0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Ty jsi byl u mého zrození, abys slyšel první zvuk, co mi vyjde z úst. Ty jsi byl se mnou, když jsem vyrůstal a učil se chodit. Vždy, když jsem spadl, tvé ruce tam byly, aby mě zachytili. I když jsem to zrovna cítil nebo ne, ty jsi byl se mnou každý den.

Ve čtení na pokračování sledujeme povídku Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. Píše se rok 1950 a František chce nelegálně opustit zemi. Podle instrukcí převaděče se dostal k hranici. Celý den se skrýval v seníku a jen těsně unikl pohraniční hlídce. V noci překročil hranici do Německa, kde ho zadrželi američtí vojáci a odvezli na stanici. Tam zažil první pocit svobody, byl přátelsky vyslýchán a bylo mu naznačeno, že by mohl spolupracovat se zpravodajci. Při převozu do tábora ale došlo k chybě. Američané na lesních cestách zabloudili zpět na československé území, kde je zastavila hlídka. František byl vydán zpět a zatčen. Čte Vladimír Hauser.

0: Kapitán státní bezpečnosti Arnošt Němeček zrovna dočítal čerstvé pokyny z ústředního výboru KSČ, když mu na stole zazvonil telefon. No, to si pospíšili. Asi jim pěkně hoří koudel u zadku, zhodnotil. Bylo mu totiž jasné, že na druhém konci drátu netrpělivě čeká jeho nadřízený podplukovník Doubek, zástupce velitele sektoru vyšetřování. Chce si ověřit, že Němeček chápe, jak je tento případ urgentní a co s tím hodlá dělat. Jo, Bohuši, zahlásil se zcela nepředpisově. Už jsem to přelouskal, je mi to jasný. A zítra pro tebe budu mít první zprávy, samozřejmě dobrý, jak jinak.
1: Počkej, Arnošte, to nejsem já. Teda jsem, odpověděl značně nervózní hlas.
0: Tohle není Doubek, tak klid, upokojil se Němeček. Aby se dostal ke slovu, musel by rázně zařvat. Měl ale pocit, že svému podřízenému něco dluží, tak to neudělal.
1: Musíš mi pomoct, pomůžeš? Dostali tátu. Napadlo ho osla jednoho, že zmizí za kopečky. Já o tom neměl ani páru. A teď ho mají v domažlicích. Je mi jasný, že chystáte ten proces, ale slib mi, prosím tě, udělej cokoliv. Táta nesmí dostat pro vás. Hlavně ne pro vás.
0: Hlas zněl tak zoufale, jak Němeček ještě nikoho neslyšel. Pohodlně se rozvalil na židli a chvilku si srovnával myšlenky. A není to vlastně dobrá zpráva? Tohle vypadá, jako kdybych nejenom mohl smazat svůj dluh, ale navíc můžu někdy, kdo ví, počítat s protislužbou. To se může hodit. Měl chuť si znovu zapálit dýmku, která vyhasla poté, co mu Boženka přinesla ty pokyny z hora.
1: Arnošte, seš tam, slyšíš?
0: To mě podrž, němu snad opravdu teče do bod, pomyslel si Němeček. No, není divu, táta je táta. Jo, slyším. Víc neřekl. Tuhle chvíli si potřeboval pořádně vychutnat.
1: Říkám, ne pro vás. Jinak cokoliv, klidně do životí, to je jedno, chápeš? Prosím, Arnošte.
0: Jasně, Bedřichu, rozumím. Snadný to ale nebude, to víš, s nějakým vykořisťovatelem jsme počítali. A on tou svojí muzikou navíc poklonkuje imperialistům. Krásně nám to do případu pasuje, ale... Že seš to ty? Přemýšlet nepotřeboval. Dramatická pauza se ale teď náramně hodila. No, myslím, že by to mohlo jít. Snad. Bedřich Veselka si nahlas oddychl a bylo mu jedno, že to Němeček musel slyšet. Víš to sám, pokračoval Němeček. V tom procesu budeme mít 11 spiklenců, nepřátel republiky. Zrovna jsem se dočetl, že 4 z nich půjdou na šibenici. Živnostník má samozřejmě být mezi nima, ale... Němeček s uspokojením poslouchal rychlý dech přicházející z druhého aparátu. Máme tam jednoho hajnýho... 2 bejvalí důstojníky z Anglie, Kulaka, Faráře, ten je důležitý, a pak ještě pár drobných ryb, například odrodilýho komunistu. No, to by snad mohlo stačit. Slíbit ti nic nemůžu, ale snad, možná...
2: Bedřichův hlasitý povzdech se Němeček rozhodl považovat za výraz nehynoucích díků. Pro jistotu ale dodal, jistý to ale není, to ti je doufám jasný, znáš Doubka. A ti nahoře, škoda mluvit, jak vidějí vykořisťovatele, tak mají rudo před očima.
1: Děkuju, vážně, moc, a Arnošte, prosím tě, ať se k němu chovají slušně. Je mi jedno, kolik dostane, zavinil si to sám, ale víš, co myslím, ať nedělají, co není nutný.
2: Jo, myslím, že si rozumíme, potvrdil Němeček. Nějaké nechutnosti v tomhle případě opravdu nebudou zapotřebí. Zavěsil a konečně si mohl zapálit nedokouřenou dýmku. Život je fajn, něco uděláš a ono se ti to jednou vrátí.

0: Nějak se nám ten výlet za hranice zkomplikoval, podíval se vyšetřovatel do mažlického oddělení STB na k smrti unaveného Františka. Že ano, soudruhu Veselko. František neodpověděl. Ani nepřikývl, i když ten muž na protější straně stolu měl naprostou pravdu. Že jste v loji, to asi vidíte sám, že ano? Mírně zakrslý, obtloustlý chlap, co stál za Františkem, si pleskl obuškem do dlaně. I kdyby ho byl František nespatřil, když ho uniformovaný esenbák přivedl do kanceláře a posadil ho na židli, věděl by o něm. Silný odér několik dní starého potu totiž nevzniká jen tak. Obvykle ho má na svědomí právě taková gorila, tedy spíš gorilka. To ale nic neměnilo na tom, že kdyby za ním nestál, cítil by se František bezpečněji. Vyšetřovatel pokračoval.
1: Vám už asi nestačilo škodit naší lidově demokratické republice doma. Chtěl jste přeběhnout ke svým imperialistickým kumpánům a dát se plně do jejich služeb, že ano?
0: František se nepohnul. Ani jediným svalem v obličeji nenaznačil, že vyšetřovatele vnímá. Natož pak, jak mu to jeho že ano začíná lézt na nervy. Chlap za ním napřáhl obušek nad hlavu.
1: Počkej, Váďo,
0: sklidnil ho vyšetřovatel a doplnil to pokynem ruky. To nebude nutný.
1: Soudruh Veselka se ještě nestačil rozkoukat, ale teď už začne spolupracovat, že ano?
0: Pohlédl na Františka. Ten neodpověděl, ale viditelně stuhl a očekávala ránu. Ta prozatím nepřišla.
1: Vy jste v loji, protože o vás toho víme víc, než byste chtěl. Co nás ale zajímá, je, kdo vám v tom útěku pomáhal.
0: František stále mlčel. Vyšetřovatel třískl dlaní do stolu.
1: Ptal jsem se, kdo ti pomáhal, rozuměl jsi mi dobytku?
0: František na židli nadskočil. Rychle přikývl, jakože ano, rozuměl.
1: Tak kdo, ale honem, koukej to vysypat. Stejně všecko víme, chci to ale slyšet od tebe, jména, všecky, hned teď.
0: Gorilka udělala dva kroky, aby ji František vedle sebe viděl i zrakem upřeným na vyšetřovatele. Ten se na ní neodvážil pohlédnout, ale obušek, kterým si pleskala do levé dlaně, koutkem oka zahlédl. Měl dobře půl metru. Já začal. Já jsem... Byl to můj nápad. Nepotřeboval jsem, aby mi někdo pomáhal. Prostě jsem jel za kamarádem, on zrovna vdával dceru a když už jsem byl tak blízko hranic, napadlo mě...
1: A dost!
0: Zařval vyšetřovatel a gorilku tentokrát zadržet nestihl. František hlasitě sykl a chytil se rukama zezadu za krk. Zatmělo se mu před očima. Bolest mu pronikala od hlavy do všech končetin, do celého těla.
1: Ruce na stůl,
0: přikázal vyšetřovatel a podíval se na Láďu.
1: Klid, Láďo, chápu, že tě štve, když je někdo tak natvrdlej, ale soudruhu Veselkovi se už určitě rozsvítilo.
0: Přes nesnesitelnou bolest a s rukama na stole František vysvětoval, věřte mi, pane vyšetřovateli,
1: soudruhu nadporučíku, jasný?
0: Ano, soudruhu nadporučíku.
1: Tak kdo ti pomáhal? Kolik vás bylo? Kdo to byl?
0: František vteřinu či dvě usilovně přemýšlel. No, já ho neznám. Ten večer, než jsem pak odešel, za mnou přišel takovej chlap plešatej, 45 mu mohlo být, já jsem ho znal jenom od vidění, sedával občas v hospodě. A že je přítel, že musím pryč, jinak mě zavřou, Láďa se neudržel. Rána obuškem do kloubů prstů, které jsou položené na stole, bolí snad ještě pronikavěji než úder do hranice šíje a zátylku. František zavil, Ruce ze stolu se ale zvednout neodvážil, očekával další bolest. Vyšetřovatel zvedl ruku a Láďův obušek pleskl neškodně do jeho dlaně. Pomůžu ti, chceš? Usmál se. František nevěděl, co má čekat, asi další ránu, ale s opatrnou nadějí se na vyšetřovatele podíval.
1: Jaromír Kolíček, farář jsem od vás, z toho podělanýho kostela, co? Byl to on, že ano, mluv?
0: Nebyl, vykřikl František.
1: Nebyl, soudruhu nadporučíku. Nebyl? Ale ano, byl.
0: František zakroutil hlavou.
1: A co je Čmínek?
0: Ve Františkovi hrklo, že to musel slyšet i vyšetřovatel.
1: Jindřich Ječmínek, kantor, komunista, svině jedna zrádná, to on tě navedl, že ano?
0: František rezignoval. Vědí všechno. Otec Jaromír ho sice k útěku nenabádal, ale pár dní předtím velmi neurčitě naznačil, že by František měl být opatrný. A někdo je spolu musel vidět. Není divu, kostel je veřejné místo. Jak ale můžu vědět o Jindřichovi? Od koho k sakru? Františka zaplavila beznaděj. Přikývl. Další bolest už nechtěl. Nemohl. Potřeboval se napít a spát. Hlavně pryč z téhle místnosti, pryč od vyšetřovatele, pryč od gorilky. Asi není žádný hrdina. Tohle není gestapo, tady je v daleko větším průšvihu a tihle dobráci jsou o dost odhodlanější. Vyšetřovatel se na židli opřel a snad minutu Františka pozoroval.
1: Vidíte, že to jde, soudruhu Veselko, pronesl mírně. Neměl bych vám to říkat, ale my vaše svědectví proti faráři Jaromírovi ani učiteli Ječmínkovi nepotřebujeme. Stejně o nich víme daleko víc, než vy tušíte. Co ale uvítáme, bude vaše přiznání.
0: Přisunul před Františka předem připravený záznam z výslechu a pero.
1: Takže, jestli jste přišel k rozumu, tak mi podepište tenhle protokol a máme to za sebou.
0: František na své zoufalé situaci viděl aspoň jedno malinkaté plus. Vlastně ne zas tak malé. Zřejmě na otce Jaromíra ani na Jindřicha neprozradil nic, co bezpečnost už dávno neví. Nedělal si ale iluze. Kdyby nevěděli, snadno by z něj všechno dostali. Dlouho by vzdorovat nedokázal. Dech se mu zvolna vracel do normálního tempa, když bolavou rukou vzal pero a podepsal, aniž si přečetl co.
1: Děkuju za spolupráci, soudru Veselko,
0: uzavřel vyšetřovatel.
1: Jenom prosím, nezapomeňte, co jste právě podepsal. Totéž doznáte u soudu. Kdyby se vám náhodou chtěla ztrácet paměť, tak se netrapte, já si to s váma ještě projdu, klidně několikrát, když to bude nutný.
0: Láďa si stoupl tak, aby František nemohl přehlédnout ani jeho, ani obušek.
1: To bude v pořádku, Láďo, podíval se na něj vyšetřovatel. Soudruh Veselka si to všechno bude pamatovat. Zas tak moc toho není, že ne?
0: Otočil se zpátky na Františka. Ten z obušku přeostřil na vyšetřovatele a přikývl.
1: A teď, když už jsme na stejné notě, můžu vám, soudru Veselko, nabídnout kávu?
0: Než František porozuměl otázce, vyšetřovatel si odpověděl sám.
1: Nebo aspoň vodu, musíte mít žízeň.
0: Ano, prosím.
1: No, tak nic, vidím, že máte naspěch a já vás nechci zdržovat. Služba!
0: Dveře se rozlétly a vstoupil uniformovaný esenbák. Na vyčerpaného Františka to všechno bylo moc rychlé, tak mu vyšetřovatel pomohl.
1: Styk! Odchod!

Vodu nedostal ani na celé. Co ale potřeboval ještě víc, byl spánek. Aniž si zul boty, bez tkaniček, ty mu služba sebrala, stejně jako opasek, ulehl na dřevěnou pryčnu a místo polštáře si pod hlavu složil dlaně. Usnul během pár vteřin a nevadila mu ani žárovka u stropu, která co chvíli zasla, aby se hned zase rozzářila. Soud bez přítomnosti veřejnosti, za to za dychtivé účasti rozhlasu a filmu, se konal překvapivě brzo. Už čtvrtý den po Františkově zatčení. Mezi obžalovanými, které bachaři postupně přiváděli, František poznal dva ze svých známých. Otec Jaromír na něj nevesele pohlédl a kývl na pozdrav. Za to v pohledu, který mu věnoval Jindřich, bylo něco víc, co František zpočátku nedokázal rozluštit. Pak mu to ale došlo. Že oni jim řekli, že v Brindě jsou kvůli Františkovi. Že František zpíval. Další, co nemohl přehlédnout, byla jejich chůze. Otci Jaromírovi bylo kolem 40 a Jindřich měl necelých 50. Oba se ale šourali s největším vypětím jako starci nad hrobem. Pro Boha, co ti museli u výslechu zkusit? Ke spokojenosti žalobce i celého soudu všichni obžalovaní bezchybně převyprávěli naučená doznání. Ulevilo se i advokátovi, který se na tenký led obhajoby protistátních spiklenců vůbec nemusel pouštět. Čtyři z nich si od soudu odnášeli budoucnost, která se počítala na dny. Ostatní měli naopak jistý bezpočet let v těžkých žalářích, většinou v uranových dolech. František se ocitl mezi těmi relativně šťastnými.

0: Pár měsíců poté, co se jeho adresou stal tábor Nikolaj u Jáchymova, se František od velitele baráku dozvěděl, že mu za dobré chování na zítřek povolili návštěvu. Jakkoliv byl po celodenní šichtě vyčerpaný, obvykle usnul zlomek vteřiny předtím, než ulehl, tuhle noc toho moc nenaspal. Aneška, konečně ji zase uvidí. A kdo ví, třeba přijde i s Bedřichem. Nástup na šichtu byl před svítáním a návštěva se měla konat k večeru. Celý den před sebou František neviděl skálu, kterou v mdlé záři svítilný rubal, ale Anešku. Cestou na barák si ho vzal stranou staršina Čedič. Byl to jeden z těch slušnějších bachařů, občas svězni prohodil pár vlídných slov. Tak konečně návštěva, co? František se usmál. Stejně mi to ale vrtá hlavou Veselka. Máte kluka, co by vám ho kdekdo mohl závidět a vás nenapadne nic lepšího, než se nechat zavřít jako podvratnej živel a nepřítel lidově demokratického zřízení. Jak to myslíte, soudruhu veliteli? Zeptal se František. No, jako že jste natropil potíže nejenom sobě, ale i jemu. Strana má ale pochopení, rodiče si přece člověk nevybírá. Františkovi se zatmělo před očima. Bedřich a u bolševiků? To ne, to musí být nějaký omyl. Ten chlap si to musel pořádně poplést. Nebo snad... Počkejte, Veselka, zarazil se Čedič, když spatřil Františkův výraz. Chcete říct, vy jste o tom nevěděl? František neodpověděl. Najednou mu bylo pod psa. V baráku, kde sídlilo velitelství tábora, byla místnost se stolem a několika židlemi. Na jedné straně stolu se dával vězeň s bachařem za zády a na druhé návštěva. Když tam Františka přivedli, Aneška už na něj čekala. A nebyla sama. Vedle ní... Ne, toho vidět nechci, zrůdu jednu bolševickou. Jak mi to mohl udělat, to není můj syn. František měl prudkou povahu. Závěr si většinou udělal velmi rychle a tentokrát neměl dost času, aby o bachařových slovech zapochyboval. Bedřich teď pro něj byl na opačné straně bezedné propasti, přes kterou nevede žádný most, dokonce ani chatrná lávka. Sedl si a přivítal se s Aneškou. Co ten tady dělá? Zeptal se jí, jako by mluvil o někom, kdo tu není. Na Bedřicha se ani nepodíval. Táto... Až teď mu František pohlédl do očí. Seš u nich, viď? U bolševiků. Bedřich sklopil zrak. František víc nepotřeboval, byla to víc než jasná odpověď. S ním mluvit nebudu, oznámil Anešce. Ale Františku, Bedřich přece neskoušej to na mě. Já tady kvůli ním sedím a on... Tati, zkusil znovu Bedřich. Já... No jo, jsem ve straně. Anešce, která zprvu nerozuměla, to po chvílce došlo a s úžasem pohlédla na Bedřicha. Mami, jazyk se Bedřichovi lepil na patro. Nutně se potřeboval napít, jenže na stole žádná voda nebyla. Aneška na Bedřicha zírala, neschopna jediného slova. Její pohled přelétl na manžela a znovu na syna. No, jen ať ti to pěkně poví, Aneško, vyzval František Bedřicha skrze ženu. Já jsem vám to říct nemohl. Táta by mě zabil. Mami, prosím tě. Anešce se do očí nahrnuly slzy. To já taky.
1: Jak smohl, Bedřichu?
0: Nekonečně dlouhou dobu nepadlo ani slovo.
1: Bylo by bývalo lepší, kdybys nám to řekl,
0: zkusila smířlivě Aneška, když se jí splašené myšlenky trochu usadily. Za Františkem se ozvaly kroky. Konec návštěvy, oznámil Bachař, přistoupil k Františkovi a za paži ho zvedl ze židle.
1: Počkejte, zaprosila Aneška
0: a Bachař zaváhal.
1: Františku, Franto, tady máš balíček. Bedřich ti nakoupil něco k jídlu.
0: Děkuju, Aneško, ale nechci. Od něj si nevemu nic. Otočil se k Bachařovi. Můžeme jít, soudruho veliteli.

Několik dlouhých let se pak František musel spolehnout na dobrodiní táborové kuchyně, jakkoliv prachbídné. Žádný balíček si od Anežky nevzal, ani když se dušovala, že je jen od ní. Bedřich s ní sice už nikdy nepřišel, František ji ale podezíral, že balíčky na přilepšenou obstarává on, Anežka by si to stěží mohla dovolit, sama měla jen tak, aby přežila. Při příští návštěvě, po nekonečných 3 měsících, se František dozvěděl, že Anežku vystěhovali. Nedokázal tomu zabránit ani Bedřich, na to byl malý pán, vlastně soudruh. Sebou si mohla vzít, jen co se vešlo na korbu malé nákladní škodovky. Nezapomněla ale přibalit Františkův klarinet a saxofon. Vysadili ji někde nad Štěchovickou přehradou, jen tak na rozcestí. Jeden z esenbáků, kteří ji doprovázeli, ukázal přes louku k lesu, kde stálo zanedbané stavení. Anežčin nový domov. Jak se Anežka později dozvěděla, majitelé domu museli odejít, když Němci začali v Povltaví budovat výcvikový prostor SS. A po válce se sem už neměl kdo vrátit. Anežka nesehnala práci, a tedy ani výdělek. Příležitostně ale lidem z nedalekého Nedvězí spravovala oblečení a v sezóně se nechávala najmout na sklizeň třešní, hrušek a jablek. S obživou i opravou domku, aby se v něm dalo bydlet i v zimě, která v této oblasti nebývá zrovna milosrdná, jí vydatně pomáhal Bedřich. Členství ve straně mu skýtalo určité možnosti, jak mámě přilepšit, i když by Anežka byla radši, kdyby se od komunistů držel v bezpečné vzdálenosti. Bedřich za ní jezdíval 2-3x do měsíce o nedělích a když se oženil, doprovázela ho často i Eva. Anežce hned padla do oka a jejich náklonnost byla vzájemná. Po čase přibyl další návštěvník, malý František, na kterého se Anežka vždycky těšila nejvíc. Nakonec si na samotě zvykla a bylo jí tam v rámci možností docela dobře. Bedřich, když zjistil, že máma často chodí k přehradě a bez hnutí tam dlouhé 10 minut stojí s pohledem upřeným na vodu, jí opatřil starší člun. Anežka zprvu nechápala proč, ale později byla ráda, že si může zaveslovat doprostřed jezera a v tichu mezi skalami přemýšlet. Na vodě jí bylo líp než na břehu. Rozlehlá hladina jezera ji naplňovala blahodárným klidem.

Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý, vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Dnes ve 12 hodin 15 minut otevřeme Muzikant na jezeře a jeho čtvrtou část.

Vždyť boží sny se skutečností staly. V mém životě se boží sny staly.

0: Rádio 7 s nadějí do každého dne.
1: Se Znělkou jsme přivítali další hodinu, a to konkrétně třetí. Je čtvrtek 21. května 2026 a vy posloucháte Rádio 7. Vaši průvodkyní je i nadále Aneta Lofítková. Před námi je relace Večer pod lampou. Dnes vám nabídneme první setkání s Petrem Figulem Jablonským, jehož portrét vykreslila v knize Komenský mu říkal synu Hana Hlouchová. Vyprávění autorky i dobové písemnosti uslyšíte v podání Kateřiny Hodecové, Michala Bumbálka a Jiřího Daniela. Technicky spolupracoval Michal Crhák.
2: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih.

někoho blízkého. Hodnotíme ho totiž zvnějšku, podle toho, jak vypadá, co říká, jak jedná a jaký máme ze setkání s ním celkový dojem. Na základě těchto indicií pak usuzujeme, jaký je asi uvnitř. Situace se ještě komplikuje, pokud nás od tohoto člověka dělí období dlouhé několik staletí. Chceme-li mít o charakteru druhého co nejméně zkreslenou představu, osvědčilo se nahlížet na něj při rozmanitých životních situacích. Zveme vás proto, milí posluchači, k hledání odpovědi na otázku, kým vším byl Petr Figulus Jablonský. Za redakční tým Hanka Hlouchová.

Komenský mu říkal synu. Hana Hlouchová. První kapitola Synem. Nechť se dá pozor na lidi učené, moudré, vzácné, odkud a z jakých lidí povstávají. Najde se v pravdě, že aneb jsou z těch, kteří hned z maličkosti osiřali, aneb z chudých rodičů pošli. Jan Amos Komenský. Petr Figulus Jablonský pochází z Jablonného nad Orlicí, malebného podhorského městečka. Narodil se v rodině, která zde žila už několik generací, manželům Dorotě a Janovi Zelínkovým. Pravděpodobně z radosti nad narozením potomka přispěl zbožný otec Jan na pořízení nového kostelního zvonu s nápisem Volám zvukem hlasu svého Pánu Bohu ke cti a chvále jeho a napomínám každého času člověka smrtelného. Nedlouho poté došlo v naší zemi k radikální změně politické a náboženské situace. Manželé Zelínkovi se proto rozhodli z Jablonného nad Orlicí odejít. Zanechali zde nejen majetek, ale i část rodiny, se kterou se už nikdy neviděli. Zůstala tu minimálně Petrova babička Anna a strýc Bartoš, kterým byl zabaven pozběhlém hrnčíři Janu Zelínkovi majetek. Rodné město opustili v roce 1623, když byli malému Petrovi asi 4 roky. Je velice pravděpodobné, že se nerozhodli emigrovat do zahraničí hned, ale stejně jako mnozí další se nejprve odebrali do nedalekého Brandýsa nad Orlicí. Místní panství se díky ochraně Karla staršího ze Žerotína stalo útočištěm, kde se před odchodem z vlasti ilegálně skrývali bratrští duchovní, včetně Jana Amose Komenského. Nejpozději v roce 1628 však museli překročit hranice. Rodina Zelínkových i Komenských se poté usídlila v polském městě Lešně. Jan Zelínka zde patřil k okruhu kazatelů, soustředěných kolem Jana Amose Komenského, který si ho upřímně vážil pro jeho zbožnost. Díky tomu i malého Petra miloval a měl jako syna. Jako vynikající pedagog navíc musel s radostí pozorovat nadání malého chlapce, ve kterém už tehdy možná viděl nadějné vyhlídky na další budoucnost české církve. Z různých textů se dozvídáme, že v Lešně se o výchovu Petra Figula staral právě Jan Amos Komenský. Jako nejrozšířenější se ujalo tvrzení, že Petr vyrůstal v rodině Komenských od doby, co jako malý osiřel. V otázce brzkého úmrtí Jana Zelínky však nepanuje úplná jistota, protože prameny se zde rozcházejí. S určitostí se dá stanovit pouze to, že zemřel někdy po roce 1633. Už v letech 1641 a 1643 je sice Dorota Zelínková na seznamu finančně podporovaných vdov po bratrských kněžích, ale v roce 1646 Petr Figulus napsal Zbývá ještě, pane, povědět vám, jak bylo naloženo se štědrým darem, který jste poskytl mým blízkým. Rozdal jsem jej svým rodičům, bratrům, bratrancům, jichž je 24, a nejen jim, ale také mnohým jiným v Lešně a Skoky. V roce 1647 se Dorota Zelínková znovu objevuje na seznamu podporovaných vdov. Ať už to bylo jakkoliv, je jisté, že Petr přišel o otce nejdříve ve věku 14 let a maminku měl prokazatelně naživu ještě ve svých 8.

20 letech. Obtížná rodinná situace však nemusela být hlavním důvodem, proč se Jan Amos Komenský malého chlapce ujal. Je pravděpodobné, že si Petrův otec přál, aby v kazatelské službě pokračoval i jeho syn. Ve staré jednotě bratrské, církvi, ke které se hlásila rodina Komenských i Zelinkových, bylo zcela běžné, že se kněží připravovali na své budoucí povolání už od dětství. Bratrští duchovní byli zvyklí do svých domácností přijímat takzvaná pacholátka nebo mládenečky, kteří pocházeli z dobrých rodičů a měli chuť k božím církevním věcem. Kněží je měli zaopatřovat vším potřebným, aby se cítili jako synové u otců. Chlapci se zde učili úměrně svému věku nejprve čtení, psaní, zpěvu, modlitbám, katechismu a biblickým textům, aby je znali nazpaměť. Postupně se zapojovali do dalších povinností církevní správy a zdokonalovali se i v některém z řemesel, aby církev v budoucnu finančně nezatěžovali. Stejně jako dnešní rodiče, i Dorota a Jan jistě chtěli pro své dítě to nejlepší. Ve své situaci mu toho však nemohli mnoho nabídnout. Podobně jako ostatní exulanti se potýkali s nouzí. Patrně navíc živili i další potomky, o kterých však nic bližšího nevíme. Rodiče jistě uvítali možnost, aby se jejich syn vzdělával formou domácí výuky u rodinného přítele a vedoucí osobnosti církve. Malému Petrovi se díky tomu začala pomalu otevírat nová budoucnost. Jan Amos Komenský v Petru Figulovi získal milovaného bratra, syna a spolehlivého spolupracovníka. Petr Figulus Jablonský zase v Komenském skvělého učitele, kterého směl později nazývat můj pane otče, můj pane táto, můj pane tatíčku.

0: V Londýně 15. října 1641.
1: Od jednoho, skrze jednoho, k jednomu všichni, všechno vesměs, nechceme-li zahynouti a rozplynouti se na věky. Toto k častému vzpomínání, abys žil dobře pamětliv, kam má směřovat i tvůj život a všecky tvé skutky. Tobě, Petře Figule, kterého jsem již jako chlapce pro zbožnost tvého otce a pro naději v tvou budoucí zbožnost miloval a měl jako syna, vpisuji v Londýně jsa hostem. Jan Amos Komenský.

0: Dopis Petra Figula Jablonského, adresovaný Janu Amosi Komenskému, naspěch v Lešně, 13. listopadu 1651.
1: Figulus Komenskému. Hospodin, Bůh silný, jest útočiště naše. Již toto potřetí, neli víc po mém povstání z té těžké a velice nebezpečné nemoci píši, totiž v těch pominulých 4 nedělích, ale nic nevím, můj pátere táto, docházejí-li vás tamá psaníčka, aneb aspoň došlo-li které, z něhož jste mohli vyrozuměti, že mi Bůh můj, jako tam někdy Ezechiášovi, něco dnů živobytí přidati ráčil. Nebo jistě, jako tam od proroka Ezechiášovi řečeno bylo, zveď dům svůj, nebo umřeš, nejináče i mě každý, kdož mne uhlédal, soudil a říkal, než že není možné, abych povstal. Jisté jest, žeť jsem víc v hrobě, než nad zemí byl, a že jako zázračně Bůh můj zase mne z něho vyvedl, jemuž sláva a požehnání. Pročež bych rád, aby vás brzo některá z těch mých skaret došla a vám tu novinu donesla, poněvadž z ostatního teď vašeho otcům učiněného porozumívám, že k jiných těžkých vašich trápení rozmnožení i ta starost přistupuje obětušku a Zuzanku, dům a tak dále. Ale chvála buď Bohu, aj vy jste ruku mou vlastní a spusťte tu starost z mysli. Všecko jest v cele a v pokoji. Bětuška i Zuza dobře se mají a na vás s vzdycháním a modlitbami vroucími často vzpomínáme. Nebo to poslední vaše hrubě nás skormoutilo a v tom smutku drží, až dá všemohoucí dobrotivý Bůh, něco potěšenějšího nám napíšete o vašem a vašich zdraví, aneb čehož nejvíce vinčujeme, zase k nám v dobrém zdraví se navrátíte. Prosíme vás velice, můj pátere tatíčku, když se za pomoci Boha našeho šťastně vraceti budete, abyste nás nemíjeli. Málo aneb nic vám z cesty nebude od Vratislavě, tudyť bez pochyby pojedete. Bětuška vás spolu s paní matkou a Daníčkem na 100 000krát pozdravuje a za dokázání k nám té lásky prosí. I paní matky, aby se k vám přimluvila, žádá. Zuzanka vás tolikéž pozdravuje i paní matku i Daníčka. Má se chvála Pánu Bohu dobře, prospívá v čtení a psaní. My zde při učení opatřiti úmysl máme. A tak váš dům vám opatříme, abyste do vymeteného a hotového přijeli. Dříví jsem vám 5 sáhů koupil, o týpek 2 kopě dobrých, nebo jsou na zimu užitečné. Kamna v obecní světnici najdete nová, hrnec nový, sumou vše, co potřeba, jen prosíme, zajisté přijeďte. I paní Kateřina a jiní přátelé vás všech velice pozdravují. S tím Bůh a Otec všeho milosrdenství rač vás i nás v stínu otcovského svého opatrování vždy dobře chovati a dej se nám k slávě své šťastně shledati. Váš vždy poslušný a poddaný syn Petr Figulus.

Druhá kapitola: manželem a tatínkem. Láska nás motivuje k životu tím, že nacházíme smysl své existence ve sdílení se s druhým. Životní zkušenost, nejen Jana Amose Komenského, je však taková, že i když se v manželství daří nejlépe, mísí se sladké s hořkým. Petr Figulus Jablonský znal svou budoucí ženu už od dětství, protože spolu vyrůstali pod jednou střechou. V roce 1636 však odjel na studijní pobyt do zahraničí a znovu se setkali až po více než 6 letech. Alžbětě Komenské v té době bylo asi 14 let. Petr se pravděpodobně podílel na jejím vyučování a údajně se do ní už tehdy zamiloval. Petr Figulus se zde několik měsíců zdržel. Jan Amos Komenský si ho totiž vybral do týmu svých spolupracovníků, kteří se s ohledem na rozsah jeho díla měli podílet na práci. Ti pak působili přímo v jeho domě. Petr a Alžběta tak díky tomu mohli trávit další společný čas. V roce 1643 však Petr opět odcestoval, aby si dokončil vzdělání, a byl pryč více než 2 další roky. V roce 1648 Jan Amos Komenský podruhé ovdověl. V dopise Petru Figulovi napsal, že milovaná manželka Dorota mu byla osudem vyrvána ve chvíli, kdy se zdálo, že se něčeho takového nejméně bylo obávat. Odevzdala duši Bohu 26. srpna 1648. Včera jsme ji se vší poctou pohřbili. Vidíš tedy, jak netušeně mě postihl nový kříž, nové starosti. Ale co mám dělat? Musím chválit jméno toho, který se vším naším, i s životem, i se smrtí, nakládá podle svého dobrého zdání. K rozličným povinnostem přibyla nyní Komenskému péče o 2 dospělé dcery, Dorotu Kristýnu a Alžbětu, i 2 malé děti, Zuzanu a Daniela. Následující rok byl u Komenských ve znamení svateb. Jan Amos Komenský se 17. května 1649 potřetí oženil s Janou Gajusovou. Ve stejném roce se vdali i 2 jeho dcery. Nejstarší, Dorota Kristýna, si vzala budoucího učitele Jana Molitora a Alžběta s Petrem byli oddáni 19. října. Nevěsta, v té době 20letá, byla o 10 let mladší než ženich. O Alžbětinu ruku požádal Petr minimálně o 2 roky dříve, protože už v lednu roku 1647 ho Jan Amos Komenský počítá mezi své dědice a hovoří o něm jako o zeti. V únoru roku 1649 píše, že pro druhou dcerku, která též v manželství dorostá, již místko věda. Svatba se pravděpodobně 2krát posouvala kvůli Petrově neodkladné cestě do Švédska a změně termínu jeho kněžského svěcení. Svatební obřad se uskutečnil v Lešně. Dobový text z roku 1632 popisuje průběh takové události následovně. Řeč Boží se čte a vysvětluje k ukázání svatosti a vzácnosti stavu toho. Zatím ženich a nevěsta povolání souce, na úmysl upřímný a na svobodné se sobě oblíbení a na řádné zamluvení tázání bývají. Smlouvu manželskou a slib jeden druhému činí, zavazujíc se k lásce, věrnosti a nerozdílnosti, v čemž služebník je potvrzuje slovy Kristovými, což Bůh spojil, člověk nerozlučuj. Přičemž pravice jejich spojené kněz ujímá oběma rukama svýma a ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého všeho potvrzuje. Modlitba se od kněze i lidu za nové manžely děje. Požehnání Božího manželům těm služebník žádá a je zvěstuje. Lidu pak tu přítomného ku pobožnému, vážnému a střízlivému hodování a varování se hříšných nespůsobů, zvláště opilství, obžerství, řečí zlých, svárů i tanců napomíná. Zpočátku mladí manželé bydleli v domě Jana Amose Komenského v Lešně, ale v průběhu života se několikrát stěhovali. Petr své ženě láskyplně říkal Bětuška.
Jejich manželství trvalo přes 20 let a narodilo se jim celkem 5 dětí. Jan Theodor, Samuel Amos, Daniel Arnošt, Marie Alžběta a Petr. Bětuška přišla o svého manžela v roce 1670. Ve stejném roce jí zemřel i otec a s 5 nedospělými dětmi zůstala bez prostředků. O jejich dalších osudech však dochované prameny mlčí. Od Samuela Amose se dále větví rodová linie Figulů, zatímco od Daniela Arnošta pokračuje linie s příjmením Jablonský. Potomci Petra Figula a jeho ženy Bětušky dnes žijí po celém světě, zejména v Německu a ve Spojených státech. Je zajímavé, že často působili jako kazatelé a měli nadání pro vědeckou i pedagogickou práci. Jan Amos Komenský napsal Petru Figulovi, že rodině jako svůj odkaz chystal zůstavit je zvláště rukopisy. Ve svém kšaftu však nemyslí jen na rodinné příslušníky, ale úžasné svědectví odkazuje i nám všem. Na tebe, národe český a moravský, vlasti milá, zapomenout ti také nemohu při svém již dokonalém s tebou seloučení. Nýbrž k tobě nejpředněji se obracejíc, tebe, pokladů svých, kteréž mi byl svěřil pán, nápadníkem a dědicem nejpřednějším činím.

0: této doby pochází také básnická sbírka Amor, tedy z roku 1649, příspěvek Václava Teodora Pána z Budova.
1: Ozdobu ženského světa, dceru slavného otce, již stačilo by splozena být tak významným otcem, do svazku vedou, chystají zaslíbit Figulovi, v jehož čistém srdci, ale pohlíně ani potuchy není. Zeti hodný takového tchána a navýsost hodný nevěsty, nechť se na tebe snáší hojný díl přízně nebešťanů. Budou tě zvát Dukaleonem, řadit tě do rodu Prometeova, když si tvé ctěné jméno libuje v hříčkách. Sám budeš tvůrce tvarovat z nadzemského mramoru spolu s Pyrhou, Petře, hnízd křehké nádoby zemské.
0: A ještě jednou básnická sbírka Amor z roku 1649. Příspěvek Adama Samuela Hartmana.
1: Mnozí se o to hádají, jak starožitný rod mají, však nad Figulusa není, neb z hlíny lidé stvoření. Býváť někdy měkká hlína, než s kamením jest hned jiná, způsobná domu k stavení. Zdaž taký Figulus není? Jméno Petr od kamene maje na sebe vzložené, ten, aby dům Boha svého vzdělal z kamení živého, proto k kněžství posvěcení přijal, proto se již žení, a Alžbětu přítelkyni příbuznou pojímá nyní. Bůh chce, aby jedno byli dva sobě věrní a milí, takéť požehnání Boží za časem hojně rozmnoží, aby domy vzdělávali i obce osazovali. Té v srdci, v mysli jednosti, já od Boha z vysokosti, téhož požehnání jeho, žádám z srdce přímého, a co žádám, co vinčuji, to na veselí daruji.

0: Amsterdamu 1. června 1669.
1: Přicházíš ke mně i se svým památníkem, milovaný vnuku, jehož jako prvorozeného dala tvému otci má dcera Alžběta, aby sis odnesl nějakou památku na mou ruku a mysl, až budeš ode mne odcházet, aniž bys mne patrně v tomto smrtelném životě ještě kdy spatřil. Staniš se ve jménu Páně. Zanechávám ti požehnání, jaké v očekávání smrti zanechal stařec Jákob, nejmilovanějšímu ze svých synů Josefovi slovy. Požehnání tvého otce nechť jsou mocnější než požehnání mých předků až do konce času hor. Genesis 49, verš 26. A poučení, jaké dal svému synu z víry Timoteovi Pavel. Střes se mladistvých tužeb, následuj však spravedlnost, víru, lásku a mír se všemi, kdo vzývají Krista z čistého srdce. 2. list Timoteovi, 2. kapitola, verš 22. Tak čiň, milý vnoučku, a budeš žít provázen přízní věčného Boha Otce, skrze Krista našeho Pána, jehož svatému duchu tě svěřuj. Buď zdrav. Máš tedy dědovské přání sepsané dědovskou stařeckou rukou Moravana Jana Ámose Komenského, hosta v Amsterdamu, ve věku 78 let, vlastní rukou.

0: Na Rádiu 7 posloucháte Večer pod lampou. Poslech čtení dobrých knih.
1: Třetí kapitola Exulantem. Příležitostně si připomínáme osudy disidentů z období komunistické éry, kteří byli za své životní postoje diskriminováni, pronásledováni, vězněni, vyhoštěni ze země nebo skončili na popravišti. Dají-li se vůbec porovnávat jednotlivá období lidských dějin, pak současnost Petra Figula Jablonského byla v leccčem podobná. To, co nám dnes připadá jako vzdálená historie, bylo kdysi realitou jeho života. Před bitvou na Bílé hoře v roce 1620 se převážná část českých zemí hlásila k nekatolické víře, také takzvané evangelické či protestantské. Po roce 1620 dal vítězný císař všem svobodným obyvatelům ultimátum, ve kterém se museli rozhodnout mezi přestupem do římskokatolické církve nebo vyhnanstvím. Netýkalo se to poddaných, kterým zákon emigraci neumožňoval. Mnozí proto řešili svou situaci útěkem. Pro naše předky, kteří byli ochotní zpřetrhat své rodinné a přátelské svazky, vzdát se materiálních jistot i vlasti, ale nikoli víry svých otců, se ujalo označení exulanti. Odborníci odhadují, že naše země v důsledku pobělohorských událostí opustilo asi 30 tisíc rodin, což způsobilo zhruba 30% úbytek obyvatelstva. Lidé byli ze země vypovídáni postupně. Hned mezi prvními byly duchovní jednoty bratrské. Podle svědectví Jana Amose Komenského se z nich stali psanci. Kněží vyhánějí a do žalářů dávají. Mnozí, na nichž ozdoba vlasti a církve záležela, neb ukrutně zmordováni, neb posměšně vypuzeni, nejedni z nichž i já nešťastný jsem, lidské vzteklosti se děsíce bídně se pokrývají, žádného okamžení pro úklady a zálohy bezpečně nejsouce. Ve spise Truchlivý z roku 1624 se Komenský vyrovnával se strachem, který v té době prožíval. Puká již srdce mnohých, že duši hořem vylévají, a já rovně jen. Nebo jdu-li mezi lidi kam, nic neslyším než pláč a naříkání. Vstrčím-li se kam do soukromnosti, strach nenadálého přikvačení mě svírá. Poslouchám-li novin, všecko zlé slyším. Neposlouchám-li, tesknosti se ubrániti nemohu. Bdím-li, v ustavičném jest mysl kolotání. Spím-li, snové mě děsí, takže ani starosti zaspati nemohu. Ani se z ní nijakž vyběhati nelze, že by sobě již zaškrcení libovala duše má, jak Job řekl, a smrt nad život. V roce 1627 začal v Čechách a později i na Moravě platit nový ústavní zákon, takzvané obnovené zřízení zemské. To mimo jiné znamenalo, že už nemělo smysl v zemi déle setrvávat. Jan Amos Komenský byl zanesen do Lešna v Polsku, které se v té době stalo největším exulantským centrem. Město přijalo přibližně 1500 až 2000 bratrských vyhnanců. Někde mezi nimi byla i rodina Zelínkových, která byla také na útěku z vlasti. Jelikož Petr Figulus Jablonský opustil Čechy ještě jako dítě, zůstává otázkou, jakou podobu měly vzpomínky na jeho rodný kraj. Od ostatních vyhnanců, kteří své působení v exilu považovali za přechodné a žili nadějí na návrat, se však neodlišoval. Cituji z jeho dopisu z roku 1646. Jejich záměrem, biskupů, bylo dát mi příležitost pocvičit se co nejčastěji v češtině pro potřebu naší vlasti, neboť máme velkou naději, dá-li milostivý Bůh, přivést tam zakrátko naše vyhnance a zavést tam ryzí, neposkvrněnou bohoslužbu. S životem emigranta se Petr Figulus vyrovnával aktivně. Dokud bylo možné doufat ve změnu poměrů, snažil se diplomatickými prostředky podporovat nepřátele habsburské monarchie. Dokonce sympatizoval i s tajným projektem Václava Sadovského ze Sloupna, který chtěl vytvořit exulantskou armádu a za pomoci Anglie vtrhnout do českých zemí a vyvolat tam všeobecné povstání. Naděje na návrat do vlasti se nakonec ukázaly jako plané a exil se pro vyhnance stal provizoriem trvalým. Petr Figulus však nadále pomáhal svým krajanům, alespoň tím, že se jim příležitostně snažil zprostředkovat finanční pomoc. Překročením hranic země období nejistot nekončilo. Vyhnanci byli odkázaní na vývoj válečných událostí a aktuální rozpoložení vrchnosti, která byla ochotná je na svých pozemcích tolerovat. Když Jan Amos Komenský bilancoval nad svým životem, dost možná, že se mu podařilo vystihnout realitu mnoha dalších exulantů. Celý můj život bylo putování. Neměl jsem vlast. Trvale se měnil můj útulek, nikde a nikdy jsem neměl stálý domov.

0: Dopis Petra Figula adresovaný Ludvíkovi de Cher v Elbingu 28. února 1646.
1: Můj nejpřívětivější a velectěný pane ochránče, zbývá ještě, pane, povědět vám, jak bylo naloženo se štědrým darem, který jste poskytl mým blízkým. Rozdal jsem jej svým rodičům, bratrům, bratrancům, jichž je 24, a nejen jim, ale také mnohým jiným v Lešně a Skoky, pastorům a dalším podle toho, na co stačil váš dar. Pane, není mi možno vyjádřit dostatečně, jak vděčně a důstojně byla přijata tato almužna. Kolik zbožných vdov a jiných lidí bohabojných a v skutku oddaných pánu, kteří opustili vše pro jeho pravdu a pro milosrdenství Ježíše Krista, jí onou almužnou bylo posíleno ve své nesmírné bídě, jak je potěšilo milosrdenství Boží, kolik modliteb a prozeb bylo pro vás vyslovováno dnem i nocí. Ujišťuji vás při samém Bohu a Otci všeho posvátného, že váš dobrý skutek byl využit náležitě a včas. Mluvím nyní o 100 rýnských, které jsem obdržel od pana Vavřince, když jsem odjížděl z Amsterdamu. Ten další obnos 500 rýnských, který jsem nalezl zde při svém návratu, přinese tolikrát více úlevy ubohým trpícím, chvály pánu a blahořečení vám i vašim blízkým, o kolik set více jste zaslal. Budete o tom spraven i o jménech těch, kteří budou obdarováni, stejně jako o vyjádření jejich vděků. Peníze budou rozděleny podle potřeb nejchudších, jejich zbožnost je dobře známa. Podle vašeho příkazu je budou přidělovat senioři. Zůstávám před tváří Kristovou váš nejpokornější

Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: jsou za námi 4 hodiny ze čtvrtka 21. května 2026. Na Rádiu 7, které posloucháte, probíhá jeho noční program, kterým vás provází Aneta Lofítková. Tahle hodinka patří průsečíkům, které pouštíme za 15 minut, předtím ještě ale několik chval.
1: We wrote this song to let you know that you are not alone.

Tak tohle byla zpěvačka Yolanda Adams a její píseň I Give You Peace. Pozbuzení pro ty, kteří zakouší těžké chvíle. Je tu radost, která zaplaví vaše rány.

Hlad ze přince pochybá. Povstaň z prachu a věř mému slovu jako Abraham. Povstaň z prachu a věř mému slovu jako Abraham. Povstaň z prachu a věř mému slovu jako Abraham.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Je krátce po 5. hodině, kdy ve čtvrtek 21. května na Rádiu 7 posloucháte noční vysílání. Máme před sebou poslední společnou hodinu a i tou vás bude provázet Aneta Lofítková. Tahle hodina přinese jednak pořad základy, ale také 3D talk, který právě začíná. Příjemný poslech.
1: Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou opět sedí Bětka Hanáková, která vede dobrovolníky na vsetínském festivalu United a také koordinuje festival United City v Českých Budějovicích. Krom toho, že je zarytým fanouškem Baníku Ostrava a studování hebrejštiny, také má ráda chvály, hudbu a moc ráda pracuje s lidmi. Bětko, vítej zpátky v pořadu 3D Talk.
3: Já vás zdravím.
2: Co tě vedení lidí, specificky možná dobrovolníků, naučilo o tobě samotné?
3: No, co mě to naučilo? Možná více odpočívat, protože pak, když se člověk věnuje takovýmhle velkým věcem, tak se to může podepsat i často na jeho zdraví a to nikdy člověk nechce. Takže určitě mě to naučilo víc odpočívat, více věnovat i sama sobě a nejenom té službě. I tak hledat si i ten prostor mimo tu službu, mimo tu církev, kdy třeba člověk jde úplně s někým zvenku ven, třeba s nějakými přáteli, kteří třeba nevěří v Pána Boha a můžete s ním probírat úplně cokoliv jiného, tak i tady tenhle ten čas si myslím, že je pro nás jako hodně důležitý, abychom vyšli z té bubliny a pochopili i ten svět, jaký je, protože tohle jsem třeba já zažívala, když jsem byla malá a bydlela jsem na faře, tak jsem byla opravdu v takové bublině a myslela jsem si, že se všichni chovají tak hezky, jako v té církvi. A pak jsem přišla na střední a viděla jsem, že to tak není, že spousta věcí je jinak a že všichni nežijou tak slušně a poctivě, jako ti, kteří jsou kolem mě. Takže tohle je důležité asi poznávat i to, co je ve světě.
2: Být vedoucím v církvi není vždycky jednoduché. Má to své výzvy, má to své radosti, ale i ty výzvy. Jak zvládáš kritiku od lidí v církvi?
3: No, někdy těžko. Musím říct, že častokrát se ve mně honí spousta myšlenek, proč třeba mě někdo za něco kritizuje a že nevidí to, co všechno zatím jako je, za třeba nějakou službou. A je to těžké, jako já třeba, když teda dostanu nějakou kritiku, tak samozřejmě buď se ji snažím s pokorou přijmout, pokud s ní jako částečně souhlasím, a nebo se snažím to tomu člověku jako hezky vysvětlit, proč se třeba nějaké věci dělají, proč je tak jako zrovna dělám já, proč mi dávají takto smysl. Ale samozřejmě pak i nastává ta část, že je to člověka trošku jako hryže uvnitř, žere ho to takzvaně. Mm-hmm. A na to mi pomáhá se pak jako s někým o tom jako pobavit a trošku hledat, jako, co je teda na tom, jestli na tom vůbec jako něco je na té kritice, nebo je to jenom nějaký rýpal, který si chce rýpnout a sám nic nedělá v té církvi. Takže to se taky občas stává a máme takové třeba lidi i v našich společenstvích, kteří nic nedělají, ale hodně mluví a pořád se jim něco nelíbí. Takže pak člověk i taky musí umět filtrovat tady ty kritiky a i ty lidi a jak to vlastně od nich může a má přijímat a nemá a jak si to má brát.
2: Ono je to někdy těžké, protože spoustu lidí slouží v církvi dobrovolně, není to něco, co by je zaměstnávalo, z čeho by měli i nějaké živobytí, nějaké peníze, nějakou mzdu. A přesto služba jde nějak ruku v ruce s církví. Jak můžeme budovat takovou kulturu služby v církvi?
3: Myslím si, že v dnešní době je to ještě čím dál tím víc těžší vůbec něco takového budovat v církvi. A protože církev samotná, když se vezmeme nějaké třeba malé farnosti, dejme tomu třeba i katolickou nebo evangelickou nějakou faru, třeba na nějaké vesničce, tak už od pradávna, kdy tam prostě to nějakým způsobem fungovalo a lidi chodili do kostela, tak spoléhali na to, že vlastně všechno odtáhne pan farář plus nějací další dva lidi.
2: Vždyť jsou přece za to placení, že?
3: Vždyť jsou to přece je taková... za to placení, ano. Myslím si, že v některých lidech tady tohle to přebývá pořád, že tady jsou na to lidi, tak proč já bych měl něco takového dělat? Nedokážou to pochopit, to je pak docela problém. Člověk pak se snaží těm lidem to vysvětlovat, co vlastně jemu to dává a proč to dělá, ale i častokrát vnímám, že ti lidi to i tak jako nechápou. A když se jedná o takovéhle lidi, tak ne, že už se o ně vůbec nezajímám, to nechci říct, ale snažím se najít si lidi, kteří by třeba ochotně do toho šli a postupně se snažíme takhle do toho namočit. A myslím si, že jak tohle z toho budovat, je určitě hodně způsobů, ale třeba i to, že člověk dělá nějakou akci a třeba když se bavíme třeba o nějaké farnosti v malé vesničce a snažíme se tam třeba i pozvat do toho sboru nějaké nové lidi z té vesnice, kteří ještě Pana Boha jako nevěří, ale víme, že jsou na něco šikovní, takhle, že se to o nich jako říká, tak máme spoustu takových služebníků v církvi, kteří se nebojí je pozvat třeba do sborového zpěvu. Že ví, že třeba krásně aj jako umí zpívat, ale zároveň jsou šikovní na nějakou manuální činnost a že nám třeba pomůžou něco opravit v kostele. A takhle postupně se jako tvoří i ta síť takových těch lidí, kteří třeba by jinak do té církve nepřišli, ale už mají nějakou službu, tak tam začnou chodit. A je to taková jako nenásilná v podstatě forma toho, jak ty lidi do té církve jako nalákat. A samozřejmě pak je horší, když v té církvi máme někoho nebo máme celou sortu lidí, kteří nemají to pochopení a nechtějí nic dělat. Pak je to takové dost smutné a těžké a je to na modlitby a taky záleží, jak se tam mění generace, protože pak, když přijde třeba mladá generace lidí, tak to vidí jinak než ta starší.
2: Jak jsi poznala, že máš od Boha povolání vést druhé? Jak to může člověk poznat? Jak jsi to poznala ty?
3: Já, když jsem položil tuhle otázku, tak se mi vybavil jeden můj moment, kdy jsem byla hodně malička a vlastně jsem chodívala na dorost, který jsme tak jako dělali u nás ve sboru, tenkrát v Odrách, a měli jsme takovou evangelizační akci s dětskou misií a já jsem, i když jsem byla vlastně taky to dítě, které bylo součástí té evangelizace, taky tam hrálo ty hry, tak jsem nemohla nějak vydržet to, že některé ty děti odcházejí a že jako nemáme na ně žádný ten kontakt, že nedostali žádné to osobní pozvání. Tak jsem si vzala ty pozvánky a šla jsem za nima a řekla jsem jim, hele, přijďte prostě tady další den, bude tady takováhle maková party, bude to super, přijďte, rádi vás jako uvidíme. A možná to je ten moment, kdy se to začalo možná ve mně trošku jako lámat. Že ano, mám možná i nějaké geny po taťkovi, který vede lidi a je kazatel, ale zároveň i tady tohle, to si myslím, že možná i bylo trošku takový zlom ve mně, že mě to nedávalo spát. A pak i spoustu různých dalších věcí, jak člověk dospíval, tak viděl, že je potřeba něco udělat a tak to začal dělat a začalo to i bavit.
2: Takže jak to poznat tak, že tě to nenechá spát?
3: Dalo by se to tak říct, no.
2: Ty vedeš velký tým dobrovolníků. Co dělá ten tým tak nějak dlouhodobě udržitelným? Aby se nerozpadl, aby třeba to fungovalo ještě další rok nebo v průběhu roku?
3: Je to těžké, protože myslím si, že nikdy se nesejde každý rok stejný tým lidí a těžko říct, jestli je to takhle jako i uchopitelné a že vlastně ten tým je na nějakou dobu, je hlavně na ten týden, ale zároveň je fajn se s těma lidma vidět i jako v průběhu toho roku, ale je to náročné, protože ti dobrovolníci jsou opravdu z celé republiky. A třeba teďka jsme měli jednu schůzku s dobrovolníkama a ze 120 nás bylo jako asi 8. Ale bylo to fajn, sešli jsme se v Brně, samozřejmě někteří měli narážky na Brno. A největší srandou bylo, že vlastně většina z těch, kteří přijeli, tak byli ze Vsetína, takže jsme se mohli sejít na Vsetíně. Ale bylo to hodně fajn. Byly to takové ty pevné játra, které to drží a které jsou ochotné, kteří jsou ochotní ti lidi tam sloužit na tom festivalu. Bylo to fajn a myslím si, že tady tyhle ty setkání a nebo ty osobní rozhovory třeba v průběhu toho roku nebo i to, že si člověk třeba může psát s těma lidma, takže to může právě udržovat tu bandu těch dobrovolníků takhle pokupě a že máte pak jistotu, že třeba přijedou i ten další rok.
2: Možná takové povzbuzení pro lidi, kteří stejně jako ty vedou další lidi, kteří jsou dobrovolníci a moc nevidí nějaký postup nebo nějaký růst nebo možná nevidí nějaké ovoce. Jak ty poznáváš, že tvé vedení nese ovoce?
3: Je to na tom festivalu si myslím, že to jde vidět už díky tomu, že ten festival je postavený a že se zbourá. Vidíme to pak na těch různých svědectvích, které se děly. Nebo to vidíme až třeba za pár let, že se dozvíme, že si tam třeba někdo našel životního partnera na festivalu mezi dobrovolníkama, že se tam dali takhle jako dohromady, nebo že pán Bůh ho z něčeho vysvobodil a že tam třeba dobrovolníci mohli prožít něco zásadního ve svém životě, tak to si myslím, že je takové velmi pozitivní a přináší to pak takovéto ovoce, které člověk možná i vidí hned nebo pak i za nějakou dobu.
2: Co bys poradila vedoucím, kteří buď už vedou nebo se chystají vést dobrovolníky nebo vést lidi, kteří to dělají ve svém volném čase?
3: No, držte se. Je to těžké, někdy je to boj, protože práce s lidmi je náročná, ale stojí to za to a myslím si, že ten nahoře to vidí a že nás má za to strašně rád a podporuje nás v tom.
2: Blížíme se k závěru a chtěl jsem tě poprosit, jestli bys mohla na závěr zmínit nějaké takové povzbuzení pro lidi, kteří jsou třeba ve stejné situaci jako ty, vedou lidi, kteří dělají různé služby dobrovolně, ale neví, jestli to někam vede, jestli nevidí nějaký růst. Jak můžeš poznat, nebo jak ty poznáváš, že tvé vedení nese nějaké ovoce?
3: Myslím si, že to chce čas, abych někdy viděla, že to nějaké ovoce nese. Chce to mít tu trpělivost. Ne vždycky všechno vidíme hned a Někdy je to takový dlouhý proces tady tohoto a člověk musí být vytrvalý. Tak jak i některé duchovní boje, že jo, v Bibli trvaly delší dobu třeba, tak i tady tohle, ta naše služba nese ovoce, ale může to trvat delší dobu.
2: Takže takové povzbuzení je v tom vytrvat a nestrácet naději.
3: Ano, ano.
2: Tak vytrvejme, nestrácejme naději, když to možná nevidíme hned, ale můžeme věřit, že v tom nejsme sami, že Bůh v tom s námi. To je takové hezké povzbuzení na závěr a od mikrofonu se loučí Vojta.
3: A Bětka.

3D Talk je u konce a věnovali jsme se v něm tématu, jak vést dobrovolníky, kterým nás provázela Alžběta Hanáková. Premiéru si budete moci poslechnout v úterý v 8 hodin 30 minut s tématem, jak vést z druhé pozice.

Když jsem se ztratila, vzhlédla jsem nahoru na mraky, které se seběhly. Když začalo pršet, cítila jsem, jak se o mě pokouší strach. Ale s rozbřeskem si mi dal opět naději, naučil si mě se modlit a zůstat. Slova písně Glory Hallelujah, která právě dozněla vysíláním Rádia 7. Před námi jsou základy. Existuje naděje, která přesahuje všechny okolnosti, lidské plány, možnosti i představy. Objevujme ji společně s laickou kazatelkou Evangelické církve metodistické v Jihlavě Ingrid Hrubou. Taky společně objevujme ještě po jedné písni.

Píseň o neodolné až absurdní boží lásce. Člověk si ji nemůže zasloužit. Bůh nechá ostatních 99 ovcí a půjde hledat jednu ztracenou. Takové poselství nám chce předat i tahle píseň, která právě dozněla. A tu vystřídá teďkon píseň Vydávám kapely City House Music.

Pomalu se blížíme ke konci nočního vysílání na Rádiu 7 a za malou chvíli přijde na řadu ranní program, kterým vás bude provázet moderátor Pavel Kohl. Pro tuhle chvíli se s vámi z moderátorského křesla loučí Aneta Lofítková a chci se s vámi rozloučit písní zpěvačky Lauren Daigle, a to konkrétně písní Thank God I Do, ve které Lauren vyznává: Jsi moje bezpečné místo, můj úkryt, jsi moje kotva, moje spásná milost. Jsi moje stálice, moje stálost, jsi můj úkryt, můj kyslík. Nevím, kdo bych byla, kdybych tě neznala. Díky Bohu, že tě znám. Tak vám přeji, ať i ten dnešní nový den prožíváte v Boží blízkosti. Mějte se hezky.

Krásné dobré ráno, krátce po 6. hodině ve čtvrtek 21. května 2026 vám přeje Karolína Vološinová, nikoli Pavel Kol. Doufám, že to vás neodradilo od přijímačů a poslouchání. Přeji vám dobré ráno. Hned se musím podělit o jednu drobnost, která mě úplně nastartovala na dnešní vysílání a na dnešní den. Při cestě do studia jsem si všimla krásného svítání. Jak sluníčko prosvítalo skrze mraky z nízkého úhlu, tak to vypadalo, jako by je na nebeské plátno namaloval sám malíř, který perfektně vystihl světlo a stín. No a o tom našem stvořiteli, malíři s velkým M, budeme konkrétně, anebo alespoň ve střípcích, mluvit v pořadech rádia i dnes. Jaké to budou?

0: Ranní vysílání se sveze tichý čas, ranním vysíláním se sveze tichý čas rovněž na umělecké vlně, jak už bylo předesláno před chvílí, k přemýšlení a modlitbě jste zváni v 6 hodin a 15 minut. Církev je někdy vnímána jako zájmový kroužek stejně nebo podobně založených jedinců. Ale Bible používá v Bibli několik příměrů, které jdou daleko a daleko hlouběji a ukazuje hluboké provázanosti. Jaké, to už se dozvíte při poslechu druhé části biblické úvahy Romana Touška, kazatele Církve bratrské v Havířově. Poslouchejte o 6:45. Tip na víkend i pozvání k modlitbám se vešly do dnešního magazínu. Začíná od 7 hodin. Do školních lavic zamíříme v ranním telefonátu o 7:30. V pořadu Bible Guide studujeme 33. kapitolu z knihy proroka Jeremiáše, která popisuje Mesiáše jako věčného krále a kněze. Poslouchejte více po 8 hodině. Jedno z jmen, kterým je nazýván Duch svatý, je řecké slovo parakletos. Objasnění a význam tohoto pojmu přinese další díl pořadu Nejen chlebem. Kazateli Jaroslavu Pokornému můžeme naslouchat od 8:30. Hlavně to zdravíčko přejeme si při každé vhodné příležitosti. Prožíváme, jak na zdraví záleží, jak nás nemoc omezuje, nemáme ji rádi. A zdá se nám, že i Pán Bůh nás chce mít zdravé. Je to tak ale opravdu? Uvažujte s glosou Petra Rause po 9:30. Říká se, že láska mluví mnoha jazyky, jenže rozumíme jim vždycky správně. V majovém vydání pořadu Rozmarína se podíváme na to, jak si navzájem projevovat náklonnost tak, aby ji ten druhý opravdu pocítil. O své zkušenosti a postřehy se v této repríze v 10 hodin podělí manželé Bohunka a Pepa Horští. Tak a to byl přehled pořadu pro to dnešní ráno. Díky, že jste s námi a věřím, že si vyberete některý z pořadů i vy. No a teď je čas na trochu muziky. Tak třeba kapela Terebint nebo Silence and Joy. Jsme Rádio 7.
1: Posloucháte Rádio 7.

happens if you give your life for us? And I'll give mine as well.

Kapela Forking and Country nás doprovodila ke 6:45 a v 6:16 si můžete společně se mnou otevřít knihu Kazatel hned od začátku první kapitoly a doprovodím ho zamyšlení z knihy Dobrá sedba pro letošní rok. Jedno z nich bude právě na tento verš. A jak jsem už předeslala v anonci, tak bude tak trochu umělecká.

Marnost nebo nicotnost všech marností, řekl kazatel. Marnost všech marností, všechno je to marnost. Jaký užitek bude člověk mít z veškeré své námahy, když se bude namáhat pod sluncem? Kazatel, první, druhý a třetí verš. Někteří umělci se originálním způsobem pokoušeli obrazně znázornit krátkost a zdánlivou nesmyslnost lidského života. Filipovi de Champagnemu, malíři 17. století, je přepisována malba s názvem Vanitas, prázdné zdání, nicotnost nebo marnost. Jejíž symbolická síla je úděsná. Vlevo květ tulipánu, který má představovat lásku. Vpravo přesýpací hodiny, které poukazují na pomíjející čas. A mezi tím lidská lebka. Ten malíř to úplně vystihl. Člověk žije, miluje a chce být milován, ale jeho čas je ohraničený. Umírá a po sobě zanechává jen vybledlý ostatek své existence. Marnost, nicotnost, prázdnota. Tato malba přesně odpovídá pohledu kazatele v našem dnešním verši. Bible nám však ukazuje také jinou perspektivu. Náš život nemusí probíhat nějakým nesmyslným způsobem. To neodpovídá Boží vůli. Bůh nás miluje. On miluje docela osobně také vás, protože vy jste jeho stvoření. Možná, že Bůh

Sima Magušinová, čím se sítím v 6.30 ráno ve čtvrtek 21. května na vlnách Rádia 7. Pokud jste třeba nestihli rozhovor se Simou Magušinovou v minulých dílech pořadu Pohovka, tak její rozhovor s ní, nebo například i s Dominikou Gurbalovou a dalšími interprety, které jsem pečlivě vybírala, tak najdete i v záznamech na našem YouTubeovém kanálu. Když si napíšete radio7.cz, tak v playlistech najdete Pohovku, nebo nově teď také koncertino rozhovor s Michaelem Andrewsem, dirigentem souboru orchestru All Souls z Londýna, takže máte určitě z čeho vybírat. Kdyby vás to zajímalo, tak víte, kde to najít. Tak a teď nás čeká Marvin Sepp anebo Iveta Janecka-Kuželová.

Ještě než si poslechneme biblickou úvahu Romana Touška, tak vám prozradím, jaké počasí nás dnes čeká. Bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Zpočátku se budou ujediněle vyskytovat přehánky během dne místy, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia v 1000 metrech na horách kolem 14. Čeká nás mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 metrů za sekundu a večer bude slábnout. Předpokládané množství srážek bude od 0 do 5 mm. Rostylové podmínky dobré až velmi dobré, ráno místy mírně nepříznivé. Tak tolik z Českého hydrometeorologického ústavu, teď ještě Miriam Chovancová, a pak tedy slíbená biblická úvaha.

Společně přemýšlíme nad pravou podobou Kristovy církve tady na zemi. První církev, probouzená a naplňovaná Duchem svatým, se projevovala velice přitažlivým způsobem. Kázali evangelium v boží moci a tvořili společenství jednoho srdce. A to díky tomu, že Duch svatý mezi nimi zpřítomňoval samotného Krista a uskutečňoval v konkrétních oblastech jejich života i služby Kristovo dílo spásy. My ale často narážíme na jakýsi divný rozpor mezi tím, co zažíváme v církvi a tím, co o církvi čteme v Bibli. Co v podstatě od církve očekáváme? Očekáváme jednoduše to, že se uprostřed církve setkáme s živým Bohem. Problém je, že možná očekáváme i to, že církev naplní naše lidská očekávání. Ten největší problém vidím v tom, že jako církev fungujeme tady na zemi ve dvou vrstvách. Nedá se s tím nic dělat, prostě tomu tak je. Jsme zároveň sociální skupinou a zároveň Kristovým tělem. Obě tyto vrstvy v církvi jsou a budou. Ale záleží na tom, která vrstva dominuje a která velí. Jednoduše řečeno, věřit Bohu se dá z lidské síly i z moci ducha. Milovat člověka lze z lidské síly i ze srdce plného boží lásky. Odpouštět umíme jako nevěřící lidé, i jako ti, kteří odpouštějí ze srdce proměněného Kristem. Obojí v církvi je a ovoce podle toho vypadá. Rozhodující je, v jakém stavu je naše srdce, v jakém stavu je náš duch i naše mysl, tedy náš vnitřní člověk. Protože celá naše víra v podstatě má dvě vrstvy. Tu sociální lidskou a tu Kristovu, tu, která byla zrozena z Božího ducha. Tak se pojďme podívat na dvě vrstvy naší církve. Jsme církev jako sociální skupina. To znamená to, že vytváříme mezi sebou přirozené vztahy. Máme rodinu, máme příbuzné. Některé sbory naší církve se celkem právem nazývají jako rodinné církve, jako církve rodinných klanů. A není úplně snadné se do těchto rodinných vazeb dostat. Znamená to ale zároveň, že mezi sebou přirozeně vytváříme vazby kamaráčovství. Zkrátka, ona funguje, ta přirozená lidská chemie. S někým si sednu, s někým ne. Někdo je mi od prvního pohledu sympatický a někdo prostě ne. To jsou přirozené vztahy. Církev jako sociální skupina vytváří přirozené vztahy. Zároveň vytváří určitý systém zabezpečení. Církev je schopná zorganizovat úžasnou práci diakonie. Sbor nebo církev má v sobě potenciál k návštěvám nemocných. Když má někdo nouzi, tak jsme schopni mezi sebou třeba sebrat nějaké peníze. Jít na brigádu. Tedy určitý systém zabezpečení prostě funguje. A kromě toho církev jako sociální skupina vytváří množství aktivit. Více nebo méně v každé církvi jsou aktivity pro děti, pro mládež, pro dorost, pro seniory, pro maminky. Samotná bohoslužba je v podstatě takovou aktivitou. Je třeba si ale poctivě říci, že všechny tyto věci dokáže udělat kterýkoliv člověk na této zemi, kterákoliv jiná sociální skupina na této zemi, a to bez ohledu na otázku víry. Přirozené vztahy fungují i mezi skauty i zahrádkáři. Systém zabezpečení funguje v kterékoliv jiné společnosti. A aktivit je plná společnost. V tom církev nemá vůbec žádné výlučné postavení. To je tedy církev jako sociální skupina. Potom je ale církev jako Kristovo tělo a to je o něčem úplně jiném. Je to společenství jednoho srdce Kristova. Tam, kde obyčejný, přirozený člověk dokáže vytvářet přirozené vztahy, tam člověk, který je veden Kristem, dokáže navázat vztah bližního k bližnímu. Ten člověk není jenom ten, který mi sednul, protože má stejnou chemii jako já, ale je to můj bližní, anebo já jsem jemu bližním. Je to můj bratr nebo moje sestra. A možná si názorově nebo povahově vůbec nesedneme. Ale jsem mu na blízku, protože Kristus nás táhne dohromady. Člověk, který je veden Kristem a církev, která je vedena Kristem, ta nevytváří pouze systém zabezpečení,
Ale v takové církvi se naplňuje to, co Ježíš říká, to, že máme plakat s plačícími a radovat se s radujícími. Nemáme to zkrátka zorganizováno, ale my to přece přirozeně vnímáme, že tamten člověk pláče, má nějakou potřebu. A my pláčeme s ním, protože ta jeho potřeba je i naší potřebou. Zkrátka je to společenství jednoho srdce. A konečně, když jsme předtím mluvili o aktivitách, církev, která je naplněna Božím duchem, ta nevytváří na prvním místě jakési aktivity, i když jsou popravdě řečeno velice dobré a prospěšné, ale taková církev především slouží a zápasí ke spáse člověka. Pak je celkem jedno, co dělá, a nakonec i to množství aktivit, které se objevuje všude po církvích, tak se k tomu dá použít. Ale člověku, který je plný Božího ducha, tak nejde o to, aby si udělal dobré jméno ve společnosti, aby udělal dobrou aktivitu, ale on tím nebo o ním slouží a zápasí druhým lidem ke spáse. Toto je způsob života, který je přímo závislý na Bohu a na vztahu s Bohem. Být opravdu bližním, mít společnou nouzi i radovat se, obětovat vlastní život pro záchranu, to je projevem srdce, které je proměněné Kristem a je plné Božího ducha.

0: dvou vrstvách církve přemýšlel kazatel církve bratrské Roman Toušek v rámci seriálu o letnicích. No a reprízu tohoto dílu naladíte dnes 15 minut po 15. hodině, zítra v 6.45 bude přemýšlet o pravé a nepravé církvi.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7, podcast.radio7.cz.

Minula 7 hodina ve čtvrtek 21. května 2026 posloucháte ranní vysílání na Rádiu 7. Než dám prostor rannímu magazínu, tak jenom připomenu, že v 7.30 tady bude také ranní telefonát. Dnes by to mělo být o kurzech alfa do škol. No a teď tedy slíbený magazín.

0: Aktuální nabídku i pozvání k modlitbám přináší další chvíle vysílání Rádia 7. Začíná magazín, vítejte u poslechu. Lidé, kteří víru hledají, i ti, kdo ji chtějí prohloubit a upevnit, ti všichni mohou hledat pozbuzení na nejrůznějších konferencích. Do pestré nabídky patří i celostátní romská konference, která proběhne tuto sobotu v Děčíně. Za organizací stojí Romské centrum Děčín pod záštitou Romské platformy apoštolské církve. Pastora místního společenství Reného Ferka jsme se ptali, s jakými ohlasy za léta pořádání konference se setkali.
1: Upřímně s velkými, protože jsme třeba například začali konferenci celkem s 80 lidmi a minulý rok nás bylo více jak 350 lidí, 20 míst, nejenom z České republiky, ale i ze zahraničí. A vlastně po té konferenci jsem si uvědomil, že je opravdu velký hlad, že mnoho lidí jedou 5-6 hodin autem, aby načerpali a jsou z toho pozbuzeny, z toho společenství, protože všichni opravdu prožívají, že Bůh mezi Romy dělá úžasné věci. Mnozí z toho dlouhou dobu čerpají a voláme si a budujeme i takový vzájemný vztahy.
2: Z názvu plývá, že konference je určena Romům. Je to nějaké pravidlo nebo se jí můžou zúčastnit i neromové?
1: Z názvu ano, ale vždycky to má takový i ten svůj dodatek, že konference je naprosto opravdu pro všechny. Proč tam je romská? Má svůj význam z toho důvodu, že se specializujeme na misi a službu mezi Romy. Protože naším cílem a vizí od počátku bylo vychovat romské vedoucí, neboli ty, kdo mají na srdci službu mezi Romy. Už tedy jsme vnímali, že žeň mezi Romy je veliká, ale dělníků málo. Byla velká potřeba, aby vznikaly romské sbory, anebo se vychovávali romští, já tomu říkám zdraví lídři. A tím bych chtěl říct, že od začátku je to zaměřené pro ty, kdo mají službu mezi Romy na srdci. A někteří si opravdu neví rady, jak s Romy pracovat, tak my jsme ochotni pomoci, poskytnout servis, přijít, zmapovat situaci a poradit a pomoct. A základě toho spolupracujeme s církví ze Slovenska, kteří mají bohaté zkušenosti v rámci romské služby.
2: Téma, které jste zvolili, je zodpovědnost. Z jakého pohledu na něj chcete nahlížet?
1: Asi bych začal tím, že naše konference nejsou zaměřené, teď říkám v uvozovkách, na témata oheň ducha a takové věci, protože vedeme naše Romy k tomu, aby to, co říkáme, jsme i prakticky žili. Specializujeme se od počátku na charakter služebníka. To je náš cíl. Teď bude téma zodpovědnost. Minule jsme měli téma poslušnost, neboli srdce služebníka. A máme tam skvělý služebníky, kteří, to věřím, podají tohle téma s Boží pomocí úžasně a všichni se na to moc těšíme.
2: Můžeme se tedy zaměřit na ty řečníky, jací přijedou, jací budou na konferenci?
1: Budeme tam mít našeho biskupa apoštolské církve Martina Moldána. Jsme za to strašně moc vděční, protože je to člověk v postavení, který moc dobře ví, co je zodpovědnost a těšíme se na to, jak to podá ze svého pohledu, nejenom jako biskupa, služebníka, vedoucího, ale taky třeba otce. Máme tam Marka Gombara, to byl první Rom, který vystudoval vysokou biblickou školu. Potom tam máme Marka Olaha, který je ředitelem Slovo pro svět na Slovensku a on se vlastně podílel na překladu celé romské Bible, Nového i Starého zákona. Slouží v Jarovnici, kde je to největší osada na Slovensku. Tam máme Rinalda Olaha, jo? To je jeho bratr, který je pastorem církve v Sabinově a je v radě církve za romskou práci na celém Slovensku a má velkou zodpovědnost za romskou službu a pod sebou několik pastorů a pořádají konference pro tisíce lidí. Takže tito zázní mužové, věřím, že ví, co je zodpovědnost.
2: Co vás vedlo k té zodpovědnosti? Proč právě zodpovědnost? Proč je důležitá i mezi křesťany, i mezi Romy? Proč potřebujeme být zodpovědní?
1: My se vždycky modlíme, jaký téma má padnout ten daný čas. A já jsem měl hovor s mladým bratrem z našeho sboru, s Justinem, a On prožíval, že tady to mělo být na téma zodpovědnost, tak jsme se nad tím zamýšleli a když jsem o tom mluvil s řečníkama, tak všichni z toho byli velmi povzbuzení. Myslím si, že zodpovědnost všichni potřebujeme stát v ní a vlastně i vstoupit do ní, protože si myslím, že mnozí i dneska i mezi námi křesťani bojí vstoupit do určité zodpovědnosti, vzít na sebe i nějaký úkol nebo povolání, protože nás to něco stojí, stát v tom a být v tom věrný, to všechno, to je zodpovědnost. V čem jsme my křesťani jakoby zodpovědní, tak já věřím, že je potřeba si stále připomínat, že jsme všichni zodpovědní především za to nést dobrou zprávu evangelia lidem, být světlem a solí a ukazovat lidem, že to, co mluvíme, i žijeme. A jedna z věcí je, na co se zaměřujeme, je, že nejenom, že jsme služebníci, ale máme být zodpovědní rodiče, otcové, matky, vedoucí, čehokoliv. A proto říkám, že mnozí se bojí dneska té zodpovědnosti.
2: V jaké roli stojíte, že vnímáte tu zodpovědnost? Máte někoho, kdo vám pomáhá jiné rozdělit ji?
1: Já nesu v mnoha oblastech zodpovědnost. Jsem z milosti Boží první romský pastor ustanovený v apoštolské církvi a mám tu zodpovědnost ne od lidí, ale věřím, že od Pána budovat romské vedoucí a sloužit našemu národu. A nejen to, ta naše vize je bořit předsudky mezi Romy a Čechy a je to velká Boží milost, že můžeme pracovat na místech, kam bychom se jako Romové jen tak úplně nedostali, ale Bůh nás tam dává, protože máme zodpovědnost tam bořit ty předsudky, které jsou vůči Romům, ale zvěstovat evangelium a svítit těm lidem. Jsem z milosti Boží nemocničním kaplanem v naší nemocnici a myslím si, že to je velká zodpovědnost.
2: Máte ještě nějaké pozvání, proč by lidé měli přijít?
1: Je to opravdu pro všechny, je to velmi povzbuzující. Myslím si, že služba mezi Romy roste. Mnozí si s tou službou neví rady. Budou tam skvělí řečníci, kteří mají bohaté zkušenosti se službou mezi Romy. Takže určitě, ať lidi přijdou, ať přijdou věřící, ať přijdou nevěřící, protože máme vždycky i evangelizační především poselství. Takže máme krásné společenství, společně se najíme, povídáme si, vyměňujeme si zkušenosti, co kde se děje v rámci té naší služby, tam, kde žijeme. Takže je to hodně povzbudivý, takže určitě doporučuji všem.
0: Říká René Ferko, pořadatel celostátní romské konference, která proběhne teď o víkendu v sobotu 23. května v Děčíně. Na webu Romského centra Děčín o ní zjistíte více.

0: Na Rádiu 7 posloucháte magazín. Zprávy o pronásledované církvi ze servisu Hlasu mučedníků připravila a shrnuje spolupracovnice této organizace Gloria Grace.
1: Jemen. Pastor a několik dalších křesťanů bylo uvězněno. Pastor a další křesťané jsou od počátku roku 2026 uvězněni na dobu neurčitou. Pastor Jon sloužil Kristu v Jemenu po mnoho let navzdory opakovaným výhruškám smrti. V roce 2012 vtrhli do jeho kostela islamističtí ozbrojenci a jeden z nich mu přiložil pistoli k hlavě. Plně očekával, že zemře, ale ozbrojenci ho ten den nezabili. Jeho příběh byl již dříve zveřejněn v časopise Hlasu mučedníků. Na začátku února 2026 byl pastor Jon zatčen spolu s přibližně 20 dalších křesťanů, kteří jsou od té doby zadržováni. Manželka pastora Jona po 3 týdny nevěděla, co se s ním stalo, ani zda je naživu. Naštěstí se s ním mohla setkat a uvedla, že je pevný ve své víře, ale zhubl a má oholenou hlavu. Pracovníci Hlasu mučedníku prosí o modlitby za to, aby byli Jon a ostatní křesťané brzo propuštěni. Modlete se též za sílu pro jeho manželku a ostatní křesťanské rodiny, které se potýkají s následky zatčení svých blízkých. Přechod z islámu ke křesťanství je trestným činem, za který hrozí trest smrti a rodiny považují za velkou hanbu, když se někdo z jejich příbuzných stane křesťanem. Křesťanští konvertité čelí pronásledování, hrozí jim ztráta zaměstnání a rodinných vztahů a potenciálně i smrt. Křesťané se scházejí k bohoslužbám tajně, v domácnostech nebo v malých skupinách venku. Téměř všichni Jemenci jsou muslimové, z toho asi 1/3 šíité a 2/3 sunité. Obě tyto skupiny jsou zastoupeny válečnými frakcemi, které zemi rozdělují. Křesťané v Jemenu tvoří jen nepatrný zlomek 1% obyvatelstva. Obyvatelé Jemenu již mnoho let trpí občanskými válkami a násilím ze strany islámských extremistů, včetně Al-Káidy, přestože se situace od začátku poslední občanské války dále zhoršila, evangelium vzkvétá a mnoho jemenských muslimů poznalo Krista. Jemenští křesťané jsou odvážnější při sdílení evangelia, přestože je stále velmi nebezpečné být vůbec identifikován jako křesťan. Evangelium musí sdílet kreativními způsoby, které jsou zároveň odvážné i moudré. Ke Kristovu tělu se neustále přidávají malé, ale stále počty Jemenců. S rostoucím vlivem křesťanských médií roste i zájem o evangelium. Ve většině regionů země žije alespoň jeden Kristův následovník. Křesťané muslimského původu jsou pronásledováni vládními úřady, islámskými extremistickými skupinami, členy komunit, kmenů i členy vlastní rodiny. Sierra Leone. Mladá žena uprchla před zasvěcováním do okultního uskupení. Mladá žena raději uprchla, než aby se zúčastnila zasvěcování do okultního uskupení. Okultní uskupení Sierra Leone provádějí démonické rituály, které zahrnují tělesné zmrzačení jejich členů i rituální lidské oběti za účelem usmíření místních duchů. Lucy žila v muslimské vesnici, kde působí jedno z těchto okultních uskupení. Jak se blížil den jejího zasvěcení, navštívila kostel a vyslechla si kázání pastora o zlech páchaných těmito okultními uskupeními. Poté se vrátila domů a řekla matce, že již nechce být zasvěcena, ale matka její nápad odmítla. V den jejího zasvěcení Lucy uprchla do domu pastora a jeho žena ji vzala a schovala se s ní v lese. Členové tohoto okultního uskupení napadli pastora, ale Lucy unikla. Místo ní byla k zasvěcení odvedena její sestra, která téhož dne zemřela. Lucy se nyní stala následovníci Krista a pastor ji přestěhoval na bezpečné místo, kde roste ve své nové víře. Hlas mučeníku aktivně reaguje na pronásledování spojené s kmenovým násilím a vzestupem radikálního islámu v Sierra Leone. Více než 60% obyvatel Sierra Leone jsou muslimové a jen 13% křesťané. Navzdory veřejné identifikaci s určitým náboženstvím je odhadem 90% obyvatel Sierra Leone spojeno s okultními uskupeními, která ovládají všechny aspekty života v zemi. Tato uskupení praktikují démonické rituály, které zahrnují tělesné mrzačení členů těchto uskupení, Ti, kteří uvěří v Krista a opustí tato okultní uskupení, jsou pronásledováni a dokonce jim hrozí, že budou zabiti. Eritrea. 24 křesťanů propuštěno z vězení. Nedávno se objevila zpráva, podle které bylo začátkem dubna v Eritreji z vězení propuštěno 24 křesťanů. Zatímco většina z nich ve vězení nepobyla více než 2 roky, byl mezi nimi i křesťan, který ve vězení strávil přes 18 let. Jak už tomu u zpráv z Eritreje bývá, bylo k dispozici jen málo podrobností a tamní úřady, jako obvykle, nevydali k propuštění vězňů jakékoliv oficiální prohlášení. Tato nejnovější událost tak navyšuje celkový počet propuštěných křesťanů v Eritreji během posledních 12 měsíců na více než 400. Podle doktora Berhane Asmelašeho, ředitele organizace Release Eritrea, pobývá v současnosti v eritrejských věznicích odhadem 200 až 220 křesťanů, což je nejnižší počet za posledních 20 let. V této souvislosti pozorovatelé uvádějí několik teorií, které mají zmíněný nárůst propuštěných křesťanů vysvětlit. Jedni uvažují o tom, že vyšší počet propuštěných věřících souvisí s nedávnými zprávami o přeplněných věznicích. Jiní zase spekulují, že eritrejští úředníci mohou zpochybňovat význam dlouhodobého uvěznění a další v tom vidí náznak toho, že vládní odpor vůči evangelikálnímu křesťanství možná postupně slábne. I přes tento povzbudivý vývoj čelí v Eritreji i nadále nekompromisní následovníci Ježíše Krista neodůvodněným policejním razím a zatýkání. Ku příkladu 15. března tohoto roku zadržela policie dalších 13 křesťanů. Děkujeme ti, Bože, za Jona, že jsi zachoval jeho život a že je v bezpečí. Posiluj ho. Použij i toto období, kdy je ve vězení, k dobrému, aby mohl být světlem v temnotě. Prosíme tě o pokoj jak pro jeho manželku, tak i pro všechny rodiny, které mají své blízké ve vězení. Dávej jim naději a víru. Prosíme, aby Jon i ostatní vězni mohli být tvou milostí propuštěni. Pane Ježíši, modlíme se i za Lucy. Děkujeme, že našla pravdu a odvrátila se od démonických rituálů a okultních uskupení. Veď ji dál, aby rostla ve víře a poznání tebe. Ochraňuji a upevňuji její kroky na cestě pravdy. Chválíme tě, Otče, že další křesťané byli propuštěni z vězení v Eritreji. Děkujeme za tvou věrnost a moc. Prosíme, aby i nadále mohlo být osvobozeno více křesťanů. Amen.
0: Amen. Více informací o pronásledovaných křesťanech a možnostech, jak je podpořit, naleznete na webových stránkách Hlasu mučeníků www.hlas-mučeníků.cz. Až si pustíte magazín zítra v tomto čase, tak se setkáte s Pavlem Dirdou, průvodcem magazínu o Jesus Lud Janel. Naslyšenou.

Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li také společenství ducha, je-li jaký soucit a slitování, dovršte mou radost a buďte jedné mysli. Mějte stejnou lásku, buďte jedné duše a jednoho smýšlení. Filipským 2. kapitola, 1. a 2. verš.

že brzo už ho čeká umírání a že ta smrt vykoupí hřích můj.

0: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
2: Ranní telefonát Rádia 7. Šířit evangelium můžeme dnes mnoha způsoby a na různých místech. I prostředí za dveřmi škol potřebuje slyšet dobrou zprávu. Organizace Kurzy Alfa si právě školy vzala pod svá křídla, aby mladým lidem evangelium přibližovala. Více detailů probereme v následujících minutách s koordinátorkou Alfy pro mládež Ivou Jeníčkovou. Dobré ráno, Ivo, vítejte.
3: Dobré ráno.
2: Možná nás teď poslouchá někdo, pro koho jsou Kurzy Alfa velkou neznámou. Představíte krátce, prosím, o co jde?
3: Určitě. Takže co se týče Kurzu Alfa, tak se vlastně jedná o program, který slouží církvím, aby mohli pozvat hosty, které touží, třeba svoje přátele nebo svoje známé nebo třeba rodinu, která do církve by běžně nepřišla. A je to vlastně pro jakoukoliv skupinu lidí. Kurzy Alfa jsou postavené tak, že to může být pro školáky věku dorostu, mládeže, může to být pro dospělé, dokonce existují kurzy Alfa, které jsou i pro třeba podnikatele zaměřené nebo třeba směrem k důchodcům, takže pro jakoukoliv skupinu lidí už jsme opravdu takhle otevření. A je to program, kdy ti lidé vlastně přijdou, zažijou příjemné prostředí, takové nízkoprahové takzvaně, dostanou tam dobré jídlo, následně uslyší promluvu, která může být formou buď videa, anebo přímo řečník ji přednáší a potom se o tom diskutuje. Takže opravdu takové velmi přirozené, příjemné, takový způsob, jak se dozvědět o základech křesťanství. Jsou tam témata jako kdo je Ježíš, vlastně co pro nás Ježíš udělal, co je víra, jak číst Bibli a tak dále. Takže takové opravdu příjemné základy víry, bych řekla.
2: Co je náplní vaší práce nebo služby v roli poradkyně kurzů pro mladé?
3: Tak já jsem přiznám, že nejsem jenom poradce kurzů pro mládež. Já se snažím pomáhat se vším možným Veronice Filipové, která je ředitelkou. A nově jsme tak trošku předali tu roli už mladší generaci, takže momentálně to spíš dělá Tomáš Coufal, mladší. Ale určitě pořád ještě pracuji v této roli a teď se zaměřuji především tedy na školy, protože jsem byla pedagoškou. Takže co se týká mě, tak já jsem vlastně tedy v těch školách.

0: se pohybovala poměrně dlouho a ráda bych tahle ten program pomohla učitelům zapojit do škol a samozřejmě i studentům, kteří mohou uspořádat kurzy Alfa pro mládež na své škole i klidně sami. Zároveň se snažím tady pomáhat a radit mladším kolegům a snažím se nějakým způsobem navazovat další vztahy vlastně s církvemi a s vedoucími různých mládežnických organizací, tak aby mohli Alfu použít jako programy ve své práci.
1: Plánujete s blížícím se závěrem školního roku navštívit školy? Jak probíhají přípravy a co je cílem vaší práce?
0: Takže my se zatím ještě nesnažíme navštěvovat vyloženě školy. My se spíše snažíme momentálně kontaktovat učitele, abychom jim o tomto programu řekli, aby věděli, že existuje i ta verze Alfy do škol. Podařilo se nám Alfu pro školy už uspořádat na několika místech, nebo spíše učitelům se to podařilo a měli jsme s tím dobrou zkušenost. A tak jsme teď udělali například školení pro dalších 10 vlastně potenciálních vedoucích kurzů Alfa na několika školách. Zase jsme se setkali, řekla bych, s poměrně úspěchem, že se to líbilo. A dál se tedy snažíme oslovovat učitele a seznamovat je s tím, že Alfa ve škole vůbec není problém uspořádat, že je to možné, že teď máme nový kurz, který je uspůsobený jak časově, tak způsobem, tak i moderností vlastně mladé generaci, takže z toho hlediska je to ideální materiál a je použitelný jak na církevních školách, kde se snažíme tedy informovat, posílali jsme přes autority do škol i materiály, aby se učitelé s tím mohli seznámit a nabízíme školení jak individuální, tak hromadná, takže spíše to touto cestou. A potom do budoucna bychom učitele v momentě, kdy se rozhodnou pořádat Alfu ve své škole, tak rádi doprovázeli, což jsme všem nabídli, takže v momentě, kdy ten učitel řekne ano, já bych rád Alfu do školy, tak my se s ním domluvíme a třeba když se rozhodne pro září, teď už by bylo asi pozdě, tak my budeme do té školy skutečně docházet, buď já nebo kolegové, a seznámíme s tím ten tým studentů, kteří by se zapojili do Alfy a do jejího pořádání spolu s učitelem a budeme vlastně tomu učiteli k ruce, takže skutečně pak už budeme chodit do škol.
1: Nevždy a všude je povoleno mluvit na školách o Bohu. Co lze dělat podle vás proto, aby vedení škol a podobných institucí změnilo svůj postoj a přístup?
0: Tak tady bych řekla, že to je dost často o nějaké souhře a o nějaké informovanosti, protože rozumím tomu, že nemusí ředitelům být příjemné, kdyby se někde mluvilo o víře třeba jenom jménem jedné církve a ani by si třeba nebyli jistí tím, co to je za církev, jestli to není nějaká sekta, jestli to těm studentům není vnucováno, tak to chápu, že by pro ně mohlo být nepříjemné. Ale co se týče kurzů Alfa, tak ty se pořádají na školách běžně v Irsku, v Americe, v Holandsku, prostě na mnoha místech Evropy. A samozřejmě už v těch církevních školách je to jednodušší, ale máme teď zkušenosti s tím, že na škole, kde je třeba nějaké větší procento věřících studentů, tak si uspořádali studenti sami Alfu s pomocí učitele. A nebyl s tím problém, i když to byla škola, která nebyla vlastně církevní, ale v momentě, kdy to bylo ze strany studentů jako takových, tak pak tam ten problém by měl vlastně odpadat. Ten ředitel, pokud by si s nimi dobře promluvil a všechno by nastavili správně, tak by s tím problém mít neměl. Takže co se týče tohoto, tak ano, tady ten problém může vznikat spíše třeba špatnou komunikací nebo strachem, někdy i správným strachem těch ředitelů, co se tam vlastně bude přesně dít. Ale když tam ta komunikace bude dobře provedena a my rádi s tím taky pomůžeme studentům, že kdokoliv by chtěl a měl zájem dělat Alfu na svojí škole, tak my moc rádi pomůžeme tuto komunikaci nějakým způsobem uhladit. A zároveň máme i materiály, kde jsme se snažili zvýraznit v rámci vzdělávacím plánu ten průnik mezi Alfou a vlastně tím, co ta škola jako taková by měla i studentům předávat. Protože tady se jedná o hodnoty, jako je naučit se naslouchat názorům druhých, naučit se chápat, že někdo to může vidět jinak. naučit se diskutovat způsobem, abych druhým neubližoval a aby to bylo v bezpečném prostředí. Takže tohle to všechno ta alfa sebou nese, rozhodně se to prolíná vlastně s cíly, které ten rámcově vzdělávací plán školní má. Takže z tohle hlediska si myslím, že alfa je skvělá, že i když tam přijde někdo, kdo vůbec s křesťanstvím nesouhlasí nebo naopak má názor protichůdný, tak se tam nemusí cítit špatně a může slyšet postoje druhých, může se je vyslechnout a není k ničemu nucen.
1: Obecně se říká, že Česká republika patří mezi nejvíce ateistické země. Na čem bychom jako křesťané měli podle vás zapracovat? Co změnit, aby naopak rostla víra v Krista? A proč vlastně?
0: Je pravda, že ze statistik tohle to vyplývalo, ale je to spíše inklinací nebo tím, k čemu se lidé hlásí, protože obecně, co mám zkušenost, tak studenty a nejenom studenty, i dospělé lidi, kolegy a tak dále, vždycky zajímaly ty otázky, které se týkaly duchovna. Kladli si otázky ve svém životě, měli zájem o to se setkat vlastně s Bohem, kolikrát to tak i pojmenovali, nebo si tohle ověřit, jestli Bůh existuje, jestli je dobrý, jaký k ním má vztah. Ale ten strach tam byl z toho k něčemu se přihlásit, a už vůbec se nechtěli hlásit k církvi. Ta církev byla pro ně něco, co symbolizovalo možná nějaké staré křivdy nebo staré prohry nebo stará ublížení. A bylo to pro ně takové nepřijatelné. Takže určitě bych řekla, potřebujeme změnit profil církve. Potřebujeme to, aby církev mohla začít být takovým bezpečným prostředím pro lidi a i pro mladé. Určitě si myslím, že mladá generace v současnosti nemá ten problém jako rozdělovat denominace, takže když budeme spolu spolupracovat, tak věřím, že to taky bude určitým poselstvím o tom, že věříme v jednoho Boha, máme se rádi a ten Bůh je láska a spojuje nás. Takže to je takové další poselství, že mladí lidé nechápou nějaké jako rozpory mezi církvemi a je jim jedno, do které církve dost často chodí, hlavně když to splňuje to, co oni potřebují, že se tam můžou prostě setkat s Bohem a že se tam budou cítit dobře a bezpečně. Takže na tom bychom určitě měli zapracovat. A pak si myslím, že je to taková srozumitelnost a autentický život. Že to je pro mladou a věřím i střední generaci v současnosti velmi důležité, abychom to, co žijeme, tak tomu i věřili, měli z toho radost, aby náš život byl takový, že oni by ho chtěli žít taky. V momentě, kdy budeme zničení, strhaní, nevrlí nebo takový jako hodně pohroužení do sebe a spíš jako negativističtí, tak ti lidé to uvidí a řeknou si, no tak tenhle život, proč bych ho chtěl? Co ten člověk má navíc, jo, oproti mně? Takže to si myslím, že bychom na tom určitě měli zapracovat. A co změnit, aby naopak rostla víra v Krista? No, určitě tohleto. Já bych řekla pořádejte alfu, ale to by mělo trošičku samolibě možná, nebo příliš přímočaře. Určitě modlete se a hledejte, co můžete ve svém společenství, ve své farnosti udělat tak, aby tam lidem bylo dobře. Aby tam vám bylo dobře, spolu, navzájem. Abyste budovali vztahy, které tam máte a aby, když někdo přijde, tak aby se tam cítil dobře, aby se tam mohl setkat s Bohem, aby měl dostatečný bezpečný prostor na to prozkoumat, co ta víra vlastně je.
1: A ještě jsem se tam doptávala na to, proč. Proč bychom to měli dělat, aby rostla víra v Krista?
0: Jasně, proč bychom to měli dělat? No to jsem si vzpomněla na svědectví, které nám říkal jeden muž, který prošel kurzy alfa a vlastně stal se věřícím. On říkal, no proč bych měl na alfu někoho pozvat, protože to je to nejlepší, co jsem zažil, co se mi mohlo stát a chtěl bych, aby to zažili i ty ostatní. Takže jestli prožíváme, že Bůh nám dal něco, co má hodnotu, to stojí za to, aby prostě jsme se rozhodli mu ten život dát. Jestli nám víra něco dává, jestli to, že můžeme Boha znát, nám dává pokoj, jestli nám to dává radost, jestli jsme vděční za spasení, tak pak si myslím, že to je motivace, proč bychom měli jít dál a proč bychom měli vlastně o téhleté své naději, o téhle své radosti říkat i dalším, aby ostatní mohli vlastně tenhle ten dar od Boha přijmout, protože víra je dar, že jo? A musíme, a je ze slyšení Božího slova, takže potřebujeme to Boží slovo říkat ostatním. Ale myslím si, že je důležité, jakou formou to děláme. Že když budeme to říkat způsobem musíš, nesmíš, nebo prostě tady tyhle ty pravidla jsou tady, tak je přijmi, nebo Bible se říká, že jsi hříšník, tak koukej činit pokání, tak tohle cesta asi nepůjde, ale většinou. Ale věřím, že když třeba použijeme Alfu a připravíme příjemný prostředí, kde je prostor pro otázky druhých lidí a je tam prostor pro jejich pochybnosti, takže potom je tam i prostor pro to, aby se jich mohl Pán Bůh nadpřirozeně dotknout a oni tu víru mohli přijmout nebo objevit i u sebe.
1: Děkuji mockrát za to přiblížení. Jaké další novinky a plány kurzy Alfa chystají? Co vás v nejbližší době čeká?
0: Takže určitě, když to vezmu přes tu mládežnickou oblast, tak tam v současnosti spolupracujeme s vedoucími církví v oblasti dorostu, to znamená taková to mladší spolčo v katolické církvi a v těch protestantských, to obvykle bývá pojmenováno dorost nebo mladší mládež, protože naše nejnovější série je vlastně věkově zařazena od těch 12, 13 do nějakých 17, to, co byla natočena v roce 25, takže tam chceme oslovit tuhletu generaci, protože se nám opravdu ta série moc líbí a je opravdu pro tu dobu. To znamená, že se to dotýká otázek, které ti lidé řeší. Podnikaly se výzkumy a ptali se mnoha mladých lidí, které otázky je zajímají, jaké problémy řeší. Takže to je pro ně přímo, takže se snažíme oslovovat vedoucí dorostu a právě skupin mládežníků těch mladších, aby se rozhodli tedy Alfu udělat i pro svoje dorostějáky, pro tuhletu generaci. Potom se snažíme, ano, oslovit školy, jak už bylo zmíněno, a byli bychom rádi, kdyby i studenti se nebáli. Jakýkoliv student, 2-3 kamarádi můžou Alfu udělat pro svoje kamarády na své škole, třeba jenom o nějaké pauze, vůbec není problém, aby to nějak komplikovali, takže to se taky snažíme, to je další náš takový směr. Teďkon v současnosti taky se těšíme na Noc kostelu, kde jsme připravili prezentaci a materiály, takže kdokoliv, kdo pořádá ve sboru nebo ve farnosti Noc kostelů, tak jim rádi pomůžeme zpropagovat jejich Alfu, kterou třeba na podzim potom plánují pořádat. A nebo ta prezentace je vhodná i pro své otázky pro kohokoliv, takže to je taky určitě zajímavé doplnění Noci kostelů, kterou můžou pořádat vaši posluchači. A dále také se chceme zapojit do toho fotbalového mistrovství, které bude, i když tak trošičku okrajově, připravujeme materiály zase, které propojují vlastně kurzy Alfa pro mládež s takovou jako malou ukázkou kurzu Alfa pro mládež právě s tím probíhajícím fotbalovým mistrovstvím, abychom mohli oslovit i mladé fotbalisty, ke kterým se jinak asi hůře dostáváme, a tady chceme spolupracovat vlastně s organizací Ambassadors, takže to je taková taky naše novinka, naše akce. No a co se týče Alfy pro dospělé, tak tam se připravuje a bude natáčet zase nová série, která má mít zase novým způsobem trošičku zaměřená, takže na to se taky těšíme, ale to ještě potrvá určitě nějaký ten rok, protože to se musí natočit a potom nadabovat, takže to je určitě dlouhodobější.
1: Hostem ranního telefonátu byla koordinátorka Alfy pro mládež Iva Jeníčková. Mockrát děkuji za to, že jste nám věnovala svůj čas a přiblížila nám aktuality ze služby Alfy pro mládež a také pro studenty na školách. Děkuji mockrát, se vám daří.
0: Děkuji, krásné ráno.

0: Krátce po 8 hodině ve čtvrtek 21. května roku 2026 posloucháte Rádio 7. Od mikrofonu vás zdraví Karolína Vološinová, přeje krásné ráno a také vás zvuk poslechu pořadu Bible Guide s Jiřím Zdráhalem.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Jeremiáš 33. kapitola. Bůh v této kapitole znovu potvrzuje zkázu Judska. Tuto zkázu ale jednou vystřídá hojný pokoj a bezpečí. O tom zde čteme. Hle, potom však ovážu jejich rány, uzdravím je a vyléčím. Dám jim zakusit hojný pokoj a bezpečí. Osud Judy a Izraele změním a vybuduji je tak, jako kdysi. Očistím je ode všech zločinů, které proti mě spáchali, a jimiž se proti mě vzbouřili, jim odpustím. Jeruzalém mi tak přinese věhlas a stane se mi zdrojem radosti, chvály a slávy přede všemi národy na zemi, až uslyší o všem dobrodiní, které jim prokážu. Zůstanou v úžasu a rozechvění nad vším tím dobrodiním a nad vším pokojem, který svému lidu způsobím. Zatímco neposlušným Izraelcům prorok ve 25. kapitole předpovídal konec radosti i veselí hlas ženicha i nevěsty, tak poslušným tady předpovídá, že se bude ozývat hlas radosti a veselí, hlas ženicha a nevěsty. Mesiáš je zde ohlašován opět jako spravedlivý proutek neboli výhonek. Hle, přicházejí dny, pravý Hospodin, kdy toto dobré slovo, jež dávám domu Izraele a domu Judy, splním. V těch dnech a v tom čase nechám z Davidova semene vyrašit spravedlivý výhonek, jen v zemi nastolí právo a spravedlnost. V těch dnech bude Juda zachráněn a Jeruzalém bude žít v bezpečí. A tak to jej budou nazývat, Hospodin, naše spravedlnost. V něm se naplní slib, který dal Bůh Davidovi o tom, že jeho potomek bude navždy na jeho trůnu. To je slib, který král David dostal. Až se naplní tvé dny a ulehneš ke svým předkům, pozdvihnu tvého potomka, jenž vzejde z tvých beder a jeho království upevním. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Tvůj dům a tvé království zůstanou přede mnou na věky. Tvůj trůn se na věky nepohne. Tímto Davidovým potomkem, věčným králem, je Ježíš. On navíc vysvětlil, že tento věčný král nebyl jen tělesný potomek krále Davida, ale samotný vtělený Bůh. Ve 22. kapitole Matouše čteme. A když už se farizeové sešli, Ježíš se jich zeptal, co si myslíte o Mesiáši? Čí je to syn? Davidův, odpověděli. Na to jim řekl, jak ho tedy David může v duchu nazývat pánem? Říká přece, Hospodin řekl mému pánu, seď po mé pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím. Když ho tedy David nazývá pánem, jak to může být jeho syn? A nikdo mu nedokázal odpovědět ani slovo. Mesiáš bude nejen věčným králem, bude také věčným knězem. Proto je zde uvedena také smlouva z Levíty o věčném kněžství. O tom čteme. Budete-li moci zrušit moji smlouvu s dnem a moji smlouvu s nocí, takže den ani noc nenastane ve svůj čas, pak bude zrušena také má smlouva s mým služebníkem Davidem, takže nebude mít syna, který by královal na jeho trůnu, a rovněž má smlouva s mými sluhy levíckými kněžími. Tuto smlouvu získal od Boha Áronův vnuk Pinchas. Ten v Mojžíšově době potrestal hříšného Izraelce, který podlehl svodům a smilnil s Moábkou, což bylo součást uctívání modly Bála. Tak Pinchas od Izraele tehdy odvrátil boží hněv. A Bůh na to reagoval tímto slibem. Proto mu řekni, že já sám mu daruji svou smlouvu pokoje. Ta bude pro něj i pro jeho potomstvo smlouvou věčného kněžství, neboť horlil pro svého Boha a tak pro syny Izraele dosáhl smíření. Tímto věčným knězem je také Ježíš Kristus, i když sám nebyl spokojený Levi. Věčnou smlouvu může totiž vlastnit pouze věčný kněz. O tom učí list Židům a pro věčného kněze používá biblický název kněz podle Melchisedechova řádu, což vychází z proroctví v Žalmu 110. V listu Židům čteme. Kdyby levítské kněžství vedlo k dokonalosti, proč by ještě bylo potřeba, aby povstal jiný kněz podle Melchisedechova řádu, tedy věčný kněz? Jeho kněžství je trvalé, protože žije na věky. Proto také může dokonale spasit ty, kdo skrze něj přistupuje k Bohu, neboť je stále živ. Tento náš věčný prostředník nám zprostředkoval věčný život s Bohem. Tak o tom opět čteme v listu Židům. Přesně takového velekněze, zástupce, jsme potřebovali. Je svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků a vyvýšený nad sama nebesa. Nemusí jako tamti velekněží denně obětovat nejprve za své vlastní hříchy a potom za hříchy lidu, neboť to udělal jednou provždy, když obětoval sám sebe. Ježíš je věčným prostředníkem mezi námi a Bohem. To díky němu přijímáme věčnou spásu.

0: Poznávat Bibli a její poselství můžete v pořadu Bible Guide zase zítra v 8 a v 18 hodin. Pořad připravil Jiří Zdráhal, pastor církve ICF v Brně. Předchozí díly jsou k dispozici také na webu Rádia 7 nebo na podcastových platformách.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz

Elevation Worship Chris Brown a Tiffany Hudson v písni So Be It ze stejnojmenného alba právě Elevation Worship, které už máme taky v archivu, takže můžeme vesele hrát třeba i v písničkách na přání každý všední den mezi 14. a 15. hodinou. No a ten text té písně je o tom, že když Bůh něco řekne, je to definitivní a platné. On je první i poslední. No a o takovém Bohu bychom chtěli povídat a zprostředkovávat ho posluchačům skrze různé pořady právě na Rádiu 7 24/7. Pokud vás vysílání oslovuje, čerpáte z něj, dává vám to smysl a můžete podpořit chod rádia. Budeme moc rádi, pokud se k nám tímto způsobem přidáte. Více informací najdete na stránkách www.radio7.cz. Stále probíhá také kampaň Hledáme 500 statečných, která si klade za cíl najít mezi posluchači 500 nových dárců, kteří by se připojili s 1000 korunovým pravidelným měsíčním darem a práci tímto způsobem podpořili, protože jim to dává smysl a protože můžou. Rozumím samozřejmě tomu, že ne každý může podarovat nějakou organizaci takovým darem a 1000 korun může být pro někoho vysoká částka, ale když spojíte síly například v rodině, mezi přáteli, s kolegy a takzvaně se složíte na Rádio 7, tak takovým statečným se můžete stát i vy takovýmto způsobem. Pokud vás vysílání baví, pozbuzuje, dává vám to smysl, budeme rádi, když to pošlete dál. Podělte se o to klidně s vašimi blízkými, sousedy, kolegy. Víra je ze slyšení a věříme, že má co nabídnout lidem v 21. století a že Pán Bůh proměňuje, Pán Bůh dává naději a Pán Bůh dává nový život.

Dnes je čtvrtek 21. května 2026, svátek slaví všechny Moniky. Toto jméno má skutečně nevšední původ, jedná se o prastaré fénické jméno s významem bohyně. Monika, co by historická osobnost, se narodila kolem roku 332 v Tagaste, v dnešním Alžírsku, a uzavřela manželství s Patriciem, s nímž měla tři děti. Nejstarší z nich byl Augustin, který jí dělal velké starosti. Syn tolika slz se nemůže ztratit, řekl jednou milánský biskup Ambrož, když opět zoufale prosila Boha, aby napravil výstřední život jejího syna. Její prosby byly skutečně vyslyšeny. Augustin cestu k Bohu našel a navíc se stal jedním z křesťanských učitelů. Matka se však jeho obrácení nedožila. Augustin později ve svých vyznáních vyjádřil své dík matce právě.

Kalendárium. Připomeňme si společně události a také výročí narození a výročí úmrtí osobností nejen dějin církve, ale také filozofie nebo třeba malířství. Května roku 1924 bylo poprvé použito slovo rozhlas. Ve svém článku je uvedl jeden z redaktorů Národních listů. Do té doby se pro rozhlasové vysílání běžně používal termín radiožurnál. Rozhlasová stanice stejného jména přitom začala své vysílání o rok dříve, tedy 18. května roku 1923. Května roku 1471 se narodil německý malíř a grafik Albrecht Dürer. Dnes by se byl dožil 555 let. Do jeho velkolepého díla patří více než 1100 kreseb, 34 akvarelů, 108 měděrytů a leptů, kolem 246 dřevorytů a 188 maleb. Dokázal zachytit lidskou tvář stejně jako nejrůznější přírodní výjevy.

Anglická reformátorka, vězeňství, sociální reformátorka, filantropka a kvakerka Elizabeth Fryová se narodila 21. května roku 1780. Byla hlavní hybnou silou nové legislativy, která měla zlepšit zacházení s vězni, zejména s vězenkyněmi. Bývá proto nazývána andělem vězení. Psala si obsáhlé deníky, ve kterých je explicitně vyjádřena potřeba chránit vězenkyně před znásilněním a sexuálním vykořisťováním. Připomeňme také výročí narozenin kazatele církve bratrské Pavla Černého. Na počátku 21. století působil jako předseda Rady církve bratrské a předseda Ekumenické rady církví v České republice. Od roku 1974 je kazatelem církve bratrské. Jeho prvním působištěm byly Benátky nad Jizerou. V současné době působí jako kazatel a správce sboru Praha Velká Ohrada. Vzpomeňme na život misionáře Johna Eliota. Narodil se v Anglii kolem roku 1604, v 27 letech připlul do Spojených států. Usadil se ve státě Massachusetts, kdy hlásal evangelium mezi Indiány. Pro potřebu misie přeložil Bibli do indiánského jazyka. Zemřel 21. května roku 1690. A vzpomeňme také na českého herce Jaroslava Marvana. Ten zemřel 21. května roku 1974. Kalendárium připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Soufal mladší.

kalendářním roce 2026 čerpáme v relaci Nejen chlebem z úvah kazatele sboru církve bratrské v Opavě Jaroslava Pokorného. Ta dnešní bude mít v centru pozornosti mimo jiné jeden řecký pojem, kterým apoštol Jan popisuje roli Ducha Svatého. Dobrý poslech.

Jeden mladý muž z docela bohaté rodiny dlouhou dobu toužil mít vlastní automobil. Už bydlel sám, ale na dobré auto ještě našetřeno rozhodně neměl. Dost často o svém přání mluvil se svými rodiči a zaznamenal určité náznaky, že u příležitosti jeho blížících se narozenin by se mohla jeho velká touha naplnit. Konečně nadešel den jeho narozenin a kromě jiných dárků mladý muž dostal tajemnou krabičku. Bylo na ní napsáno, že má být rozbalena až večer, když se vrátí domů. Doma chvatně roztrhal ozdobný balicí papír, otevřel krabičku a nalezl v ní knihu s názvem Dobré rady na cestu autem. Vztekle odhodil dárek a byl opravdu naštvaný a zklamaný. Po nějaké době potkal svého otce a ten se ho zeptal, tak jak se ti líbí dárek, jak se ti jezdí? Mladý muž to nejdříve vnímal jako škodolibou legrácku ze strany otce, ale ten, když pochopil synovo rozpoložení, mu říká, prosím tě, synu, prohlédni si pořádně tu darovanou krabičku. A když to mladík udělal, nalezl na konci knihy pokyn otevřít záklopku ve dně krabičky. Po jejím otevření se objevila malá dutina, obsahující klíčky od nového auta, které celou dobu čekalo před domem na svého majitele. Milí posluchači, minulé zamyšlení jsem končil tvrzením, že Duch Svatý je tím nejvzácnějším darem pro nás. A právě o tom dnes budeme mluvit. Ježíš na toto téma hovořil ke svým nejbližším učedníkům krátce před svou smrtí, jak to máme zaznamenat.

Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání. Já pak požádám Otce a dávám jiného utěšitele, aby s vámi zůstal na věky, totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás. Nenechám vás jako sirotky, přijdu k vám. Ještě kratičko a svět mě neuvidí, ale vy mě uvidíte, protože já žiji, budete žít i vy. V ten den poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve mně a já ve vás. Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován mým Otcem a já ho budu milovat a dám se mu poznat. Juda, ne ten Iškariotský, mu řekl: Pane, proč se chceš dát poznat nám a ne světu? Ježíš mu odpověděl: Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. Můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a budeme žít s ním. Kdo mě nemiluje, nezachová moje slova. A slovo, které slyšíte, není mé, ale toho, který mě poslal, Otcovo. To vše jsem vám říkal, dokud jsem žil u vás. Avšak Utěšitel, ten Duch svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. Hlavní jméno, kterým je Duch svatý nazýván nejen v této pasáži, ale i v následujících dvou kapitolách Janova evangelia, zní řecky Parakletos, což by se doslovně dalo přeložit jako přivolaný. České překlady Bible a podobně i překlady do dalších jazyků se pak snaží význam tohoto jména zachytit různými slovy. Asi nejčastější volbou je utěšitel a potom přímluvce či zastánce, ale dalo by se to přeložit i jako obhájce, advokát, pomocník, rádce, povzbuditel či napomínatel. Společným rysem všech těchto výrazů je to, že jde o osobu, která je na mé straně, je mým skutečným přítelem. Ježíš říká, že Otec dá učedníkům jiného parakléta, utěšitele. Přičemž ono použité řecké slovo, překládané jiný, znamená jiný, ale stejného druhu. Tím prvním paraklétem, kterého učedníci poznali, byl totiž sám Ježíš, jak to apoštol a evangelista Jan píše v dalším novozákonním spise ve svém prvním listu, 2. kapitole, 1. verši. Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, parakléta, Ježíše Krista, toho spravedlivého. Ježíš se vrátil k Otci a je naším paraklétem v nebi, zatímco Duch svatý je jím mezi námi na zemi. A Ježíš v dnešním biblickém textu o něm navíc říká, že má s námi zůstat na věky. Proto tvrdím, že Duch svatý je tím největším darem, protože on je živým osobním Bohem, který je tady a teď se mnou, s námi, a je to dar trvalý a konečný. Kromě názvu Parakletos je v závěrečné Ježíšově řeči k učedníkům, která zahrnuje 14. a 16. kapitolu Janova evangelia, pro Ducha svatého vícekrát použito označení Duch pravdy. On bude učedníky učit a připomínat Ježíšova slova, bude vydávat svědectví o Ježíši, usvědčovat lidi světa z hříchu nevíry v Ježíše, uvádět učedníky do veškeré pravdy, oznámí, co má přijít a bude zvěstovat od Ježíše a oslaví jej. Tedy označení Duch pravdy ukazuje těsný vztah k Božímu slovu a zvláště k Ježíši samotnému, který o sobě jednou řekl: já jsem pravda. Učedníci tohoto ducha znají, protože žil u nich, a to v Ježíšovi samém, když s nimi pobýval, ale nyní přichází zaslíbení nové reality, že Duch svatý bude žít v nich samotných. A skrze Ducha Božího

učednících přebývat sám Kristus, jak jim také v této pasáži říká. Výstižně zaslíbení Ducha Svatého jako parakléta vyjádřil biblista Warren Wiersbe slovy. Parakléto znamená, že on je povolán, aby šel po tvém boku a pomáhal ti. Opravdu platí, že Duch Svatý pracuje v nás, s námi, skrze nás, ne proti nám či bez nás. V druhé části dnešního biblického textu mluví Ježíš o společenství učedníků s nebeským Otcem i Synem, Pánem Ježíšem Kristem, na nové úrovni. To společenství, které se děje právě skrze Ducha Svatého, se má rozvíjet a prohlubovat. Ale to, nakolik se to daří, nakolik je Bůh opravdu přítomný ve věřícím člověku, závisí podstatně na spolupráci mezi Bohem a člověkem. Proto je v této Ježíšově řeči takový důraz na poslušnost věřících Kristu, jeho slovu a jeho přikázáním. Poslušnost Božímu slovu nevede jen ke znovuzrození na začátku křesťanova nového života, ale také k postupně rostoucí Boží přítomnosti v něm. Ještě jeden citát biblisty Wiersbeho: spasení znamená, že jdeme do nebe, ale být podřízen duchu znamená, že nebe přichází k nám. Milí přátelé, na závěr se vrátím k úvodnímu příběhu. Jeho hrdina netoužil jen potom něco o autech vědět, dokonce mu asi nestačilo ani nějaké auto vlastnit. On chtěl tím autem jezdit, užívat si řízení skvěle pracujícího stroje, ale také se dostat jednodušeji a rychleji k nějakému cíli své cesty. Nejdříve však musel pořádně prozkoumat dárek, který dostal od milujícího otce. Musel objevit klíčky k autu, samotné auto najít a učit se ho dobře a bezpečně používat. I my lidé dostáváme od Boha množství darů, počínaje životem samým a pokračujíce dalšími skutečnostmi, které v životě využíváme, či se z nich těšíme. Ale věřím, že v jistém smyslu největším Božím darem je, že nám chce Bůh dávat v Duchu Svatém sebe sama, živého Boha, aby s námi a v nás trvale přebýval. A my, kdo už jsme křesťany, můžeme být těmi, co o Bohu docela hodně vědí, kdo mají prostudovanou Bibli jako určitou obdobu knihy Dobré rady na cestu autem, kdo možná i uvěřili, že dostali od Boha zmocnění k novému životu, že tedy mají klíčky k autu, které někde venku stojí. Ale z nějakých důvodů tím autem nejezdíme a jen se plahočíme životem s dobrou svatou knihou v ruce. A tak chci pozvat kohokoliv z vás, posluchačů tohoto poselství, do nového kroku. Vás, kteří jste ještě neprozkoumali dárek od milujícího otce Bibli, abyste je začali zkoumat. Vás, kteří Bibli zkoumáte, ale nenacházíte nějaký praktický dopad do svých životů, abyste se pídili po tom objevu, který změní váš život. Vás, kteří jste už mnohé nebo aspoň cosi s Bohem zakusili, ale teď prožíváte nějakou prázdnotu či zaseknutost v něčem, abyste nalezli to Bohem přistavené auto. Ale i vás, kteří se domníváte, že věci jdou dobře a jste v celku spokojení, abyste uvěřili, že je možné s Bohem a v Bohu mnohem více. Ať patříme do kterékoliv z těchto, či ještě do úplně jiné skupiny lidí, jsou pro ten krok před námi důležité dvě věci. Volat upřímně k Bohu a nechat si pomoci věřícími křesťany kolem nás, kterým důvěřujeme. Potřebujeme Boha a potřebujeme druhé lidi.

0: Poslouchali jsme pořad Nejen chlebem ze seriálu Život v hojnosti o Duchu svatém. Živý Bůh tady a teď provázel vás Jaroslav Pokorný. Reprízu tohoto dílu naladíte v pátek v 19.45, no a za týden bude právě Jaroslav Pokorný pokračovat s tématem Proměňující oheň.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz

křesťany z Ostravy vystřídá zpěvák, rapper Sondé z písní Rivers of Wonder. Řeky úžasu proudí z jeho trůnu. Život hojnosti proudí skrze mé srdce. Toto je hlas Boží. Bouře a oceáni, uklidněte své vlny a poslechněte, co on říká. Toto je hlas Boží.

Krátce po 9. hodině ve čtvrtek 21. května roku 2026 posloucháte ranní vysílání na Rádiu 7, kterým vás provází Karolína Vološinová. V 9.30 se můžete těšit na glosu Petra Rause, reprízovaný díl s titulem Hlavně to zdravíčko. No a po 10. hodině reprízovaný díl Rozmaríny s Bohunkou a Josefem Horskými o jazyku, o jazycích lásky. No a mezi tím určitě nebude chybět pozvánka, nebo nebudou chybět pozvánky na některé akce v Brně nebo v okolí a různě po celé republice a také pozvánky k poslechu našich pořadů z produkce Rádia 7. Teď už John Foreman a The Gift. Dar.

Festival pro rodiny proběhne 22. a 23. května v Ostravě. Pořádá Jih pro rodinu ve spolupráci s křesťanským společenstvím Ostrava, Royal Rangers Ostrava, Young Life a také město Ostrava Jih. Akce je velmi pestrá, v pátek začne grilovačkou nebo venkovním kinem v Atriu a 23. května hlavní festivalový den. Můžete se těšit nejen na hudební skupinu Paper Beat Sound nebo Porubské trubače, ale také třeba na vystoupení majoretek nebo artistů a také koncert dětského sboru Brouci v 17 hodin. No a nebude chybět ani ohňová show, takže pestrý program skutečně. Pro více informací, pokud vás to zaujalo, chystáte se do Ostravy nebo budete poblíž, jihproRodinu.cz.

pátek 22. května proběhne Ušidlen u Milotic, setkání s Markem Orkováchou a beseda na téma Laudato si, křesťanský pohled na ekologii a odpovědnost člověka od 6:30. Následuje také beseda právě s Markem Orkou, takže setkání Ušidlen v Miloticích tento pátek 22. května od 6:30.

Možná už jste slyšeli o modlitevní evangelizační iniciativě Go Day, den vyslání, které probíhá v těchto dnech před letnicemi. Jedná se o celorepublikovou iniciativu a můžete se připojit k poslechu chval, zapojit se do modliteb, do promluv, do tance a připojit se k milionům křesťanů po celém světě, kteří budou zvěstovat evangelium ve svém okolí. 23. května proběhne tento den v Ostravě od 14 do 17 hodin před hlavním vstupem do Nové Karoliny a taky proběhne v Klatně 24. května od 14 do 17. No a 23. května od 10 do 17 hodin v Tyršových sadech v Jablonci. No a nebo v Brně 30. května od 14 do 17 na náměstí Svobody. Více informací najdete na webu gomovement.cr/webnout.

Organizátoři festivalu Full of Life, křesťanského open air festivalu, který se bude konat 23. května od 14 hodin na Palackého náměstí v brněnských Řečkovicích, dali letošnímu ročníku titul Jaké neseš ovoce? Pokoj. Hledat otázky nebo hledat odpovědi na tyto otázky můžete společně s hosty a nebo třeba při poslechu hudby od Pavla Čatka, kapely Lift Up nebo Trinity Worship. Účastnice budou také Augustina, DJ Damian Custombeat. No a více informací ohledně programu najdete na webu fulloflife.cz.

0: Je 9.30, no a den je 21. května roku 2026. Bojíte se nemoci, považujete ji za nejhorší neštěstí a předpokládáte, že ji tak vnímá i Hospodin, pak zkuste přemýšlet s pořadem, který právě začíná.
1: Glosa Petra Rause.

Minulý týden jsem už zase strávil hromadu hodin v čekárnách a ordinacích lékařů. Nějak toho přibývá. Bývaly roky, kdy jsem o lékaře nezavadil, dnes jsem u něj každou chvíli. Někdy to jinak nejde, vlastní tělo člověka donutí. Jindy jde o rozmanitou prevenci, jakou ale nechci zanedbávat. Nechci patřit k lidem, kteří své tělo pomalu devastují a pak čekají, že to lékař všechno napraví a dá zase nějak dohromady. Chápu, že spravit nejde všecko a že je lepší se nemocem vyhnout, než je pak napravovat. Pokud to ovšem jde. Ne všechno si člověk způsobí sám. Roky se hlásí a tělo, stejně jako všechno na tomto světě, pomalu či rychleji chátrá a spěje ke svému zániku. Snažíme se jít proti takovému proudu. Vnímáme, že nás nemoci všelijak omezují, že v jejich důsledku nemůžeme, co jsme ještě nedávno mohli, že už nezvládáme, co jsme mívali rádi a co bychom pořád chtěli. Už to nejde. A tak se nám zdá, že na zdraví záleží ze všeho nejvíc, hlavně to zdravíčko, přejeme si při každé vhodné příležitosti. Je to tak dobře? Samozřejmě, řeknete asi, důležitost zdraví je přece naprosto zřejmá a jestli to nedochází zdravému člověku, jak přijde nemoc, pochybnosti rychle mizí. Jenže na tomto světě je málo co jednoduché a jasné na první pohled. Tuhle jsem se modlil modlitbu Páně, Otče náš, tu modlitbu, kterou Ježíš učil své učedníky a do které, jak máme za to, zahrnul všechny nejdůležitější věci našich lidských životů, témata, za která je třeba prosit. Říkáváme, že nám daroval model modlitby, vzor, který je vlastně předobrazem všech našich dalších modliteb. Téma zdraví v ní úplně chybí. Jak je to možné? Spletl se Ježíš? Zapomněl, jak důležité je být zdravý? Nezajímají ho naše zdravotní problémy? Je mu jedno, že nás nemoci a všelijaká omezení trápí, ba že nám nakonec i berou naše životy? Taková představa úplně nesouzní s obrazem Ježíšova charakteru, jak nám ho představují evangelia. Lidi ho vždycky zajímali. Jejich starosti byly jeho starostmi. Jejich bolesti ho přiváděly k pláči. Radoval se z jejich úspěchů. A i když vidíme, že se ani nepokoušel odstranit veškeré nemoci a bolest tohoto světa, v jednotlivých případech pomáhal od potíží a uzdravoval, nebyl k nemocem lhostejný. Proč tedy prosbu za zdraví nezahrnul do své vzorové modlitby? Pokud nešlo o nezájem ani o opomenutí, zůstává nám jediné vysvětlení. Neviděl v nemoci takové neštěstí jako my. To je přece naivní, řeknete. Nemoc nám bere možnosti, omezuje náš život, často ho i zkrátí. Jak bychom ji mohli přijímat bez hořkosti, možná i zloby? Možná si potřebujeme víc ujasnit, o co nám v životě vlastně jde. O zážitky? O získávání zkušeností? Mně přibylo let. Mnohé zážitky už překrývá mlha zapomnění a o spoustu mých zkušeností už nikdo nestojí. Nemluvě o tom, že mě samotnému nejsou k ničemu. Immanuel Kant

prohlédl a poznal mnoho složitých souvislostí a zákrut řádu tohoto světa, aniž by kdy opustil katastr svého města. Letčeho můžeme dosáhnout uvnitř sebe? Nebo nám jde o vztahy? Kvalitní vztahy nemoc nevezme ani neohrozí, ty žijí na jiné rovině, než je rovina zdraví. Potkávám občas lidi, kterým kvůli jejich péči o vlastní zdraví proteče život mezi prsty. Na druhou stranu potkávám nemocné i vážně nemocné lidi, kteří žijí šťastný a krásný život. Skutečné štěstí nebývá závislé na vnějších podmínkách. Roste zevnitř a přichází z hůry. Připadá mi, že s nemocí je to tak trochu jako s otroctvím. O tom apoštol napsal, byl jsi Bohem povolán jako otrok? Netrap se tím. Kdyby ses ale mohl stát svobodným, raději toho použij. Jsi nemocný? Netrap se tím. Jestli existuje možnost vyléčení, využij toho. Jestli neexistuje nebo se nepodaří, nepropadej zoufalství. Skutečné štěstí i smysl života rostou z vnitřní vyrovnanosti a z kvalitních vztahů, zejména a především ze vztahu s Kristem, kterému na každém z nás záleží a má nás rád. A touží být s námi, i v nemoci, i ve smrti.

0: Glosa Petra Rause uvažovala o absenci zmínky o zdraví v modlitbě Otče náš a také vlastně o prioritách v životě a kdy naše vnitřní štěstí a z čeho vchází, jestli je závislé na zdraví a okolnostech nebo ne. Reprízu si můžete naladit v pátek v 16 hodin, premiéru uslyšíte opět v úterý v 10.45 a nechybí ani v našem archivu a na podcastových platformách.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7, podcast.radio7.cz.

0: was happy.
1: Bože, dej mi pokoru, abych přijímal věci, které změnit nemohu. Odvahu, abych měnil věci, které měnit mohu. A moudrost, abych poznal rozdíl mezi nimi. Tahle, dá se říci, slavná modlitba přináší ve svém důsledku životní postoj i nadhled, která umožňuje dobrá rozhodnutí. Třetí část série zamyšlení Petra Huště s názvem Myšlenky o církvi s podtitulem Co můžu změnit, naladíte v klice dnes v 19:45.

Jiří Smrš, kořeny. To je dnešní téma intervalu po 21. hodině. Nádherně výpravné CDčko s písněmi jako příběhy, jímavou hudbou a mírně nezúčastněným a přece tolik zaujatým zpěvem zmíněného Jiřího Smrže. Tak charakterizuje Lucie Endlicherová desku písničkáře Jiřího Smrže Kořeny, která vyšla v roce 2013. A dnes po 21. si připomeneme tohoto muzikanta i toto album. Tak chcete-li, jste zváni k poslechu po 21.

Běžnou praxí Staré jednoty bratrské bylo vychovávat chlapce k duchovní službě už od útlého věku. A tak se do rodiny Jana Amose Komenského dostal malý Petr Figulus Jablonský. Život tohoto muže přibližuje kniha Hany Hlouchové s názvem Komenský mu říkal synu, kterou vám po částech nabízíme k poslechu ve večerech pod lampou na Rádiu 7. V páteční části po 21. hodině se zaměříme na vrcholná léta Petrova života.

Sebelítost sobě skrývá velké nebezpečí. Sami sebe díky ní uzavíráme do izolace a stavíme mezi sebe a druhé vysoké překážky. To neříká nic o tom, kdo za zranění může, ani to nepřekrývá potřebu danou věc skutečně řešit. Jen je potřeba tohle nenápadné vězení opustit a všichni asi moc dobře víme, že to nikdy není vůbec jednoduché. Skoro nepochopitelně si v něm totiž lze i libovat. Jak pracovat s litováním sama sebe, zazní v rozhovoru Kateřiny Hodecové s kazatelem Církve bratrské Zdeňkem Kašpárkem v premiéře v sobotu 23. května po 8. hodině raní v pořadu Klíčové slovo.

Minula 10. hodina ve čtvrtek 21. května 2026. Od mikrofonu vás zdraví Karolína Vološinová a zve srdečně k poslechu Rozmaríny, reprízovaného dílu o jazycích lásky společně s Bonkou a Josefem Horskými. No a po 11. moderátorskou štafetu převezme kolega Milan Remeš. Od mikrofonu se Karolína Vološinová zase loučí a těším se na vás zítra ráno. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.

0: Dobrý den u poslechu květnové rozmaríny. Od mikrofonu se hlásí Bohunka a Pepa Horští. Dnes jsme si pozvali, budete překvapeni, manžele Horské. Tedy dnes si budeme povídat spolu.
1: Bohunko, vítám tě ve studiu.
2: Já tě taky vítám, Pepo, ve studiu.
1: O čem si tedy budeme povídat? Máj, lásky, čas vybízí k zamyšlení o lásce, tentokrát tedy o tom, jakými jazyky může láska mluvit. Nebo můžeme lásku vyjadřovat. Jak si máme navzájem dávat najevo lásku, abychom ji vnímali a cítili se milování.
0: Jaké ty jazyky a jaká ta nářečí vlastně jsou? Jak je poznáme? Na tohle téma si teď budeme povídat dalších 60 minut a můžeme se těšit na hodinu písniček, povídání i vzájemného sdílení. Nebudou chybět ani výsledky malé ankety na téma, kdo jakým jazykem mluví a podle čeho se to pozná. Máj, lásky, čas. Proto jsme také přistoupili i k tomu, že si budeme povídat o lásce. Já tu mám takový důkaz lásky přede mnou. Leží květina utržená před budovou rádia, kterou jsem dostala od svého muže. Když se na ní dívám, tak se mě úplně daleko lépe bude povídat. A když už jsem u té romantiky, tak začnu českým klasikem. Byl pozdní večer, 1. máj. Večerní máj byl lásky čas. Hrdličin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. Mám pokračovat?
1: Ne, stačí. Tolik slova českého klasika o lásce mezi mužem a ženou, která si často právě v květnu, tedy měsíci lásky, připomínáme. Když je slyším, napadá mě, to je lidské vyjádření. Čteme ale také něco v Biblii o nějaké takové lásce mezi mužem a ženou, tedy o té romantické lásce?
0: Já mám moc ráda Píseň písní. Je to píseň, o které někteří říkají, že je písní o romantické lásce mezi mužem a ženou. Jiní vykladači mluví o tom, že to je píseň, která je metaforou vztahu Krista a jeho nevěsty církve. Já si myslím, že je to obojí, Pepo, co říkáš?
1: Ano.
0: Pepa kývá, ano, Pepa kývá. Já mám nejraději 2. kapitolu toho té písně písní a zkusím z ní 10 veršů přečíst. Jsem kvítek šáronský, lilie v dolinách.
1: Ano, jako lilie mezi trním, tak má přítelkyně mezi dcerami.
0: A jako jabloň mezi lesními stromy, tak můj milý mezi syny. Usedla jsem žádostivě v jeho stínu, jeho ovoce mi sládne na rtech. On mě uvedl do domu vína. Jeho prapor nade mnou je láska. Občerstvěte mě koláči hrozinkovými. Osvěžte mě jablky, neboť jsem nemocná láskou. Jeho levice je pod mou hlavou. Jeho pravice mě objímá. Zapřísahám vás, jeruzalémské dcery, při gazelách a při polních laních. Nebuďte a neburcujte lásku, dokud nebude chtít sama. Hlas mého milého. Hle, právě přichází, hory přeskakuje, přenáší se přes pahorky. Gazele se podobá můj milý nebo Kolouškovi. Hle, právě stojí za naší zítkou, nahlíží do oken, dívá se mřížovým. Můj milý se ozval, řekl mi. Staň, přítelkyně, krásko má, a pojď. Tak, teďka, když jsem to četla, ten text, tak nejenom jsem vnímala tu krásnou metaforu vztahu mezi mužem a ženou, to krásné, co se mezi nimi děje, ale protože máme téma jazyku lásky, tak už mi naskakovaly jednotlivé jazyky lásky podle konceptu Garyho Chapmana.
1: O tom budem dnes trochu víc povídat. Gary Chapman je dlouholetý americký manželský poradce, který, dá se říct, převzal koncept citové nádrže dětského psychologa Rose Campbella a mluví o tom, že každý člověk má citovou nádrž. Každý má samozřejmě jinak velkou a jinak naplnitelnou.
0: Někdo má třeba děravou.
1: taky může být, která ale spíše, ta díra je spíš způsobena jako životními událostmi a příběhy náročnými, který prožil. A je potřeba ji umět taky zacelit. Takže má každý citovou nádrž, tedy potřebu cítit lásku nebo vnímat lásku druhých lidí, nejvíce samozřejmě od partnerů životních. Mluví o tom, že plná citová nádrž je pro partnerství či manželství stejně důležitá, stejně podstatná, jako třeba správné množství oleje v motoru auta. Tomu rozumím, aby mohl skutečně fungovat a jet, být dobře promazán, jinak se zadře.
2: Co se stane, jsem se chtěla zeptat, co se stane, že tam ten olej není?
1: Jakýkoliv malý množství oleje nebo nedostatečný množství oleje, někdy stačí skutečně málo. I když je, jak říkáme, pod minimem, my technici, tak někdy to ještě stačí na to, aby ten motor jel. Ale přijde chvíle, kdy už je ho tam tak málo, nebo skoro žádné, že skutečně už nestačí namazat ten motor a dojde okamžitě k jeho zadření, k jeho poškození. A ta škoda je tak rozsáhlá na tom motoru speciálně, že u těch starších aut už někdy nestojí za to auto ani opravovat.
2: Dá se to nějak převést na vztah mezi mužem a ženou, na partnerský vztah?
1: Tak dá se to převést samozřejmě tak, že my potřebujeme tu citovou nádrž mít nějakým způsobem aspoň částečně naplněnou. Nejlepší by bylo, kdyby tam bylo jaksi toho oleje na maximum, převedu do té řeči technické, ale stačí, aby tam bylo aspoň nějaký dostatek toho oleje. Pak ten vztah může docela slušně fungovat. Tím, že cítím tu partnerovu lásku, to přijetí, tak mám větší tendenci tomu druhému i vycházet vstříc.
2: Podle Chapmana je tedy naplnění partnerovy citové nádrže lásky klíčem k dobrému a fungujícímu, můžeme říct, šťastnému manželství. Chapman zdůrazňuje, že pokud lidé cítí partnerovou lásku a přijetí, dokážou lásku přijímat a dokážou lásku dávat, tak mají větší tendenci mu vycházet vstříc a jeho lásku opětovat. Chapman je dlouholetý manželský poradce a po své 30-leté praxi zjistil, že způsoby vyjadřování lásky mohou být rozděleny do takových 5 oblastí, 5 kategorií, které nazývá jazyky lásky. Domnívala jsem se, že už je to téma, které je chronicky známé, ale jak už jsme říkali, dělali jsme malou anketu mezi našimi přáteli a vlastně jsme zjistili, že asi čtvrtina našich přátel ví, že existuje knížka nebo knížky, ale nikdy ji nečetli, vlastně ten koncept vůbec neznají. Vůbec není na škodu, když se dneska budeme trošku víc tomuto tématu věnovat. Jaké jsou tedy ty jazyky lásky v těch 5 skupinách? Jsou to slova ujištění, soustředěná pozornost, dárky, dávání a přijímání dárků, skutky služby a fyzický kontakt. Podle konceptu toho Garyho Chapmana každý člověk vyjadřuje svému protějšku lásku všemi 5 jazyky, ale jenom jeden z těch způsobů používá nejčastěji. Ten nazývá Gary Chapman primárním jazykem lásky. Každý má podle tohoto konceptu jeden nebo 2 primární jazyky lásky, kterým nejlépe rozumí a ve kterých lásku vyjadřuje, ale taky přijímá.
1: Tak to je 5 jazyků. Já to ještě zopakuji, protože to možná nemusel někdo postřehnout. První jsou slova ujištění, to je první jazyk lásky. Druhá je soustředěná pozornost, třetí jsou dárky, čtvrtý jsou skutky služby a pátý je fyzický kontakt. Některý z těchto jazyků lásky má každý z nás jako primární, jako první. A teď, co to znamená v praxi?
2: Já jsem nedávno slyšela rozhovor dvou mladých žen, které obě dvě byly několik let vdané, měly rodinu. A ta jedna říká, víš, ten můj, on mi i po 5 letech manželství nosí pořád dárečky, malé čokoládky, a žvíkačky, které mám ráda, malou kosmetiku, dává mi to na různá místa, abych byla překvapená. dává mi na poštář třeba snitky mateří doušky, protože ví, že ji mám ráda. Je to strašně hezký, ale víš, kdyby radši spravil ten kohoutek, který kape, kdyby namazal ty vrzající dveře, kdyby mě šel nakoupit. A druhá mladá žena s vykulenýma očima nadšeně poslouchá a říká, no tak to všechno, co říkáš, to si udělám sama. Ale kdyby mě tak dal tu snídku mateři doušky na polštář, co já bych za to dala? Tak vidíme, že jazyky lásky můžou být velmi různé u mužů i u žen. Tak tohle to je v praxi, Pepo.
1: Tak je to zřejmé, že jazyk, kterým vyjadřují vztah nebo lásku svému partnerovi, může být v porovnání se způsobem, který vyjadřuje partner mě, natolik odlišný, jako se například liší čeština od čínštiny. Je pak jedno, jak moc se snažím dávat najevo nebo vyjadřovat lásku svému partnerovi, když vyjadřují svou lásku v češtině, zatímco můj partner rozumí třeba jenom čínsky.
2: Vojni.
1: Co si říkáš, prosím tě?
2: Vojni.
1: No, já ti nerozumím, prosím tě.
2: No, to ti říkám mandarinskou čínštinou, miluji tě.
1: No, děkuji, tomu jsem tedy skutečně nerozuměl. Tak na oplátku, Rakastan.
2: A tak to já zase vím, co to je, protože Rakastan je krásné, romantické, finské slovo, které říká miluji tě. My, když se s Pepou řekneme Rakastan, tak nikdo neví, co to je, kromě Finů, ale my to víme, je to náš tajný jazyk lásky.
1: Protože jsme byli před lety na manželských setkání ve Finsku a tam toto slovo zaznívalo. Pro nás to zní strašně. Řekněte Rakastan. To je jako, když chcete někoho kousnout. A proč,
2: pro Čecha. Pro
1: a tam je to prostě vyjádření lásky. Nestačí totiž být pouze upřímný nebo říkat věci na rovinu. Když někomu vyjadřujeme lásku tím jazykem lásky. Pokud si přejeme skutečně efektivně společně nějak komunikovat na té citové a blízké intimní úrovni, je potřeba zapojit snahu naučit se takzvaný ten hlavní či primární jazyk lásky toho druhého. Tak bude naše láska přeložena do jazyka té milované bytosti a ona to potom lépe ocení, porozumí tomu, bude vědět vlastně, o čem je řeč.
2: Takže vlastně si můžeme říkat Rakastan a budeme oba dva tomu rozumět. Jak se vlastně stane, že člověk má nějaký primární jazyk lásky, že mluví nějakým jazykem lásky? Ten specifický způsob, kterým přijímáme lásku od svých rodičů a od svého okolí, je právě tím, co nás formuje v tom dávání a přijímání lásky. A každý z nás si ten svůj jazyk lásky přinášíme do partnerského vztahu. Samozřejmě se vyvíjí nějakou dobu, nějakou delší dobu a nemůžeme říct, že třeba teď už to navěky budu mít takto. Má to určitý vývoj. Ale to, co jsme zažili v dětství, tak je právě to velmi důležité pro formování toho našeho jazyku lásky. Já jsem měla tu výsadu, že jsem měla rodiče, kteří uměli víc jazyků lásky. A zejména tatínek, který byl romantik, scout, výtvarník, taky něco psal. A psal nádherné dopisy, vzkazy, k tomu kreslil nádherné obrázky, zejména slziček Panny Marie, které byly těmi jeho typickými. A takových dopisů mám doma hodně. Mám tu poslední, který tatínek psal v roce 2009. A tatínek nám psal s Pepou k našemu jubileu, kdy jsme slavili oba kulaté narozeniny. Milá Bohunko, milý Pepo, jedna horská etapa za vámi, další před vámi. Obě naplněné Božím vedením a nadějí. Mějte se dobře v Boží dlani. Pán Bůh s vámi žije. Žijte v jeho péči, ať s vámi zůstává s celou vaší rodinou, váš Bohuš. Jeden z krásných dopisů a to, že poslední je navíc napsaný na jeho krásné vizitce, tak je pro mě velkým pokladem. Ale mám tu poklad ještě daleko starší, kdy Naše nejmladší dcera byla malinká, bylo jí asi 6 let. Učila se číst a rodiče ji hlídali. A tatínek ji zase nakreslil takový večerní obrázek na téma Je čas jít spát. Tak já to teďka přečtu tím nádherným tatínkovým písmem tiskacím, aby to tam já mohla přečíst. Je tam psáno: Míjinko, půjdeme do Postelovic spinkat. Naležato na oušku. Už všichni ptáčci za komínem usnuli, Míjinka bude spát. Věřím, že ta naše dcera potom klidně mohla jít spát, protože takové poetické pozvání do Hajan určitě ocenila. Takhle jsem to měla já, určitě se dostaneme k tomu, jak jsme to měli oba dva. A pojďme si teďka dát první písničku.

0: Dnešní rozmarína s názvem Máj lásky čas přináší téma jazyků lásky. Představili jsme si koncept 5 jazyků lásky a budeme se věnovat jednotlivým jazykům. Ale napřed ještě se chci vrátit k tomu, k té vzpomínce na Bohuše, kterou jsme měli před písničkou, že on samozřejmě byl velký romantik, ale měl i velký smysl pro humor. Když Bohunka v teenagerském věku řekla, že po nedělním obědě chce do Hajan a ne na žádný výlet, tak on řekl, dobře, tak do Hajan. Nakonec si přemluvil a sedli do auta s celou rodinou a za 15 minut stáli před cedulí Hajany, tedy vesnici za Želešicemi. Tak to jenom doplněk.
1: A teďka si pojďme představit jednotlivé jazyky lásky. Začneme těmi slovy ujištění. Tento jazyk je založen na vyjadřování lásky slovy. Patří sem slova ocenění, povzbuzení, pochvaly, slova, která dodávají sebeúctu, různé komplimenty. Lidé, pro které jsou slova ujištění tím primárním jazykem, tak potřebují ujistit, že si vedou dobře, že je s ní partner spokojený a že v tom vztahu je všechno v pořádku. Potřebují ta slova k tomu, aby se cítili milovaní a naopak, pokud jsou kritizovaní, ponižovaní, tak jim to nejvíc ubližuje. Přísloví 18:21. V moci jazyka je život i smrt. Mnoho dvojic si nikdy neuvědomí, jakou velkou moc může mít právě ta slovní podpora či nepodpora. Šalamoun taky dodává, obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost.
0: To jsou slova ujištění nebo také potvrzení, se tomu říká, a oni mají několik ještě dialektů nebo několik podjazyků. Ty první jsou slova povzbuzení a to je takovýto obecný, jo, jdi do toho, máš na to, jsi dobrý. Potom ještě se k tomu vrátíme samozřejmě při nějaké anketě. Pak jsou laskavá slova. To jsou ty verbální projevy lásky toho, jako líbíš se mě, mám tě rád, jsi skvělej a tak dál. A další slova jsou slova pokorná. A to jsou slova, která vyjadřují to, že je mi něco líto. Hele, to je mě líto, to mě mrzí. Promiň, odpust, taky jsou to slova tedy odpuštění.
1: Každá žena má ráda, když jí manžel pochválí jídlo. Zase se podívám do našeho domova, když jsem ještě byla holka, tak tatínek tím, jak byl kreativec, tak měl mnoho způsobů, jak mamince pochválit jídlo. Například, to není polévka, to je symfonická báseň. Ale taky jsme byli na návštěvě u Křivohlavých, kdy bratr Křivohlavý velmi upřímně říkal, Martičko, takhle udělat brambory to umíš jenom ty. Ovšem k tomu, k těm slovům ujištění taky patří to, že se hezky oslovujem. Když mě můj muž hezky osloví a tohle to smí jenom on, když mě říká Bobby, Bobiško, Bobinko, no tak já jsem z toho úplně unešená a stačí mi to jako potvrzení toho, že ten vztah mezi námi funguje, pulzuje, a že mě má můj muž rád. Ani nemusí dělat velká vyznání z balkónu. Nebo na balkon.
0: Zhrňme to. Vlastně tenhle jazyk lásky je to takové ohodnocení pozitivních věcí, pozitivních vlastností, možná i činů partnera. Je to o tom ujištění toho vztahu. Jsou hodnoceny činy, vlastnosti, fyzický vzhled a nevím, co všechno ostatní. Co je pro partnera důležité? A skutečně to tak je, kdo není jaksi pozitivně hodnocen nebo vnímán, tak má malou snahu angažovat se potom v tom vztahu.
1: Pojďme na druhý jazyk lásky a tím je soustředěná pozornost. Tu můžeme popsat jako dávání plné pozornosti partnerovi. Když si vzpomeneme na Marii a Martu v Betánii, tak Marie byla ta, která vyjadřovala svou lásku Ježíši právě tou plnou pozorností. Nic nedělala a byla jenom s ním.
0: Je to vlastně takové vyjádření blízkosti, ne v tom fyzickém slova smyslu, ale té blízkosti vyplývající ze schopnosti soustředit se jeden na druhého.
1: Ano, znamená to plně věnovat se jeden druhému, trávit spolu výlučný čas, zajímat se o partnera, sdílet s ním jeho pocity, plně se věnovat jeden druhému. K tomu můžou samozřejmě patřit různé společné aktivity, které oba mají rádi, ať už je to společná práce nebo odpočinek, výlet a podobně. Ta soustředěná pozornost se dá charakterizovat úplně jednoduše. Bytím spolu. Naše nejmladší dcera, která už tady na zemi s námi není, která nám zemřela před 2,5 lety, tak měla tento jazyk lásky. Vzpomínám si na jedno krásné odpoledne, které jsme strávili spolu děláním nějakých věcí do školy, pak nějakým společným vařením, uklízením, kdy jsme si opravdu hluboce povídali, smáli jsme se. Byl to krásný čas, ale večer, když šla naše nejmladší dcera Mia spát, tak říkala: maminko, ale ty si se mnou vůbec nepovídáš. A já jsem si uvědomila, že pro ní to neplatí, když si povídáme při práci, že to musí být čas jenom pro ní, oddělení jenom pro ní. Tak jsem jí ho začala nabízet a nabízela jsem ho i v době, kdy už o něj až tak moc nestála, že třeba říkala, jakože nemůže, nechce se jí, říkala, ale děkuju. Viděla jsem, že si toho hodně cení. A když ho potom využila, byli jsme spolu a byl to čas jenom pro nás dvě, kdy jsme si třeba dali čaj na terase, popovídali jsme si někde v kuchyni, u ní v pokoji, šli jsme spolu ven, tak to byl velmi cenný čas a na ten čas velmi ráda vzpomínám a jsem velmi ráda, že jsem jí ho věnovala, protože to je teďka můj poklad.
0: I tenhle jazyk má několik podjazyků, tak Bohunka už některý řekla, tak to jenom zhrňme, je to naslouchání. To je ta soustředěná pozornost, jako slyšet druhého a naslouchat je rozdíl. To bychom povídali v komunikaci, co to znamená. Takže skutečně soustředit se na to a vnímám toho druhého všemi smysly. Nejenom sluchem, ale i zrakem, i jeho postojem. Jak rychle mluví, jakým tónem hlasu mluví. To všechno je součástí toho naslouchání. Takže kdo má tenhle jazyk lásky, tak potřebuje skutečně soustředit pozornost a nedělat nic jiného. Což si myslím, že víc dokážou muži, že ti se soustředí na jednu věc, kdežto ženy dokážou i u naslouchání dělat ještě jinou věc nebo možná jiné věci. A pak člověk, který má tenhle jazyk lásky, tak vnímá, že ho ten člověk nevnímá nebo že mu nevěnuje tu plnou pozornost, což je primárním jazykem lásky. Vyjadřování pocitů, to je další jazyk, další podjazyk, což je zase niterné sdělování těch niterných věcí tomu druhému. Společné aktivity jsme říkali, nebo hlubší komunikace.
1: Dalším jazykem lásky je přijímání darů. Někteří lidé se cítí nejvíc milováni, pokud dostávají nějaké dárky. A Chapman říká, že to vlastně je univerzální výraz lásky, který je přítomný napříč

0: mrtvý, ale je to důkaz o tom, že ten druhý na mě myslel. Že se mu za to stála, že se zohnul a utrhnul kytku, že mi přivezl od někud nějaký dárek. Já jsem si vždycky myslela, že tímto jazykem lásky nemluvím, protože u nás doma jsme byli vedeni ke skromnosti a když jsme dostávali od někoho nějaký dárek, tak jsme byli vedeni k tomu, abychom dělali takové ty, jak Pepa říká, tanečky, a kdy jsme měli říkat, ale ne, to je pro mě, no to si nemůžu vzít, to si nechte pro vaše děti. Ne, to já opravdu nechci. Až jsme dostatečně odmítli, tak jsme teprve si ten dárek mohli vzít. A říkalo se u nás, že ten, kdo je na ty dárky, takže je zachtivý. A já jsem moc nechtěla být zachtivá. Ale jak jsem stárla, tak jsem si uvědomovala, že přijímání a dávání dárku je mým jazykem lásky.
1: K tomu ještě možná je dobrý povědět, že dárek je takovým vizuálním symbolem lásky, zjevený, takže protože muži jsou na tyhle věci, na ty praktický, na ty, který vidí, který jsou vidět, tak možná častěji mají tenhle jazyk lásky, ale nemusí to tak být. Myslím si, že u mě to tak není, protože snadno se to dá zjistit tak, že jestli si vzpomenete, jaký dárky jste dostali k Vánocům. Tak pokud si to přesně vzpomínáte,
0: já,
1: tak...
0: Jo.
1: Ano, a já už si to nepamatuju.
0: Já si pamatuju, co jsem dala i tobě, Bebo.
1: Tak, já už vůbec nevím.
0: Tak, to je přesně ono. A tak vlastně jednoduše zjistíme, že dávání dárku je naším jazykem lásky.
1: Pozor také ještě na dárky jako manipulaci, abychom nechtěli těmi dárky někam někoho
0: druhého
1: dostat.
0: Kupování druhýho. Zase, když se podíváme do Bible, jestli se tam mluví někde o nějakém daru, dárku, že si lidé dávali dárky, určitě ano, ale chci zmínit jen ten největší dar. Tím se dal Pán Ježíš nám.
1: Každému člověku.
0: Každému člověku. A k tomu není potřeba nic dodat.
1: Tak, k dalšímu daru.
0: To jsou skutky daru, ne? Myslíš, že jazyk lásky?
1: No, a
0: dalším jazykem lásky jsou skutky služby. A když to slyším, tak zase vidím Martu z Betánie, která slouží a vaří a peče a servíruje a stará se o hosty. A jejím jazykem lásky byly přesně tyto skutky služby. A tady platí to, že činy mluví hlasitěji než slova. Člověku chce, který má tento primární jazyk lásky, tak můžem vyjádřit lásku jakoukoliv činnosti, která ho potěší. Ať jsou to domácí práce, péče o něj, o děti, o dům, zahradu, vyřízení různých záležitostí, přivezení, odvezení, pomoc praktická a podobně. Ale nesmí to být z musu, z povinnosti. Ale člověk k těmto činnostem musí přistupovat pozitivně a s tím, s tou radostí, s tím láskyplným záměrem, aby to bylo opravdu projev lásky.
1: Právě tento jazyk může být někdy obtížně dekódovatelný, protože to vlastně se musí udělat, musím to zvládnout nějak, takže to dělám jakoby automaticky. Nebo ten druhý člověk, pro kterýho já to dělám, tak možná to takhle bere. Vždyť to přece se musí udělat, tak jaký pak jazyk lásky, to neděláš pro mě, ale pro obecné blaho to tak musí být.
0: Taky, když se stane, já třeba něco potřebuju, o pomoci řeknu, a vidím, že ten druhý skřípe zubama, udělá to, ale je u toho naštvaný na mě a vzteklý, tak je to samozřejmě něco, co spíš bere, než dává a mluví negativně o lásce, než pozitivně. Ale když mi třeba ten člověk sám nabídne pomoc, tak i třeba, i když ji nevyužiju, tak už to pro mě je krásný jazyk lásky.
1: Tady ještě je dobré zmínit to, že pozor na to, aby tenhle jazyk lásky nebyl výměným obchodem, aby to nebyl barterový obchod.
0: Jako toho daru.
1: Něco za něco. Jo, něco za něco. Já prostě udělám něco a počítám s tím, že automaticky ten člověk něco udělá pro mě.
0: Když se zase podíváme do Bible, tak Pán Ježíš sloužil lidem. Sloužil jejich zdraví, jejich životu, hlavně jejich víře. Umýval jim nohy, když se vrátíme k nedávným Velikonocům, což mělo i samozřejmě ten spirituální význam, ale byl to i praktický skutek lásky, rozmnožoval jídlo a tak dále.

0: Takže i o skutcích služby se mluví v Bibli.
1: Poslední jazyk lásky.
0: Je fyzický kontakt. A pro lidi s tímto jazykem lásky nic víc nepoví o lásce než právě doteky. Sem patří všechny druhy toho fyzického kontaktu. Od hlazení, držení se za ruce, líbání, obětí, mazlení až po sexuální intimitu. Ale můžou tam být jen takové ty letmé dotyky, které jsou takovým malým utvrzením, razítkem o tom, že to mezi námi funguje a pulzuje. Tady velmi záleží na tom, z jaké rodiny pocházíme. My říkáme, že jsou rodiny hamťavé a nehamťavé, tedy ty, které se sebe dotýkají a jsou takové
1: objímací a neobjímací.
0: Jsou takové jednoznačné v tom vyjadřování lásky. Já si strašně moc vzpomínám, my jsme měli hodně rodiny v Praze a navštěvovali jsme se a vždycky, když jsme vycházeli z auta nebo z vlaku, tak ta druhá rodina nám běžela naproti. Strýčkové a tetičky roztahovali náruče, brali nás děti do obětí, ty menší vyhazovali do vzduchu. Pusinkovali jsme se, vykřikovali jsme, bylo takové italské vítání a mi se to prostě strašně líbí a dodnes to mám ráda, když to nemusí mít v takové míře.
1: Tak já to tak určitě nemám, ale u nás to tak nebývalo vůbec. Ale zjišťuju, že tenhle jazyk také bych rád, ale daleko intimněji, žádné vykřikování.
0: Komorněji.
1: Ono je to tak, že se můžeme často setkat s takovým mýtem, že ženy touží po tom fyzickém kontaktu a muži to směřují spíš jak do té sexuální oblasti, když už jde o ten fyzický kontakt. Ono to samozřejmě obojí je trošku vyjádřením fyzického kontaktu, ale nemůžeme to takhle jako směřovat, takhle bagatelizovat u těch mužů, že to je jenom tímhle směrem. Určitě to tak není. I mnoho mužů má tenhle jazyk lásky jako primární a jde skutečně jenom o doteky, o pohlazení nebo o blízkost fyzickou těch dvou lidí. Ještě chci povědět k tomu, že také existuje negativní vyjádření tohoto jazyku lásky, nebo to není negativní vyjádření, ale to je bolestné doteky, prostě bití, zvlášť u dětí. Kdo má tenhle primární jazyk lásky, tak velmi opatrně je potřeba, protože když dáte někomu pohlavek dítěti, tak pro někoho je to jenom legrace, ale ten, kdo má primární tento jazyk lásky, tak je to pro něho strašná degradace. Tak to může být samozřejmě i v tom dospělejším věku, když už ti lidé jsou dospělí. A když prostě se někdo nějak nešetrně dotkne, vrazí do něho a tak dál, to všechno můžou být jaksi tak negativní projevy, které můžou ten vztah hodně nabourat.
0: Když se zase podíváme do Bible a podíváme se na tom, jak pán Ježíš to měl s fyzickým kontaktem, tak jeho se lidé dotýkali a on jich často taky. Třeba děti bral do náruče. Určitě mluvil i tímto jazykem lásky.

0: Májové rozmarině si povídáme o lásce. Tématem je máj, lásky, čas. Mluvíme o lásce stojící nohama na zemi, takové, kterou si vzájemně vyjadřujeme 5 základními jazyky lásky.
1: Pojďme se vrátit k té písni písní a zkusit objevit jazyky lásky právě tam.
0: Tak se vrátíme do té 2. kapitoly. Jsem kvítek šáronský, lilie v dolinách. Jako lilie mezi trním, tak má přítelkyně mezi dcerami.
1: Tady slyšíme slova ujištění.
0: Jako jabloň mezi lesními stromy, tak můj milý mezi syny. Tam jsou opět slova ujištění. Usedla jsem žádostivě v jeho stínu. Jeho ovoce mi sládne na rtech.
1: Tady jsou skutky služby. Ovoce, který dostávám, stín toho stromu, zase skutky služby, ovoce, dárky, všechno tam může být.
0: Tam v té krajině, ve kterých se pohybovali milí a milá, bylo strašně málo stromů, takže když milý poskytl milé stín, tak to byl opravdu skutek služby, protože na něho pařilo slunce. Pokračujem dál. On mě uvedl do domu vína, jeho prapor nade mnou je láska.
1: Uvedl mě do domu, to znamená přivedl mě, věnoval mi pozornost. Ochránil mě.
0: Jeho levice je pod mou hlavou, jeho pravice mě objímá.
1: Fyzický kontakt.
0: Gazela se podobá můj milý nebo Kolouškovi. Hele, právě stojí za naší zítkou. Nahlíží do oken, dívá se mřížovým.
1: Nahlíží, pozornost věnují.
0: Můj milý se ozval, řekl mi, vstaň přítelkyně krásko má a pojď.
1: Zase věnování pozornosti. Ozval se mi, řekl mi. Tak jsme si trošku řekli, jaké ty jazyky lásky jsou, ale to bylo, řekněme, v té obecné rovině. I když my jsme už trošičku naznačili, jak to máme my, pojďme to teď ještě doplnit a říct si, jak každý prožíváme, který je ten náš primární jazyk lásky. Já jsem si to taky musel uvědomit, vlastně až později, ale u nás to tak bylo, já jsem si to přinesl ze své rodiny, protože maminka byla ta, která se o nás bezpodmínečně se vším starala. My jsme byli 5 chlapů v baráku, nebo napřed 4, a potom ten nejmladší brácha přišel až o 12 let nebo 15 let po mně. Takže tam bylo potřeba hodně věcí pro ty chlapy udělat. Takže tam bylo vždycky navařeno, uklizeno, vypráno. Maminka proběhla naše skříně a naše špinavé ponožky a špinavé prádlo, vybrala všechno, dala do pračky, vyprala to a zase všechno poskládala a dala do těch komínků. A když jsme si měli něco oblíct, tak jsme to měli v těch komínkách narovnaný od vrchního po spodní, tak jsme to jenom brali z těch komínků, tak jak to bylo nachystané, a tak jsme si to oblíkali.
0: Já právě vím, že tohle to je jazyk lásky mého manžela a dlouho jsem nechápala, proč ode mě očekává, že já mu budu chystat prádlo. Teda ne, že ho vyperu, vyžehlím to, jo, ale že se mě ptal, hele, co si mám vzít.
1: Přesně, co si mám oblíct.
0: Což mě třeba po 20, 30 letech manželství
1: dost vytáčelo.
0: Směšný a vytáčelo mě to, ale pak jsem to přijala s tím, že tohle to je právě to, co já můžu udělat pro svého muže a že mu tímto dám přesně najevo lásku. A když se někam ráno vypravujeme, a já samozřejmě mám té výpravy více a daleko více, toho potřebuju sama pro sebe, ale ještě si najdu čas a vytáhnu mu tu košili, ty kalhoty, a nevím, ty další věci, a dám mu to na ramínko, nebo mu to přehodím přes postel, tak vidím, jak je rád. A jak to není jako, že neumím se obléct sám, ale moje žena na mě myslí. Ona mě má ráda. Tak to je specifický způsob.
1: Stejně tak to bylo s jídlem, kde maminka uvařila kopce jídla a u nás tolik chlapů, zvlášť ten třetí v pořadí, ten byl v té době teenagerovské velmi jedlej, takže maminka upekla štrůdl, doma dělala těsto a to bylo několik plechů štrůdlu.
0: Ukazuje, jak dlouho je to, ano, když rybář ukazuje, jak dlouho chytil rybu.
1: A ten třetí brácha, ten to prostě, ten se nekrájel, ten štrůdl. On to tak vzal, položil si to na ruku a takhle celou tu nohavici schroustal naraz. Stejně tak, když maminka dělala ty úžasný hanácký koláče veliký, tak jako jíst jeden byla škoda. To on si dal 2 na sebe, přilepil je k sobě a tak takhle to schroustal. Takže a maminka byla ráda, že mu to tak chutná, takže to bylo několik plechů, který každou sobotu maminka pekla.
0: Já vím, že babička vstávala ráno v 5 hodin v sobotu, to už měla od večera zadělané na koláče, protože tam se peklo skynutého těsta a opravdu pekla několik plechů a byla u toho několik hodin. Mě osobně, jak kdybych viděla, že to někdo sní, že se to ani nenakrájí, že to prostě schroustá, tak mě by to asi moc neuspokojilo. A babička se na to dívala s láskou. Tak má můj obdiv a mám se co učit.
1: Takže to je asi můj primární jazyk lásky. A teď Bohunka?
0: Já jsem si uvědomila, že moje jazyk lásky je fyzický kontakt, slova ujištění a taky ty dárky, ale ty ostatní taky. Ale ten fyzický kontakt, když nemám, když se nedotkneme sebe po celý den, třeba jdeme kolem sebe po schodech v domě a nedotkneme se jen tak maně, nebo nedáme si pusu na schodech, nebo se na sebe aspoň hezky nepodíváme, tak prostě mám pocit, že jsem někde na souši, nemilována, něco je špatně, můj muž se na mě zlobí. A takže to je jasné, že tohle to je můj jazyk lásky. Nepotřebuju taková ta slova 3x denně mám tě rád a různým způsobem. Stačí mě jenom taková ta jemná slova, nemusí to být ta halasná slova, halasná obětí. Může to být vyjádření, které je velmi něžné a třeba někdy i velmi křehké. O těch dárcích vážím si všeho, co mě můj muž přinese, že se na mě vzpomněl, že mě utrhne tu kytku na podzim, když se jezdí k nám do kopce na kraji Brna, tam na místo, kde bydlíme, je to topinambury, které mám ráda, a když je mám doma v zavařovačce, tak vidím, že můj muž si dal tu práci, zastavil někde v zatáčce, natrhal mi květiny a je to pro mě nejkrásnější vyjádření lásky. Takže to jsou moje jazyky lásky.
1: Mým dalším jazykem lásky, tím méně důležitým, ale přece, aspoň trochu, jsou slova ujištění. A to ne, že bych potřeboval jako ujišťovat o tom, že jsem dobrý nebo že zvládám. To u nás nikdy nefungovalo, takže já to považuji spíš...
0: U vás doma tedy?
1: To u nás doma, ano, když jsem byl na vesnici, žil ve své původní rodině, tak to u nás nefungovalo. A já jsem nepotřeboval ta slova, ale spíš mě vadily ty dehonestující vyjádření. Takže já nepotřebuji povzbuzovat, potvrzovat, ale spíš jako neříkat ty, nebo říkat je velmi citlivě, velmi opatrně. Ostatní jazyky lásky pro mě asi nejsou tak důležitý, asi nejméně jsou ty dárky. Trošku ještě občas ten fyzický kontakt, ale zase já ho mám nacvičený v tom negativním smyslu, protože nás tatínek řezal, jak nezralí žito pořád, takže jako vždycky z toho mám trochu ne úplně dobré pocity. To jsou moje jazyky lásky.
0: Pojďme se podívat na jazyky lásky našich přátel, kterým jsme zaslali malou anketu. Ku podivu se nám vrátilo hodně odpovědí, tak jsme z nich vybrali ty, které se opravdu věnovaly tématu. Takže začínám. Andrea. Úplně přesně to nevím. Patřím totiž těm šťastným, kteří mají citovou nádrž celkem pravidelně doplňovanou a v manželství žijí přes 33 let. A je to čím dál tím lepší. Možná, že mým hlavním jazykem lásky jsou slova ujištění a povzbuzení. Podle knížky jsem zkusila zapátrat v začátku našeho vztahu. Takže tohle si myslím proto, že jsem mívala dost nízké sebevědomí. A bylo pro mě velice důležité, když na začátku našeho vztahu manžel dokázal ocenit a pochválit. Ale připadají mi důležité všechny, třeba společně strávený čas, v rozhovoru nebo na procházce, nebo darovaná květinka, kterou manžel cestou z práce utrhl u cesty. A taky třeba čokoláda. Nebo pohlazení a obětí, a když mě vezme za ruku na veřejnosti. A skutkem služby nade všechny je to, že manžel posledních pár let nakupuje, protože já nákupy přímo nesnáším.
1: Tak další je Aja. Mám dva hlavní jazyky lásky, které spolu souvisí. Přála bych si od manžela pozornost, tedy čas strávený se mnou, a fyzické doteky, tedy oběti, pohlazení a tak dál. Poznám to tak, že mi právě tohle chybí. po 5 letech manželství s manželem velice vytíženým a zaměřeným hodně na výkon, mám citovou nádrž skoro pořád prázdnou, ještě že mám podporu širší rodiny.
0: Bohuslava, můj jazyk lásky. Když se se mnou manžel povídá, poslouchá, co mu říkám já. Úplně obyčejné věci, když se spolu zasmějeme, popijeme vínko, když spolu kvandáme o ničem. Samozřejmě řešíme i vážné věci. Je to pro mě větším důkazem, že mě má rád, než kdyby mi to říkal zletnými slovy.
1: Martin, jeden z mých jazyků lásky je určitě tělesný kontakt, pohlazení od manželky, úsměv, obejmutí během dne. Naplňuje mě to víc, než kdyby mi manželka vařila speciální jídla. Ale určitě si rád s manželkou povídám a jsem rád, když můžeme spolu něco dělat, jít spolu na procházku nebo jít na nějaký výlet.
0: Hanka, mám jazyky lásky někdy úplně všechny. Také vidím, že se mění, vyvíjejí s časem. Aktuálně to je velmi vyrovnané. Když si představím všech 5 možností vyjádření lásky, zjišťuji, že stojím u všechny stejně. Dřív jasně převažovala slova ujištění.
1: Jana, můj jazyk lásky jsou možná skutky služby. Jsem hodně rozlítaná a oceňuji, když mám domácnost prakticky uspořádanou, aby se rychle a efektivně uklízela. A můj muž, ačkoliv to fakt není žádné jeho hobby, nabídl, abychom zajeli do obchodu, koupili novou skřínku a smontovali ji. Hodně mě to potěšilo.
0: Andrea, můj jazyk lásky je fyzický kontakt. Jak to zjistím, přemýšlela jsem o tom, co mi nejvíc chybělo z uvedených 5 jazyků lásky.
1: Anonym, mám-li vybrat třeba jen 2, pak jistě slova ujištění o lásce. A to poznám právě podle slov i barvy intonace a samozřejmě fyzický kontakt. Třeba, že nemusí jít vždy o erotická či sexuální gesta. No a to samozřejmě poznám daleko snadno, docela snadno. Chybí-li haptický kontakt, něco se ve vztahu porušilo.
0: Petra, můj jazyk lásky jsou skutky služby. Když pro mě kdokoliv cokoliv udělá, je to pro mě znamení, že mě má opravdu rád. Aniž bych znala koncept dětství, už tehdy jsem věděla, že mluvíme stejným jazykem lásky s tatínkem. Byl to on, kdo mě brzy ráno budíval a dělal svačiny, nebo pozdě v noci vyzvedával, když jsem se od někud vracela.
1: Jana, mým jazykem lásky je pozornost. Podle čeho to poznám? Že jsou na misce v kuchyni banány, že když neuspořádaně ráno vylítnu z postele, najdu peřiny ustlané, že když se vracím domů, letí mi naproti do chodbičky letadélko Káně v uvozovkách, které mne jde přivítat a políbit. Taky to poznám v tom, že mi nenadává, když nachází v posteli bílé burizony, které miluji.
0: Tak to jsou výsledky ankety našich přátel. Na Fakultě sociálních studií dělali seriózní výzkumy na toto téma a zjistili, že nejvíce lidé mluví jazykem lásky fyzický kontakt, potom slova ujištění a na dalších místech celkem vyrovnaně byla ta zbývající. Takže i Chapmanův koncept potvrdili i seriózní výzkumy.
1: Chapman zdůrazňuje, že je důležité znát partnera a vědět, co je mu příjemné, co je tedy jeho primárním jazykem lásky a tím mu tu lásku vyjadřovat. Lidé přirozeně vyjadřují lásku ve svém primárním jazyce, důležitější však je lásku vyjadřovat v jazyce, kterému nejlépe rozumí můj partner, protože tento způsob ho o lásce přesvědčí víc než jakýkoliv jiný. Podle Chapmana lze identifikovat primární jazyk tak jaksi základním způsobem pomocí 3 otázek.
0: První otázka je, jak já vyjadřuji lásku svému partnerovi. Tak já už jsem říkala, že ji vyjadřuji právě těmi skutky služby, že se snažím sloužit, i když třeba na to nemám náladu, na to nemám čas, ale vím, že ta láska mezi námi bude fungovat.
1: Ale vyjadřovala by si nejradši obětím. To je ten tvůj primární jazyk lásky. A mě by to ale neříkalo, že mě máš ráda. Ta druhá otázka, na co si nejčastěji stěžuji a co mě nejvíc zraňuje. To je to, co nejvíc křičí, co chybí, a tak já to neustále opakuji, že takhle bych potřeboval, abys mě vyjadřoval lásku.
0: Ano, potřebuju slyšet některá slova ujištění o našem vztahu, o sobě. Určitě. Další otázka, poslední. Co nejčastěji po partnerovi požaduji? Jde o to pokusit se rozpoznat, co od naší milé nebo milého nejčastěji očekáváme nebo vyžadujeme. To taky může pomoct zjistit, jak sami milujeme a za jakých okolností se budeme cítit milování. Já ty tři otázky zopakuji. Jak já vyjadřuji lásku svému partnerovi, co mi nejvíc chybí, na co si nejvíc stěžuji a co mi nejvíc zraňuje, a co nejčastěji po partnerovi požaduji. Tak zjistím jazyk lásky toho druhého a můžu mu ho vyjadřovat.
1: Hodina utekla velmi rychle, mohli bychom ještě povídat dál, ale chceme uzavřít i pohledem do Bible. Už jsme tady mluvili, jak Ježíš přistupoval k lidem, ke svým učedníkům, jak jim věnoval plnou pozornost. Můžeme říct, že Bůh je obecně Bohem lásky. Tak to víme. Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna a tak dál. Známe to. Bůh skutečně mluví po lidsku řečeno všemi jazyky lásky. Nabízí sebe sama celého. Není vůbec sobecký. Já jsem si dnes ráno četl z Římanům z 8. kapitoly, jenom několik veršů přečtu. Jestliže někdo žije podle své přirozenosti, je ovládán sobeckými touhami. Žije-li však v někom Boží duch, je jim také usměrňován. Vlastní touhy vedou ke smrti, duch Boží však dává život a pokoj. To jsou věci, které můžeme prožívat ve vztahu na prvním místě s Bohem, tak abychom mohli darovat ty jazyky lásky i ostatním.
0: Od mikrofonu mávají a loučí se s vámi Bohunka a Pepa Horští.

Rozmarínu, kde byli hosty Bohunka a Pepa Horští, si můžete poslechnout ještě v pátek ve 13 hodin a také v neděli v 11 dopoledne. Bylo 11 hodin. Kalendář ukazuje čtvrtek 21. května 2026 a u vysílání Rádia 7 vás vítá Milan Remeš, který vám představí pořady, které nás čekají v následujících hodinách. Štafeta přináší druhou část rozhovoru Pepy Kosteleckého s dlouholetým skautem a vedoucím duchovního odboru Junáka Edim Zajícem. V 11.15 se zaměří na posílení týmového ducha ve skautské družině a klíčovou roli rádce. Vztah otce a syna komplikuje politický marast 50. let. Povídka Mirka Vostrého Muzikant na jezeře vrcholí dramatem, které se odehraje na hladině rybníka. Vladimír Hauser čte od 12.15. Jednoho dne prodal obyčejný americký kazatel David Wilkerson televizi. A začalo boží dílo, které pomohlo tisícům lidí. Za životem zakladatele organizace pomáhající drogově závislým Teen Challenge se vydá rozhovor Broni Procházkové s Jarkem Plevou v pořadu Řeka života od 13 hodin. A i dnes mezi 2. a 3. hodinou je v našem vysílání prostor pro vaše písničková přání. Doufáme, že i ty následující chvíle vám zpříjemníme naším vysíláním, ať už písničkami nebo nabízenými pořady. Jsme rádi, že jste s námi a že my tady můžeme být pro vás. A protože se mluvilo o jazycích lásky, tak i následující písničky jsou o lásce. O té boží lásce k nám.

Na Rádiu 7 dospíval Pavel Kalous písničku Jen láska tvá. Poté další písničce, která bude od kapely Timothy, Pane můj, po tobě toužím, bude v angličtině. Už pořad štafeta, která se dnes zaměří na posílení týmového ducha ve skautské družině a klíčovou roli rádce.

0: Eddie, jak se stal rádcem své první družiny?
1: Já jsem se rádcem družiny nikdy nestal, protože já jsem vstoupil do Junáka, když mi bylo těch 17 let, a to rovnou, abych vedl vlčáckou skupinu. Zpočátku 3 kluků a do roka jich potom bylo 12. A nakonec 24. To byla perfektní smečka. Ale viděl jsem, protože v tom oddíle, kde jsem vedl ta vlčata, tak jsem viděl, jak tam dvě družiny fungujou, nefungujou. Jedna fungovala docela dobře, druhá nikoliv, a posléze jsem měl možnost vidět spoustu nefungujících a taky část fungujících družin.
0: Tak mě napadá, jak ses to naučil jako vést, jo, tu družinu?
1: Jednak tam, myslím, byla určitá vstupní kladná zkušenost. Já jsem předtím byl dvakrát jako praktikant na táboře. Babička s dědečkem plzeňští mě zajistili, že jsem byl jako praktikant na dvou táborech, jeden v Hojsově stráži a druhý v Boru u Tachova. A tam jsem viděl, že celkem ty děti mě mají rády, a já na rozdíl od těch většina těch vedoucích tam vlastně přijela jenom kvůli penězům a kvůli tomu, aby se tam večer opíjeli, neudělali takovýhle blbosti. A já jsem s těma dětma prostě byl a docela jsem zjistil, že mám vůči nim dobrý vztah. Čili tahle ta předběžná zkušenost mi dávala určitou naději, že bych byl schopen s těmi dětmi pracovat déle. Navíc já jsem se tím vedoucím vlčat stal poté, co ten vedoucí, s kterým počítali, emigroval na západ, to bylo těsně po okupaci sovětskou armádou, a tam polovina toho střediska prostě byli lidé, kteří v 50. letech byli zavření a měli problémy, tak ti se zbalili a emigrovali tentokrát z obavy, aby je to znova nepostihlo. Čili já jsem sem taky moc nerozmýšlel nebo nemusel rozmýšlet, prostě bylo potřeba, byli tady nějaký malí kluci a s nima dělat. Ale jistě teď zpětně, když to vidím, tak jako vedoucí jsem taky dělal různý chyby. Především jsem byl příliš hr, málo trpělivý na to, co ty děti lesby spotřebovali. Takže dneska bych vedl poněkud jinak.
0: A o vedení dětí v družině v oddílu si povídám s Eddiem. U mikrofonu je Josef Kostelecký. Tak znovu tu máme téma družina, síla dětské party. Minule jsme mluvili o významu družiny, vzniku družiny a členech družiny. Každý člen družiny má své místo, nikdo není na ocet. Dnes mě Eddie zajímá více ta role rádce, možná vztah rádce a vedoucího. Protože co jako já, vedoucí, můžu udělat ještě pro rádce, když on má svoji družinu?
1: Ty jako vedoucí máš naprosto zásadní roli pro toho rádce. Ty seš zdrojem jeho jistoty. Jistoty nejen skautské, ale i lidské. On může zažívat od někoho, koho si váží a o kom ví, že je přece jenom pár kroků před ním, že je pro něj důležitý a že když by bylo potřeba, takže může očekávat pomoc. A tohle tomu můžeš zprostředkovat různým způsobem. Tím, že si ho občas pozveš domů, občas vyrazíte společně jenom vy dva na nějakou výpravu dvoudenní třeba, když máš čas. Také, že určitým nenásilným, ale jasným způsobem podporuješ jeho autoritu na akcích. To je jedna z nejstrašnějších věcí, co může vůdce rádci udělat, že rádce připravuje nějaký program, realizuje nějaký program, vedoucí se tam kouká a teď vidí, že se tam něco nedaří. A začne to vytýkat tomu rádci před těma ostatníma. To je katastrofa. To úplně může zničit celou budoucnost té skupiny. On, když něco takového se stane, tak to má probrat s tím rádcem zvlášť, separátně a hledat, co by se příště dalo udělat v pořádku. Vůdce může zásadním způsobem zničit nebo podepřít autoritu toho rádce.
0: Tak to mi přijde, že na stupnici 1 až 10 důležitost vedoucího nebo rádce na desítce.
1: No určitě.
0: Eddie, je mi jasné, že v každé skupině dětí sem tam vznikne nějaký problém, spor. Co může družina dělat předem, aby byla silná a problémy zvládala?
1: může i vědomě budovat to, co podporuje družinového ducha, tedy jejich soudržnost. Už to, že si třeba vymyslí svůj název. Každá družina má mít nějaký svůj název, to může být zpočátku zajímavé, můžou kolem toho být různé spory, ale nakonec my jsme kamzíci a jsme kamzíci proto a proto a jsme na to hrdí. Máme svou družinovou vlajku, další projev té společné identity. Krom toho můžeme mít společné stránky internetové nebo dřív mývali společnou družinovou kroniku, do které si zapisovali svá velká vítězství a události. Potom, kromě těchto symbolických prvků, tak s tou družinou je záhodno čas po času provádět reflexy, a o toho tam je ten vedoucí, aby zjistil, co se tam daří, co jim přijde úžasné na té družině, kde jsou případně nějaké problémy a slabá místa. Čili to je velmi důležitá, jemná, ale intenzivní práce, zejména ze strany toho vůdce, jakým způsobem podporovat kohezi té skupiny.
0: Hmm. To zní jako inspirace na desítky programů, schůzek družiny nebo na výpravy. Za chvíli si to rozeberem trochu víc.

0: Eddie, týmový duch je něco jako tmel. Aspoň tak si to představu. Vyjmenoval jsi už nějaké věci jako název, vlajka. Co ještě?
1: V klubovně může mít ta družina svoje nějaké místo, o které zvlášť pečuje. Může mít kromě klubovny nějaké místo v okolí třeba, které je jejich poradní místo, kde se schází. Může mít nějaký společný úkol, který ta družina dělá. Může to být od věcí, které jsou opravdu užitečné i pro to okolí, starají se třeba o kapličku nebo starají se o strom, který tam někde je, občas uklízí o řeku, aby tam byl pořádek, ale můžou to být i věci, které třeba přijdou legrační, ale které stmelujou tu družinu. Můžou například, to jsme dělali už i z Vlčaty, připravovat rozhlasové vysílání. Během toho se dá zažít ohromná legrace a je to zajímavé i pro ostatní. Prostě jednou za měsíc vám pro vás připravíme svoje video. Dneska už je to velmi snadný natočit docela pěkné video vysílání.
0: Ano, to mě přesně napadlo, že i ve školách mají různé televize nebo noviny, tak přesně tohle by se dalo dělat. No, nějaký svůj YouTube kanál, ne?
1: Ano, přesně.
0: Může být takovým tmelem i společná nějaká práce nebo služba?
1: Společná služba a společná práce, když se daří a ti účastníci to chápou jako smysluplnou činnost, tak je to jedna z nejlepších možností, jak vlastně tu soudržnost podporovat. Protože při té práci tam je dělba práce, každý si tam může najít tou optimální způsob zapojení, takže nepochybně. Dobrý skautský oddíl by vždycky měl mít taky nějakou rovinu činnosti, která přesahuje ten oddíl a pomáhá někomu.
0: Vzpomeneš si na nějakou takovou práci, službu, kterou jste dělali ve svém oddílu pro někoho? Jako inspiraci pro ostatní?
1: No, tak častokrát bývá pro ty skautské oddíly docela po ruce nějaká péče o přírodu. Nebo úklid něčeho. Vždycky jednou za rok se tam vyčistí ta řeka, která bývá zanesená různými odpadky. Tak to je jedna možnost. Další může se pravidelně zajišťovat betlémské světlo. To je ve skautských oddílech dneska velmi rozšířené. Může tam být navštěvování třeba domova důchodců. My tam své babičky a dědečky, který vždycky jednou za čtvrt roku navštívíme a něco jim zprostředkujeme tak, aby věděli, že nejsou tak úplně tam sami a opuštění.
0: Ty se mi vybavuje, že jsme byli na charitativní akci jednoho hospicu v Litoměřicích a skauti tam měli stánek a nějak pomáhali s tím celým představením a tak. No.
1: Přesně. Navíc skauti, protože mají zkušenost s organizováním akcí, tak můžou častokrát pomáhat. Místní zastupitelstvo nebo nějaká jiná organizace tam chce udělat nějakou organizaci pro tu ves nebo pro tu obec. No a skauti tam můžou mít pořadatelskou službu, protože oni tohle umí.
0: Mluvil jsi o takových jako vnějších znacích družiny a já jsem se dočetl v jedné příručce, že i rituály můžou podpořit týmovýho ducha. Tak jaký tři takové rituály považuješ za ty, se kterými třeba začít?
1: Rituál může být například spojený s přijímáním nováčka do družiny. Nebo naopak s ukončením členství v družině a odchodem třeba do roverského kmene nebo do vedení.
0: A jak to může jako vypadat reálně, abych si to uměl představit?
1: No tak to si i může vymyslet ta družina sama, že jak to udělá. Rituál mívá hlavně úspěch tehdy, když už to určité zakotvení delší tradice. Jo? Čili například to může být spojeno s tím, že se tam připomene, kdo byl první rádce té družiny, co on udělal a teď teda do té družiny tady toho, tohle to byli ti, kteří tady byli před námi, zvolili pro nás tohle jméno a to a ty tam vstupuješ, tak s jakým třeba předsevzetím tam vstupuješ nebo co my ti jako družina přejeme a jak ti budeme pomáhat. Ten rituál může být jednoduchý, ale vždycky by měl být nějak zakotvený v životě toho oddílu a pokud možno v tradici. Udržovat tradice je strašně důležité, protože rituály bez tradice, která udržuje jejich kontinuitu, velmi rychle umírají.
0: Takže se to vlastně přenáší tím, že si to vedoucí a rádci předávají, aby to jako nezapadlo úplně. A nebo mluvil si o kronice, dá se to i v tom nějak zachytit?
1: I přes kroniku, no tak samozřejmě. Tradice jako uchovávání toho dění minulosti, tak tam se může vtělit do kroniky, do YouTube, do našeho zpravodajství, do toho, co prostě právě umožňuje vracet se k tomu, co se událo, proč se to událo, co na tom bylo důležité, kdo se tam na tom podílel a proč i teď to pro nás má cenu.
0: Hmm. Mluvil se o tom přijímat nováčky, rozloučit se s někým, to je ještě další rituály?
1: No rituál může být i na začátek třeba skautského roku. No,
0: by to mohlo být?
1: No začínáme tak, tam každý může třeba se shromáždíme a každý tam řekne svoje předsevzetí pro ten rok, který máme před sebou a co proto hodlá udělat, případně co by od ostatních potřeboval, aby se to tam mohlo stát. Že jo? A tam jsme v kruhu nebo kolem ohníčku, který si uděláme a tam je možno slibovat, ano, že já se přičiním ze všech svých sil, aby jsme tohleto, co jsme si tady řekli, tak aby jsme to dosáhli třeba.
0: Takže si vlastně ty rituály vymýšlí od

0: přivede spolužáka. Nebo starší bratr přivede svého mladšího bratra. Čili tenhle ten styčný důstojník vlastně je tam pro toho nováčka důležitou oporou, plus ale i ten rádce, případně podrádce, v tom musí napomáhat. Postupně ho uvádí do života toho oddílu, pomáhá mu, sleduje, aby zpočátku nebyl úplně vyloučený, protože spoustu věcí nebude znát. Takže to je jednak úloha rádce a to jsem zažil, třeba, že jeden rádce, takový na dnešní dobu velmi dobrý, tak že toho nováčka prostě provádí životem ty družiny, seznamuje ho s těma ostatníma. Tudíž je to na rádci a v případě, že tam je někdo, kdo tam toho nováčka přivedl, tak ten v tom pomáhá.
1: To zní jako moc dobře, protože mě by se to líbilo i jako učiteli ve škole, no. Když přijde nějaký nový žák, no. Aby tam vlastně byl někdo, kdo se mu jako bude věnovat.
0: Kdo se mu bude věnovat. No.
1: Co když dítě přichází z družiny do starší družiny třeba? Jak to pomoct tomu, aby ten přechod byl jako úspěšný?
0: Tak za normálních okolností dítě nepřejde, to by se musela ta jeho družina rozpadnout, nebo protože to se předpokládá, že v těch 11 letech se stane členem družiny a potom třeba tam bude podrádcem nebo rádcem do 16 let, maximálně v 16 letech bude do roverského kmene. Někdy se může stát, že ovšem někdo do té družiny nezapadne a má zájem třeba na táboře si jistí, že by byl radši v té druhé družině, tak to samozřejmě tyhle přesuny jsou možné, ale zájem je, aby v té družině vydržel vlastně po celou dobu svého skautského života.
1: Možná ještě víc specifiku tu moji otázku předtím, jak třeba, když vlče se vedlo vlčata, jak zabezpečit to, aby přešli do skautského?
0: To je důležitý prvek té skautské dráhy, tenhle ten přechod. Nejlepší je, když existují společné akce vlčat a skautů, světlušek a skautek. Ideální je tábor. Na normálním táboře bývají jak skauti, tak vlčata. Někdy jsou tam i skauty, skautky, ale to, co jsem já zažil, hlavně byly tábory, kde byly jak skauti, tak vlčata. A ta vlčata koukají s ohromným zájmem a obdivem na ty skauty, co oni všechno umí. A právě tam, na tom táboře, si ty nejstarší vlčata, která by měla od příštího skautského roku, to znamená od září, jít do těch skautů, tak tam si můžou oni vybírat a ty skauti si můžou vybírat ta vlčata. Tam už se domlouvají vlastně tyhle ty námluvy.
1: Přemýšlím nad tím, jestli já jako rádce vlčat se stávám automaticky rádcem skautské družiny.
0: No ty tam nejseš jako rádce vlčat. Vlčata mají šestníka nebo velkou světlušku světlušky, ale vedoucím vlčácké smečky nebo roje je dospělý člověk. Jo? Takže ten šestník je do budoucna potenciální rádce, ale ono je mu 10 let a můj jako podrádce tak bývá ve 13 letech, rádce ve 14, v 15. Jo? Čili je to někdy pro toho šestníka, který byl zvlášť už jako vyspělý a zvyklý, že částečně tam velel tý svý šestce, tak teď, když přijde mezi ty starší, tak aby přijal roli toho řadového člena, ale to je věc jak vůdce, tak rádce a lecos už se může i na tom táboře před tím přechodem toho šestníka k těm skautům vykomunikovat a připravit, aby tohle to taky šlo dobře.
1: A taky to může být jedna z těch zkoušek, aby se šestník osvědčil, že to zvládne.
0: Že to zvládne, ano.
1: Já myslím, že se blížíme úplně k samému závěru rozhovoru. Kdybys měl dát vedoucím rodičům výzvu jako impuls k posílení týmového ducha, co by to bylo? Možná to rozdělit na vedoucí nebo rádce v družině a rodič jako doma.
0: No, dobrý rodič může toho svého chlapce nebo to své děvče, je-li rádcem, tak významně ho můžou podporovat. A můžou vlastně někdy oslavovat jeho úspěchy jako rádce nebo jako rádkyně. Protože to opravdu je velký úspěch. To, když se srovná s tím, jak běžně vypadají dneska chlapci a děvčata v těch 14, 15, 16 letech,

0: dobrý rádce nebo ta dobrá rádkyně, ty jsou jako významně dál. Také častokrát jsou to potom lidi, kteří už v těch 20 letech jsou schopni i pro tu komunitu, kde žijou, udělat velké věci při povodních, při záplavách, při pomoci uprchlíkům, tak tam se právě ti, kteří byli těmi dobrými rádci, tak tam se velmi osvědčí, protože jsou schopni organizovat, vědí, jak dát dohromady synergii těch, kteří můžou pomoct, ale kteří bez toho, že tam je někdo, kdo právě dokáže takhle skoordinovat, se jim to nepovede. Čili dobří rodiče by si měli být vědomi, že pokud jejich dítě je rádce, tak je v pozici, která je náročná, ale může významným způsobem nasměrovat jeho život, a to dobrým směrem. A v tom by ho měli podporovat. Pokud je jejich dítě jako řadový člen, no tak by se občas toho měli taky zeptat, tak jak s tím Petem, nebo s tím Samem, nebo s tou Kobliškou tadyhle, která je tvým rádcem, tak jak to je? Máš ho rád? Něco tě trápí? Jo, prostě zabývat se i tím, jak to dítě v té družině a vůči tomu rádci nebo vůči té rádkyni to prožívá. Protože zájem toho rodiče je, aby ta družina fungovala co nejlíp. Ne, aby to mý dítě tam jako nějak vynikalo na úkor ostatních, ale aby ta družina jako celek fungovala co nejlíp, protože to tomu mému dítěti taky strategicky nejvíc pomůže. A co se týče těch ostatních, těch rádců, tak to jsme si už říkali, znamená to podporovat ze strany vedoucích toho rádce, protože on samozřejmě kolikrát bude zažívat jako zklamání, něco se mu nepovede, prostě začnou se mu hádat členové v té skupině, tak aby tohle to přežil bez toho, že bude rezignovat a věděl, že má ve mně jako ve vůdci oporu, že já ho v tom nenechám, pomůžu mu, aby se to zdalo zvládnout. A tam, kde můžu, tak tu jeho autoritu podpořím. Tím, že zdůrazním, co se mu povedlo, s čím přišel, jak je důležitá jeho účast na našich oddílových radách, že se mi jeví, že tu svou družinu opravdu zastupuje velmi dobře a že je užitečným členem té oddílové rady. No a toho rádce samotného, tak toho prostě je potřeba trošku z dálky sledovat průběžně, vždycky vědět, kdy potřebuje pomoct a současně v případě, že to se taky může stát někdy, no, že ten rádce vypadal nadějně zpočátku, ale po roce je vidět, že to prostě není ono, tak ho citlivě vyměnit.
1: To by bylo další téma, ale čas už se nachýlil. Děkuju, Edi, že jsi přišel a že jsme společně mohli mluvit o družinách a jak udržet týmového, posílit týmového ducha. Já ti přeju všechno dobré a silného ducha. A od mikrofonu se loučí moderátor Pepa Kostelecký a můj host Edi.
0: Ahoj.

Pořad vzniká ve spolupráci Rádia 7 s Dorostovou unií na podkladě jejich příručky pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů. Reprízu dnešního povídání si můžete naladit ještě v pátek od 18.30 a pokud si přistanete, tak také v pondělí ve čtvrt na pět ráno. Za týden bude série s názvem Síla dětské party pokračovat svou třetí částí.

Na Rádiu 7 dospívala kapela Nad čarou písničku Není to sen. Zpívali Není to sen, jsem uvolněn, jsem vyvolen, mě vítá můj Bůh. Pokud jste si právě naladili naše vysílání, tak vítejte. Vítejte u poslechu. Krátce předpoledne máme chvilku na nahlédnutí do kalendáře. Je 21. května a svátek má dnes Monika. Toto jméno má skutečně nevšední původ. Jedná se o prastaré fénické jméno s významem bohyně. Monika, co by historická osobnost, se narodila kolem roku 332 v Tagaste, což je dnešní Alžírsko, a uzavřela manželství s Patriciem, s nímž měla 3 děti. Nejstarší z nich byl Augustín, který jí dělal velké starosti. Syn tolika slz se nemůže ztratit, řekl jednou milánský biskup Ambrož, když opět zoufale prosila Boha, aby napravil výstřední život jejího syna. Její prosby byly skutečně vyslyšeny. Augustin cestu k Bohu našel a navíc se stal jedním z křesťanských učitelů. Matka se však jeho obrácení nedožila. Augustin později ve svých vyznáních vyjádřil své matce dík. Pokud znáte nějakou Moniku, popřejte ji, potěšte ji něčím hezkým, příjemným, třeba tím, že ji pozvete do čajovny, protože dnes také slavíme Mezinárodní den čaje. Jehož cílem je zvýšit povědomí o dlouhé historii a hlubokém kulturním a ekonomickém významu čaje na celém světě. A tak jak lépe můžeme Monice popřát než tím, že si spolu vypijeme šálek lahodného a sladkého čaje. My všem Monikám také přejeme od nás z Rádia 7 krásný sváteční den a místo pozvání na vonavý a chutný čaj jim posíláme písničku o tom, jak sladké to je, když nás Ježíš miluje. Kristomlin a How Sweet It Is.

Na Rádiu 7 dozněla písnička Dany Pechánkové Slůvko ne, kde se učila říkat to slůvko ne. Posloucháte Rádio 7 a další písnička už nás doprovodí k dnešnímu poledni. Je to písnička od Izraela Houghtona, Winning Side, vítězná strana. A Izrael Houghton v ní zpívá, pokud si vítěz zatleskej. A zpívá, nikdy nejsem sám, jsi se mnou věrně v dobrém i zlé. Je v dobrém i zlém, jsi mi vždycky na blízku. S tebou nemůžu prohrát. Jsem na té vítězné straně, protože ty jsi vždycky se mnou. Tak vám přeji, abyste i tohle v dnešním dnu prožívali. Pokud už to prožíváte, tak je to jenom dobře. A pokud s Bohem v tom životě ještě nekráčíte, tak vězte, že i vy můžete jít životem na té vítězné straně s Bohem. Tady už je písnička Winning Side od Izraela Houghtona.

0: winner, winner, winner.
1: Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
2: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Ve vysílání Rádia 7 jsme dokráčeli ke čtvrtečnímu poledni s datem 21. května. Od mikrofonu vám dobré vykročení do druhé poloviny dne a případně také dobrou chuť přeje Milan Remeš. Ve čtvrt na jednu vám nabídnu čtení na pokračování z knihy povídek Mirka Vostrého Muzikant na jezeře a nyní vás zvu ke společné modlitbě za to dnešní odpoledne. Nebeský Otče, vzdáváme chválu Tobě, který jsi stvořil nebesa i zemi a udržuješ vše při životě svým mocným slovem. Děkujeme Ti za Tvou péči a lásku zjevenou ve Tvém Synu, našem Pánu a Spasiteli Ježíši Kristu. Prosíme Tě i v tuto chvíli, proto dnešní odpoledne, buď nám milostiv a dej nám své požehnání, rozjasni nad námi svou tvář. Ať lidé poznávají Tvoji cestu a i tento národ, ať poznává Tvou spásu a naději, která je pro všechny lidi ve Tvém Synu Ježíši. Kéž Ti, Bože, všichni lidé vzdají chválu a přijdou k Tobě. Amen.

On prožil každou bolest, kterou nikdo měl. A když před ním jsem tam stál, on chápal, rozuměl a řekl mi, kdo z tebe, která byla přede mnou, jsem to vydržel.

Ben Drápal dospíval písničku Vícním o tom, jaké to je být s Ježíšem. Po další písničce už vás pozvu ke čtení na pokračování a k té nás doprovodí kapela Kamis a její písnička Jen slovo tvé o tom, že Boží slovo má moc proměnit životy, přinést naději a také uzdravit.

Povídka Mirka Vostrého Muzikant na jezeře je pro čtení na pokračování rozdělena do 4 částí. Dnes ji Vladimír Hauser uzavře. V roce 1950 se František pokusil nelegálně přejít hranice. Dostal se až k Američanům. Při převozu do tábora ale došlo k chybě a František byl vydán československé straně. Je brutálně vyslýchán státní bezpečností. Jeho syn Bedřich se za něj přimlouvá u kapitána STB, aby nedostal trest smrti. František byl odsouzen k dlouholetému vězení v Uranových dolech. Zjistil, že jeho syn je členem komunistické strany a přestal s ním komunikovat. Františkova manželka Aneška je vystěhována z domova a žije v chudobě na samotě, kde ji Bedřich tajně podporuje. Hezký poslech.

Drahý Bedřichu, vím, že se zde brzy ukážeš, i kdybych tě nenapsala, ale toto je důležité. Přijeď, prosím, hned, jak to bude možné. Táta se vrátil domů. Tedy ne domů, ale sem, kde už dlouho jsem doma já. Není na tom zrovna dobře. Ta léta ve vězení mu pošramotila zdraví. Jsem si ale jistá, že kdybyste si spolu promluvili, tak mu to pomůže. Zprvu to pro něj nebude jednoduché, ani pro tebe ne, ale jsi jeho syn a musíš to s ním zkusit dát do pořádku. Jsme přece rodina. Já s ním o tom mluvím celé ty dny, co je tady, a věřím, že vy dva to spolu můžete zase napravit. Bedřichu, Béďo, snažně tě prosím. Vím, že to chce odvahu, táta je pruďas, ale přijeď, prosím. Hned. Tvoje maminka. Bedřichovi se třásla ruka, když dopis pokládal na stůl. Zhluboka se nadechl. Nadechl se znovu. Pak psaní vzal, složil ho do kapsy, oblékl si kabát a vyšel před dům. Doma si zapálit nechtěl, když se jde spát, nemá to tu páchnout kouřem. Eva to nesnáší a ani Frantíkovi kouř nedělá dobře. Zapálil si, jen co za sebou zavřel dveře. Kráčel pomalu ulicí a když dokouřil třetí cigaretu, stál na náměstí poblíž zastávky dvojky. Tramvaj se právě vynořila spoza zatáčky a Bedřich musel přidat, aby ji chytil. O pár zastávek dál vystoupil, s další cigaretou v ústech přešel most a zapadl do své oblíbené hospody. Přijeď hned, jak to bude možné. Táta se vrátil. Konečně. Tak dlouho na tenhle okamžik čeká a tak dlouho nemá z ničeho takovou hrůzu. Objednal si krušovické pivo a znovu si před sebe rozložil dopis. Dokáže to? Dokáže, protože musí. Je to přece jeho táta. Má ho rád? Má. Tedy Bedřich tátu opačně už si 8 let není jistý. Je to důležité i pro mámu? Je. Rodina? Rodina. A kdo to celé pokazil? No, kdo?

Duben 1958. Dva týdny. K nevydržení dlouhá doba pro Anešku, která prosila o hned, a příliš krátká pro Bedřicha. Ani rok by nestačil. Naposledy nasněžilo v pátek a v neděli už nebylo po bělostném poprašku ani památky. Slunce na bezmračném nebi od rána naznačovalo, že se rtuť teploměru pokusí vyšplhat možná až k 15 stupňům. Ideální čas na výlet do Povltaví. Po snídani sedl Bedřich do Spartaka, kterého po několika letech čekání nedávno koupil, a vyrazil. Sám. Evu s Frantíkem tentokrát nechal doma. V Nedvězí odbočil ze silnice na prašnou cestu a ta ho přes louku dovedla ke stavení u lesa. Zastavil motor a zůstal sedět v autě. Stáhl okénko a do úst si dal cigaretu. Za chvíli se setká nejenom s mámou, ale i s tátou. Po druhé cigaretě vystoupil a prošel mezi dvěma letitými jabloněmi ke dveřím domu. Nikdy to neklepal. Tentokrát ale pár okamžiků počkal a nerozhodně zabouchal. Pak vstoupil. Ve světnici se mu máma vrhla kolem krku. Bedřichu, Béďo, konečně. Zarazila se, když si všimla, že je sám, ale nezeptala se. Mami, kde je táta? Aneška zvážněla. Není na tom moc dobře se zdravím. Ten kriminál se na něm pořádně podepsal. Co přišel, je jak tělo bez duše a denodenně chodí k vodě s klarinetem. Někdy chce, abych šla s ním. Moc toho ale nenamluví, většinou jen hraje. Teď je tam taky, sformuloval Bedřich otázku do oznamovací věty. Aneška přikývla. Běž za ním. Máte si toho hodně co říct. Myslím, že s tebou nebude chtít mluvit, ale zkusit to musíš. Bedřich na mámu pohlédl a v očích měl prosbu. Nepůjdu, Bedřichu, nepůjdu, tohle je na tobě.

0: Spatřil ho, jakmile prudkým svahem sestoupil k vodě a za zády nechal poslední stromy. Táta seděl ve člunu uprostřed jezera a hrál. Bedřich se rozhlédl a opodál u břehu spatřil pramici. Měl štěstí, majitel, nejspíš rybář z nedaleké chaty, v ní nechal vesla. Sedl do loďky, odvázal se a vyplul směrem k tátovi. Když připlul do Františkova zorného pole, muzika utichla. František něžně položil klarinet na dno člunu a zvedl zrak k synovi. Byli od sebe nějakých 10 metrů. Co tu chceš? Zeptal se tiše. Bedřich chvíli mlčel. To je dobře, že jsi venku, táto. Že už jsi tady. Máma tě potřebuje. Samotné se jí tu žije těžko. Těšila se na tebe. A já taky. František zakroutil hlavou. Nemáme si co říct, my dva. S bolševikama se nebavíme. Zvedl klarinet a přiložil ho k ústům. I František se na tebe, na dědečka, moc těší, zavolal Bedřich, aby přehlušil tón, který měl přijít. František povolil rty. Tón nezazněl. Pojmenovali jsme ho po tobě. Je to báječný kluk. František najednou nevěděl, jak dlouho vydrží hrát tvrdáka. Oči se mu zaleskly, na tu vzdálenost si toho ale Bedřich nevšiml. Dneska tu se mnou není, ale hned za týden přijedeme všichni. I Eva se ti bude líbit, máma ji má taky ráda. Tím Bedřich vystřílel veškerou munici. Jestli ani na tohle táta nezabere, tak prohrál. František sklopil zrak. Bedřich mu dopřál půl minuty, možná celou. Můžu k tobě? František přikývl a Bedřich zavesloval ke člunu. Přirazil, přestoupil k tátovi a na zádi si sedl na bobek. Další tah nechal na něj. Naklonit se a podat Bedřichovi ruku stálo Františka veškeré úsilí. Tak jo, ty jeden bolševiku, ty kluku zatracená. Na tváři se mu objevil úsměv, i když trochu křečovitý. Bedřich tátovu dlaň stiskl oběma rukama a teprve v tu chvíli si všiml jeho lesklých očí. Tati, navíc se nezmohl. Františkovi to ale stačilo. Opatrně vstal, aby se člun nerozkýval příliš divoce, u Bedřicha poklekl na dno a objal ho. Vydrželi tak nekonečně dlouho. Pak se František vrátil na lavici. Již, stálo to za velký kulový. Ale už jsem tady, už je dobře. Bedřich přikývl. František viděl, že syn má něco na jazyku, ale nezeptal se. Některé věci se uspěchat nedají, musíš dát člověku čas. Táto, začal po chvíli, potřebuju ti něco říct. Tak do toho, pomyslel si František. Ať je to cokoliv, už je dobře. Jsem venku, jsem s Aneškou a teď už mám zase i syna. Jsme všichni spolu. Prosím tě, táto, poslouchej. Jestli ti to neřeknu teď, tak už to nedokážu. A já ti to povědět musím. Zasloužíš si to. Asi mi to nikdy neodpustíš, ale alespoň si to poslechni, prosím. František zpozornil. Znělo to divně, příliš naléhavě. Bedřich se zhluboka nadechl. Teď nebo nikdy. Musí. Teď. Určitě na to nechceš vzpomínat, ale tenkrát, když si přešel hranici a dostal se k Američanům, na tohle František opravdu vzpomínat nechtěl. Proč to Bedřich nenechá hluboko v zapomnění, kam to patří? A vůbec, co o tom může vědět? Ta hranice byla falešná. A ta americká stanice taky. František se zamračil. Co to ten kluk plácá? Pomátl se snad? Nesmysl. Překročil jsem hranici, byl jsem v Německu. Nebyl, táto. Byla to past. Ta služebná americká nebyla a ani ten hraniční kámen nebyl pravej. Stál 2 kilometry přes hranicí.
1: Ale...
0: František zprvu nerozuměl. Nebo spíš rozumět nechtěl. Docházelo mu to jen velmi neochotně. Počkat, takže... Nebyl pravej? Co to... Oni... Jo, táto. Ale to, s čím se ti musím přiznat, je, že to nebyli oni. Byli jsme to my. František pořád ještě nebyl doma, i když nakročeno už měl. Jenže to nejhorší mělo teprve přijít. Bedřich nasucho polkl. Raději by si překousl jazyk, než by pokračoval, už byl ale příliš daleko. Poručík West, ten, co se mu udělalo špatně, pátuješ? Když jsem viděl, že tam sedíš ty, tak jsem prostě nemohl. Poznal jsem tě i zezadu, vždycky bych tě poznal. František cítil, jak mu krev v celém těle tuhne jako malta.
1: Ale teď všechno to bylo americký. Uniformy, mluvili anglicky, všude ty plakáty, časopisy, Coca-Cola, Esther.
0: Bedřich přikývl. Byla to past. Celý to mělo, oči se mu zalily slzami, mělo to vypadat jako skutečný. Františkovi se zatmíval zrak.
1: Chceš říct?
0: Bedřich nedokázal říct nic. Jen neznatelně kývl, jakože má táta pokračovat, i když jediné, co si přál, bylo, aby nepokračoval. Františkovi to konečně došlo v plné hrůze.
1: Já blbec. Tolik jsem jim toho řekl o Jindřichovi a otci Jaromírovi. A Jindřich se na mě u soudu tak díval.
0: Ne, táto, zrovna o nich jsme věděli všechno, neprozradil s nic, co jsme nevěděli.
1: Vy svině,
0: zařval František. A skály na břehu to Bedřichovi zopakovali pro případ, že by to snad na poprvé přeslechl. Bedřich neprotestoval.
1: Ano, přesně to jsme. Přesně to jsem já.
0: František už neměl před očima nic než černo.

zabít toho hajzla bylo jediné, na co dokázal myslet. Že to je jeho syn, si v tu chvíli neuvědomoval. Byl silnější než Bedřich, ale také starší a nemocný. Voda v plicích brzy udělala své, stisk povolil a Bedřich se vynořil nad hladinu a konečně se nadechl. Táta! František se bezvládně vznášel, jeho tělo ale začínalo těžknout a zvolna padalo pod hladinu. Nesmím ho pustit! Člun! Musím ho dostat do člunu! Jenže člun byl dnem vzhůru a pramice mezitím odplula příliš daleko. Nezbývalo, než se pokusit doplavat na břeh. S bezvládným Františkem to ale byl téměř nadlidský úkol a čas se krátil. Kdo ví, kolik minut, možná jen vteřin táta má, než z něj vyprchá život. Bedřich ho držel kolem hrudi a zuřivě plaval ke břehu. Zoufale pomalu.

50 metrů je pro vytrénovaného plavce záležitostí necelé minuty. Bedřich sportovec nebyl. Bezvládného tátu táhl ke břehu mnohem déle. Ke konci myslel, že vypustí duši, ale vydržel, protože musel. U pobřežního skaliska Bedřich tátu chvíli držel a dopřál si pár vteřin, aby se vydýchal a sebral zbytek sil. Vysoukal Františka do půlí těla na skalnatý ostroh a sám se vydrápal z vody. Teprve teď ho mohl vyvléct na pěšinu. František nedýchal. Bedřich usilovně vzpomínal, co se v takové situaci má dělat. Cvičit pažemi? Umělé dýchání? Zkusil oboje a při každém výdechu doufal, že se táta nadechne. Několik dlouhých minut se ho pokoušel vrátit do života. Jenže bylo pozdě. František nereagoval. Bedřich toho nechal, až když hrozilo, že sám omdlí. Vytáhl ruce spod tátovy hlavy a opatrně, aby to tátu nebolelo, ji položil na skálu. Najednou František zakašlal a nadechl se. Otevřel oči. Bedřich ještě zhluboka dýchal, když vzal tátovu hlavu do dlaní. Dlouze ho políbil na čelo. Ty jsi mi dal, vypravil ze sebe, šťastný jako nikdy. František se divoce rozkašlal, až málem znovu ztratil vědomí. Jo, myslel jsem, že... vyrážel mezi kašláním. Že už jsem... napravdě boží. Bedřich s úlevou pozoroval, jak se intervaly mezi záchvaty kašle prodlužují. Ta voda tátovi dala pořádně zabrat, ale brzo bude v pořádku. Po chvíli se František na syna podíval... Měl bych ti poděkovat. Tak, děkuju. Bedřich se usmál a zavrtěl hlavou, jakože to je přece samozřejmost, to nejmenší, co pro tátu mohl udělat. Kašel konečně povolil úplně a František se posadil. Teď bude lepší, když půjdeš. Bedřich nerozuměl. Odejdi a už se nevracej, upřesnil František. Promočené oblečení Bedřicha studilo, ale tátova slova mrazila jako sprcha, z které prší ledové krystalky. Táto! František na něj upřel pohled, kterým by se dali řezat diamanty. Myslel jsem, že mám syna. Polkl. Jenže nemám. Syn, kterýho jsme s mámou vychovali, by se nikdy nedal k těm... To bych ale už byl ochotnej překousnout, jenže... Můj syn by s nima nehrál tu nejšpinavější hru, jakou kdo mohl vymyslet. Tak už radši jdi. Bedřich zakroutil hlavou a nepřestával na tátu zírat.

Teď nemělo smysl mu vykládat, jak hned potom, co tátu odsoudili, požádal o propuštění od bezpečnosti, protože na tohle neměl žaludek. Jak o tom nechtěli ani slyšet, vždyť od nich se odchází leda do lágru nebo pod kytičky. A přece se mu to povedlo. Snad díky Němečkovi, který mu něco dlužil a z nějakého důvodu nevyužil příležitosti ho potopit. Odešel od STB a pracoval na Národním výboru jako řadový člen strany. Kariéra nic moc, ale nechali ho žít a ten jeho vroubek, dost hluboký, si zapamatovali. Jednou se to může hodit. S námahou se zvedl a než odešel, ještě to zkusil. Táto, já neříkej mi táto. Bedřich si tiše vzdychl. Můžeš vstát? Dostaneš se domů? František se díval do země. Nestarej se. Běž už.

Několik týdnů na to našla Eva ve schránce dopis. Razítko na známce bylo z Neveklova, adresát Bedřich Veselka. Když Bedřich k večeru přišel z práce, našel ho na psacím stole. Drahý Bedřichu, táta mi sice neřekl, co se mezi vámi stalo, je si ale jistý, že už nepřijedeš, tak aspoň navštívím já tebe, dám ti vědět. Táta mě poprosil, abych ti napsala, že by rád viděl Frantíka. Prosím, pošli ho s Evičkou na neděli k nám. Oba se na něj moc těšíme. Budu s tátou mluvit, snad se mi podaří ho obměkčit. Chce to čas, ale rodinu musíme dát opět dohromady. Opatruj se, tvoje maminka. Bedřich vstal a ze sekretáře vytáhl lahev vodky. Tohle bude chtít čas, to má máma pravdu. A třeba jednou... Ona přece ví, jak na tátu, vždycky to s ním uměla. Ve dveřích se objevila Eva. Frantíkovi bylo 5 let a ještě chodil brzo spát, a tak měli před sebou celý večer o samotě. Evě neuniklo, jak je Bedřich zamyšlený. Poslední dobou byl takhle nesvůj pořád. Teď jí ale připadalo, že je úplně bez sebe. Nic neřekla a sedla si vedle něj. Přitulila se. Bedřich se na ně podíval. V sobotu odpoledne si Eva vezme auto a pojede s Frantíkem za babičkou a za dědečkem, kterého Frantík uvidí poprvé. Ještě předtím mu toho o něm ale Bedřich hodně poví. Třeba to, že děda umí z dřeva vyrobit nejkrásnější nákladák na světě a Frantík se na dědu bude těšit. Škoda, že u toho Bedřich nebude. Nejdřív ale musí všechno povědět Evě. Všechno do puntíku. Nic nevynechat. Zoufale se mu do toho nechtělo, jenže musí. Tak proč ne zrovna teď? Eva vodku nepila, tak dalšího panáka Bedřich nalil jen sobě a pomalu se pustil do vyprávění.

Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý. Vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl Vladimír Hauser a hudbu složil Jonathan Kaleta. Reprízu vám nabídneme ještě dnes ve 23 hodin a 15 minut a páté pokračování s názvem Noční výpravčí je připravené opět zítra 15 minut popoledni. Posloucháte Rádio 7, které vám teď pouští písničku Můj zachránce od Filipa Manny.

just wanna sing your song. Matt Redman dospíval písničku When All Is Said and Done, ve které zpíval: Ježíši, já potřebuji tvoji moc, abych věděl, jak žít. Jsi Kristus ve mně, moje naděje. Život je krátký a to všechno já vím. 13. hodina je na Rádiu 7 na dohled a s ní i pořad Řeka života, ve kterém se dnes ohlédneme za životem zakladatele organizace Teen Challenge Davida Wilkersona. Tak zůstaňte s námi. K té první hodině nás doprovodí písničky Lucie Soljakové, Spiritual Quintetu a také Jeremyho Kempa.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

První hodina popolední ze čtvrtka 21. května 2026 je za námi. Ve vysílání Rádia 7, které vám dělá, doufám, že příjemnou společnost, nyní dostane prostor relace Řeka života, která připomene životní příběh amerického kazatele a evangelisty Davida Wilkersona. Dobrý poslech vám přeje Milan Remeš.

0: Znáte jméno Davida Wilkersona? Nebo knihu Dýka a kříž? Nebo organizaci Teen Challenge pomáhající závislým? Mnozí z posluchačů jistě odpověděli ano, nebo možná odpověděli ano a ví, že Davidův příběh je strhující. No a vás, kteří jste odpověděli ne, vás předně teď lákám k poslechu, protože Davidův příběh stojí za to. Z Rádia 7 vás zdraví Broňa Procházková a vítám tu i kazatele Jarka Plevu, který nám bude průvodcem tím životním příběhem Davida Wilkersona. Jarku, vítej na Rádiu 7.
1: Děkuji za přivítání a také zdravím všechny posluchače.
0: Abych alespoň něčím přispěla, tak já řeknu data narození, ať se něčím blízknu. Tak David Wilkerson se narodil 19. května roku 1931 v Indianě. Do jaké rodiny se narodil tento inspirativní člověk?
1: Byla to velmi zvláštní rodina, protože jeho otec, dědeček i pradědeček, všichni byli kazatelé. Byli anglo-velšsko-holandského původu a tradice tohoto kazatelství v rodině tak sahá až někam k počátkům protestantské reformace v Evropě. Jeho dědeček Jay byl zapálený kazatel, už ve 20 letech začal sloužit a sloužil jako takzvaný okružní jezdec. To byli kazatelé, kteří měli nějaké území, objížděli je na koních a sloužili lidem, kde nebyl sbor, nebyly kostely, takže takový okružní jezdec přijel k vesnickému kostelíku, otevřel, vyvětral, vymetl pavučiny a když přišli lidé, tak vedl zpěv a potom kázal. A po bohoslužbách se věnoval lidem, přespal a jel zase dál. Takový byl jeho dědeček.
0: Víme ještě něco o tom dědečkovi, protože říkám si, takovýto okružní jezdec. To byl kočovný život. Jak přistupoval k lidem?
1: Jeho kázání byla velmi neortodoxní. Například v té době se považovalo za hřích nošení stůh na kloboucích a různých ozdob a vyzdobených šatů. Takže v některých sborech přísných, to byl takový kalvinistický přísný způsob víry, starší chodili a měli na provázku u boku pověšené nůžky. A když byla výzva třeba k pokání nebo k modlitbám a přišla dopředu žena, která měla tyhle ty stuhy a nějaké příliš ozdobné věci na svých šatech, tak je odstřihávali a k tomu to komentovali, jak chcete se všemi těmi ozdobami přijít do nebe. Tak to byla doba, ve které dědeček žil a on měl ale úplně jiný názor. On to nazýval škola jehničích kotlet.
0: Tak to by stálo za rozvedení, co to znamená škola jehničích kotlet?
1: Dědeček říkal, lidi si vlastně získáte podobně jako psi. Vidíte na ulici psa, který drží starou kost a vy mu ji nebudete rvát s tlamy a vysvětlovat, že pro něj není dobrá, že to je fuj. Jenom by na vás vrčel, případně by vás třeba napadl. Ale když mu hodíte pěknou jehničí kotletu, tak on kost pustí, sebere kotletu, bude radostí vrtět ocasem a ještě si v něm získáte přítele. Já to dělám s lidmi úplně stejně. Nebudu jim brát jejich kosti, nebudu z nich odstříhávat stuhy, ale dám jim pěknou jehničí kotletu. Nabídnu jim něco, v čem je skutečně maso a život. Řeknu jim o novém životě v Kristu. Tak tohle to byl dědeček Davida Wilkersona.
0: Tak od Davidova dědečka si beru neodstřihávej pentličky, nabízej kotlety. Co Davidův otec?
1: Jeho otec Kenneth byl úplně jiný. On byl spíš pastor než evangelista. Já myslím, že se na tom projevilo to, že dědeček byl neustále pryč, takže jeho syn Kenneth vlastně nepoznal něco jako pokojný, klidný domov, takže byl takový hodně rodinný typ. Na rozdíl od dědečka, který, jak jsem říkal, cestoval a každou neděli byl někde jinde, tak Kenneth za svého života sloužil jen ve 4 sborech. A budoval stabilní sbory a byl takovým pastýřským rádcem, za kterým lidi chodili, protože si dovedl získat jejich důvěru. David vzpomíná, říká, jedna z nejživějších vzpomínek v mém životě, tak je hlas mého otce, kterého jsem slyšel modlit se ve sklepě. Jednou nemohl spát a slyšel právě hlas svého otce, připlížil se dolů do sklepa a viděl tam, jak jeho tatínek leží na betonové podlaze a modlí se. Modlí se, přimlouvá za svůj sbor, za lidi. A David říká, to byl můj první teologický seminář. Poznal jsem, že skutečná práce kazatele není na kazatelně, ale v ústraní, ve sklepě, na kolenou.
0: Měla jsem na jazyku před chvílí otázku, že být z kazatelské rodiny může být tak trochu předurčující člověky, jak ve svěrací kazajce, že by přeci taky měl být kazatelem. Ovšem být z takovéto rodiny, kde být kazatelem znamená žít to kazatelství a žít evangelium, tak to je něco úplně jiného. Jaké bylo vůbec dětství Davidovo?
1: No, máš pravdu, že to lehké není, protože Davidův tatínek byl přesvědčený, že každá minuta, která není strávená prací nebo čtením Bible, je hřích. Takže vlastně nedovoloval dětem nějaké koníčky. David hrál rád košíkovou a tak přiznává, že musel často utíkat z domova, aby si mohl trošičku zahrát, a tatínek ho za to tak trochu dusil. Takže lehké to určitě není.
0: Lehké to být nemusí, ale dá se říci, že měl idylické dětství. Jinak panovala
1: idylka. To se vůbec říct nedá, protože on vyrůstal v době velké hospodářské krize. A tenkrát byla obrovská nezaměstnanost, on na ulici potkával zástupy hladových mužů, kteří čekali, aby sehnali nějakou práci nebo u nějakých charit na polévku. A jeho otec často domů přiváděl bezdomovce a dával jim jídlo. David vzpomíná, že jako dítě seděl u večeře, dělil se o svou skromnou porci brambor s nějakým cizincem, který poněkud smrděl a byl z něj cítit doly, uhlí a ulice. A maminka mu řekla, Davide, pamatuj, že to může být Ježíš v přestrojení.
0: Dotkli jsme se matky. Jaká byla jeho matka? Jak ho ovlivnila?
1: Davidova maminka byla žena nesmírné duchovní síly. Když David odjel poprvé do New Yorku, tak volal své ženě, volal taky mamince. A poté, co ho vyhodili ze soudní síně, k tomu se ještě dostaneme, tak byl naprosto demotivovaný, říká, že plakal v autě. Maminka tak mu řekla, Davide, já se za tebe modlím, vrať se zpátky, Pán je s tebou. Taky měla duchovní rozeznání. Jednou David vzpomíná, že přišel domů a chtěl tak trochu machrovat a vyjadřovat se duchovně a nábožensky. Maminka se mu podívala zpříma do očí a řekla, Davide, nehraj s Duchem Svatým žádné hry. Bůh vidí tvoje srdce. A já také. Vrať se do svého pokoje a jednej s Ježíšem upřímně. Jestli můžu k tomu ještě dodat jednu příhodu, přeskočíme velký časový úsek, když už David byl slavný a známý řečník, už jezdil a byl zvaný na různé konference. Maminka s ním nikdy nejednala jako s celebritou a pořád ho napomínala, že před Bohem to, co je důležité, není sláva, známost, oblečení, ale pokorné a zlomené srdce. Jeden z nejdůležitějších rozhovorů, David říká, se odehrál právě v mamičně kuchyni. To už byl, jak jsem říkal, známý, cestoval, stovky lidí reagovali na jeho kázání a on přijel domů a byl tak jako opitý vlastním úspěchem, jak veliký je kazatel. Maminka stála u sporáku, poslouchala ho, najednou se zarazila a otočila se, nějak ho nechválila za jeho úspěch a řekla, Davide, ve tvém hlase už neslyším zvuk zlomeného srdce. Stal se s profesionálem. vrať se do svého pokoje a nechoď ven, dokud se znovu nesetkáš se skutečným Ježíšem, ne s tím, kterého prodáváš davům.
0: Prodáváš davům, to jsou slova, co řežou, to jsou ostrá slova. A unést je není jenom tak, jak ten slavný David reagoval.
1: No, mě zaujalo, že vlastně už byl dospělý slavný a ona ho pořád posílá do jeho pokoje. To prostě bylo od dětství místo, kde měl vlastně se setkávat s Bohem sám, pěkně o samotě. No, Davida to samozřejmě zranilo, dotklo se ho to, já bych typoval, že se jí docela naštval, ale šel do sebe, do svého pokoje a uvědomil si, že maminka má pravdu, že se začal spoléhat na své schopnosti, na svůj talent, že musí se vrátit a znovu přiznat svoji nemohoucnost před Bohem, svoji pokoru. Jinak se jeho služba změní v prázdnou show. A tak on říká, matka mě naučila, že ve chvíli, kdy si začneš myslet, že jsi něco, přestáváš být pro Boha použitelný.
0: Tak si říkám, že ta slova, ta napomínání vlastně by mohla toho člověka srážet, ale tím, že za těmito slovy jsou hodiny a hodiny modliteb, tak je to úplně, úplně něco jiného a formují.
1: Přesně tak. On říká, že vlastně jejich domácnost vyrůstal v atmosféře, on říká doslova, naše domácnost byla prosáknutá modlitbami, kázáním, zpěvem, příběhy z probuzení 20. let. A tak vzpomíná vlastně na své první setkání s Boží mocí. Tomu bylo asi 8 let a jeho sestřenice Florence umírala na tyfus. V té době to bylo smrtelné onemocnění. On tam stál v koutě, cítil ten pach nemoci, viděl strach v očích dospělých a nechápal, jak to je složité. Nic nechápal z toho, co se děje. Ale vzpomněl si na jedno. V Biblii Ježíš uzdravuje nemocné. Tak přistoupil k té posteli, položil na tu sestřenku své malé ruce a v jednoduché víře, ta nejjednodušší, jakou si dovedete představit, řekl, pane Ježíši, ty jsi řekl, že můžeme prosit. Prosím, uzdrav Florence, ať je zase zdravá.
0: 8letý chlapec, co bylo dál?
1: Nic se nestalo, žádné zařmění, žádné blesky, prostě šel spát. On sám říká, když jsem se modlil Pane Ježíši uzdraví, nebyla to teologie, byla to dětská drzost. Ale příštího rána se stalo něco, co ho navždy změnilo, protože ta jeho sestřenka vstala, najedla se, horečka byla pryč a ona byla zdravá jako ryba. A David říká, v tu chvíli se v mém 8letém srdci něco stalo a já jsem věděl, že Bůh není jenom postava z příběhů, kterým vyprávěl dědeček, že není mrtvou legendou z Bible, ale že to je živý pán, který jedná i dnes. A slyšel mě, malého kluka. To pro něj bylo naprosto zásadní zkušeností pro celý další život.
0: To je silný zážitek, kdy zažil, že Bůh odpovídá, že Bůh odpověděl. Jenže pak je tu ještě zážitek, kdy se s Bohem člověk setká osobně a kdy člověk jemu vydá svůj život. Měl pak nějaký takovýto moment vydání Bohu?
1: Stalo se to na nějakém letním táboře sborovém, kdy bylo shromáždění, ale většina dětí si hrála venku. A David cítil, že ho něco táhne dovnitř do toho shromáždění a tam prožil, že ho najednou jakoby zalévali vlny tekuté lásky a on říká, já jsem začal mluvit jazyk, kterým jsem se nikdy neučil. Bylo to něco nepochopitelného, co samozřejmě rozumem se nedalo vůbec vysvětlit. A on říká, já jsem v tu chvíli prožil takovou Boží přítomnost, že od té chvíle jsem už nikdy nepochyboval, že Bůh je živý. Potom ještě měl jeden takový mocný zážitek, to bylo v 16 letech, zase na letním táboře. Tady nechci si přihřívat polívčičku, ale ty letní tábory, ty jsou opravdu formující a já znám mnoho a mnoho lidí, kteří se rozhodli následovat Ježíše právě jako děti na letním táboře. Takže letní tábory jsou skvělá věc. A to byla odbočka. Na tom táboře v těch 16, tak jeden večer šel, chtěl být sám, nevyhovovalo mu, že všichni kolem mluvili, zpívali, chválili. Taky neprožíval ty emoce, které viděl na druhých, tu radost, tak do lesa padl tváří do jehličí a říká, Bože, já nechci být jenom synem kazatele, já nechci zděděnou víru. Pokud jsi skutečný, dotkni se mě, dej mi svůj oheň. A potom propukl v pláč a ještě se modlil, dokud nepocítil vnitřní jistotu, že opravdu Bůh jeho život přijal a bude jeho život formovat. A to je chvíle, kterou vlastně potřebuje prožít každý člověk. Sebevydání, říct, Pane Ježíši, tobě patřím, ty mě veď, tobě dávám svůj život.

0: Na Rádiu 7 posloucháte rozhovor Broni Procházkové s Jarkem Plevou o životním příběhu Davida Wilkersona. Jsme v momentu, kdy David Bohu vydal svůj život a projevilo se to tím, že šel na dráhu duchovního. On studoval biblickou školu a je pak kazatelem. Co bylo dál?
1: David byl ordinován kazatelem už v 21 letech a krátce na to se oženil, vzal si za manželku Gwen a říká, že to byla láska úplně od dětství, že oba pocházeli z kazatelské rodiny, takže už jako děti se setkávali na nejrůznějších táborech a akcích a konferencích. A poprvé si ji všiml, když jemu bylo 13 a jí bylo 12. Říká, že hned, jak ji spatřil, tak viděl, že je nějaká zvláštní a že to je ona. A samozřejmě trvalo ještě pár let, než ji mohl pozvat na první rande, ale v ten den, ve 13 letech, tak ve svém srdci poznal a rozhodl se, že potká svoji manželku. To je něco úžasného, potom, když se brali, tak to byla taková malá svatba. On říká, my jsme se brali a věděli jsme, že jsme spojeni kvůli evangeliu. Jednou vyprávěl své budoucí manželce snoubence Gwen o tom, že takový život služby bude vyžadovat mnoho obětí a odříkání. A ona to přijala, vlastně řekla, že do toho s ním chce jít. Takže David říká, my jsme se vzali nejenom proto, že jsme byli zamilovaní, ale protože jsme vnímali, že jsme partneři povolaní Bohem. A to je svazek, který zase, to můžu dosvědčit i z vlastní zkušenosti, který přetrvá všechny krize, všechny útoky, jestliže tu je kromě lásky, zamilovanosti, jestliže tu je ještě to, že my chceme spolu sloužit Bohu.
0: Překoná to vše i třeba malý rozpočet takového kazatele, to ordinovaného. Kde působili, v jakých zborech nebo na jakých místech?
1: První jejich zbor byl ve Scottsdale, takové horské malé městečko, kde měli nadmodlitebnou byt. Po několika letech potom byl povolán a zvolen do Felixburgu, kde vlastně prožil, teď řeknu v úvozovkách, opravdu úspěšné období z toho vnějšího hlediska. Byl tam sbor, který byl zhruba kolem nějakých 50-60 lidí. Po těch 6 letech tam do sboru přicházelo 250 lidí. Postavil nový kostel a faru. Také finančně na tom ten sbor byl dobře. Takže řeklo by se klídek, pohoda, má vystaráno, když to zase trošku humorně podám, úspěšný kazatel, sbor mu roste, finančně zabezpečený, ale David cítil takovou vnitřní spokojenost. Pamatuje si přesně den, kdy došlo ke změně, bylo to 9. února 1958. Tehdy se rozhodl prodat svůj televizor.
0: Tak já se tu zastavím, abych to zopakovala, protože mi to přijde jako důležitý moment. Tak on má nový kostel, on má plné lavice, on má rostoucí rozpočet, misijní rozpočet, všechno se daří. Navzdory tomu on je nespokojen, cítí nějakou nespokojenost. A v tomto datu toho 9. února 58 se to projeví tak, že prodá svůj televizor. Tak co tím to odstartovalo?
1: Tím odstartoval úžasný, neuvěřitelný příběh, který popisuje ve své autobiografii Dýka a kříž. Tahle malá knížečka byla velmi populární, když já jsem dospíval nebo studoval, tak vlastně obletěla celý svět. Popisuje jeho život a jeho cestu do New Yorku. Možná, že bychom se mohli trošičku tady zastavit a něco ráda říct o té knížce. Já tu knížku moc doporučuju. Dá se určitě pořád sehnat, dá se dokonce stáhnout z internetu v PDF-ku a zaručuju vám, že ji přečtete jedním dechem. Ale přece jenom pro ty, kteří ji neznají, tak pro ten kontext možná bychom mohli se k tomu vrátit.
0: Určitě, pojďme se podívat na tu knížku, protože i já ji doporučuji, je to čtivé, napínavé, hltala jsem je v té době, kdy jsem uvěřila ve svých 12 letech. U nás ta knížka je opravdu dostupná, vyšlo i 8 vydání. připomenu znovu nějaký letopočet, ať to uchopíme i ohledně data. Vyšla v roce 1963 jako The Cross and the Switchblade a je tedy i v češtině. O čem ta knížka je? Říkáš, že je autobiografická.
1: David se rozhodl prodat televizor. Prožil jednoho dne, se díval na televizi večer dlouho do noci a uvědomil si, zrovna tam byly nějaké, mám řekl, že nějaké tanečnice spoře oděné, a on si uvědomil, lidi, na co já se to kouká. K čemu mi to vlastně je dobré? A rozhodl se, že televizor prodá a bude ten čas těch 1-2 hodiny večer věnovat modlitbě. A položil si i takové, jak se říká, Gedeonovo rouno. Budu to považovat za boží vedení, pokud se televizor prodá do půl hodiny poté, co vyjde inzerát. No, inzerát vyšel a po několika minutách telefon, beru to. Ani se nezeptal, co to je zač, beru to, za 15 minut si pro něj přijedu. Takže pro Davida to byl takový impuls, že se opravdu má věnovat modlitbě. Modlil se a stalo se jednou, že opět při té modlitbě byl nějaký neklidný, nemohl se soustředit, tak chodil po pracovně, padl mu do očí časopis, kde na titulní stránce bylo 7 chlapců z dětského gengu, který v New Yorku ubodal nějakého jiného chlapce. A on prožil, že by měl těm chlapcům zvěstovat evangelium. Řekl to zboru, zbor mu přispěl na cestu, on jel k tomu soudu a vůbec ho nepustili dovnitř, respektive když se pokusil přiblížit se soudci, tak okamžitě po něm vystartovala ochranka, policie a vyvedli ho, protože se báli, že tomu soudci chce nějak ublížit. Takže ho vyvedli a ve všech novinách se ocitl jeho snímek, jak tam s Biblí v ruce, s Biblí nad hlavou, jak tam vzdoruje vlastně policejnímu zásahu. No, on přijel za těmi chlapci, byl strašně zničený z toho, že se k ním nedostal, že jim nemohl říct evangelium. Nicméně pak se ukázalo, že to bylo dobře, protože kdyby ho tam byli pustili a stal se nějakým poradcem, tak by pro všechny ty děcka na ulici a pro ty genky, tak by byl vlastně součástí establishmentu a součástí té masinérie. Takhle, když viděli, že s ním policie jedná docela drsně, tak to pro ně znamenalo, a ten je náš.
0: On se stal jejich, ale ta cesta nebyla tak jednoduchá, je náš. Bylo to velmi dramatické, to, co prožíval s těmi kluky, protože tam byly drogy, tam byly násilí, tam byly gengy.
1: On tam začal jezdit pravidelně, já to teď zkrátím, to si opravdu přečtěte. Začal do toho New Yorku jezdit, dostal se mezi ty gengy, podařilo se mu, což byl úplně zázrak, že bylo uspořádáno na stadionu setkání všech gengů, kde on jim mohl kázat. Něco neuvěřitelného. Tam vůdcové některých gengů tak činili pokání a přišli dopředu a odevzdali svoje díky a svoje zbraně. A to byl začátek průlomu. Tam také se začal odvíjet příběh Nickyho Cruze, což je samostatný příběh, on napsal potom knížku, také vyšla v češtině, Utíkej, malý, utíkej. To byl zarytý chlapec, který měl těžké dětství a který ho chtěl zabít a říkal, co mi zabrání, abych tě tady rozsekal na kousky. A David mu říká, kdybys mě rozsekal na 1000 kousků, každý z těch kousků ti bude říkat, že Ježíš tě miluje. Ten Nicky se později obrátil, stal se evangelistou, stal se Davidovým přítelem. Dnes je mu asi 80 let a stále slouží, takže je zase úžasný příběh. Nicméně, David se dostal do gengu, lidé se, ti chlapci, to byly vlastně děti, to byly 12-leté, 13-leté děti, tak se obraceli k Ježíši a teď on začal vidět ten obrovský problém, jaký představují drogy. Že byli závislí na drogách. A když hledal nějaký způsob, jak jim pomoci, tak co měl dělat? On neměl nějaké možnosti, i když byly specializované kliniky na léčbu závislých narkomanů, tak ta léčba byla jednak velmi drahá a jednak měla účinnost asi 5%. Tak to samozřejmě takhle jim pomoct nemohli. Oni se za ně modlili a přiváděli je k Ježíši a teďko zjistili zajímavou skutečnost, že když ti mladíci prožili naplnění Duchem Svatým, takže jejich drogové problémy pominuli úplně jako mávnutím proutku. Žádné týdny, ale během několika dní byli úplně vysvobozeni. Potom i v té knížce Dýká kříž, tak nakonec se k tomu vrací a vysvětluje, jak prožili, že je důležité, aby lidé poté, co se obrátí, přijmou Ježíše jako svého pána, aby byli také naplněni Duchem Svatým.
0: Než půjdeme dál v tom příběhu, já bych nechtěla minout jeho manželku.

0: a se svým strachem bojovala na kolenou. Modlila se a vždycky, pokaždé, když odjel do New Yorku, tak vlastně byla na stráži a modlila se. A později oni se tam přestěhovali do toho New Yorku, protože to nešlo udržet to neustále dojíždění. To byla pro ně obrovská oběť z poklidného horského městečka, kde měli krásnou faru a zahradu a sbor, který je miloval, tak najednou do centra New Yorku. Takže ona i tuhle oběť přinesla, protože to považovala za společnou službu.
1: Klobouk dolů před ní. V roce 1960 kupují starý rozpadlý dům v Brooklynu a začíná Teen Challenge, tato organizace. Jak se rozvíjí, nebo jak začíná, jaké byly ty začátky?
0: To souvisí s tím, o čem jsem už říkal, že oni neměli peníze na léky a ani prostory a prostředky. Tak David Wilkerson to nazývá léčba duchem svatým. Ti kluci samozřejmě měli abstinenční příznaky a bylo to hrozné peklo, svíjeli se na podlaze, zvraceli, křičeli. A tihleti bratři a sestry, už měl v tu dobu další spolupracovníky David, tak u nich klečeli, modlili se a zpívali chlavály. Prožívali, že 80% z těch, kteří se rozhodli skončit, takže zůstali čistí. Je něco, co lékaři nedovedli vysvětlit. Obvykle procento je tak 5%, kteří se vyléčili. Později byli, když se rozšířila i tato práce Teen Challenge, tak byly ze strany státu velké tlaky, aby se staly součástí oficiální péče o narkomany a tak dále, tak dále. Ale David to odmítal, protože říkal, to naše léčba v uvozovkách spočívá v modlitbě a v tom, aby ti lidé přiznali Ježíšem. Nejsme lékaři, kteří by ty lidi odvykali. Ta zkušenost byla naprosto revoluční, že když prožili ti chlapci, ta děcka naplnění Duchem Svatým, takže abstinenční příznaky zmizely. A David to vysvětluje, říká, to nebylo nějaké psychologické působení, ale jako by nějaká vyšší moc provedla operaci na jejich nervových systémech. Bůh dělal operace bez skalpelu, to jsou jeho vlastní slova.
1: Duch svatý v akci. Co na to etablované církve?
0: Inu, mluvení jazyky, to je prostě letniční učení, že? To je věc, kterou letniční hnutí a letniční církev měla tak nějak na štítě a byl to poznávací znak. Ostatní duchovní kazatelé, lidé z takzvaných etablovaných církví, to znamená klasické, reformační, reformované, tak se nad tím pohoršovali. Ono to je i dodnes, že to mluvení jazyky není mnoha lidem příliš pochuti a považují to za psychologický výstřelek nebo známku emocionální lability. A někteří dokonce říkají, že tento projev Ducha Svatého, že už dneska neexistuje, že se nevyskytuje. Nicméně David popisuje zkušenosti, kdy to, že člověk se otevře působení Ducha Svatého, tak opravdu dokáže proměnit jeho ducha, jeho duši a v konečném důsledku vlastně na uzdravení toho narkomana taky jeho tělo. On to vysvětluje tak, že ti chlapci, že vlastně ty jazyky, kterými oni se modlili k Bohu, že to vlastně byl jazyk zoufalých. Oni byli traumatizováni zneužíváním, odmítnutím, násilím a vlastně vůbec neměli, jak by Bohu vyjádřili to, co v nich je, svoje zoufalství. A když přijali tohleto působení a modlili se k Bohu v jiném jazyku, tak to byl takový bezpečnostní ventil, který umožnil jejich potlačované agónii vytrysknout způsobem, který jejich přirozený jazyk vůbec neumožňuje. Byla to taková vnitřní očista a proto taky velmi otevřeně o křtu Duchem Svatým a o projevu mluvení jazyky v téhle knížce píše.
1: V té knížce Dýka a kříž. Letniční teologie budila a ano, může budit kontroverze, ale mně se líbí v té knize, že David nějak neřeší kontroverzi, on prostě v té knize popisuje, co jak bylo.
0: Přesně tak, on říká to, co my tu prožíváme, to není otázka nějakého denominačního učení o Duchu Svatém. To je to, co my prožíváme.

0: s Bohem. Samozřejmě některé církve to považovaly za velmi kontroverzní a tak třeba tu knížku Dýká kříž, která měla obrovský úspěch, mimochodem byla přeložena do více než 50 jazyků a celosvětově se jí prodalo více než 15 milionů výtisků. Takže když ji vydávali ve Švédsku, ve Skandinávii, tak poslední dvě kapitoly právě o těchto zkušenostech s Duchem Svatým tak vypustili. Vůbec si tam nedali, protože říkali, to by naše, my jsme takový lutersky založené země a to by naši čtenáři nepřijali. No a s údivem zjistili, že ta knížka se téměř neprodávala, že měla velmi malý prodejní úspěch nebo vliv. Když to zjistil David Wilkerson, kterého se na to nezeptali, tak řekl, ne, teď to je podstata, to je vlastně zásadní věc, která nám pomohla ty narkomany uzdravovat. Když ji tam přidali, tak tam ty prodeje raketově narostly a opět se prodávala. To znamená, David Wilkerson si z toho vzal zkušenost, že teologii jejich modlitby za ty narkomany, že nezmění nikdy, ani pod tlakem lékařů, ani pod tlakem církví, že tohle je jejich zkušenost, kterou chtějí předávat dál. Když tedy vyšlo to původní nezměněné vydání, prodeje ve Skandinávii prudce vzrostly a kniha se stala bestsellerem, podobně jako v USA a ve zbytku světa. A David jednomu redaktorovi řekl, když z té knížky vyjmete moc ducha, tak budete psát jenom o nějakém hubeném kazateli, který se vydal do New Yorku. Jediný důvod, proč ti kluci byli osvobozeni od drog a jsou dneska čistí, je naplnění Duchem Svatým. Říká, chtěl jsem, aby svět věděl, že evangelium není jen dobrá rada, ale dobrá zpráva. A že ta dobrá zpráva je podložena nadpřirozenou silou, která dokáže přepsat lidskou duši. A vzal si z toho tu zkušenost, že není možné zalíbit se světu tím, že z evangelia odstraníme jeho moc. A po zbytek života potom odmítal jakékoliv kompromisy v teologii služby Teen Challenge.
1: A odmítal jakékoliv kompromisy i jako ta celebrita, jako ten autor bestselleru, i jako ten, který je zván na velká ekumenická shromáždění.
0: Přesně tak to je. V 60. 70. letech se šířilo charismatické hnutí, to znamená lidé, kteří prožili zkušenost s Duchem Svatým, ale nezaložili novou církev nebo nepřidali se k letničním, ale pochopili, že komunikace s Duchem Svatým a naplnění Duchem Svatým, že to je součást normálního křesťanského života, takže zůstali ve svých církvích, proto charismatické hnutí, a tak ho zvali na nejrůznější obrovská shromáždění, ale on kázal pořád to samý, pořád jednoduchou zvěst o pokání a moci ducha. A mně se líbí, jednou řekl, bylo mi jedno, jaká cedulka je na dveřích, hlavně, aby uvnitř byl oheň. Věřím, že Duch Svatý strhává hradby tradic a připravuje církev pro konečnou celosvětovou sklizeň. Nesnáším lidi, říká David, kteří se domnívají, že jsou lepší, protože mluví jazyky nebo patří k té správné církvi. Věřím, že čím má člověk více Ducha Svatého, tím je pokornější a zlomenější.
1: A jsme zase u té zlomenosti, kterou požadovala po něm ta matka. Co bylo s těmi kluky z gengu? My jsme teď mluvili o Davidovi, o tom, že je celebritou. Co ti kluci?
0: Už jsem zmínil, že ten Nicky Cruz se stal jeho celoživotním přítelem, evangelistou známým, ale David otevřeně přiznává, že tam byli i takoví, kteří se vrátili k drogám, kteří to nezvládli. Tak říká, to mě drželo při zemi a učilo mě, že já nejsem spasitel. A mně se taky líbí, říká, já jsem jen pošťák, který doručuje dopis od Boha. Jestli ho adresát otevře, to už není na mě. A zároveň se i z těch pádů poučili, že nikdy nikoho neodepíšou. Takže když někdo přijde do Teen Challenge, ještě se snad můžeme zmínit o Teen Challenge, tak on říká, v Teen Challenge nikoho neodmítnem, i když přijde po desáté. Protože i mě Bůh přijímá každý den znovu.

0: Broňa Procházková si povídá s Jarkem Plevou o životě Davida Wilkersona, který stojí u zrodu Teen Challenge. Čím je organizace Teen Challenge dnes?
1: Teen Challenge z toho jednoho malého domku v Brooklynu tak se rozrostla v globální síť, má více než 1400 center ve 125 zemích a je to vlastně jeden z nejúžasnějších příběhů moderní sociální práce, charismatické letniční hnutí, tak vlastně jakoby ukázalo, že to není jenom nějaké entuziastické jásání nebo entuziastické hnutí, ale získalo sociální dimenzi. A zajímavé je právě to, že ten obrovský růst tohoto hnutí Teen Challenge nebyl výsledek nějakého promyšleného business plánu, ale řetězovou reakcí, jak jeho syn Gary říká, řetězová reakce zázraků a zoufalství. Jo. Měli, koupili ten první dům v roce 1960, taky už jsem říkal, že vlastně centrem, středem, to, k čemu vedli, byla Bible a modlitba. Ježíš a to, co on působí v životech lidí. A když se rozkřiklo, že tam narkomané skutečně prožívají uzdravení a přestávají brát drogy bez recidivy, tak se o tuto metodu začaly zajímat i úřady, jak už jsem říkal, a ostatní církve. A David si uvědomil se svými spolupracovníky stále, teď už měl tým, si uvědomil, že vlastně vyléčit někoho v tom centru, že je jenom polovina úspěchu, že je potřeba ty lidi vrátit zpátky do života. To znamená, že založili takzvané tréninkové centrum, kdy zakoupili venkovskou farmu, kam ty lidi poté, co byli vysvobozeni z toho nejhoršího, tak přestěhovali a tam se učili pracovat, farmařit, studovat. Nesmíme zapomínat, že to byly děti 12-13 let, kteří třeba vůbec nechodili do školy a že by je někdo naučil pracovat, tak to už vůbec ne. David si uvědomil, že je potřeba jít s těmi lidmi dál. Nejenom, aby uvěřili, aby se obrátili, ale aby taky mohli dál stát v životě jako dospělé osobnosti. Když vyšla ta kniha Díká kříž, tak to byla exploze, byl také podle toho natočen film, lidé se začali zajímat a říkali, my máme stejný problém u nás, tak přijďte a pomozte nám. David Wilkerson nechtěl nad vším dohlížet a všechno mít v ruce, takže vlastně těm místním lidem poskytoval jakési know-how, v tom obchodním světě se to nazývá franšíza, že jim řekl, jak to mají dělat, dal jim veškeré podklady, veškeré rady a teď už to ale dělejte sami. Je to konec konců váš problém ve vašem městě, tak se o to starejte. A tím se tato práce Teen Challenge, to znamená výzva náctiletým, začala šířit na rozdíl od franšízy, kde se platí za to propůjčení know-how. Tak tady to samozřejmě bylo bez poplatku a to Teen Challenge se začalo šířit vlastně po celém světě.
0: Teen Challenge není jediná organizace, za kterou David Wilkerson stojí. Jen v rychlosti zmiňme další jeho aktivity, za kterými je.
1: Protože mu ležela na srdci mládež, práce s mládeží, tak v roce 67 zahájil Youth Crusades, to je evangelizační služba, to slovo crusade do češtiny se těžko překládá, protože to vlastně znamená křížové tažení a my víme, že ty křížové války, že to byla velmi pochybná a špatná věc. Nicméně v té anglofonní oblasti se tím myslí vlastně evangelizační práce, evangelizace, evangelizačním tažení. Takže to bylo evangelizace mládeže. V roce 71 založil World Challenge, to znamená světová výzva, kdy se chtěl zaměřit na celosvětovou evangelizaci. A konečně v říjnu 87, a to je další obrovská etapa jeho života, to už šel do důchodu a on říká, já už jsem si myslel, že už mám hotovo, všechno už jsem udělal a Pán Bůh ho vedl k tomu, aby založil sbor Times Square Church na nejvykřičenější ulici, kde byly různé vykřičené podniky, zakoupil staré divadlo a založil tam sbor. který byl otevřený všem lidem všech barev pleti a všeho vzdělání. On říká, moje vize byla, že tam vedle sebe bude klečet a modlit se biznismen v obleku a dělník v montérkách. Popisuje tento sbor takhle, říká, tenhle sbor nepatří žádné denominaci. Nejsme letniční, nejsme baptisté, nejsme metodisté, nejsme katolíci. Jsme jen lidé Ducha Svatého, kteří věří Bibli. Ten sbor se rozrostl a zase to je taková veliká, široká oblast jeho práce, na kterou ale na neštěstí nemáme dnes čas.
0: Je to opravdu skutečně velký záběr toho jeho díla. Říkám si, že boží služebník, že by chtěl jít možná do důchodu, ale nejde do důchodu, že neodchází boží služebník do důchodu, ale pak je odvolán ke svému pánu nakonec na závěr. David Wilkerson zemřel 27. dubna roku 2011.
1: Bylo to necelý měsíc před 80. narozeninami. Z lidského hlediska to byla smutná událost, autonehoda, jeli s manželkou autem a na mostě David z nenadání sjel ze svého směru a vjel před kamion, který je smetl. On byl na místě mrtvý, jeho manželka měla těžká zranění a potom po roce zhruba tak také odešla k pánu. Ale co je zajímavé, že ten den své smrti, napsal poslední zápis do svého blogu a v něm říká, nebo ten blog, ten jeho příspěvek je o boží lásce, která nás nese, když úplně všechno selže.
0: O Davidu Wilkersonovi je známo, že měl spoustu proroctví, že vyřkl spoustu proroctví. Tato proroctví bývají přijímána různě, také je tu nějaká kontroverze. Máš k tomu nějaká slova?
1: Poslední dekády života Davida Wilkersona tak jsou opravdu ve znamení varování. Hodně varoval před takzvaným evangeliem prosperity. To znamená, že by Bůh tu byl, aby plnil naše přání a naše modlitby a když toužíte po vlastním tryskovém letadle, takže na to máte právo, asi zhruba v tomhletom smyslu. V roce 1973 přijal vidění budoucnosti a v knize Vize předpověděl věci, které byly opravdu velmi vážné. Mluví o ekonomickém kolapsu, přírodních katastrofách, morálním úpadku, záplavě nečistot v televizi, rozpadu rodiny, problémech s mládeží. Taky mluví o církvích, které se staly pouhými zábavními centry bez moci. A také mluví o pronásledování těch, kdo skutečně milují Ježíše. Mnoho věcí, které on tam vyslovuje jako varování, jako vizi, která má přijít, tak se už skutečně naplnily, přestože v té době to bylo nepředstavitelné. Ta jeho slova se naplňují. On měl potom ještě mnoho a mnoho dalších proroctví a za to byl velice kritizován. Někteří o něm říkají, že vlastně byl falešný prorok, protože ta proroctví se nenaplnila. Já si myslím, že proroctví můžeme soudit až po určité době. V Bibli máme proroctví, která se nenaplnila nějakou tisícovku let. Takže v tomto smyslu bych Davida Wilkersona si rozhodně netroufl soudit. A podle ovoce jeho služby, tak ho považuji za opravdu božího muže.
0: Čím je pro tebe tento boží muž inspirativní? Co ty sám si pro sebe z něj bereš?
1: Pro mě je inspirativní celý jeho život. Nejvíc asi to, že když měl za to, že slyší boží hlas, tak šel do naprostého rizika, do bláznivé věci, vydat se někde z Pensylvánie do New Yorku k soudu, protože tam chtěl pomoct malým chlapcům, no to je pro mě úplně šílená myšlenka. A stejně jako i ty další, prostě on naslouchal Bohu a dělal to, co od něj přijal, bez ohledu na to, co si o tom myslí ostatní. No samozřejmě to může být taková jako záležitost, která nemusí být úplně přijatelná, protože my se máme nechat korigovat druhými. Máme si dát říct, ale on nebyl sám, měl manželku a měl další spolupracovníky ve sboru, kteří přijali tu jeho vize a jeho vedení. Takže měl korekci, měl podporu a stejně to byly šílené věci, které dělal. Na závěr ještě myšlenka, která od té doby, co jsem ji od Davida četl, mě neustále leží v srdci. On řekl, lidé se mě ptali, proč marním čas se 7 vrahy. Řekl jsem jim, protože Ježíš neviděl 7 vrahů, viděl 7 důvodů, proč zemřít na kříži.
0: Jarku, díky, že jsi nás vzal do životního příběhu Davida Wilkersona. Díky za tvůj čas.
1: Taky děkuju za pozvání a těším se někdy příště na slyšenou.
0: Od mikrofonu se loučí Broňa Procházková.

Se řekou života jsme dopluli ke 14. hodině. Je 21. května 2026 a v příjemném čtvrtečním odpolední vám dělá společnost vysílání Křesťanského rádia 7. Od jehož mikrofonu vás srdečně zdraví a vítá Milan Remeš. Pojďme se společně podívat na odpolední nabídku pořadu, které jsme pro vás přichystali. Církev je někdy vnímána jako zájmový kroužek stejně nebo podobně založených jedinců, ale Bible používá k církvi několik příměrů, které jdou daleko, daleko hlouběji a ukazuje hluboké provázanosti. Jaké, to už se dozvíte při poslechu druhé části biblické úvahy Romana Touška, kazatele církve bratrské v Havířově. Poslouchejte 15 minut po 15. hodině. Na Pilátův příkaz byl Ježíš ukřižován, jeho tělo hlídali vojáci. Nadějím učedníků byl konec. Při čtení Matoušova evangelia je ale před námi ještě jedna kapitola, kterou otevřeme zítra. Události Ježíšovy smrti přiblížíme v 15 hodin a 45 minut. Chytré telefony přestaly na týden existovat. Jaká je to pro vás představa? Právě s ní si totiž v dnešní anglické konverzaci pohrává naše lektorka Elza. Poslouchejte relaci Live Plus po 4. hodině. Vyprávění skvělých muzikantů, do jejich života vstoupil Bůh, přinese dnešní romský magazín o Jesus to the Channel o 16:30. Malý hrneček na kávu nastaví kurz pohádkové lodi přímo do hrnčířské dílny. V kormidle pokračuje v průzkumu řemesel Petra Eliášová. Pozve děti na palubu od 17 hodin. V Bible Guide studujeme 33. kapitolu z knihy proroka Jeremiáše, která popisuje Mesiáše jako věčného krále a kněze. Poslouchejte v 18 hodin a po následující písničce už dostanete prostor vy a vaše písničková přání, tak pomalu žhavte telefony a klávesnice, těšíme se na vaše zprávy a telefonáty. One more time, y'all. Let's sneak it in.

0: I v dnešním čtvrtečním odpolední je hodina mezi druhou a třetí určena právě vám a vaším písničkovým přáním. Vítejte na Rádiu 7 u pořadu Písničky na přání. Já vám pustím vám teďka kontaktní informace, které můžete využít pro to, abyste se nám buď dovolali sem přímo do studia, nebo nám napsali zprávu buď na e-mail nebo na WhatsApp. Tady jsou všechny kontaktní informace, které k tomu můžete využít.
1: Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako radio7.cz.
0: Takže to byly kontaktní informace, které můžete využít k tomu, abyste nám napsali nebo zavolali právě to vaše písničkové přání. Během této hodinky si ještě několikrát zopakujeme, abyste si je zapamatovali, aby se vám vrily pod kůži, anebo abyste si je poslechli znovu, pokud jste je minuli a nezapamatovali si je. Dneska mluvili v Rozmarině Bohunka a Pepa Hroští, kteří se mimo jiné dlouhá léta věnovali manželskému poradenství o tom, jak si navzájem projevovat náklonnost tak, aby ten druhý opravdu cítil. A já myslím, že mezi ty způsoby, jak si náklonnost projevovat, může patřit i to, že si navzájem pošleme písničku. A tím vyjádříme, že na toho druhého člověka myslíme, že nám na něm záleží. A přesně to se stalo i v případě Ivy, naší pravidelné posluchačky, která nám telefonuje pravidelně do písniček na přání. Ta si dneska přála píseň vděčnosti od Jiřího Zmoška a posílá ji milence do Prahy, také Radce a také jako obvykle bratru Mílovi do Vizovic. Takže píseň vděčnosti Jiřího Zmoška. Zmoška, tady ji máme.

0: děkujeme Bohu a Otci našeho Pána Ježíše Krista a stále se za vás modlíme, neboť jsme slyšeli o vaší víře v Kristu Ježíši a o lásce, kterou máte ke všem svatým, kvůli naději, která je pro vás uložena v nebesích. Poté jste již dříve slyšeli ve slově pravdy, v evangeliu, které přišlo k vám tak jako i na celý svět a nese ovoce, jako je tomu i u vás od toho dne, kdy jste uslyšeli a poznali Boží milost v pravdě. Oblečte se tedy jako Boží vyvolení, svatí a milovaní, soucitným milosrdenstvím, laskavostí, pokorou, krotkostí, trpělivostí. Snášejte jedni druhé a vzájemně si odpouštějte, má-li někdo proti někomu stížnost. Tak jako Kristus odpustil vám, odpouštějte i vy. Nad to všechno se však oblečte láskou, která je svazkem dokonalosti. Ve vašich srdcích ať vládne Boží pokoj, k němu jste také byli povoláni v jednom těle, a buďte vděční. Ať ve vás bohatě přebývá Kristovo slovo ve vší moudrosti. Vyučujte a napomínejte jedni druhé žalmy, chvalospěvy a duchovními písněmi. S vděčností zpívejte svým srdcem Pánu. A všechno, cokoliv děláte slovem nebo skutkem, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše Krista a děkujte skrze něj Bohu a Otci.
1: Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7. Dozněla písnička od Jiřího Zmožka, písnička Píseň vděčnosti, kterou jsme hráli od posluchačky Ivy Milence do Prahy, Radce a také bratru Mílovi do Vizovic. Dovolal se nám další posluchač, tentokrát to byl posluchač Daniel, který se dozvěděl, že v našem rádiu budou, co nevidět, už končit naše kolegyně Lucie s Karolínou a tak jim chtěl poděkovat za jejich věrnou službu a vyprošovat pro ně také požehnání a posílá jim písničku Hrad přepevný, která pochází od Martina Lutera. Tak tady ji máme pro naše kolegyně Lucii a Karolínu.

To byla písnička Hrad přepevný, kterou si přál posluchač Daniel jako poděkování za službu našich kolegyň Lucie Endlicherové a Karoliny Vološinové, které na konci května opustí řady pracovníků Rádia 7 a tak i za ně vyprošuje požehnání, a aby i nadále v jejich životě byl Pán Bůh tím přepevným hradem, jako zpívala tato píseň, kterou složil Martin Luther. Máme tady další písničkové přání, dovolila se nám posluchačka Jarmila, a tato písnička bude z trošku jiného soudku. Přála si písničku od Bena Drápala Hodina minuta a chtěla ji zahrát všem, kdo mají rádi máj, aby si ještě ty poslední májové dny pořádně užili. Takže pouštíme a posíláme i toto písničkové přání.

jako kdyby slez z kříže a já jenom k tobě zlížel. Co s námi bude, jak jsem tebe jednou viděl, vždycky už jsem se jen styděl. Jak bych jen mohl k tobě přistoupit blíže, všude kolem tolik tíže, bože, cítím se jak zvíře, moje chudé, zlé a nechápavé srdce, bože, sevři si ho v ruce a učiň ho svým. A každou hodinu a každou minutu, ať jsem s tebou, ať jsem s tebou. Každou hodinu a každou minutu, ať jsem s tebou.

písničkách na přání na Rádiu 7 dozněla písnička Hodina, minuta od Bena Drápala, kterou si přála posluchačka Jarmila pro všechny, kdo mají rádi máj, aby si ještě užili ty poslední májové dny. My tady máme další zprávu od Laděnky Hurtové, která si přála, abychom zahráli Otakaru Vožehovi do Texasu. A také všem z Texasu, kteří nás právě poslouchají nějakou písničku o Duchu svatém. Tak jsme našli písničku Hymnus o Duchu svatém od Peta Beretta, ve které zpívá: Jsi mým světlem, jsi mou cestou, jsi pastýřem mé duše, Duchu svatý, veď mě dál. Tady je písnička pro Otakara Vožeha do Texasu a všechny Texasany, kteří nás právě v tuto chvíli Rádio 7 a písničky na přání poslouchají.

Hymnus o Duchu svatém dospíval na Rádiu 7 Pet Beret. Písničku, kterou si Ladinka Hurtová přála zahrát Otakaru Vožehovi do Texasu. Posloucháte písničky na přání a já vám v tuto chvíli zopakuji všechny ty komunikační kanály a čísla a adresy, které můžete využít proto, abyste nás kontaktovali také a nechali si buď pro sebe nebo pro někoho blízkého, drahého, někoho, koho chcete potěšit, povzbudit a poslat mu tu svou písničku na přání. Můžete zavolat přímo k nám do studia na telefonní číslo 515 535 485. Můžete poslat SMS zprávu nebo WhatsAppovou zprávu na telefonní číslo 608 566 773 a nebo nám poslat také zprávu přes Facebook a nebo e-mail na adresu studio@radio7.cz. Písničky na přání pokračují a je tady další přání. Tentokrát bychom rádi poslali písničku Helence Říhové do Čelákovic, která měla tento týden narozeniny, a tak bychom jí rádi popřáli blízkost, boží blízkost do dalších dnů. A i když už jí neslouží poslední dobou její oči, aby pořád viděla Boha očima svého srdce. Posíláme jí písničku Milujeme, ač nevidíme, od křesťanského sboru Vsetín, Zlín a Vizovice.

Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7 a právě dozněla písnička Milujeme, ač nevidíme, kterou jsme hráli k narozeninám Helence Říhové do Čelákovic. Další písničkové přání, které tady máme, je od našeho posluchače Jiřího. Ten nám napsal tuto zprávu. Ahoj Milane a posluchači, dnes poprosím o Marná to snaha. To je kapela a jejich písničku Duše má chválou zní. Děkuju a pěkný den, Jiří. Jiří, my posíláme tuto písničku na vaše přání a i vám přejeme pěkný, požehnaný den. Marná to snaha a Duše má chválou zní.

0: Posloucháte písničky na přání a právě dohrála písnička Duše má chválou zní od kapely Marná to snaha, kterou jsme hráli na přání Jiřího. Já tady mám teď vzácnou hosta. Její hlas už jste dneska během vysílání slyšeli, ale jak už tady i dnes v písničkách na přání zaznělo, ten hlas od začátku června už bohužel slýchávat nebudeme. Vítám tady v písničkách na přání svou milou kolegyňku Karoli Vološinovou.
1: Já zdravím nejen tebe, Milane, ale i všechny posluchače, abych to teda ještě s dovolením upřesnila. Naposledy mě v éteru uslyšíte, co se týče jako nějakého moderování jako takového. Ve směně, tak to bude ve středu večer od 6 do půlnoci. Takže se na vás těším velmi. A jinak, proč jsi mě sem pozval?
0: Takže jenom zopakuj, v kolik tam budeš a kdy? Ve středu v noci?
1: No, na večerní směně, od 6 do půlnoci.
0: Takže na večerní směně, ještě ve směnárně si můžete vyměnit nějaké peníze u Karoly Vološinové.
1: Já ho nevracím, jo.
0: Ale nevrací, přesně. Takže musíte to mít správně spočítané. A já jsem si Karoly pozval, protože je to nejenom milá kolegyně, ale zároveň jsem jí chtěl právě i tak jako popřát, protože je to naposled, co se tady můžeme v písničkách na přání sejít, protože příští týden budu vysílat až v pátek a to už tady nevím, jestli tady ještě budeš v pátek, takže to už si tě do písniček na přání nepozvu. Takže dneska máme vlastně poslední možnost takovou. A tak já jsem si tě chtěl pozvat a chtěl jsem ti pustit jednu písničku, která pro nás pro oba hodně znamená. A já tě teda poprosím, jestli bys k ní mohla něco říct.
1: No, už to vidím v playlistu. Je to píseň, která nás jednak doprovázela už dříve. Líbila se nám pro tu rytmičnost. A pak, když jsme se domlouvali s Miriam Kaiser jednak na natáčení rozhovoru a jednak nějakou možnost i přispět jako do éteru přímo, tak v ranním telefonátu jste ji určitě už slyšeli. No a budete ji moc slyšet v rozhovoru, který jsme natočili, bude to v premiéře v Pohovce 9. června v 21 hodin a budeme si povídat tak o životě a o tvorbě alba Skrytá v těbe. To je k pořadu. No a právě, než jsme to všechno takhle vymysleli, tak Miriam byla tak hodná, že nás pozvala na vlastně uvedení toho alba do Bratislavy na koncert, včetně vlastně svojí kapely, včetně všech těch jejich spolupracovníků, což je velmi vzácné. A my jsme se tady dohodli právě s Milanem ještě s Broňou a vyrazili jsme ve třech do Bratislavy na ten koncert. Cesta tam probíhla úplně v pohodě, bez žádných velkých komplikací, ale potom, když jsme se sbírali po koncertě, tak jsme uvízli v Bratislavě asi na 2 nebo na 3 hodiny, protože cestou z podzemních garáží Milan už se tak těšil domů, že a ta rytmičnost, muzikantnost Miriam Kaiser v něm tak jako zažehla takový oheň, že dupnul spíš na plyn než na brzdu, když jsme přejížděli retardéry. A to způsobilo komplikace v autě, tím pádem jsme moc daleko nedojeli. A touto písní od Miriam Kaiser, kterou teď uslyšíte, jsme si krátili dlouhou chvíli a zároveň upínali svou naději k Hospodinovi, protože opravdu jsme čekali, než pro nás přijede odtahovka a doveze nás do bezpečí do Brna.
0: Takže když zůstanete viset v noci v Bratislavě, dobrořečte Hospodinovi, tak jako jsme dobrořečili my s touto písničkou Miriam Kaiser.
1: Ještě bych jenom doplnila, že když jsem to vykládala tady tu historku Miriam Kaiser, tak jí to bylo strašně líto, že nám tak jakože zkomplikovala život, nebo jako se sama si to brala za vinu a říkám, vůbec ne, to není vaše vina, to jako jenom jsem to chtěla tak odlehčit, že se tohle to přihodilo a že právě ta písnička jako zazněla v tom autě, takže vlastně děkujem za to, že jste to složila, protože nám vykouzla úsměv na rtech a říkala, že se dost jako diví, že jsme si chtěli ještě zpívat po tom, co jsme slyšeli ten koncert. Takže tak.
0: Ta písnička je tak úžasná a silná, že nás i v této situaci, kdy jsme nevěděli, co bude dál, tak nás opravdu v chvále vedla k Hospodinu. Takže tady ji máme.

Dobroreč Hospodinovi dospívala Miriam Kaiser písničku, kterou jsme vám hráli s kolegyní Karolínou Vološinovou, která nám byla potěchou i útěchou po koncertě právě Miriam Kaiser v Bratislavě, kde jsme na několik hodin uvízli s porouchaným autem. Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7. Před námi je ještě asi 10 minut, které máme možnost hrát ta vaše písničková přání. Já tady zatím další zprávu ani zavolání nemám. Nevadí, když se dovolal bratr Míla. Byl to milý rozhovor a tak, jak jsem říkal jemu, tak řeknu i vám, pokud byste chtěli ještě zavolat Karolíně do studia, bude vysílat právě i písničky na přání v pondělí mezi 14. a 15. hodinou, tak budete možnost jí zavolat a nechat si zahrát tu svou písničku, anebo třeba i písničku pro ni. Dneska slaví narozeniny jeden bratr, kterého možná taky znáte. Je to Pavel Černý. Jeho jméno zaznělo a ještě zazní během dnešního odpoledne v kalendáři. Tento bratr, který se dnes dožívá 77 let, býval předsedou církve bratrské a po roce 2000 taky na mnoho let byl předsedou ekumenické rady církví. A já bych mu i za nás z rádia popřál, poděkoval za jeho věrnou službu a poslal mu písničku k narozeninám. Ať i nadále žije v boží náruči a v jeho lásce a moci dál přináší poselství o Ježíši Kristu všem, kterým slouží. Posílám mu písničku skupiny z Jednoty bratrské Svou mocí.

To byla písnička Svou mocí, kterou jsme na Rádiu 7 v písničkách na přání hráli k narozeninám Pavlu Černému, bývalému předsedovi církve bratrské a také ekumenické rady církví. Dnes slaví své 77. narozeniny a doufáme, že tady mezi námi bude rozdávat nejenom radost, ale i to boží poselství a lásku ještě hodně dlouho. V písničkách na přání, které se pomalu blíží ke svému závěru, ale nemusíte zoufat, další příležitost nechat si zahrát na vaše přání budete mít zase zítra, opět odpoledne mezi 2. a 3. hodinou. Posílám vám ještě písničku od Eminy Senholdon. Písničku, která zpívá o tom, že když ona prožívala těžké chvíle a byla plná tmy, že potřebovala, aby jí zazářilo světlo. A slyšela ta slova, drž se mě. A to světlo od Boha do toho jejího srdce právě po tom jejím volání s tou její potřebou poté přišlo. Takže tady je písnička Eminy Senholdon.

0: S písničkou Hold On Emmy Neeson se na Rádiu 7 loučíme v písničkách na přání. Další příležitost, jak už jsem říkal, budete mít zase zítra mezi 2. a 3. hodinou odpolední. A tak tou písničkou Drž se mě, kterou Emma Neeson zpívala, bych vám proto dnešní odpoledne popřál, abyste se drželi Boží lásky a Boha samotného, jeho syna Ježíše Krista.
1: M. Rádio 7 CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.
0: Písničky na přání nás doprovodily ke 3. hodině ze čtvrtečního odpoledne 21. května, ve kterém vám dělá společnost Rádio 7 a také Milan Remeš. V té následující hodině jsou připravené biblická úvaha Romana Touška, čtení z Matoušova evangelia a také nahlédnutí do dnešního kalendária. Nyní vás zvu ke společné modlitbě za situaci na Ukrajině.

Nebeský Otče, i dnes k Tobě chceme pozdvihnout všechny, kteří prožívají utrpení, soužení, bolest a trápení v pokračujících válečných konfliktech. Prosíme Tě za lidi na Ukrajině, aby i uprostřed té temnoty ničení, násilí a strachu zažívali Tvou blízkost, útěchu a pokoj, aby v Tobě měli naději, že brzy přijde den, kdy všechno skončí a zase přijde mír. Buď posilou všem, kteří brání svou zem, kteří mají obavy o své blízké. Dej, aby i tvůj lid, ti, kdo mají Ježíše Krista ve svém srdci, byli světlem a povzbuzením všem ve svém okolí, aby přinášeli tvou naději, tvou lásku, tvou pravdu druhým a potřebným. Otevírej i naše oči a naše srdce pro ty, kteří nalezli útočiště v naší zemi, abychom vůči nim nebyli nepříjemní nebo lhostejní a abychom měli moudrost v tom, jak jim pomoci. Ochraňuj i ty, kteří se snaží pomáhat lidem přímo na Ukrajině, a prosíme tě, aby tato válka brzy skončila. Ve jménu našeho Pána, Spasitele a Tvého Syna, Ježíše Krista. Amen.

Na Rádiu 7 jsme doposlouchali písničku Jany Peštové a kapely Tehlim Opatruj mou duši, která je zhudebněným 25. žalmem. Po následující písničce už vás pozvu k poslechu biblické úvahy Romana Touška.

Společně přemýšlíme nad pravou podobou Kristovy církve tady na zemi. První církev, probouzená a naplňovaná Duchem svatým, se projevovala velice přitažlivým způsobem. Kázali evangelium v boží moci a tvořili společenství jednoho srdce. A to díky tomu, že Duch svatý mezi nimi zpřítomňoval samotného Krista a uskutečňoval v konkrétních oblastech jejich života i služby Kristovo dílo spásy. My ale často narážíme na jakýsi divný rozpor mezi tím, co zažíváme v církvi a tím, co o církvi čteme v Bibli. Co v podstatě od církve očekáváme? Očekáváme jednoduše to, že se uprostřed církve setkáme s živým Bohem. Problém je, že možná očekáváme i to, že církev naplní naše lidská očekávání. Ten největší problém vidím v tom, že jako církev fungujeme tady na zemi ve dvou vrstvách. Nedá se s tím nic dělat, prostě tomu tak je. Jsme zároveň sociální skupinou a zároveň Kristovým tělem. Obě tyto vrstvy v církvi jsou a budou. Ale záleží na tom, která vrstva dominuje a která velí. Jednoduše řečeno, věřit Bohu se dá z lidské síly i z moci ducha. Milovat člověka lze z lidské síly i ze srdce plného boží lásky. Odpouštět umíme jako nevěřící lidé, i jako ti, kteří odpouštějí ze srdce proměněného Kristem. Obojí v církvi je a ovoce podle toho vypadá. Rozhodující je, v jakém stavu je naše srdce, v jakém stavu je náš duch i naše mysl, tedy náš vnitřní člověk. Protože celá naše víra v podstatě má dvě vrstvy. Tu sociální lidskou a tu Kristovu, tu, která byla zrozena z Božího ducha. Tak se pojďme podívat na dvě vrstvy naší církve. Jsme církev jako sociální skupina. To znamená to, že vytváříme mezi sebou přirozené vztahy. Máme rodinu, máme příbuzné. Některé sbory naší církve se celkem právem nazývají jako rodinné církve, jako církve rodinných klanů. A není úplně snadné se do těchto rodinných vazeb dostat. Znamená to ale zároveň, že mezi sebou přirozeně vytváříme vazby kamaráčovství. Zkrátka, ona funguje, ta přirozená lidská chemie. S někým si sednu, s někým ne. Někdo je mi od prvního pohledu sympatický a někdo prostě ne. To jsou přirozené vztahy. Církev jako sociální skupina vytváří přirozené vztahy. Zároveň vytváří určitý systém zabezpečení. Církev je schopná zorganizovat úžasnou práci diakonie. Sbor nebo církev má v sobě potenciál k návštěvám nemocných. Když má někdo nouzi, tak jsme schopni mezi sebou třeba sebrat nějaké peníze. Jít na brigádu. Tedy určitý systém zabezpečení prostě funguje. A kromě toho církev jako sociální skupina vytváří množství aktivit. Více nebo méně v každé církvi jsou aktivity pro děti, pro mládež, pro dorost, pro seniory, pro maminky. Samotná bohoslužba je v podstatě takovou aktivitou. Je třeba si ale poctivě říci, že všechny tyto věci dokáže udělat kterýkoliv člověk na této zemi, kterákoliv jiná sociální skupina na této zemi, a to bez ohledu na otázku víry. Přirozené vztahy fungují i mezi skauty i zahrádkáři. Systém zabezpečení funguje v kterékoliv jiné společnosti. A aktivit je plná společnost. V tom církev nemá vůbec žádné výlučné postavení. To je tedy církev jako sociální skupina. Potom je ale církev jako Kristovo tělo a to je o něčem úplně jiném. Je to společenství jednoho srdce Kristova. Tam, kde obyčejný, přirozený člověk dokáže vytvářet přirozené vztahy, tam člověk, který je veden Kristem, dokáže navázat vztah bližního k bližnímu. Ten člověk není jenom ten, který mi sednul, protože má stejnou chemii jako já, ale je to můj bližní, anebo já jsem jemu bližním. Je to můj bratr nebo moje sestra. A možná si názorově nebo povahově vůbec nesedneme. Ale jsem mu na blízku, protože Kristus nás táhne dohromady. Člověk, který je veden Kristem a církev, která je vedena Kristem, ta nevytváří pouze systém zabezpečení,
Ale v takové církvi se naplňuje to, co Ježíš říká, to, že máme plakat s plačícími a radovat se s radujícími. Nemáme to zkrátka zorganizováno, ale my to přece přirozeně vnímáme, že tamten člověk pláče, má nějakou potřebu. A my pláčeme s ním, protože ta jeho potřeba je i naší potřebou. Zkrátka je to společenství jednoho srdce. A konečně, když jsme předtím mluvili o aktivitách, církev, která je naplněna Božím duchem, ta nevytváří na prvním místě jakési aktivity, i když jsou popravdě řečeno velice dobré a prospěšné, ale taková církev především slouží a zápasí ke spáse člověka. Pak je celkem jedno, co dělá, a nakonec i to množství aktivit, které se objevuje všude po církvích, tak se k tomu dá použít. Ale člověku, který je plný Božího ducha, tak nejde o to, aby si udělal dobré jméno ve společnosti, aby udělal dobrou aktivitu, ale on tím nebo o ním slouží a zápasí druhým lidem ke spáse. Toto je způsob života, který je přímo závislý na Bohu a na vztahu s Bohem. Být opravdu bližním, mít společnou nouzi i radovat se, obětovat vlastní život pro záchranu, to je projevem srdce, které je proměněné Kristem a je plné Božího ducha.

Zítřejší biblické zamyšlení nám na Rádiu 7 přinese opět Roman Toušek. Poslechnout si je můžete ráno ve 7:15.

0: Na Rádiu 7 dospívala kapela Ovca a já vás nyní zvu k nahlédnutí do dnešního kalendária.
1: Kalendárium.
0: Dnes je 21. května a pojďme se podívat společně, jaké události a osobnosti jsou spjaté historicky právě s tímto datem. Května roku 1924 bylo poprvé použito slovo rozhlas. Ve svém článku jej uvedl jeden z redaktorů Národních listů. Do té doby se pro rozhlasové vysílání běžně používal termín radiožurnál. Rozhlasová stanice stejného jména přitom začala své vysílání o rok dříve, 18. května 1923. Je tomu přesně 555 let, co se narodil německý malíř a grafik Albrecht Dürer. Do jeho velkolepého díla patří více než 1100 kreseb, 34 akvarelů, 108 měděrytů a leptů, kolem 246 dřevorytů a 188 maleb. Umně dokázal zachytit lidskou tvář stejně jako nejrůznější přírodní výjevy. 21. května roku 1780 se narodila Elizabeth Fryová, anglická reformátorka vězení, sociální reformátorka, filantropka a kvakerka. Fryová byla hlavní hybnou silou nové legislativy, která měla zlepšit zacházení s vězni, zejména vězenkyněmi. Bývá proto nazývána andělem vězení. Psala si obsáhlé deníky, ve kterých je explicitně vyjádřena potřeba chránit vězenkyně před znásilněním a sexuálním vykořisťováním. Května se narodil také český filozof a publicista Erazim Kohák. Bylo to roku 1933. V letech 1948 až 89 žil v emigraci. V roce 1995 se vrátil natrvalo do České republiky. Působil jako profesor filozofie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a jako publicista. Byl aktivním členem anglikánské církve a angažoval se v pražském Klimenském sboru Českobratrské církve evangelické. Léta byl členem Čestné rady Hnutí Duha a Čestného předsednictva Společnosti pro trvale udržitelný život na zemi. Dvacátého

A poslední osobností, kterou dnes v kalendáři zmíníme, je Pavel Černý, kazatel církve bratrské. Už jsme o něm mluvili dnes i v písničkách Na přání jsme mu hráli. Pavel Černý se narodil 21. května roku 1949. Na počátku 21. století působil jako předseda Rady církve bratrské a předseda Ekumenické rady církví v České republice. Od roku 1974 je kazatelem církve bratrské. Jeho prvním působištěm byly Benátky nad Jizerou. V současné době působí jako kazatel a správce sboru Praha Velká ohrada. Dnes se tedy dožívá svých 77 let a jak poznamenal jeden můj dlouholetý přítel, 7 a 7, to je dvouhlavňovka. Vždycky, když máte v narozeninovém datu dvě stejné číslice, říkal tomu dvojhlavňovka. Takže přejeme Pavlu Černému do dalších dnů hodně božího požehnání. Tolik z dnešního kalendária, které pro vás připravují Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší. Další, zítřejší, si můžete poslechnout ve vysílání v pátek, tedy zítra.

Vlož svou ruku do té mé, budeme spolu kráčet v dokonalé harmonii. Pojď, představím tě svému mistrovi, rabimu z Galileje. Kéž nás jeho slova přikryjí, jako voda přikrývá moře, dospíval na Rádiu 7 Joshua Aaron. Po další písničce kapely Kamis, jen slovo tvé, už vás pozvu k poslechu 27. kapitoly z Matoušova evangelia.

Ráno se všichni vrchní kněží a starší lidu usnesli, že Ježíš musí zemřít. Spoutali ho, odvedli a vydali ho římskému prokurátorovi Ponciu Pilátovi. Když jeho zrádce Jidáš uviděl, že Ježíš byl odsouzen, vyčítal si to a vrátil těch 30 stříbrných vrchním kněžím a starším. Zhřešil jsem, zvolal, zradil jsem nevinnou krev. Co je nám do toho, odpověděli, to je tvoje věc. On pak ty stříbrné zahodil v chrámě, vyběhl ven a šel se oběsit. Když vrchní kněží pozbírali ty stříbrné, řekli si, nelze je dát do pokladny, jsou to přece krvavé peníze. Dohodli se tedy, že za ně koupí hrnčířské pole, aby sloužilo k pohřbívání cizinců. Proto se mu až dodnes říká krvavé pole. Tehdy se naplnilo slovo proroka Jeremiáše. Vzali 30 stříbrných cenu za převzácného, na kterou ho ocenili synové Izraele, a dali je za hrnčířovo pole, jak mi uložil Hospodin.

0: Ježíš zatím stanul před prokurátorem. Ten se ho zeptal, ty jsi židovský král? Sám to říkáš, odpověděl mu Ježíš. Na obvinění vrchních kněží a starších však už nic neodpovídal. Pilát mu řekl, neslyšíš, co to proti tobě svědčí? On mu však už vůbec na nic neodpovídal. Prokurátora to velmi udivilo. O svátcích měl ve zvyku propouštět na přání lidu jednoho vězně. Tehdy tam měli významného vězně jménem Barabáš. Když se sešli zástupy, Pilát se jich zeptal. Koho chcete, abych vám propustil? Barabáše nebo Ježíše, nazývaného Kristus? Věděl totiž, že mu ho vydali z pouhé zášti.
1: Zatímco Pilát předsedal soudu, jeho žena mu poslala vzkaz. Neměj nic dočinění s tím spravedlivým. Dnes jsem kvůli němu měla hrozné sny.
0: Vrchní kněží a starší ale navedli davy, aby si vyžádali Barabáše a Ježíše, aby nechali zemřít. Prokurátor se jich zeptal, kterého z těch dvou vám mám propustit? Barabáše, zvolali. A co mám udělat s Ježíšem, nazývaným Kristus? Ptal se Pilát. Ukřižovat, zvolali všichni. A co udělal zlého? Ptal se prokurátor. Oni však křičeli ještě víc. Ukřižovat! Když Pilát viděl, že nic nezmůže a že je čím dál větší pozdvižení, vzal vodu a umyl si před zástupem ruce. Nejsem vinen krví toho spravedlivého, řekl. Je to vaše věc. A všechen lid zvolal. Jeho krev na nás a na naše děti. Tak jim tedy propustil Barabáše. Ale Ježíše nechal zbičovat a vydal ho k ukřižování. Prokurátorovi vojáci vzali Ježíše do paláce, kde se k němu sešla celá posádka. Svlékli ho a přehodili mu rudý plášť. Upletli trnovou korunu, nasadili mu ji na hlavu a do pravé ruky mu dali hůl. Pak před ním klekali a posmívali se mu. Ať žije židovský král! Plivali na něj a vzali tu hůl a bili ho do hlavy. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu ten plášť a oblékli mu jeho šaty. Potom ho odvedli k ukřižování.

0: Když vyšli, potkali jednoho člověka z Kyrény jménem Šimona a přinutili ho nést mu kříž. Když dorazili na místo zvané Golgota, což znamená lebka, dali Ježíšovi napít octa smíšeného se žlučí. Jakmile to okusil, nechtěl to pít. A když ho ukřižovali, losovali o jeho šaty, aby se naplnilo slovo proroka, rozdělili si mé šaty, o mé roucho házeli los. Pak tam seděli a hlídali ho. Nad hlavu mu dali nápis s jeho proviněním. Toto je Ježíš, židovský král. Spolu s ním byli ukřižováni dva zločinci, jeden po pravici a druhý po levici. Kolem jdoucí pokyvovali hlavami a posmívali se mu. Hej, když umíš zbořit chrám a za 3 dny ho postavit, zachraň sám sebe. Jestli jsi boží syn, slez z kříže. Podobně se mu vysmívali i vrchní kněží se znalci písma a staršími. Jiné zachránil, ale sám se zachránit nemůže. Jestli je král Izraele, ať teď sleze z kříže a uvěříme v něj. Spolehal na Boha, tak ať ho teď vysvobodí, jestli o něj stojí, říkal přece, jsem boží syn. A tak podobně ho hanobili i zločinci, kteří byli ukřižováni s ním. V poledne se po celé zemi setmělo až do 3 hodin. Okolo 3 pak Ježíš hlasitě vykřikl. Eli, Eli, lama sabachtani. To je, bože můj, proč jsi mě opustil? Když to uslyšeli někteří z kolem stojících, říkali, ten člověk volá Eliáše. Jeden z nich rychle odběhl, vzal houbu, naplnil je octem, nabodl na prut a dával mu napít. Ostatní říkali, nech ho, uvidíme, jestli mu přijde na pomoc Eliáš. Ježíš znovu hlasitě vykřikl a vypustil ducha. V tom se chrámová opona roztrhla ve 2 od zhora až dolů. Země se třásla, skály pukaly, hroby se otvíraly a těla mnoha zesnulých svatých vstala. Ti pak po jeho vzkříšení vyšli z hrobů, přišli do svatého města a ukázali se mnoha lidem. Když setník a ti, kdo hlídali Ježíše s ním, viděli to zemětřesení a všechno, co se dělo, hrozně se vyděsili a říkali, opravdu to byl boží syn.
1: Povzdálí přihlíželo mnoho žen, které Ježíše doprovázely z Galileje a pomáhali mu. Mezi nimi také Marie Magdaléna, Marie matka Jakubova a Josesova a matka Zebedeových synů.
0: V podvečer přišel bohatý člověk z Arimatie jménem Josef, který se také stal Ježíšovým učedníkem. Šel Piláta požádat o Ježíšovo tělo a Pilát mu nechal tělo vydat. Josef tělo vzal, zavinul do čistého plátna a pochoval do svého nového hrobu, který si vytesal ve skále. Dveře hrobu zavalil velkým kamenem a odešel.
1: Naproti hrobu seděla Marie Magdaléna a ta druhá Marie.
0: Na zítří pod ní příprav se vrchní kněží a farizeové sešli u Piláta. Pane, řekli mu, vzpomněli jsme si, že když ten bludař ještě žil, řekl, po 3 dnech vstanu. Nařiď tedy, ať je hrob hlídán až do 3. dne, aby snad v noci nepřišli jeho učedníci, neukradli ho a neřekli lidu, vstal z mrtvých, to by byl ještě horší blud než ten první. Máte stráž, odpověděl jim Pilát, jděte a hlídejte, jak umíte. A tak šli, zapečetili kámen a obsadili hrob strážnými.
2: Dvacátou 7. kapitulu Matoušova evangelia z překladu Bible pro 21. století četli Petr Forman a Lucie Trmíková. Zítra nás čeká poslední kapitola Matoušova evangelia 28., která přinese poselství o Ježíšově vzkříšení, které bylo zároveň i vzkříšením nadějí všech jeho učedníků. Na dohled už je 16. hodina a s ní i pořad anglické konverzace Life Plus, který se dnes zaměří na myšlenku pro mnohé vskutku nepředstavitelnou, co kdyby přestaly chytré telefony na týden existovat. Další chvíle nám na Rádiu 7 zpříjemní Jana Zibalová a její písnička Tvoj kříž.

I čtvrtá hodina ze čtvrtečního odpoledne s datem 21. května je za námi. Společnost vám dělá vysílání Rádia 7 a moderátor Milan Remeš, který vás nyní zve ke čtvrthodince anglické konverzace s lektorkou Elzou v pořadu Live+. Have fun, prostě si to užijte.

Life plus. Tak co už víte, co byste mohli dělat nebo co byste dělali, kdyby opravdu na týden zmizely všechny smartfony? Další anglická konverzace je připravena ve středu v 9.30. Lektorka Elza nám v ní přiblíží slova křesťanské písně Give me your eyes, tedy dej mi své oči. Na Rádiu 17 čekají písničky a o 16:30 romský magazín, který přinese vyprávění skvělých muzikantů, do jejich života vstoupil Bůh. Jsme rádi, že nás posloucháte. Teď je Gina Čunková a její písnička. Dál zůstávám.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Posloucháte Rádio 7. Po písničce Matta Redmana All Over the World po celém světě, která je oslavou Boha všech zástupů, vám nabídneme romský magazín, který vyplní čas až do 17. hodiny. V tuto chvíli se s vámi od mikrofonu loučí Milan Remeš. Dnes jsme si v pořadu Řeka života připomínali Davida Wilkersona, amerického kazatele a evangelistu, zakladatele organizace Teen Challenge, který by tento týden oslavil 95. narozeniny. V jeho životě přišel okamžik, kdy se rozhodl odjet do New Yorku a přinášet poselství evangelia tamním gangům. Když mu během jeho služby vyhrožovali, řekl jim, i kdybyste mě rozkrájeli na kousky nožem, každý ten kousek vás bude stejně milovat. I dnes slouží organizace Teen Challenge, kterou David založil, po celém světě lidem s různými typy závislosti i lidem na okraji společnosti. Tím nejdůležitějším faktorem je Ježíš Kristus a jeho láska i k těm nejubožejším a nejbídnějším ze všech lidí. Přeji nám všem, aby i nás naplnila Ježíšova láska a abychom v této lásce žili a jednali jeden s druhým, tak jako Bůh jedná s námi. Přeji vám požehnané odpoledne a zůstaňte s námi.

požehnaný den u dalšího pořadu o Jesus tut Janel. Ježíš tě zná. Od mikrofonu vás vítá Pavel Dirda. Chci vás pozdravit i Božím slovem. Efeským 6:10. Závěrem, posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci. Krásné slova, které říká apoštol Pavel. Aby jsme vždy hledali sílu jen u Pána Boha, který je ve své moci, ve své lásce, ve svém milosrdenství, ve své pravdě věčný.

0: Teď uslyšíme svědectví ze života výborného romského muzikanta, mého výborného kamaráda, výborného čelisty, Roberta Lacka.
1: Dobrý den, jmenuji se Robert Lacko a především bych chtěl poděkovat Pavlovi Dildovi za pozvání, které mě docela potěšilo. Když budu mluvit o sobě, tak v první řadě musím říct, že jsem vyrůstal na východním Slovensku, kde jsem i vystudoval školu. Do 9 let jsem bydlel v Sečovcích, to je okres Trebišov. Tam jsem strávil moje dětské léta, ale po 9. roku jsme se odstěhovali do Košic, což si myslím, že bylo velice dobré, a to z hlediska toho, že bylo víc možností na učení a příležitosti, větší příležitosti, jak se vzdělávat. Taky tam jsem vychodil štátné konzervatorium v Košicích, no a měl jsem taky možnosti ohledně, vychodil jsem tím pádem jsem měl, protože děda, otec a další členové z rodiny byli muzikanti, jak z maminé, tak i z otcové strany, takže jsem měl blízko k folkloru a velice známé folklorní soubory, které tam byly, tak jsem je navštěvoval vlastně a měl jsem tu možnost s dobrýma muzikantama hrát, jako jsou i Bundovci nebo Adamovci v té době, i v Čarnici, takže to byl soubor Železiar, Východňar, Čarnica, to se týká folkloru, a štátné konzervatorium mi dalo vlastně aprobaci, co se týče klasiky, klasické muziky. No, dál po skončení školy jsem vlastně nastoupil jako každý chlap na 2 roky na vojnu a bylo to v Brně. Takže zase jsem se napojil na soubor Jánošík, jako vojenský soubor Jánošík, teď se to jmenuje soubor Ondráš, který je pod ministerstvem obrany. No ale aby jsem tak nepřeskočil, co se ještě odehrávalo v Košicích. Musím říct, a jsem byl rád, že jsem si mohl zahrát i v divadle Romatan pod vedením Karla Adama, které funguje dodnes. Co jsem velmi rád, protože mnoho kapel a souborů skončilo kvůli existenci, finanční existenci. Po skončení vlastně účinkování v souboru v Romatanu jsem se přestěhoval zpátky do Brna a tady jsem vlastně učil v hudební škole, v Lidové škole umění. V roku 1993 mi byla nabídnuta možnost hrát v souboru Ondráš, což byl předtím Jánošík, kde jsem vlastně, jak už jsem předeslal, tak jsem byl tam 2 roky na vojně, takže mi byla nabídnuta práce. V souboru Ondráš v roku 1993 mi byla nabídnuta práce jako muzikanta, violončelistu, kde působím dodnes. Za co můžu děkovat hlavně, že to vůbec fungovalo a funguje.

0: vedoucímu souboru bývalému panu Čendu Komárkovi, který se dost podílal na tom, aby tento soubor fungoval až doteď. V Brně jsem měl i tu možnost, že jsem navíc hrál i v souboru s Horvátovcama, kde taky hrál a primoval Janko Horvát, známý romský muzikant. A taky tam hráli i Bagárovci a i známý písničkář, muzikant, velice zdatný, Gejza Horvát, který tam zpíval, hrál na kytaru. Takže tyhle ty zkušenosti mi docela jako dali mnoho, protože si myslím, že čím víc možností má muzikant hrát s výbornýma muzikantama, tak tím víc jde nahoru, co se týče muziky, muzikantství. A můžu říct, že jako tento rozhled mi velice jako pomohl, když někde hraju a improvizuju, protože od každého muzikanta si vezmete něco dobrého, co se týče muziky. Navíc, jak už folkloru, nebo jazzu, nebo klasiky, vesměs jako všeho, tak je to jenom plus. A jsem rád, že najdu jenom po jedné koleji, co se týče jako klasiky, když jsem vychodil konzervatoř, tak jsem rád, že mám ty zkušenosti s tím folklorem a i s výbornýma muzikantama, jako je vlastně tady teď nahráváme, jako je Pavel Dirda, který je výborný muzikant, klavirista, zpěvák, takže měl jsem tu možnost začít s ním taky hrát. Takže je to superová zkušenost, za co všem muzikantům děkuju. Samozřejmě, když jsem mluvil o muzikantech v kladném slova smyslu, s kterými jsem měl jako tu možnost hrát, tak taky musím vzpomenout, že tam byli i zpěváci, a to jak z popové muziky, třeba jsem nahrál CDčko s Karlem Gottem, což myslím, že tady není co k tomu dodat. A taky světově uznávaný operní zpěvák Peter Dvorsky. A další zpěváci, kteří jsou takzvané jako hvězdy v českém showbiznisu, jako je Rotrová, Machalková, Bartošová a jiní. Bylo by toho víc, samozřejmě i s výborným muzikantem, který hrál u Karla Gotta, s Felixem Slováčkem. Takže je toho spoustu a za což můžu jenom děkovat, že jsem se s nima potkal a za tu zkušenost hudební.
1: Posloucháte Rádio 7 o Jesus tut Janel. Ježíš tě zná.

0: teď uslyšíme další svědectví bratra Vladimíra Dirdy.
1: Tak já jsem Vladimír Dirda, jsem z rodiny Dirdovců, kde hudba byla základem anebo tradicí velikou. Mám bratra Pavla, Honzu a sestru Renatu. A všichni tři bratři jsme muzikanti. A já bych chtěl předem, než začnu svědectví, poděkovat panu Ježíši za tu milost, že můj život měl mnoho strastí a mnoho věcí, za které bych musel těžce platit, a pan Ježíš mě zachránil a zastavil mě v té cestě a obrátil mě. A za to mu chci poděkovat z celého srdce, protože jediný on v mém životě bylo to největší, co jsem zažil, protože můj život byl ztracený a pan Ježíš mi dal novou milost a nový život. A za to mu chci poděkovat z celého srdce. A tak se, když se vrátím do minulosti, do toho starého života, a i když se mě nechce do toho dívat, ale jenom chci vám ukázat, co jsem prožíval. Já jsem celý život hledal v muzice to, jenom to, abych byl nejlepší, aby dokázal v té muzice být nejlepší. A proto jsme stavěli i s bratrem a složili z kapelu Guločár a chtěli jsme být slavní a chtěli jsme dokázat všem této republice, celému světu, že jsme nejlepší kapela, že jsme nejlepší muzikanti. A byli jsme schopni za to dát všechno. Byli jsme schopni za to dát i život. A proto jsme i ten život dali, protože ten Satan věděl, co potřebuje od nás, aby jsme mu dali povolení. A my jsme mu dali povolení. My jsme mu dali volné ruce k nám, aby nám nabízel, co chtěl. A my jsme to brali. A taky se děli ty věci. Ano, stalo se to, že kapela Guločár byla slavná. Díky pánu Bůh nás od toho osvobodil, protože to byla práce toho Satana, že? Protože my jsme brali od Satana. A v mém životě bylo mnoho pádů, kdy jsem zažil těžké chvíle, kdy jsem se chtěl několikrát žít život a byl jsem kvůli tomu i v bláznici několikrát, protože jsem fetoval od svých 20 let, jsem fetoval, kouřil jsem trávu, potom jsem začal perník a pak jsem experimentoval se všemi drogama. A to naruší člověku úplně psychiku a je úplně jiný člověk a Satan o to mušlo, aby narušil toho člověka a zvařil mu setkání s Bohem. A tak můj život šel hůř a hůř, začal jsem brát automaty, prohrával jsem všechny peníze, které jsem dostal z hraní a doma nebylo co jíst, měl jsem děti a už v té chvíli, když jsem tady ty věci dělal, i když jako nevědomky jsme volali k Bohu, protože v našich písních, když si poslechnete, tak je tam mnoho známek toho, že jsme volali k Bohu všichni, protože jsme ho potřebovali a nic nás nenaplňovalo z toho světa, co bylo i ty, když jsme byli slavní a to všechno to trvalo chvilku a po chvilce jsme byli zase prázdní a náš život byl prázdný, protože náš život může naplnit jenom Pán Ježíš. My jsme v té chvíli to nevěděli, my jsme pořád hledali a mysleli jsme, že ho najdeme v drogách nebo najdeme ho ve slavě tohoto světa. Ale stala se milost. Stala se milost a to je to největší, o čem chci mluvit. Že v mých 47 letech skrze moji dceru a skrze zetě a i skrze bratra Pavla a skrze Irenu a mnoho jiných věřících, kteří už uvěřili, se mě dotknul Bůh. Ale tak, že jsem poznal živého Boha. Nepotkal jsem jenom takové náboženství, ale to byl rozhovor s Bohem a slyšel jsem Boží hlas. Jsem kouřil 30 let trávu a ten si pamatuju dodnes ten den, kdy jsem si ráno vždycky tu nádobičko připravil a mě bylo kafe, cigareta a tráva. A ten den si pamatuju a budu si myslím pamatovat do konce svého života na tomto světě. Když jsem slyšel Boží hlas, když jsem slyšel, synu, od dneška nemusíš kouřit tu trávu, odebírám ti to. A já jsem opravdu vzal tu trávu a mohl jsem ho vyhodit úplně s přesvědčením a vírou jsem ho vyhodil a bez abstinenčního příznaku jsem přestal kouřit trávu. A bylo to úplně velký zázrak a neskutečná milost a osvobození od toho pouta, který Satan si mě přitáhnul. O dva měsíce jsem přestal kouřit trávu, cigarety a přestal jsem hrát automaty. A začal jsem žít úplně jinak, začal jsem studovat Biblii, začal jsem chodit mezi věřící lidi a můj život se naplňoval úplně jinak a to, co jsem hledal celý život, najednou se naplnilo. Bylo tam. Bylo tam to místo, které bylo prázdné a naplnilo Pán Ježíš Kristus. Tak jenom chci říct všem těm lidem, kteří ještě neznají Pane Ježíše, aby volali Pane Ježíše, aby prosili a tlukli a hledali Boží milost, protože Ježíš nepřišel na tuto zem nikoho odsoudit a zachránit. A věřím, že na každého člověka a každý člověk má svůj čas. Já jsem čekal 47 let a díky Bohu můžu říct, že jsem zachráněný a spasený člověk a že můj život se změnil o 180%. I když neříkám, že život je dokonalý v mém životě, ale už nejsem sám, že se mnou Pane Ježíš, když padnu, tak Pane Ježíš stojí vedle mě a podal mi vždycky mě podá ruku. A udělal to jakýmkoliv způsobem. Použiju si kohokoliv, koho může na tomto světě. Člověka, média, Bibli. Bůh může všechno. A tak to je na svědectví Pana Ježíše a já mu chci jenom poděkovat a pomodlit se ještě. Pane Ježíši, my se můžeme jenom každodenně klánět tobě a děkovat ti za tu milost, že jsi nás zachránil, Pane Ježíši, nás vyvedl z toho Egypta, Pane. Tak ti chci vyznat, Pane, že ty jsi ten ochranitel a ten, který zachraňuje životy a dává tu další milost a další šanci k tomu novému životu. Tak ti děkujeme, Pane, a děkuji ti za to, že jsi mě zachránil nejenom mě, ale celou moji rodinu. Protože ty říkáš, uvěř ty a spasím celou tvoji rodinu a to se stalo. A všechno, co Ježíš říká, se stane. Tak ti děkujeme, Pane Ježíši. Použij si tady to svědectví pro záchranu jiných duší. Děkuji ti. Amen.

0: chci vás pozbudit, milí posluchači, aby jsme hledali pomoc opravdu tam, kde je. A to je u Pána Boha. On nám seslal pomoc ve svém milovaném synu, Pánu Ježíši Kristu. On je pomoc každé ztracené duši. Proto neboj se volat k Bohu z celého srdce, protože Bůh slyší volání z opravdového srdce. Bůh tě má rád, miluje tě nade vše. Chce být tvojí silou, tvojí láskou, tvým pokojem i radostí. Od mikrofonu se s vámi loučí Pavel Dirda. A nezapomeňte,
1: o Jezus tu žádal.
0: Ježíš tě zná.

Ahoj a dobrý den, moji milí námořníci. Přeji vám krásný sváteční čas. Z naší lodní kuchyně mi sem stoupá báječná vůně. Dnes máme bábovku. Pekla jsem ji s naší nejmenší námořnicí Kateřinkou, když vzadu v kredenci našla starou keramickou formu. Měla jsem trochu strach, jestli se to podaří, ale těsto se výborně upeklo a teď je z toho nadýchaný, pocukrovaný moučník. Mňam. Dělám vám pořádné chutě, vidíte? Ale třeba taky máte v neděli po obědě něco dobrého na zub, nebo na dva. No a já si i s ostatními dospěláky k tomu uvařím svoje oblíbené kafíčko. Horké a silné, možná i s kopečkem šlehačky posypaným skořicí. A na kafíčko mám svůj oblíbený hrneček. Z toho mi nejvíc chutná. Jsou na něm pruhované kočky všech velikostí. Chráním ho tady na palubě jako oko v hlavě. Je z keramiky. Žádný cestovní plecháček. Lá, z toho by mi přece trnuly zuby. Tak víte co? Jestli jsem vám všem, malým i velkým, teď udělala chutě, tak já vám pustím první dnešní písničku a vy si mezi tím přineste taky něco dobrého. A jestli nic nenajdete, ani lentilgu, ani čokoládičku, tak zkuste třeba kakao do vašeho oblíbeného hrnku. Na dnešní společné kormidlování se těší vaše Petra. Jo, a název písničky? Tak ten se skrývá v hádance. Ve stříbrném staniolu úhledně je balená. Kamarádíme se spolu, dokud není snědená. Co je to?

Posloucháte Kormidlo a já vás teď zvu na návštěvu za psem Bufem. Už se určitě moc těší, za kterým řemeslníkem z biblických dob vás zavede. A já mám takové tušení, že to nějak souvisí s tím mým keramickým hrničkem na kafe. To je teda zvláštní? Tak uvidíme.

0: Není ani 10 hodin a už je teplo k zalknutí. Ještě, že tady mám od včera večera jeden plný čbán vody.
1: Bof, taky si říkám, že mám dneska nějak od rána vyschlo v krku.
0: No jo, bufe. Ahoj, kde se stoulal? Už jsem tě pár dní neviděl. No jo, je mi to jasné. Nic neříkej, budu hádat. Byl jsi s rybáři na lovu, co? Ale na moři teď musí být pořádné vedro.
1: Bof, ano, byl jsem s Ondřejem, ale už jim došla pramenitá voda. Rybu už nemůžu ani cítit. Potřebuji to něčím spláchnout.
0: No tak pojď dál. Já se asi dneska celý den nepohnu od hrnčířského kruhu. Vodu tady pro tebe určitě najdu. A tichého společníka rád uvítám. A navíc je tu docela příjemný chládek, pokud se nepletu. A ta příjemná vlhkost ve vzduchu. Cítíš? To víš, hlína mi nesmí vyschnout. A můj a tvůj krk taky ne.
1: Bof, děkuju. Já koukám, ten džbán to snad stojí od nepaměti.
0: Jo, to byla doba, když jsem chodil jako kluk pro vodu k místní studni spolu se sestrou. Málem jsem ho tehdy rozbil. Vidíš, tady dole. Ještě je na něm pozůstatek. No tady, uštíplý krajíček na dně džbánu. Ale máma tehdy nic nepoznala a já se sám nepřiznal. Od té doby jsem ale pilně trénoval na tátově hrnčířském kruhu, abych se co nejdříve naučil dělat džbány, nádoby, hrnky, kdybych přeci jen doma něco rozbil, abych to mohl hned napravit. Byl jsem docela divoký kluk.
1: A co je na jednom úlomku? Hlavně, že slouží. Ta voda je báječná.
0: Úlomek. Je vidět, že psí život je dalek od hrnčířského umění. Kdybych někomu měl dát výrobek s úlomkem, vůbec bych ho neprodal. Vidíš, tam mám plnou krabici takového nepovedeného a neprodejného zboží.
1: Tak proč to tam máš? Proč to nevyhodíš, Bob, když jsou k ničemu?
0: Hele, ty víš akorát tak o mojí vodě, co? Ale o hrnčířově srdce nic. Tak poslouchej, ty starý brachu. Vždyť jsou v každém tom kousku hlíny moje ruce. Vidíš tyhle ty ruce? Vidíš tam v rohu to bahno? To dokážu přetvořit v nádoby, jaké si jen vzpomeneš.
1: Nepovídej. No vlastně, povídej dál.
0: Podívej, tuhle jsem dělal jako první. Ještě když žil můj táta. Není tak špatná, ale souměrná taky ne. Tehdy jsem neměl ještě tak pevnou ruku, ale tenhle hrnek, vidíš, jak má úzké hrdlo? No, to jsem jí měl zase pevnou až moc. Jo, hochu, chce to sice pevnou ruku, ale k tomu nesmírný cit. No a na tuhle jsem pyšný. Nechtěl jsem ji prodat nikomu a nakonec ani se mi to nechce říkat. Podívej, je celá vejpůl. Jedna račka s bráchou a bylo to. Tehdy jsem moc plakala, to už mi rostly první vousy.
1: Bof, mně je to asi jedno. S uchem nebo bez, otlučená nebo nesouměrná. Hlavně, když v ní něco je. Bof.
0: Jedeš? Blíž ani krok. To je rozpracovaný džbán pro jednoho moc nobl pána. Nevím, jestli to chce pro sebe nebo jako dár, ale zdá se, že mu na tom opravdu záleží. Musím ho ještě dozdobit a pak vypálit a... No a ještě mi to dá práce, ale příští týden už si pro něj přijde. Tak schutí do toho, začnu asi tou zakázkou pro paní Martu. Podívej, jak se ta beztvará hlína mění v mých rukách. No není to nádhera? Cítím vždycky takové vnitřní chvění.
1: No, to musím uznat, že na tom něco je. To bych nesvedl.
0: A teď koukni, jak to změním pouze jedním pohybem palce.
1: Páni, bav, a je z toho baňatý hrnek. Třeba na polívku. Bav, no, tu jsem měl tuhle u té paní, no, u té s tou voňavkou, bav.
0: Počkej, ta paní Marta to na polévku nechce. Udělám ho rovnější. Neboj, stačí tady trochu nastavit ruce, tak, chce to cit a vidíš, tak to má být, myslím, že se jí bude líbit.
1: A kolik tak umíš druhů takových nádob?
0: Nikdy jsem to nepočítal, je jich plno. menší, větší, tlustší, tenší, vyšší, nižší, s okrajem zdobeným i bez, s uchem, se dvěma, s nálevkou. To psisko je neskutečné. Zívat uprostřed mého výkladu o nádobách. To bych si já u svého otce nemohl nikdy dovolit. Ale co, psí život je jiný. Taky má i své mouchy. Člověk si nemůže vybírat. Hold jsem jednou hrnčířem, tak žádné pochrupování. Ano, je otevřeno. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Nezlobte se, ruku vám nepodám. Jsem celý od hlíny. Co si budete prosím přát?
2: To nic, já jen, no víte, mám takové zvláštní...
0: No tak, snad i zvláštní přání zvládnu. Jestli se díváte na tamten džbán, tak ten je již zadaný. Není momentálně na prodej, i když to bude asi zatím to nejlepší, co jsem kdy udělal. Ale když dobře zaplatíte, mohu vám snad vyrobit něco podobného.
2: Ne, nezlobte se, jste asi mistr ve svém oboru, jak je vidět. Je to opravdu pěkný džbán. Já jen mohu se chvilku podívat, jak tvoříte?
0: Nedůvěřujete mi?
2: Ne, to ne. Ale posílá mě sem sám pán nejvyšší.
0: Asi chce vědět, jak mi to jde, co? Je to sice krapet netradiční. No ale když chcete, koukejte se. Takhle vemu hlínu a co z ní chcete? Solničku nebo spíš něco na vodu nebo na víno, no. Ale jste to divný zákazník, přijdete, přání nemáte. Tak vázu? To bude vázička. Popravdě, přijde mi zbytečně moc vysoká. Šup, splácnuji. A je, nepovedla se. Začnu znovu. Zkusím na to jít trochu jinak. Co třeba takhle? Tak a je to hotovo, vidíte? Takhle to má vypadat. Bude se tomu vašemu pánovi líbit? Nebojte, ještě ji vypálím, trochu tomu dám šmrnc a za nějaký den si pro ní můžete dojít.
3: Nemohu snad s vámi naložit jako tento hrnčíř. Hle, jste v mé ruce, jako je hlína v ruce hrnčíře, dome Izraele. Kdykoliv mohu prohlásit o národu, že jej vyvrátím a zničím. Pokud se však odvrátí od zla, i já upustím od zla. Jinde zase mohu prohlásit o národu, že jej vybuduji a zasadím. Pokud však budou páchat zlé a nebudou mě poslouchat, pak i já upustím od dobra, jež jsem jim slíbil prokázat.
0: Co to je? Kdo to mluvil? Nikoho tady kromě vás nevidím.
2: To byl můj pán. Stvořitel nebe a země právě promluvil. To on mi řekl, že mám jít za vámi. Tušil jsem správně, že má pro nás důležité poselství. Je to důležitá zpráva pro celý náš národ. Musím jít. Běžím k chrámu. Chci to hned říct všem lidem.
0: Cože? Chcete mi snad říci, že vás poslal Hospodin zrovna za mnou? Za mnou, který jsem zatajil mamince rozbitý džbán? Za mnou, který se prál se svým bratrem? Za mnou, který jsem vlastně takovou nepovedenou nádobou určenou k hněvu? Nebo mi dá Bůh milost, utvoří mě znovu? Počkejte přeci, kam jdete?
2: Naschledanou a děkuji.
1: Bov, to je spěchu v poledne, takhle mě probudit.
0: Nespí, psisko, tady se dějou neskutečné věci. Pojď honem, dozvíme se víc venku, honem, honem.
1: Ale vždyť je čas oběda, tady jde o život.
0: Ano, máš pravdu, jde o můj život a život celého národa. Pán nebe a země říkal, že je jako hrnčíř, rozumíš? A může z nás udělat úžasné lidi. Jídlo bude potom, koupím ti něco na tržišti cestou zpět.
1: Bobov hrnčíř? Jiného hrnčíře kromě tebe teda neznám.
0: Že mě to nikdy nenapadlo. Jsem jako hlína, ano. A Bůh chce se mnou pracovat. Chce, abychom byli nádherné nádoby plné dobrých věcí. Ale pokud budeme neposlušní, budeme k ničemu. Rozumíš? a přitom nás určitě tak miluje, jako já ty svoje odrbaný nádoby v té krabici. Rozumíš, ty pse? Bůh nás určitě moc miluje. Dal si s námi velkou práci a my musíme začít znovu a líp. Honem, jsem zvědavý, co na to řeknou lidi.
1: Bovno, to jsem taky zvědav.
0: To byl snad prorok nebo co? No nebyl to nakonec ten Jeremiáš? Bufe, to byl určitě on. A já ho ani nepoznal. A nebyl tak přísný, jak se zdálo z vyprávění?
1: Bov, tak já nevím, kdo byl kdo a jako co. Ale jednomu rozumím. Bůh určitě ví, co dělá. A já taky vím, co musím udělat. Bov, musím se teď držet hrnčíře. Pak bude snad i nějaké jídlo. Moje záchrana života, bov. Ale dá to dřinu.
0: Mlčuš a pojď honem.
1: Tak já nevím, ty lidi. Jsou někdy jako psi. Pořád vrčí. No, a jak mi můj čenich napovídá, tady to bude ještě napínavé. To slova proroka Jeremiáše, asi lidem zrovna moc nevoní.

A my jsme zase vykoukli na světlo z trošku temné a chladné Hrnčířovy dílny. Byli jsme svědky opravdu důležitého okamžiku. Jakže to říkal Boží hlas, který zaslechl prorok Jeremiáš, Hrnčíř i náš Bůh? Počkejte, je to zapsáno v Bibli, tak já to nalistuju. Tady je to kniha proroka Jeremiáše, tady. Nemohu snad s vámi naložit jako tento hrnčíř? Jste v mé ruce, jako je hlína v ruce hrnčíře. Takže jestli tomu dobře rozumím, tak všichni, kdo Pánu Bohu věří, jsou jako hrnčířská hlína a Pán Bůh je jako mistr hrnčíř. Už jste někdy zkoušeli s hlínou, třeba keramickou, pracovat? Ve výtvarce, ve škole nebo v kroužku? Vzpomenete si na to? Hlína se napřed musí pořádně prohníst, promačkat, propatlat, prostě zpracovat rukama. Trochu se lepí, patlá, jinde jsou v ní zase hrudky. Možná i my lidé jsme někdy trochu lepkaví nějakou tou lží nebo podvodem a máme v sobě tvrdé hrudky. To když se zlobíme a máme na někoho vztek. Aby z nás jednou něco bylo, musí nás Pán Bůh svýma rukama taky pořádně zpracovat. A to někdy nemusí být tak úplně příjemné. Takže hlínu máme zpracovanou. A co dál? To si povíme po písničce.

Na místo dvou oušek jenom jedno velké má. Ke snídani doušek bílé kávy rád ti dá. Co je to? Samozřejmě, že hrneček. Posloucháte Kormidlo a my jsme dnes na návštěvě u hrnčíře. Zrovna si povídáme o tom, že Pán Bůh s námi má stejnou práci jako hrnčíř s keramickou hlínou. Bochánek prohnětené hlíny se položí do prostřed hrnčířského kruhu a ten se roztočí. Dřív, dokud ještě nebyla elektřina, se roztáčelo nohama, takže taky docela fuška. A pak se ten bochánek pevně, ale opravdu velice pevně drží v prostřed kruhu, aby nikam hlína necestovala a neujížděla. A pomaličku se prsty tvaruje nádoba. Ono to takhle zní dost jednoduše, ale kdo jste to někdy zkusili nebo alespoň viděli, tak víte, že hlína to je velká neposlucha a často si dělá, co chce. Jen trošku poleví síla v prstech a šup a plesk, hlína je na zdi nebo na obličeji. Já jsem to zažila. Když jsem kdysi zkoušela točit na kruhu, dokonce jsem svaly na rukou posilovala takovým tím malým gumovým kroužkem. Za pár týdnů se mi pak skutečně podařilo něco, čemu už se dalo říkat hrneček. Mám ho dodnes na poličce schovaný, jsem na něj pyšná a dávám do něj poklady. Na rozdíl od hrnčířů a keramiků Pán Bůh posilovat nemusí. Ten má naštěstí síly dost, aby nás udržel tam, kde potřebuje. Zručný hrnčíř navlhčenými prsty hlínu vytahuje a podle potřeby zase roztahuje nebo zužuje, až najednou jako zázrakem stojí před námi hrneček, miska, čbánek nebo váza. Ale pozor, je velice, velice měkká a křehká, musí se nechat vyschnout a pak se třeba přilepí ouško nebo se na ní dělají ozdobné ornamenty. Polije se glazurou, tedy barevnou polevou, a pak šup s ní do pece. To není jako z pohádky o perníkové chaloupce. Tady to bez pece skutečně nejde. Kdyby se keramika nevypálila v peci, rozpadla by se na prach. Nikdy by nestvrdla v pevné nádobí. A tak si teď trochu pouštím fantazii na špacír a představuju si, jak Pán Bůh každého z nás tvaruje. Někoho na hrneček, aby byl k užitku, jiného jako vázu, aby byl pro krásu, dalšího jako svícen, aby lidem hlídal světlo, jiného jako misku, aby ostatním dával jídlo. Každý z nás jsme určen k něčemu jinému a je to tak dobře. Každý jsme jinačí a náš stvořitel, hrnčíř, se z toho velice raduje. Myslíte si někdy, že s vámi něco není v pořádku? Že tam ten líp lyžuje, tamhle ta zase výborně hraje na klavír a tamhle ten nikdy neudělá v diktátu hrubku? Nemyslete si. Určitě je něco, na co jste šikovní právě vy. Pán Bůh chyby nedělá a když nás tvořil, tak přesně věděl proč. To mi věřte.

Z dnešního kormidla voní keramická hlína a mě během písničky začalo vrtat hlavou, jak na to lidé vlastně přišli tvarovat nádoby z hlíny a vypalovat je v ohni. A chytrá kniha napověděla, ostatně jako vždycky. Kdysi hodně dávno asi hodně pršelo a udělalo se pořádné bláto. Možná nějaká hospodyně šla s proutěným košem na bobule a kořínky, uklouzla a košík spadl do bláta. No, a aby toho nebylo málo, uklouzla podruhé a šup, hlínou obalený koš jí spadl do ohně. Košík s proutí samo sebou zhořel, ale co se nestalo? Hliněný obal držel pohromadě a díky zpevnění ohněm z něj vznikla jakási nádoba. A vydá, řekli si vynalézaví lidé a zkoušeli to a vylepšovali tak dlouho, až dnes máme v policích parádní porcelán a malované hrnečky. Bůh člověka stvořil tak, aby chtěl a uměl věci zlepšovat a vylepšovat. A tak šikovným lidem pod rukama vzniká hotová krása. A ještě než si pustíme dnešní hrnčířskou pohádku, tak tu mám něco pro ty, které už svrbí ruce, jak se tu pořád mluví o tom tvoření a vyrábění. Asi doma běžně nemáme hrnčířský kruh ani pec, přesto si dobrodružství s hlínou můžeme taky zkusit. Koupíme v papírnictví či výtvarných potřebách balíček samotvrdnoucí hmoty. Mají buď bílou, na kterou se pak dobře maluje, nebo hnědou, která vypadá jako keramika. K práci budete potřebovat podložku, třeba tu od plastelíny, starý nožík, na rozvalování malý váleček, nebo postačí i hladká sklenice. Tvarovat můžete jednoduché nádobky, třeba misky. Nebo se můžete pokusit i o hrneček. A to tak, že nejprve vykrojíte skleničkou kulaté dno a to pak obalíte rozváleným dlouhým obdélníkem kolem dokola. Až hlína malinko zaschne a zpevní, můžete zdobit. Hodí se na to, co doma najdete. Hrot vidličky, vršek od fixy, tuška nebo také přiložení hrubé látky. Nebo můžete vykrajovat malé tvary formičkami. A vaše mladší sourozence, kteří budou určitě nakukovat, neodhánějte. Můžou si zkusit vyrobit rostodivné veselé knuflíky nebo malé kulaté korálky. Tedy vymodelovat kuličky, do nichž se špejlí propíchne dírka. A pak je to nejtěžší. Chce to trpělivost, protože se čeká několik dní, než nám to všechno pěkně pomalu vyschne. Neurychlíme to tak, že výrobek položíme na topení, protože by nám popraskal. A až to všechno zaschne a stvrdne, přijdou na řadu barvy. Jo, a abych nezapomněla, ze samotvrdnoucí hmoty jdou udělat i srdíčka nebo medaile. Třeba pro vaše dospěláky. Uděláte jim radost. A to nejenom při květnovém svátku matek a červnovém svátku otců. A naše tvořivé okénko ukončí hádanka. Nejsou žádní mazánci, umějí vzít za práci. Když ti čestné slovo dají, nikdy ho zpět nežádají. Co je to? Ruce! A teď písnička.

0: Takové bakterie, podobně jako naše boženka, taky žijí v hlíně. V té hrnčířské asi ne, ale v té na zahradě nebo venku určitě ano. Takže od hlíny si vždycky raději umyjeme ruce a potom si můžeme pochutnat na jogurtu, protože v něm jsou taky bakterie, ale jenom ty dobré. Ty, které dělají našemu tělu náramně dobrou službu. Tak dobrou chuť a je tu konečně ta slibovaná pohádka. Napsal ji pro vás Petr Planianský a čte Miroslav Kubíček.
1: Jednoho dne do své dílny vesele vkročil hrnčíř. Radostně si pobrukoval, protože před chvílí dorazil královský posel.

říkali s rozhodností, úctou i něhou. Hbité prsty dokázaly dát ve chvíli neforemné hrudce červené hlíny nádherný tvar. V malé dílně ve svitu odpoledního slunce vyrůstala jedna nevídaná nádoba za druhou. Na každé váze, talířku, mističce, hrnečku i pohárku si dal hančíř doopravdy velmi záležet. To proto, že měl svou práci rád a také mu dělalo radost, když se jeho výrobky líbily a sloužily lidem. Považovali ho sice trošku za morouse a nemluvu, ale jeho nádobí plnilo police a poličky ve světnicích široko daleko. Když byl u konce s veškerou objednanou prací, zjistil, že mu ještě něco hlíny zbylo. Bylo mu líto nechat ji ležet nespracovanou, a tak se rozhodl, že se pokusí vytvořit něco mimořádného. Vyšel na chvíli ven, aby si protáhl záda, nadechl se čerstvého povětří a srovnal myšlenky. Pak znovu usedl ke kruhu a dlouho a soustředěně hlínu vytahoval, srovnával a hladil, až mu pod rukama vyrostl skutečný mistrovský kus. Váza tak nádherná, že vynikala nad všechny ostatní. V míse se krčil poslední bochánek hlíny. Hrnčíř ho potěžkal, usmál se a velice lehce a jakoby s úlevou vytočil několika zkušenými pohyby malý baculatý hrníček. Možná ten nejbaculatější, který se mu kdy povedl vymodelovat. Nakonec přilepil silné ouško, tak aby dobře padlo do ruky pořádného chlapa. Všechny své výrobky postupně naskládal na regály, které stály po jedné straně jeho dílny. Nastal čas zrání hlíny, jak sám říkával, a moc dobře věděl, že se nesmí nic uspěchat, aby mu výrobky při vypalování nepopraskaly. A tak se stalo, že se v tmavém koutku hrnčířské dílny docela až na samém konci regálu vedle té nejkrásnější a nejštíhlejší vázy, co tu kdy stála, ocitl roztomilý baculatý hrníček s ouškem. Sám si připadal takový malý, bezvýznamný a ještě k tomu možná až moc baculatý. A k tomuto nemožně velké ouško. Hrníček i váza spolu s ostatními hrnečky, vázami, talířky, pohárky i mističkami pozvolna a trpělivě vysychali před vypálením v peci. Snili o pevném tvaru a zvonivém zvuku svých hliněných těl. Váza ze své výšky občas mrkla dolů ke kolegovi hrníčku a pomyslela si, nechápu, jak někdo může být tak nemožně malý, tlustý a ušatý. No, ale asi za to tak úplně nemůže, chudáček. Hrníček naopak obdivně vzhlížel ke své vysoké kolegyni. Když se podívám tady na svou sousedku, tu štíhlou krasavici, je mi opravdu smutno. Ona je taková vysoká, pravidelná, vznešená, umělecká. Zatímco já jsem mrňavý a boubelatý, a navíc mě na jedné straně hyzdí a tlačí tohle veliké ušaté ouško. Jak mě to jen ten můj mistr uplácal. Jestli pak on neměl tak trochu slabou chvilku. A co mě asi čeká za život? No, žádná radost to asi nebude. A jak tak brblal a brblal a potají proléval slzičky, i přesto ubrekávání vysychal a vysychal, až nastal čas zkoušky ohněm. Přišel den, na který hrnčíř čekával s rozechvěním a trochu staženým žaludkem. Svoje řemeslo dělal roky a přesto byl pokaždé ten okamžik, kdy své dílo podrobil zkoušce ohněm, slavnostní a napínavý. Tady se vždy ukázalo, co skutečně obstojí. A hrnčíř postupně a s láskou odebíral jeden výrobek po druhém, aby je vložil do rozpálené pece. Nakonec došlo i na náš buclatý hrníček i jeho elegantní sousedku. Váza se dychtivě vystavila žáru jako slunečnice o polednách. Nemohla se

dočkat, až její krása a dokonalost konečně vynikne naplno. Hrneček se ošíval a vrtěl, bylo mu horko a rád by to celé měl už za sebou. Žádné zázraky ho stejně nečekají. Trvalo to hodnou chvíli, než se rozkoukal, a teprve tam v žáru ohně při pohledu na nádhernou štíhlou vázu začal hrníček prožívat vděčnost za to, jak je boubelatý. Jeho tvar ohněm zpevněl a stvrdl, zatímco krásné umělecké tělo nebohé vázy tu a tam začala hyzdit droboulinká prasklinka. Hrníček vázu z celého srdce litoval a zároveň si připadal najednou doopravdy silný. Tak silný, že ho ani oheň nemůže přemoci. Váza naopak naříkala a vzdychala a s každou prasklinkou víc a více propadala zoufalství. Přišla chvíle, kdy si přála být silná a malá jako její soused. To proto, aby jí ten hrozný oheň tolik nepálil a neničil. Když byly všechny výrobky vypáleny a vychladly, přišel jejich tvůrce, jednu po druhé bral do ruky a hodnotil, jak se dílo zdařilo. Nad svou nejkrásnější vázou a nejboubelatějším hrníčkem dlouho mlčky stál. Potom pronesl několik vážných slov, nejprve směrem k váze. Moje štíhlá krasavice, ani nevíš, jak jsem si na tobě dal záležet. Jsi nádherná, jsi skutečným uměleckým dílem, ale oheň na tobě tu a tam vytvořil drobnou prasklinku. Měl jsem s tebou své záměry, ale ty už nejde uskutečnit. Měla jsi zdobit zámeckou síň a přijímat ohromné kytice od vzácných dam. Přesto si tě ponechám. Budu do tebe dávat alespoň suché kytky, aby byl můj domov krásný a barevný. A přesto, že jsi utržila drobné šrámy, tak z tebe bude mít moje paní velikou radost. Poté se obrátil k hrníčku. A ty můj malý baculatý brachu, kterému se jistě pranic nelíbilo, že jsi tak kulaťoučký a máš veliké ouško, teď mě tím svým ouškem dobře poslouchej. Budeme spolu sedávat tam, kde to dobře znáš, v naší dílně. Zatímco budu kroužit na kruhu nové vázy a hrníčky, ty mi budeš v sobě přechovávat teplou, vonící kávu. Budeš mi hezky po ruce a ku pomoci. Jak hrnčíř řekl, tak také udělal. Váza se stala hrdou ozdobou hrnčířova domova. Její ušlechtilý tvar dával vyniknout suchým travám, bylinkám a kytkám, které měla hrnčířova žena tolik ráda. Každý, kdo přišel na návštěvu, podivoval se těm zvláštním prasklinkám a přičítal je velkému hrnčířovu umění. Hrnčíř se vždy při slovech chvály skromně pousmál a neříkal nic, jen tak potutelně na svou vázu mrkl. Ta se ještě víc napřímila, až v ní kytice zašustila. A hrníček? Velké ouško měl často zapatlané hlínou a jen málo kdy se dostal do tepla útulné kuchyně, ale přesto byl náramně spokojený. Stal se totiž hrnčířovi každodenním pracovním společníkem. Viděl všechno, co prošlo mistrovýma rukama a pochopil, že všechno, co jeho ruce vytvořili, má nějaký užitek a své místo. Znal jeho láskyplný pohled, kterým se díval na všechno, co vyrobil. A to by nevyměnil za nic na světě. A všichni tři věděli, že jsou na svém místě a byli náramně spokojeni.

Tak vydá zase jeden moudrý hrnčíř, co si ví rady i s na první pohled nepovedenými výrobky. Pán Bůh to dělá podobně. To, co se druhým lidem nebo i nám samotným zdá jako chyba nebo nedostatek, on může přetvořit v něco parádního. Nosíte silné brýle? Možná o to lépe umíte svět vnímat ušima. Moc jste nevyrostli? Za to se protáhnete okénkem, až si rodiče zabouchnou klíče doma. Nebo vám všechno dlouho trvá? Umíte tím pádem asi dělat všechno pečlivě. Věřte, že každý z nás má nějakou tu prasklinku, podobně jako naše váza, která tolik toužila být dokonalá. Záleží na tom, jestli se tím budeme trápit, anebo to budeme brát jako výhodu. A někdy nám k tomu pomůže i zkouška ohněm. Ne, že bychom skutečně lezli do plamenů, to ani nápad, ale myslím tím něco těžkého, co nám pomůže pochopit důležité věci o sobě i o Pánu Bohu. Pokud s námi Pán Bůh pracuje jako s hlínou, nemůže nás nechat jen tak pomalu sušit a ofukovat a odhánět od nás všechny trable a starosti. Potřebujeme se taky s něčím poprat, něco vybojovat, tedy projít ohněm, a pak jsou z nás teprve nádobky, jak mají být.

kormidle spolu cestujeme rozhlasovými vlnami, ale já tu mám pro vás i jeden nápad cestovatelsko-hrnčířský. Třeba až budete přemýšlet, kam s vašimi dospěláky na výlet. Výhodu mají ti, kdo bydlí v jižních Čechách. Je tam vesnička, jmenuje se Maříš. Ne Paříž, pozor, to je ve Francii. Maříš. A tam mají velkou keramickou dílnu, kam můžete přijet, vybrat si hrnek nebo něco jiného a tam přímo na místě si jej pravými keramickými barvami, tedy glazurou, vlastnoručně namalovat. V Maříži vám výrobek vypálí v peci a pošlou za vámi domů. Pravda, stojí to nějaké peníze, ale je to bezva zážitek i zkušenost. My jsme s rodinou Maříž navštívili, když jsme byli blízko tam v Čechách na dovolené a venku zrovna hodně pršelo a nedalo se vyrazit nikam na výlet. Ty hrnky máme doma dodnes a pijeme z nich čaj, když je venku škaredě a je lepší zůstat doma v teple. Tak si pamatujte, Maříž, a přeju vám báječné hrnčířské úspěchy. A pokud jste z Moravy, můžete se v září vydat třeba na keramický jarmark do Kunštátu. Mají tam i krásný zámek a ten stojí za vidění. Dnes mám pro vás ještě jeden příběh, je z knížky Povídá se povídá. Nebude sice o hrnčíři, ale bude o něčem, o čem už mluvil hrnčíř v dnešních Piškotkách. Pamatujete, jakou měl chybu? Sám přiznal, že byl divoký a trochu vzteklý kluk. Zatajil mamince rozbitý džbán, pak se zase pral s bráchou, až rozbil svůj vlastnoručně vyrobený hrneček. Na první pohled by se mohlo zdát, že náš hrnčíř je klidný a rozvážný chlapík, ale asi to tak úplně není. V našem příběhu bude Mirka bojovat s něčím podobným. S velkým hněvem. Hněvem jako dům. Pojďte si poslechnout, jestli se jí podaří se s ním nějak vypořádat.

Tak, a dárek od tety je fuč, pronesla nešťastně Mirka. Vím určitě, že jsem si ho dávala do tašky a teď tu není. Slzičky se jí zaleskly v očích jako skleněné korálky. Ztratit takové krásné pouzdro bylo v skutku k pláči. Dostala ho před měsícem od tety k narozeninám a už o něj stačila přijít. Barevné pastelky, překrásné ořezávátko s růžovým slonem, jahodová guma a spousta dalších věcí. Všechno bylo fuč. Ten večer nemohla Mirka žalem ani jíst, ani se učit. A nakonec, když zalezla pod peřinu, nemohla ani oka zamhouřit. Druhý den přišla do školy nejméně o půl hodiny před vyučováním. Seděla v lavici, hlavu v dlaních a usilovně přemýšlela, kam jen svůj penál mohla dát. Projdu celou třídu a třeba ho někde objevím, rozhodla se nakonec. S nadějí odsouvala židličky, pátrala v každé skulince, v každém zákoutí. Nakoukla pod skříň i za skříň, prošla celou třídu. Nikde nebyl. Pak ale uviděla, co si zářit v lavici její nejlepší kamarádky. Schýbla se a ouha, pouzdro leželo pod hromádkou papíru. V Mirce by se krve nedořezal. Jak je to možné? Divila se. Moje nejlepší kamarádka a teď tohle. Zlodějka jedna, už s ní do smrti nepromluvím, soptila. Ten den z vyučování neměla vůbec nic. V matematice vypočítala jen jeden příklad z pěti. Ve čtení koktala a při tělocviku uklouzla na žebřinách. Kluci se jí smáli a paní učitelka ji nechala po škole. Prý, aby se naučila číst a počítat. Za všechno může Janičák. Pouzdro mi ukradne a ještě jsem kvůli ní po škole. Už ji nechci ani vidět. Hartucila cestou ze školy. Než dorazila k domovu, byla tma. To byl teda den, ani bruslit už nepůjdu, povzdechla si, když odemykala dveře. Příchodem domů však její smolný den zdaleka nekončil. U večeře rozlila limonádu. V kuchyni se jí podařilo rozbít hrneček a z okna nedopatřením schodila květináč. Do postele uléhala s ještě horší náladou než včera. Převalovala se z jedné strany na stranu, snažila se usnout, ale spánek ne a ne přijít. Když jí nakonec přece jen stěžkla víčka, přemohla jí slastná mrákota a měla v hlavě jen samá strašidla. Ta ji pak pronásledovala po celý zbytek noci. Chmurné náladě se loudala ráno do školy. Slíbila, že bude v hodinách dávat pozor, ale hněv jí to nedovolil. Pořád musela myslet na Janinu zradu. Ani v oblíbené hodině prvouky to nebylo lepší. Soptila a soptila. Paní učitelka jim vyprávěla o drahocenném čase. Lidský život se skládá nejen z roků, měsíců, týdnů a dnů, ale i z hodin, minut a vteřin. A právě tyto malinké chvilenky, jednoho poskočení vteřinové ručičky, se musí každý naučit správně využívat. Jinak se vám může z života stát šedivá přehlídka ztraceného času. Pak se paní učitelka dětí ptala, co dělají ve volném čase. Nejradši si čtu, volal Jirka ze zadní lavice. Já koukám na televizi, přiznala se Dominika. Honzík zase s tátou lepí modely letadel a Anička vyšívá. Učitelka pak pokračovala dál. Čas se dá promarnit různými způsoby, bezcílným lenošením, odbytou prací, nebo když si nic nenaplánujete a děláte to, co je vám právě příjemné. A víte, děti, jak může člověk ještě mrhat časem? Zeptala se paní učitelka. Nikdo nevěděl. Všichni jen kroutili hlavou. Když se pěstuje nenávist k druhým, vysvětlovala paní učitelka. To pak ošklivé myšlenky v hlavě zakoření, rozrostou se jako plevel, berou všechnu energii a drahocenný čas. Takový člověk nic nestihne,
jen se vzteká a nakonec začne ubližovat druhým. Co se s tím dá dělat? Zeptala se nesměle Mirka. Na tuhle nemoc existuje jediný lék. Láska a odpuštění. Na rovinu si ovšem popovídat, vysvětlit si to a odpustit. Teď už tomu Mirka lépe rozuměla. A možná proto se jí včera nedařilo. Problémy ve škole, rozbitý hrnek a květináč a ještě k tomu špatně spala. Takhle to dál nejde, řekla si. Jdu za Janou, ať mi celou věc pěkně vysvětlí. Pak budu mít klid. O přestávce se vyřítila na chodbu. V úprku vrazila do pana školníka. Pomalu, pomalu, princezničko, ať si neublížíš, řekl jí s úsměvem. Včera jsem našel tvé pouzdro. Válelo se ve třídě na zemi. Nevěděl jsem, kde sedíš, tak jsem ho položil do lavice u okna. Našla si ho? Mirku při těch slovech zamrazilo. Jsem to ale trdlo. Jak jsem Janu mohla takhle obviňovat? Prolétlo jí hlavou. Ano, pane školníku, našla, děkuju. Vyhrkla a tryskem zmizela za jeho zády. Co mě to jen napadlo? Vyčítala si v duchu. Proč jsem se jí nezeptala hned? Nemusel se ten den tak zamotat. Musím Janu rychle najít. Zastihla ji u dívčí šatny. To jsem ráda, že tě vidím, vykřikla děvčata téměř současně. Bylo mi hrozně líto, že jsi včera zůstala po škole, vyhrkla Jana. Čekala jsem tě do večera na rybníci, ale zbytečně. Proč tě tady paní učitelka nechala tak dlouho? Ale chtěla mě jen naučit lépe hospodařit s časem. Mávla rukou Mirka a vážným hlasem povídá. Jano, musím ti něco říct. Jsi moje nejlepší kamarádka. Při těch slovech chytla Janu za ruku a šťastně se spolu rozběhli ke třídě. Už nikdy takovou hloupost neudělám, usmyslela si Mirka a rozverně šťouchla loktem do své kamarádky.

Mám velkou radost, že naše hrnčířské kormidlo dnes bude končit vesele a bez hněvání. Nevím, jak to máte vy, ale já, když se zlobím, to mi bere radost ze života. Místo hněvání bych mohla dělat spoustu báječných věcí. A tak se snažím raději zjistit, jak to celé opravdu bylo. Jestli mám opravdu k hněvu důvod, jestli se nezlobím úplně zbytečně. A když ano, když fakt mám proč se zlobit, připomínám si jednu radu z Bible. Hněváte-li se, nehřešte. A nenechejte za svým hněvem zapadnout slunce. Pán Bůh nám tedy nezakazuje se hněvat. Jen nám radí, abychom v hněvu neřekli nebo neudělali něco, čím bychom ostatním ublížili. A taky nám radí, abychom se nehněvali moc často a dlouho. Víte co? Pojďme se spolu společně modlit. Pane Bože, děkuji ti, že mě pevně, ale i jemně držíš ve svých rukou. Že mě máš moc rád. Když se hněvám, zlobím, prosím tě, poraď mi, co mám správně udělat, aby ten hněv byl pryč a abych nikomu neublížila. Děkuji ti, že ty o mě a o všem, co se kolem mě děje, víš a rozumíš tomu víc než já. Amen. Tak, moji milí námořníci, moje kafíčko i vaše kakao už je asi dávno vypité a návštěva u hrnčířského řemesla končí. Až budete brát do ruky svůj oblíbený hrnek, vzpomeňte si, že právě tak drží Pán Bůh vás ve svých dlaních. Tak ahoj, moje milé nádobky. Zase příště naslyšenou se těší vaše Petra.

0: Je 18 hodin. Vážení a milí posluchači Rádia 7, naladili jste si nás ve čtvrtek 21. května a právě teď začíná večerní vysílání. U toho vás dnes vítá Kateřina Fridrichová. Ta vás zve k poslechu celého dnešního večera, ale než se dozvíme třeba, které pořady ještě dnes večer uslyšíte, nebo dokonce zazní první písnička, tak je tu první pořad a je tu další díl našeho průvodce Biblí.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Jeremiáš, 33. kapitola. Bůh v této kapitole znovu potvrzuje zkázu Judska. Tuto zkázu ale jednou vystřídá hojný pokoj a bezpečí. O tom zde čteme. Hle, potom však ovážu jejich rány, uzdravím je a vyléčím. Dám jim zakusit hojný pokoj a bezpečí. Osud Judy a Izraele změním a vybuduji je tak, jako kdysi. Očistím je ode všech zločinů, které proti mě spáchali, a jimiž se proti mě vzbouřili, jim odpustím. Jeruzalém mi tak přinese věhlas a stane se mi zdrojem radosti, chvály a slávy přede všemi národy na zemi, až uslyší o všem dobrodiní, které jim prokážu. Zůstanou v úžasu a rozechvění nad vším tím dobrodiním a nad vším pokojem, který svému lidu způsobím. Zatímco neposlušným Izraelcům prorok ve 25. kapitole předpovídal konec radosti i veselí, hlas ženicha i nevěsty, tak poslušným tady předpovídá, že se bude ozývat hlas radosti a veselí, hlas ženicha a nevěsty. Mesiáš je zde ohlašován opět jako spravedlivý proutek neboli výhonek. Hle, přicházejí dny, pravý Hospodin, kdy toto dobré slovo, jež dávám domu Izraele a domu Judy, splním. V těch dnech a v tom čase nechám z Davidova semene vyrašit spravedlivý výhonek, jen v zemi nastolí právo a spravedlnost. V těch dnech bude Juda zachráněn a Jeruzalém bude žít v bezpečí. A tak to jej budou nazývat, Hospodin, naše spravedlnost. V něm se naplní slib, který dal Bůh Davidovi o tom, že jeho potomek bude navždy na jeho trůnu. To je slib, který král David dostal. Až se naplní tvé dny a ulehneš ke svým předkům, pozdvihnu tvého potomka, jenž vzejde z tvých beder a jeho království upevním. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Tvůj dům a tvé království zůstanou přede mnou na věky. Tvůj trůn se na věky nepohne. Tímto Davidovým potomkem, věčným králem, je Ježíš. On navíc vysvětlil, že tento věčný král nebyl jen tělesný potomek krále Davida, ale samotný vtělený Bůh. Ve 22. kapitole Matouše čteme. A když už se farizeové sešli, Ježíš se jich zeptal, co si myslíte o Mesiáši? Čí je to syn? Davidův, odpověděli. Na to jim řekl, jak ho tedy David může v duchu nazývat pánem? Říká přece, Hospodin řekl mému pánu, seď po mé pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím. Když ho tedy David nazývá pánem, jak to může být jeho syn? A nikdo mu nedokázal odpovědět ani slovo. Mesiáš bude nejen věčným králem, bude také věčným knězem. Proto je zde uvedena také smlouva z Levíty o věčném kněžství. O tom čteme. Budete-li moci zrušit moji smlouvu s dnem a moji smlouvu s nocí, takže den ani noc nenastane ve svůj čas, pak bude zrušena také má smlouva s mým služebníkem Davidem, takže nebude mít syna, který by královal na jeho trůnu, a rovněž má smlouva s mými sluhy levíckými kněžími. Tuto smlouvu získal od Boha Áronův vnuk Pinchas. Ten v Mojžíšově době potrestal hříšného Izraelce, který podlehl svodům a smilnil s Moábkou, což bylo součást uctívání modly Bála. Tak Pinchas od Izraele tehdy odvrátil boží hněv. A Bůh na to reagoval tímto slibem. Proto mu řekni, že já sám mu daruji svou smlouvu pokoje. Ta bude pro něj i pro jeho potomstvo smlouvou věčného kněžství, neboť horlil pro svého Boha a tak pro syny Izraele dosáhl smíření. Tímto věčným knězem je také Ježíš Kristus, i když sám nebyl spokojený Levi. Věčnou smlouvu může totiž vlastnit pouze věčný kněz. O tom učí list Židům a pro věčného kněze používá biblický název kněz podle Melchisedechova řádu, což vychází z proroctví v Žalmu 110. V listu Židům čteme. Kdyby levítské kněžství vedlo k dokonalosti, proč by ještě bylo potřeba, aby povstal jiný kněz podle Melchisedechova řádu, tedy věčný kněz? Jeho kněžství je trvalé, protože žije na věky. Proto také může dokonale spasit ty, kdo skrze něj přistupuje k Bohu, neboť je stále živ. Tento náš věčný prostředník nám zprostředkoval věčný život s Bohem. Tak o tom opět čteme v listu Židům. Přesně takového velekněze, zástupce, jsme potřebovali. Je svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků a vyvýšený nad sama nebesa. Nemusí jako tamti velekněží denně obětovat nejprve za své vlastní hříchy a potom za hříchy lidu, neboť to udělal jednou provždy, když obětoval sám sebe. Ježíš je věčným prostředníkem mezi námi a Bohem. To díky němu přijímáme věčnou spásu.

To byla kapela For King and Country a povzbuzovali se, že nebudou opatrní, nebudu stydlivý a opatrný, necouhnu, když mi svět háže klacky pod nohy. Tak to je takové dobré povzbuzení i pro každého posluchače Rádia 7, které právě posloucháte a na kterém jste si naladili večerní vysílání. U toho vás uvítala dnes Kateřina Fridrichová, no a ta vám také dluží dnešní přehled pořadu, tak si pojďme poslechnout, co vlastně nás dnes večer čeká a nemine. Jste spokojení ve svém životě? I tuto otázku pokládá v rozhovorech Eva Hrodová, která přijala boží výzvu chodit pravidelně do ulicí hlavy. Říkat lidem o Ježíši a nabízet jim modlitbu o své zkušenosti se podělí o 7:30 v pořadu Hláska. V dnešním kanafásku se rozloučíme s příběhy z knížky Kuňka a rybníček Kváky kvák, kterou napsala Ludmila Loderová a vydalo nakladatelství Advent Orion. V tom minulém vyprávění si naše hrdinka Žabka Kuňka chtěla zalétat. To se jí podařilo, ale doletěla, kdo ví kam. Zda se jí už konečně podaří najít cestu domů, zjistíme v 19 hodin a 15 minut. Bože, dej mi pokoru, abych přijímal věci, které změnit nemohu, odvahu, abych měnil věci, které měnit mohu, a moudrost, abych poznal rozdíl mezi nimi. Tahle, dá se říct, slavná modlitba přináší ve svém důsledku životní postoj či nadhled, který umožňuje dobrá rozhodnutí. Třetí část série Zamyšlení Petra Hůště s názvem Myšlenky o církvi dnes s podtitulem Co změnit můžu, naladíte v klice od 7:45. Promění se naše postní dny a období smutku v radostné slavnosti? V pokračování výkladu proroka Zachariáše nás teolog John Vernon McGee provede 8. a 9. kapitolou. Hospodin tu odpovídá na lidské otázky po smyslu náboženských tradic. O poslechu o vítězství božího pokoje nad pohanskou mocí vás v cyklu Světem Bible zve od 20 hodin a 15 minut Pavel Vobalecký. Nádherné výpravné CDčko s písněmi jako Příběhy, jímavou hudbou a mírně nezúčastněným a přece tolik zaujatým zpěvem Jiřího Smrže. Tak charakterizuje Lucie Endicherová desku písničkáře Jiřího Smrže. Kořeny, která vyšla v roce 2013, pojďme si ji společně připomenout v intervalu v 9 hodin večer. A každý děláme řadu malých rozhodnutí, ale také jsou v životě ta velká, která mají důležité vazby a následky. Jak se správně rozhodovat a jak rozlišit, jestli dobře vnímám Boží hlas a vedení, jestli si něco nenamlouvám a neprosazuji svou. Rozlišování jako důležitou duchovní disciplínu, ve které je dobré sbírat zkušenosti a vytrvale růst, představí katolický kněz Václav Umlauf v rozhovoru s Kateřinou Hodecovou v pořadu Klíčové slovo. Poslouchejte po 10. večerní. Vztah otce a syna komplikuje politický marast 50. let. Povídka Mirka Vostrého Muzikant na jezeře vrcholí dramatem, které se odehraje na hladině rybníka. Vladimír Hauser čte od 23 hodin a 15 minut.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Mezi ty, kdo s bližním mluví o pokoji, v srdci však mají zájem.

0: Je 21. května a svátek slaví všechny Moniky. Toto jméno má skutečně nevšední původ. Jedná se o prastaré fénické jméno s významem bohyně. Monika, co by historická osobnost, se narodila kolem roku 332 v Tagaste v Alžírsku a uzavřela manželství s Patriciem, se kterými měla 3 děti. Nejstarší z nich byl Augustin, který jí dělal velké starosti. Syn tolika slz se nemůže ztratit, řekl jednou milánský biskup Ambrož, když opět zoufale prosila Boha, aby napravil výstřední život jejího syna. Její prosby byly skutečně vyslyšeny. Augustin cestu k Bohu našel a navíc se stal jedním z křesťanských učitelů. Matka se však jeho obrácení nedožila. Augustin později ve svých vyznáních vyjádřil své matce dík.
1: Kalendárium.
0: A připomeňme si ještě některé významné události, významná narození a úmrtí významných osobností, které se spojují s datem 21. května. V roce 1924 bylo poprvé použito slovo rozhlas. Ve svém článku jej uvedl jeden z redaktorů Národních listů. Do té doby se pro rozhlasové vysílání běžně používal termín radiožurnál. Rozhlasová stanice stejného jména přitom začala své vysílání o rok dříve, 18. května 1923. V roce 1780 se 21. května narodila Elizabeta Frájová. Anglická reformátorka vězeňství, sociální reformátorka, filantropka a kvejkerka. Frájová byla hlavní hybnou silou nové legislativy, která měla zlepšit zacházení z vězni, zejména vězeňkyněmi. Bývá proto nazývána andělem vězení. Psala si obsáhlé deníky, ve kterých je explicitně vyjádřena potřeba chránit vězeňkyně před znásilněním a sexuálním vykořisťováním. V roce 1933 se narodil 21. května Erazim Kohák, český filozof a publicista. Opustil nás 8. února 2020. V letech 1948 až 89 žil v emigraci. V roce 1995 se vrátil natrvalo do České republiky. Působil jako profesor filozofie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a jako publicista. Byl aktivním členem anglikánské církve a angažoval se v pražském Klimenském sboru Českobratrské církve evangelické. Leta byl členem čestné rady Hnutí Duha a čestného předsednictva Společnosti pro trvale udržitelný život na zemi. V roce 1949 se 21. května narodil Pavel Černý, kazatel církve bratrské. Na začátku 21. století působil jako předseda Rady církve bratrské a předseda Ekumenické rady církví v České republice. Od roku 1974 je kazatelem církve bratrské. Jeho prvním působištěm byly Benátky nad Jizerou. V současné době působí jako kazatel a správce sboru Praha Velká Ohrada. V roce 1690 umírá 21. května John Eliot. Byl to misionář, který se narodil v Anglii kolem roku 1604. Ve 27 letech připlul do Spojených států, usadil se ve státě Massachusetts, kde hlásil evangelium mezi Indiány. Pro potřebu misie přeložil Bibli do indiánského jazyka. A 21. května 1974 umírá Jaroslav Marvan, kterého známe jako slavného českého herce.

Rozhovor, který nabídneme v následujících minutách, je svědectvím o Boží řeči k člověku, poslušnosti, nadšené víře a dvojnásobné síle modlitby.

0: Opět po týdnu se o slovo hlásí Hláska, pořad a podcast Rádia 7, který dává prostor životním příběhům lidí, kteří se setkali s živým Bohem Ježíšem Kristem, přijali jeho lásku i odpuštění a předávají různou formou dál tu dobrou zprávu, že Ježíš je nadějí pro každého člověka a že nabízí věčnou záchranu a život, který smrtí nekončí. Vítejte u poslechu. Dnes natáčíme v prostorách církve Nová naděje Jihlava, takže díky za tu možnost. Pozvání k rozhovoru přijala Eva Rodová. I tebe vítám v Hlásce.
1: Ahoj. Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Eva je architektka, malířka, dcera svých rodičů a také boží dcera. Věřím, že více o jejím životě se budeme moci dozvědět z celého dnešního povídání. V jakém prostředí nebo v jaké rodině jsi vyrůstala a jak se utvářel tvůj osobní vztah k Bohu, potažmo Ježíši Kristu?
1: Já jsem vyrostla ve věřící rodině, takže moji rodiče mě vždycky vedli ke Kristu. Takže já jsem jako fakt vždycky věděla, že Bůh je. Neměla jsem nikdy takový to období, že jako, tak je to tak, nebo ne. Já jsem prostě věděla, že Bůh je. A svůj život jsem dala Ježíši, když mi byly 3 roky, takže se to fakt nepamatuju. A takže mám jenom slovo mých rodičů, ale jako vždycky jsem fakt věděla, že Bůh je. Pamatuju si, když jsem byla malá, tak jsem se modlila za své plyšáky, aby neměli exém a podobně. Takže tak, no.
0: Často bývá takové přelomové období puberty nebo dospívání. Měla jsi v tom čase teenagerského věku potřebu třeba rebelovat nebo přicházet si na věci sama, nebo jsi byla spíše to poslušné dítě, které přijímá ty věci tak, jak jsou?
1: Já jsem určitě byla rebel, co se týče jako vztahu k mým rodičům, to určitě jo, ale nikdy jsem nebyla rebel vůči Bohu. To znamená, že já jsem jakoby se třeba s mámou jsem se hádala dost, ale jako nebylo to tak, že bych jako někde utíkala a pila alkohol a já nevím, chodila na party nebo tak, to jsem nedělala, no. Ale hádala jsem se dost.
0: A to křesťanské rodinné zázemí si v životě brala jako výsadu nebo jako omezení?
1: To je jako dobrá otázka. Myslím si, že obojí, že se to hodně měnilo, že vlastně ono, že když člověk vidí, co vaši kamarádi, spolužáci můžou dělat a vy to dělat nemůžete a teďka prostě koukali se všichni na Harryho Pottera nebo já nevím něco a já prostě nemůžu, protože co tam čaruje, já nevím, bylo to takový, jako, že jsme se jako tomu pohádali někdy, ale jako myslím si, že jako to, že jsem díky tomuhle, že mě rodiče vedli k Bohu, že jsem fakt měla s Bohem vztah a že jsem ho znala, tomu se nic nevyrovná. Takže jako mě to určitě chránilo od věcí a když na to teďka dívám zpětně, tak určitě jsem za to vděčná, ale v té době, kdy se to dělo, tak jsem za to tak vděčná nebyla. Takže asi takhle bych to řekla, no.
0: A co bys řekla, že možná nejvíce formovalo anebo i dnes formuje tvoji víru v Ježíše Krista?
1: Tak
0: nebo ten vztah?
1: Formuje. Tak jako určitě to, že ke mně Bůh

0: jsem jako hodně to, já jsem se vlastně upnula od těch 13 fakt Bohu jako hodně, protože vlastně jsem neměla úplně nic jiného ten určitý moment svého života. Nebo jsem měla ten pocit, no to třeba nebyla úplně pravda, ale tak jsem to vnímala, takže já myslím, že to taky dost formovalo můj vztah, no.
1: A to, že se formuje náš vztah s Bohem, tak má potom přesah do těch našich dalších mezilidských vztahů. Tak jaké byly ty tvé začátky, možná té snahy říct i druhým o tom, kdo je Bůh, jo, co udělal pro tebe, co může udělat pro ně?
0: To je super otázka. Já jsem, když jsem byla mladší, já jsem vždycky jako toužila s lidma sdílet Ježíše, jo. Já jsem to fakt, jsem hrozně jako, Ježíš byl super, prostě pojďte, poznejte ho, jo. To bylo až tak jako nucení, jo. A já jsem, když jsem nastoupila na Gimpl 8 let, to mi bylo kolik, 11 nebo 10, takového něco. A teďka, ty si to pamatuju, že jsem začala číst Bibli, jako dospěláckou Bibli, velká událost. A teďka já jsem nevěděla, jak evangelizovat, nevěděla jsem, jak sdílet Boha. A tak jsem prostě tý spoužáce, co se dělá vedle mě, tak jsem vyprávěla, co jsem četla v té Bibli. A vyprávěla jsem jí to celou tu dobu, co jsem četla tu Bibli. Každý den, jako jo. A ona z toho šílela, jako. Ona furt nepovídej mi potom, teď se vyprávěla Božíš, jo. A teďka jsem přišla domů třeba a říkám, a mamka se mě dneska zeptala, tak co si povídala dneska? Tak jsem říká, no dneska jsem povídala, jak přešli Rudé moře třeba, jo, nebo tak. Ale vlastně úžasný je, že ona potom uvěřila, asi já nevím, po 5 letech mé práce, ale uvěřila vlastně. Takže já jsem se i teda musím říct, že jsem se hodně jako s lidma hádala třeba, jo? Že to bylo takový jako, hele, tady je evoluce a já jsem, samozřejmě, já jsem byla takový rebel, jo? Takže teďka jsem mluvila o evoluce ve škole a já jsem vždycky furt zvedala ruku pořád a měla jsem furt, a teďka mi řekněte důkaz tohle toho a teďka prostě tohle je jednoduchá buňka, tohle je dvojitá buňka a prostě teďka myslíte, jak se to stalo, kde je ta mezi a teďka, jo, teď jsem se hádala pořád, všichni učitelé mě nesnášeli, ale, ale bylo to jako, já jsem jako neuměla pochopit, že to nevyřešíte argumentama, jo. Já jsem si myslela, že když budu mít argumenty, když předám dostatek informací, tak najednou ty lidi to pochopí a bude to dobrý. A ono úplně to tak nefungovalo. Hodně jsem se o to snažila. Jako byli fakt lidi, kteří je to zajímalo v určitém věku. Vlastně i jedna moje kamarádka začala jako taky potom chodit vlastně do církve z té třídy a tak. Takže jako na tom Gimplu jsem hodně diskutovala. Takže asi diskuze byla ten začátek takový, jako jo. Že tak, no.
1: Měl jsem připravenou jednu otázku a přemýšlím, skoro bude zbytečné ji pokládat. Možná se toho dotkneme. Mm-hmm. No to vycházelo z toho, že jeden americký autor, řečník a apologeta Mark Mittelberg rozdělil evangelizační styly na 5 základních. A myslím si, že už teď za tu dobu by asi člověk tě mohl někam zařadit, když uslyší ty možnosti.
0: Jo.
1: Tak ten první styl je konfrontační, mm-hmm, neboli přímý, potom je intelektuální, který je víc možná o logice věcí, potom je příběhový, takový víc jako svědecký a na ty příběhy, pak je jako vztahový, inkluzivní, který je hodně o tom jako jeden na jednoho dlouhodobý vztah, pak je sloužící, ten je takový víc praktický a v novějších materiálech přidal ještě 6. To je zvací styl, že člověk prostě zve ty druhé, ať už prostě k Bohu nebo do církve. Tak už jsi zmínila ty diskuze, tak to tak trošku vypadá na ten konfrontační styl. Zařadila by ses tam a mělo i tohle nějaký vývoj.
0: Rozumím.
1: Toho, že jsi začala u diskuzí a...
0: Jako ono to fakt, myslím si, že dřív jsem tíhla k tomu logickému, nebo tak nějak se to jmenovalo, ne? Tak je to hodně jako že o těch argumentech, jako evoluce, důvody, proč to Bůh prostě stvořil svět a evoluce je nesmysl třeba, nebo takhle. Ale pak jsem nějak postupně, jak Bůh proměňoval můj charakter, už mi není 3 dát, že jo? Tak Bůh mě proměňoval a já jsem vlastně jako pochopila, že jenom Bůh může ty lidi proměnit. Jenom Bůh k ním může mluvit. Já je nepřesvědčím o ničem, že jo? Jako já jim řeknu, že Bůh proměnil mě, ale nic jim říct nemůžu. Musí Bůh proměnit jejich srdce. Takže já jsem vlastně pochopila, že tenhle styl jako není úplně to, co jako funguje, aspoň pro mě. Takže myslím si, že když teďka mluvím s lidma, tak většinou asi je to ten přímej styl, jakože řeknu, hele, prostě Bůh tě má rád, jako takhle, ale není tam už taková ta fáze, přesvědčím tě, že mám pravdu. Je to hodně o tom, že se jim snažím ukázat, co jim Bůh nabízí. A myslím si, že velkou součástí moje služby, jako to je považuji za nejdůležitější, je to, že se za lidi modlím. Protože si myslím, že, jak jsem říkala, já pro ty lidi neudělám nic. Já jim nemám co dát,

vůbec nic, prostě mám prázdný ruce, jediný, co mám, je Ježíš. Takže jediná cesta, jak můžu ty lidi přivést k Ježíši, že dám prostor Ježíši, aby on k ním mluvil. A to vlastně vnímám, že je možný hodně skrze tu modlitbu. Takže já vlastně většinu ty lidi oslovím a pak prostě podle toho, jak teď jde ten rozhovor, tak podle toho je většinou nějaký moment řeknu, hele, Ježíš, se tě, jo, může něco pro tebe udělat, tak prostě se za něj modlím a tak. A fakt ta modlitba, to je bomba prostě. To fakt funguje a lidi prostě, lidi se to dotýká, no.

0: Jedinou informaci, kterou jsem o tobě měl, než jsem tě oslovil na rozhovor, tak byla, že Eva chodí evangelizovat do ulic, je nadšená, natoční rozhovor, takže od těch diskuzí ve škole se to přesunulo do terénu, do ulic.
1: Rozumě.
0: Jak to vypadá v tvém případě?
1: Tak, můžu říct takový teď k tomu příběh?
0: Jo.
1: No, já jsem vlastně, tyhle diskuze probíhaly dlouhý roky, ale vlastně potom jsem prošla takovým evangelizačním kurzem, nejme tomu, zase proti své vůli, jako většinou se děje v mém případě. A bylo to úplně tak, jako že se to dělo v církvi a teďka táto mě do toho nutil a teďka prostě já jsem tam chtěla, nejdu, ale prostě nutil mě, takže jsem tam nakonec šla. A mně se to hrozně ani nelíbilo, bylo to hrozný, jako pro mě. A pak jsem vlastně ještě šla na jeden další kurz, zase proti své vůli, jo. A to prostě, nevím, Bůh prostě se mnou musí jednat velice tvrdě, protože jsem takový zabejčený beran. A teďka právě, a já jsem potom byla ještě na další akci, po těch dvou tady těch vyučování, čím jsem prošla, tak jsem byla na jedné akci, na Silvestra. A mně se tam hrozně nelíbilo, protože jsem měla pocit, že tam jsou sice mladí křesťani, ale nikdo z těch lidí tam nemluví o Ježíši. Že to bylo, já nevím, mě to přišlo jak seznamovák. Prostě jo, já jsem to tam vůbec nehodila. Tak jsem prostě odešla a teďka až jsem se modlit. A říkám, Bože, to je tak hrozný, prostě ať se to změní, jak lidi už tě následujou. Úplně takový, jako prostě jsem volala k Pánu a Bůh na mě úplně promluvil, úplně tak, tak jako hodně a říká, a tak co tady bolíš, jako jo? Já už jsem ti dal nástroje pro to, abys to mohla změnit. Jsem tě donutil jít na to vyučování, tak teď to použij. A tak vlastně mě Bůh tomu vedl, a takže já jsem na Silvestra, Silvestr 24-25, mě Bůh řekl, ať chodím každý týden pravidelně ve svém městě a sdílím to, co jsem se naučila, jo? Takže to bylo, že jsem přišla domů a říkám, toho mě Bůh řekl. A teďka jsem čekala, všichni budou jásat, jo, to je skvělý. A teďka všichni zareagovali úplně stejně. Je zima, počkej na jaro, jako jo. Prostě je zima, na té ulici nikdo nebude, prostě jo. A jako, a tak chodeš chodit sama, jako to prostě nemůžeš, to že tím tam někdo ublíží. A já úplně ne, ale mě to Bůh řekl, já jdu prostě, ne. Takže jsem šla a začala jsem chodit prostě v pátek po práci, hodinu. A vlastně tak to začalo a držím to od té doby, se snažím to fakt držet. A vlastně probíhá to tak. A teďka ta otázka. Takže takhle to začalo. Fakt mě k tomu Bůh jako dotlačil. Nebylo to úplně jako, prostě fakt to tak Bůh připravil, jako Evo, už vylezeš prostě z toho kauče. Takže vlastně probíhá to tak, že já většinou přijdu, jo, představme, že se neznáme, a teďka přijdu jako dobrý den, můžu se vás zeptat na pár otázek, máte chvilku, když ten člověk řekne, že nemá, tak jdu dál, když řekne, že má, tak se ho zeptám, jak je spokojený ve svém životě. Což je taková jako možná nečekaná otázka, ale mě ta otázka přijde super, protože vlastně některý lidi jsou hrozně nespokojení ve svém životě, jsou třeba zranění, jsou nemocní, jsou, já nevím, umřela jim manželka, nevím, prostě něco se jim děje. A když tohle slyšíte, tak vlastně můžete hned nabídnout tu modlitbu, můžete hned prostě jim říct, a Ježíš to může změnit. A vlastně je to skvělý začátek. A když řeknou třeba, že se mají dobře, nebo jste takovou nějakou fádní odpověď, tak si zeptám druhou otázku, jestli si myslí, že by to Bůh mohl nějak změnit, to, jak se cítí. A to právě otevře to, že vlastně oni už mluvili o sobě, což mají lidi rádi, že jo? A potom vlastně si představí vlastně, jak by mohl Bůh jednat v jejich životě, že je to taky konkrétní. Není to jako věříte v Boha, to je taky jako hodně lidí jako už ucukne. Ale když se chytíte na to, že můžou mluvit o sobě, tak potom jsou otevřenější mluvit o Bohu. Takže to je takový začátek, pak už se to strašně jako rozjíždí, takže pak už se nedá říct, co se pak děje, protože to je pokaždý jiný, ale tímhle začínám, no.
0: A řekla bys, že jsou Češi nebo Jihlavané duchovně hladoví, nebo možná takový laxní, nebo najdeš pestrou paletu lidí?
1: Já myslím, že hrozně záleží na věku těch lidí. Že mně přijde, že mladá generace, neřekl bych, že je hladová po Bohu, to mi přijde jako takový, to by se mi líbilo, ale to nevím, jestli úplně je, ale je tam určitě hlad po něčem víc, než co mají. Určitě je tam hlad po nějakým jako duchovnu. Myslím si, že ještě nechápou, že je to Bůh většinou, ale určitě jako vědí, že prostě to, co mají, to, co jim nabízí tenhle svět, tak prostě není to ono, není to prostě to pravý. Ale třeba u té generace střední, jako mých rodičů, to musím říct střední samozřejmě, a tak ti jsou, to jsou tvrdí šutráci teda, no. To jako většinou je to hodně jako náročný. Jako jsou samozřejmě lidi, kteří jsou fakt otevřený. To přijdou a řeknou prostě, já vím, že jsem hříšnej a vím, že prostě, jo, fakt jsou to lidi, ale je to výjimka. Většina lidí vám řekne, že se má dobře, že Boha nepotřebuje a že Bůh je vedlička. To je většinou, jako jo. A potom jsou ta nejstarší generace a tam je to úplně různý. To se fakt na to nevím. To, protože někteří vyloženě starší lidi jsou úplně nejhorší skupina, protože ty ví všechno nejlíp. To jsou takový ti lidi, co prošli životem a co jim bude mladá holka vyprávět, že jo? A nebo jsou jako naopak hrozně pokorní. Takový jako, že třeba fakt prošli, jako já nevím, jsou katolíci třeba, nebo prostě, jo, jako, nebo jako jsou, většinou protestanta nepočká, to je starýho, myslím, ale jako třeba prošli náboženstvím, nebo mají nějaký povědomí o Bohu, protože ta generace vlastně střední, tak komunismus to z nich vymlátil, že jo, ale ta starší, tak to má ještě nějakou, pamatuje se, jak to bylo předtím, trošku, jakoby, nebo nevím, mám ten pocit z toho, takže vlastně ty jsou otevřený, jako většinou, jako k něčemu, no. A třeba jsem měla úžasnou paní, to jsem potkala, a ta, když bylo 82, a ona mi říkala, ty prdio, jako, a teďka jsem mi oslovila, a ona, no co se ptáte, nebo kdo jste, a tak. A pak já jsem mi říkala, že jsem křesťan, a ona se mě takhle podívala, jako úplně vykulený v oči, a říká, vy jste křesťan, kde máte jako hábit, nebo jo? A já pověd, no jako, tak ne všichni nosí hábit. A ona pověd, vy jste první křesťanka, co jsem kdy potkala. 82 jí bylo, jo. A teďka, a já ještě říkám, vy jste tak moderně oblečená, já jsem si vždycky myslela, že křesťaní, já nevím, co si myslela, jo, ale já úplně, aha, tak děkuju, no. Takže některý fakt, třeba i ta starší generace, jsou fakt lidi, co neslyšeli o Bohu. Jako, jsou lidi, prostě jim 82, a nikdo jim neřekl, že Bůh je má rád. Nikdy. Nebo to říká ta paní. Jo, nikdy jim neřekl, že Bůh je má rád. Nikdy neřekl, že Bůh je tady pro ně. Nikdo se za ně nikdy nemodlil. Prostě nikdy jim neřekl, co udělal Ježíš. To většina lidí absolutně neví. Jako ví, že Ježíš žil třeba, že je na kříži, ale neví proč. Neví o tom vůbec nic. Ta neznalost toho našeho národa o tom, co Ježíš udělal pro nás všechny, je absolutně alarmující. Jako to je fakt tragédie. Jako to i když jsou třeba lidi otevřený, většina neví nic. I třeba, když jsou z křesťanských rodin. Fakt neví, co udělal Ježíš. Fakt, když se jich zeptáte, proč Ježíš přišel na zem, tak jsem dostala za celý svůj život dvě dobré odpovědi od křesťanů. Jako jo? Ale prostě nikdo jiný nemá tušení, co Ježíš udělal. Jo? A to je šílený. Jako to prostě, to je, jako když ta fakt jako to slyšíte od těch lidí a mluvíte s 10 lidma ten den a všichni vám tohle řeknou, tak jako to nejde nejít. To člověk musí to nějak jako to sdílet, protože to je šílenost. Prostě to je úplná, to je hrůza. Mě to jako děsí, jak málo toho jako národ o Bohu víme. Pardon, jsem se nějak rozjela.
0: Jseš toho plná, to je skvělé.

0: Už dříve zaznělo, že součástí toho, jak s lidmi jednáš a mluvíš, je, že nabízíš modlitbu. Uh-huh. Už se stalo, že tu modlitbu někdo odmítl?
1: No, stalo, ale překvapivě jako většinou ne od ateistů, což je hrozně zajímavý, jo? Protože si představte, že prostě mluvíte s někým a on řekne, Bůh není. A tak já si říkám, a tak věříte v něco jiného, jako prostě něco mezi větší než tenhle svět. A oni říkají, ne, po smrti nic není. Říkám, OK, v pohodě, věřte, čemu chcete, ale Bůh vás má stejně rád. Jo, řeknu třeba jenom tohle. A potom jim třeba řeknu, můžeš se za vás pomodlit, i když třeba jste nevěřící. A oni, no to můžete, jo. A teď jako si řekněte tak z logiky věci, ne? Tak když nevěřím v Boha, nevěřím v nic, kromě tohohle světa, proč bych chtěl modlitbu? Jako proč, jo? Ale ty lidi většinou chtějí a jsou z toho i nadšený, jako jo. Musím říct, že modlitbu přijímají i ti největší kameňáci, největší ateisti přijímají modlitbu. Ale takový ty lidi, co jsou náboženský, když to tak řeknu, jako jsou třeba, se jim to nějak nezdá, jo, že třeba já nejsem katolík, takže třeba to se jim nelíbí, protože na to třeba zeptají, že se nařečí, že nejsem katolík, tak tě odmítnou modlitbu. Jo? To je asi jako nejvíc častá skupina, co to odmítne. A nebo kvůli času, že třeba už nechtějí se mnou mluvit, anebo se toho můžou zaleknout. To se taky někdy stane. Ale jako myslím si, že když se nezaleknou, tak fakt i ten největší ateista se chce, abych se za ní modlila.
0: Už vícekrát jsem slyšel, že často ta nabídnutá modlitba může být takovým zlomem v tom rozhovoru, že ten člověk prostě zažije nějaký třeba rozhodně. Boží dotek nebo boží jednání. 100%. Tak můžeš to potvrdit?
1: 100%. Úplně extrémní příklad. Mluvila jsem s jedním mužem a on jako říkal, mám se skvěle, že nepohoda. A já jsem říkala, tak můžu se vás aspoň pomodlit. A tak on říkal, jo. A tak jsem se ní pomodlila. A on potom, co jsem se domodlila, tak mi říkal, že se chce zabít. Jo. A začal mi sdílet věci ze svého života. Ty, Kubo, jestli to posloucháš, nezabíjej se, Bůh tě má rád. Tak. Ale prostě ta modlitba je takový otvírák. Otvírák pro ty lidi. Někteří fakt byli lidi, co byli uzdravení skrze to. Jo. Nebo třeba jsem se modlila za jednu paní. To teda taky další historka. Ale jako mluvila jsem za jednu paní a teďka ona pro mě nic necítila. Tak, ale já jsem vnímala, musím se dneska jednat, ne? Tak jsem za ní pomodlila znovu. Zase nic, jako jo. Po třetí, to už jsem se bála se jí zeptat, ale paní řekla, dobře, naposled. Tak jsem za ní pomodlila naposled. A já jsem si říkala, jak se cítíte? A ona nemohla odpovědět vůbec. Úplně se klepala. Bůh prostě se jí dotkl, ne? A tak já úplně, tyjo, bomba, prostě, jo? Tak jsem začala něco vyprávět o Ježíši a o Bohu a tak. A teď jsem chtěla už odejít, už jsem nedělala, co jim mám říct, už to jako, už jsem fakt neměla, ani já jsem neměla slova. A teďka tam vedle ní přišla nějaká její známá. A já jsem už odcházela. A teď ta paní, no počkejte, vy se jako za mě nepomodlíte taky. A tak jo, tak jsem se modlila i za ní. A vlastně, jako ty lidi, když třeba je potkám i znovu, což se děje málo kdy, ale něco staré, tak fakt si nepamatujou, co se mi napovídala. Ale pamatujou si, že se jich Bůh dotkl skrze modlitbu. Jako ta modlitba je to, co ty lidi jako proměňuje. Fakt věřím moc modlitby, 100%.
0: Řešíš v tom svém přístupu, kdy tě Bůh k něčemu povolal, chceš v tom mít tu pravidelnost, nějaké takové ty vnitřní boje, jako dneska se mě nechce, dneska třeba mám trému, dneska je na nic a jak s tím pracuješ, když chceš nějak stát v tom závazku a být v tom věrná a vytrvalá a zároveň přichází i třeba nějaké možná útoky nebo nějaké překážky.
1: Tak jako takhle, trému mám po každý. Než vyjdu, tak v ten pátek vždycky těch, že já chodím většinou ve 3 nebo o 3:30, tak prostě v pátek 2:40, tak už prostě se mi klepou kolena. A samozřejmě, když je hnusně, tak se mi nechce vůbec, prostě vůbec se mi nechce, když třeba prší, nebo sněží, nebo prostě, nebo je děsný vedro třeba, nebo tak, vůbec se mi nechce. Ale to jsem ještě tady nevypravila, ale já jsem v roce 2025, asi tak 4 měsíce po tom, co jsem začala tu svoji službu, tak já jsem prožila to, jak se cítí Ježíš ohledně nevěřících. Já jsem prožila Ježíšovu bolest prostracený, což teda zážitek, nejsilnější zážitek mého života, nemůžu říct, že příjemný, jako jo. A když člověk prožije, nechci to moc rozebírat, že to takový jako, nevím, jak moc je to hodné pro široké spektrum posluchačů, ale Ježíš nás strašně moc miluje, jako lidi. A fakt ta jeho láska je tak ohromná k nám a zároveň jeho tak strašně bolí, že ho nenásledujeme. On za nás zemřel na kříži, on protrpěl strašnou smrt, prostě byl na tom kříži prostě hodiny, byl bičovaný, prostě zemřel, udělal všechno, co mohl a my ho stejně jako národ nechceme. Ta jeho bolest pro ten náš národ je strašná. Jako, já jsem jí prožívala tak půl hodiny a měla jsem toho fakt plný brýle. To je hodně jako zlehčení situace. Jako myslím si, že bych asi umřela, kdyby to trvalo delší dobu. Teď to zase přeháním trošku. Ale ta jeho bolest je šílená. Jo. A když to člověk samozřejmě se nedá předat, jo. Ale když to prožijete, tak to nejde ignorovat. To, i kdybych prostě, já nevím, kdyby mě usekly ruce prostě, nebo nohy, nebo já nevím, tak prostě stejně musím mít. Protože to, co Ježíš prožívá, je tak větší než cokoliv jinýho, než nějaký to, že mám trému. Prostě to je úplně jako blbost prostě. Nebo jako to není důležitý. Jako důležitý je to dělat aspoň tu malou část, co já můžu udělat. Takže tak, nemám žádnou výmluvu.
0: A pokud přichází ta tréma nebo situace, že se mi nechce, dneska je blbý den, tak to beru, že to je možná nějaká vnitřní překážka. A když už se člověk překoná, odhodlá, je v tom terénu, tak zažila jsi i třeba nějaké vyloženě jako nepříjemné situace, tak jako ti lidi dopředu řekli, někdo ti může ublížit, nebo byla třeba i nějaká situace, kdy
1: jako
0: to bylo nepříjemné.
1: Určitě, když to bylo nepříjemné, jako že třeba na mě někdo chtěl zavolat policii, nebo takovýhle momenty byly, což jako přišlo trošku úsměvný, ale jako já fakt myslím si, že mě Bůh hodně chrání. Myslím si, že je to i to, že to je určitě důležitý taky říct, že vlastně za mě se modlí spoustu lidí, že já nejdu a není to můj projekt. Jako to je úplná blbost, jako jo, to už vůbec není můj projekt, jako to vůbec, ale jako fakt to je věc, kterou jsme i vzali jako naše církev. Jsme to vzali za svý jako společně a vlastně věřím tomu, že se za mě fakt ty lidi modlí a já vnímám tu ochranu, když jdu. Tak je to, není to jako, že si jdu sama svévolně, nikdo o tom neví, všem je to fuk. Fakt za mnou stojí modlitby spousty lidí. A pokud to někdo teď prožívá, to poslouchá, klidně se za ně modlete, každá modlitba se hodí. A ty modlitby si myslím, že mě chrání. Musím, že jsem fakt neměla jako vyloženě, že jsem se bála o život nebo tak. Jako vzhledem k tomu, že jsem holka, tak jsem samozřejmě měla momenty, kdy to bylo ze strany určitých mužů takový nepříjemný, jako třeba jo, nevhodný návrhy a hodně nevhodný otázky a tak, ale nic mi nehrozilo, jo, to prostě třeba nepříjemníček, neví, co s tím úplně dělat, jako jo, ale jako nic vlastně se mi nikdy nestalo, takže díky pánu za to, no.
0: Díky i za tu zmínku, že jsou lidi, kteří v tom stojí s tebou, tou modlitbou. A tak mě napadá, jestli v tom jsou i lidi, kteří jdou aktivně s tebou, nebo v tom terénu si sama.
1: Jakoby není to tak, že jsem vždycky sama, jo? Když jsem začala, tak jsem byla hodně jako sama, ale vlastně ty lidi, co se, protože fakt věřím tomu, že to není jako náhoda, že to dělám, jo? Že to je boží projekt, ne můj, že to Bůh mě k tomu donutil v podstatě, takže vidím to, že to má jakoby ovoce, že to jakoby získává si srdce dalších lidí, takže teďka vlastně začal člověk ve sboru se mnou chodit, takže ten se mnou někdy chodí, párkrát se mnou byla mě mamka, jednou se mnou byl můj tačka, jo, nějaký třeba někdo se ke mně přidá, ale není to úplně pravidelný teďka, ale věřím tomu, že i můj Bůh dává i někoho, s kým budu chodit pravidelně, ale abych byla upřímná, tak většinu času jako jdu sama. Za tu dobu, co to dělám, tak jsem vlastně většinu teda sama.
0: Říká Eva Rodová, host aktuální Hlásky. Já ti moc děkuju a
1: děkuju.
0: Věřím, že na posluchače mohl alespoň z části dýchnout ten tvůj elán, to nadšení, ta horlivost pro evangelium, pro to, aby se to dostalo i k dalším lidem. Věřím, že se nevidíme, neslyšíme naposledy, že i v budoucnu budeme moci třeba předat nějakou zprávu o tom, jak si tě Pán Bůh používá. Moc díky.
1: Určitě budu rád
0: za tvoji ochotu.
1: Děkuju a děkuju za všechny, co posloucháte.
2: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo. A pořad Hláska mívá premiéru vždy ve středu v 11 hodin a 15 minut. A nejinak tomu bude i příští týden. Rozkveťte s naší muzikou. Jaro na Rádiu 7.

Bylo 19 hodin. Posloucháte Rádio 7 a ladíte ho ve čtvrtek 21. května. Od mikrofonu vám dnes z brněnského studia dělá Kateřina Fridrichová. Ta vám také přeje, abyste s námi mohli strávit příjemný čas, který nějakým způsobem přinese něco dobrého, ať už je to poučení, povzbuzení, možná nějaké to drobné napomenutí, anebo třeba vám to na chvilinku i zabaví děti, které se jistě těší na pořad Kanafásek. Ten na nás čeká od 7:45 a dnes se budeme muset rozloučit se žabkou Kuňkou a rybníkem Kváky Kvákem, tak se budeme těšit, co uslyšíme příště, no ale ten závěr si rozhodně nenechte ujít. A potom nás ještě od 7:45 čeká další díl pořadu Klika, který pro nás pravidelně připravuje Petr Hůšť. Tentokrát se ve svých myšlenkách o církvi zaměří na věci, které můžeme změnit. Tak si nenechte ujít ani tento pořad. Připomínám od 19 hodin a 45 minut.

To byla kapela Spiritual Quintet ve večerním vysílání Rádia 7. A teď bych chtěla pozvat k poslechu všechny děti, protože po následující písničce je tu pro ně poslední příběh o žabičce Kuňce.

Ahoj děti, v minulém díle Kanafásku jsme si vyprávěli, jak naše hrdinka Žabka Kuňka chtěla létat. To se jí podařilo, ale doletěla kdo ví kam. A snad se jí už konečně podaří najít cestu domů. Knihu Kuňka a rybníček Kváky Kvák, ze které čteme, psala Ludmila Loderová, načetla Zuzana Zemanová a vydalo nakladatelství Orion.

Vítr se zatím už docela probudil, promnul si oči a řekl: máš štěstí, ty jedna nezbednice. Dostal jsem rozkaz, abych vyvolal bouřku. Schovej se tady do křoví, abych tě třeba neodfoukl. Pak nadul tváře a začal tak silně foukat, až mraky zčernaly a byla skoro tma. Spustil se veliký liják. Žabka otočila hlavičku k nebi a polikala tu spásnou vláhu. Koupala se a sprchovala, až se celá osvěžila. Dešť ustal a opět vykouklo sluníčko. Žabka náhle uslyšela nějaký hlomos na cestě a tak se schoulila ještě hlouběji do křoví. Po cestě jelo jízdní kolo, na něm seděl známý kluk Tomáš a vedle něj běžel pes Rek. Toho kuňka také poznala. Rek začal očichávat křoví a žabka dostala nápad. Kdyby mě tak mohl svést? Jen na to pomyslela, už zkoušela psa obměkčit. Reku, prosím tě, já jsem daleko od domova a už nemohu dále. Nemohl bys mě prosím odnést k našemu rybníčku? Poprosila vlčáka. Rek se zamyslel a řekl: no, to bych mohl, ale jenom když mi slíbíš, že vy žabky mi příště dáte pokoj a nebudete na mě cákat vodu, zrovna když spím. Podmiňoval svou pomoc. Kuňka radostně slibovala: to víš, že nebudeme, opravdu. Pes tedy svolil: tak si vyskoč na záda a pevně se drž. Musím dohnat svého pána. Budu to brát fofrem. Pak si lehl, aby se žabce lehčej nastupovalo, a když ucítil, že už sedí a dobře se drží, vystartoval. To byla jízda. To bylo jinačí cestování. Kuňka se držela ze všech sil, aby nespadla, a než se nadála, byla na břehu kváky kváku. Pak ještě pěkně poděkovala a hupla do vody. Konečně byla doma.

Kuňka se doma rozhlížela po kuchyni, jako kdyby ji nikdy předtím neviděla. Všechno jí bylo tak vzácné, jako by byla pryč 100 let a ne jen jeden den. Všimla si tatínka, jak sedí u stolu se svěšenou hlavou a nic nejí. Uviděla maminku, jak si utírá oči do zástěry a druhou rukou hladí po hlavičce hopsálka. Kuňka se polekala. Mami, co se stalo? Proč pláčeš? Maminka, která ani nespozorovala, že ztracená dcerka už stojí ve dveřích, vyskočila od stolu a chytla Kuňku do náruče. Ty malá popleto, bála jsem se, že už tě nikdy neuvidím. Tak ty se s nám vrátila. Tatínku, vidíš, naše holčička je už zase doma. Volala radostně a tiskla dcerku k sobě tak, až se Kuňka bála, že ji umačká. Hopsálek se samou radostí rozplakal a objel aspoň sestřiny nohy. Tatínek je pak všechny stiskat do náruče. Tak se objímali a objímali, až tatínek řekl pohnutě. Moje malá, už jsme tě oplakávali. Mysleli jsme si, že se nám nikdy nevrátíš. To byl opravdu hloupý nápad. Zkoušet lítat. Proč myslíš, že nemáš křídla, ale plovací blanky? Každý musí dělat to, k čemu ho Pán Bůh určil. Ptáci jsou zrozeni k létání a žabky k plavání. Doufám, že teď už to víš. Žabka svěsila hlavičku a řekla. Ano, tatínku, už to vím, ale měla jsem na mále. Pak začala vyprávovat, co všechno prožila a přitom i trochu večeřela, ale nemohla moc jíst. Byla unavená a ospalá. Maminka jí ještě hojivou mastičkou natřela nožičky a uložila do postele. V noci Kuňka dostala horečku. Celý týden musela jenom ležet a brát prášky. Její kamarádi za ní často chodili na návštěvu. Přišla Rosnička, Zelenka, Ropuška a Kvak to byl snad každý den. I Jirka se dovolil, jestli smí přijít. A moc se Kuňce omlouval, když jí předával malou kytičku a bomboniéru. Když se uzdravila, tatínek jí ještě povídal. Vyprávěla si o tom, že si prosila Pána Boha, aby poslal déšť. On ve své lásce seslal nejenom déšť, ale poslal ti i autobus, reka. Následky svých neposlušností si však musíme nést. Ty si musela snášet jako následek neposlušnosti horečku a bolavé nožičky. Nic si z toho však nedělej. Poučila ses a teď už si opět jako rybička. Zkušenostmi se každý z nás učí a já doufám, že už ses poučila.

Děti, tohle byl náš poslední Kuňk, ve kterém jsme se rozloučili s Žabkou, Kuňkou a jejími kamarády. Knihu Kuňka a rybníček Kváky kvák napsala Ludmila Loderová a načetla Zuzana Zemanová. Vydalo nakladatelství Advent Orion v roce 2008. A zítra už nás čekají další Ariščina dobrodružství, ale to už si skutečně necháme na zítra.

0: Drž se. To byla píseň Eminý sen a mám tu napsáno, že je z alba z roku 2024. Posloucháte večerní vysílání Rádia 7. Rádia, které je tu, jak už to konec konců často opakují, pro vás 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. A to jsme prostě my, Rádio 7, a také jsme rádio, které nevysílá reklamy a rádio, které žije z darů svých posluchačů. A tak se na vás tu a tam, milí posluchači, obracíme, zda byste tu naši podporu nezvážili.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu. Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

To byl Corey Asbury, který dospíval ve večerním vysílání Rádia 7. No a po následující písni to bude Petr Hůšť a bude přemýšlet nad tím, co vlastně můžu změnit.

Dobrý den, vítejte v pořadu Klika, místo, kde uchopíme a otevřeme. Tento měsíc dělám s vámi sérii, která se jmenuje Myšlenky o církvi. Před nedávnem jsem přijal roli jednatele křesťanských sborů. V některých církvích se tomu říká předseda nebo biskup. Velmi si této možnosti vážím. Pán Bůh mě v tom dává vnitřní klid i určitý tah do toho vstoupit a zároveň sem tam mě to děsí. Naplňuje mě to marností. Je to takový můj vnitřní zápas, protože z mého pohledu ta naše církev není úplně v dobrém stavu. Sem tam někdo řekne, Petře, ty jsi šílenec, vždyť spoustu věcí vůbec nemůžeš změnit. No a já říkám, že bych ani nechtěl. No a tak proč jsi do toho vstupoval? A já říkám, věci, které nejde změnit, bych rád nechal tak, ale chci vidět takové ty výhonky života, nebo něco, co roste, je nového, čerstvého, a tyhle věci bych chtěl podpořit. Těchto věcí bych chtěl být součástí. Filipským 1:9-10. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a víc rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost. Abyste rozpoznali, na čem záleží. Vítejte v pořadu Klika dnes na téma Co změnit můžu. Už několikrát mě zaujala modlitba amerického teologa Reinholda Niebuhra, který žil v letech 1892 až 1971. Ta modlitba vznikla ve 30. letech 20. století a postupně se rozšířila po celém světě. Velmi ji proslavilo zejména hnutí anonymních alkoholiků, kde se dodnes často používá. Ta modlitba zní: Bože, dej mi pokoru přijmout věci, které nemohu změnit. Odvahu změnit věci, které změnit mohu. A moudrost rozlišit jedno od druhého. Pokora. Pokora přijmout věci, které nemohu změnit. Vlastně učím se smířit s tím, co prostě neovlivním. Neovlivním minulost, chování druhých lidí, některé životní okolnosti. Nejde o rezignaci, ale o vnitřní klid místo zbytečného boje. Odvaha změnit věci, které změnit mohu. Připomíná mi to vlastně, že nejsme bezmocní. Máme odpovědnost jednat tam, kde něco ovlivnit lze. A to jsou naše rozhodnutí, návyky, postoje nebo kroky v životě. Jak se někdy říká, to jediné, co změnit můžeš, je tvůj vlastní život a skrze to můžeme změnit věci okolo nás. No a poslední hodnota je moudrost. Moudrost rozlišovat jedno od druhého. To je vlastně jádro celé modlitby. Nejtěžší totiž není ani přijmout, ani jednat, ale poznat, kdy co použít. Celkově vlastně modlitba říká, neplýtvej silou na věci, které nezměníš, nevyhýbej se těm, které změnit můžeš a snaž se poznat rozdíl mezi nimi. Asi budete znát pravidlo 80/20. Ono se používá několika tím způsoby a někdy se říká, že 80% energie věnujeme tomu, co změnit nejde, a jen 20% nám zbývá na to, co změnit jde. Vlastně pojďme to otočit. Pojďme tu hlavní čerstvou energii věnovat do toho, co změnit jde. Nejde zde jenom o všeobecný princip klidného, moudrého a efektivního života. Tenhle princip se jinak dneska hodně používá v osobním růstu, v psychoterapii. Celý ten princip může mít také duchovní rozměr. Může být modlitbou, rozhovorem, hledáním a rozpoznáním před Pánem Bohem nebo s Pánem Bohem, co změnit nejde, co změnit jde a jak mít moudrost v rozpoznání těch dvou věcí. Přijmout, co změnit nemůžeme. Filipským 4:6. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Netrapte se žádnou starostí, netrapte se tím, co změnit nemůžete. Co změnit můžeme? Filipským 4:13. Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. Pán Bůh, Ježíš Kristus, nám dává sílu
do spoustu věcí, které jsou naším přirozeným vlivem nebo prostorem pro vliv. Jsou to věci, které změnit můžeme. A moudrost rozpoznat, na čem záleží. Jakub 1.5. Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek a bude mu dána. Ta moudrost se týká spoustu věcí, ale týká se i toho rozpoznat to, co změnit nemůžeme a co změnit můžeme.

Mám pro nás cvičení pro tento týden. Pojďme se podívat, kde si jenom stěžujeme a kde jsme frustrovaní a zaměřujeme se na ty věci, které změnit nemůžeme. Pojďme se před Pánem Bohem zamyslet a říct si, co jsou věci, které dnes nebo tento týden a nebo třeba tento rok změnit můžeme. Víte, že pracuji jako humanitární pracovník na Ukrajině. Válka je hrozná věc a její dopady jsou velmi destruktivní. To člověk nezmění a dokonce nezmění ani velkou humanitární krizi a trauma, kterým si prochází obrovská skupina zasaženého obyvatelstva. Ale pak jsou věci, které člověk může vykonat a tím pádem i změnit. Pokud se nezaměřím na to, co změnit nemůžu, budu jenom frustrovaný a ustižovaný. Ale můžu se podívat na to málo, co můžu změnit. A někdy to málo je pak cesta k větším věcem, anebo jenom třeba k dlouhodobým, cenným a významným. Nechci se chválit a ani nemám čím, protože to, co jsme na Ukrajině vykonali, jsme vykonali se spousty z vás. S českými křesťany i, jak se říká, s nevěřícími nebo s těmi, kteří by se za věřící neoznačili. S lidmi dobrého srdce a dobrých činů. Za víc než 4 roky války jsme vypravili 61 kamionů s humanitární pomocí. Uspořádali jsme 45 rehabilitačních pobytů pro osoby s posttraumatickou stresovou poruchou. Vyrobili jsme 10 záchranných zdravotních bugin. Starali jsme se o 7 sociálních center. A podnikli jsme na Ukrajinu 49 cest. Celá pomoc, která se často skládá se spousty malých darů, byla v hodnotě 110 milionů korun. Ne, nejsme tak šikovní. Pán Bůh nám otevřel prostor a jde před námi. No, mám pocit, že spíše často běží a my běžíme za ním. Stále děláme malé věci, které časem dohromady vytvořily velkou práci. A je to i díky tomu, že nevíme, jak se bude válka vyvíjet. Často jsme v modlitbě Pánu Bohu říkali jenom, co s tebou můžeme ten dnešní den vykonat? Jaké věci máš pro nás připravené? Pane Bože, co ten dnešní den po mně chceš? Je to vlastně pro mě obrovská zkušenost a velká škola, že jsou věci, které změnit nemůžu, ale pak je obrovský prostor, někdy třeba jenom malých věcí, které změnit můžeme a to časem může vytvořit velkou věc. Vlastně se mi líbí ten princip modli se a pracuj. Je to propojené. Je to modlitba hledání uprostřed práce. Matouš 25. kapitola 14. až 28. verš. Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal 5 hřiven, druhému 2 a třetímu 1. Každému podle jeho schopností a odcestoval. Ten, který měl 5 hřiven, ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných 5. Tak i ten, který měl 2, vyzískal jiné 2. Ten, který přijal 1, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Přistoupil tedy ten, který přijal 5 hřiven, přinesl jiných 5 a řekl, pane, svěřil jsi mi 5 hřiven, hle, jiných 5 jsem jimi získal. Jeho pán mu odpověděl, správně služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým, vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil ten se 2 hřivnami a řekl, pane, svěřil jsi mi 2 hřivny, hle, jiné 2 jsem získal. Jeho pán mu odpověděl, správně služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým, vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil i ten, který měl 1 hřivnu a řekl, pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk a sklízíš, kde jsi nesel a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Bál jsem se a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří. Jeho pán mu odpověděl, služebníku špatný a líný, věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel a sbírám, kde jsem nerozsypal. Měl jsi tedy mé peníze dát peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem. Vezměte mu hřivnu a dejte tomu, který má 10 hřiven.
Dlouhý příběh, známý příběh. Pán jde na cestu, zavolá si služebníky a dá každému podle jeho schopností, podle jejich schopností svěří jim počet hřiven. Jedna hřivna byla nejspíše 30 až 40 kilo stříbra. Přepočtu 15 až 20 ročních platů. Vlastně i ten, co měl svěřenou jenom jednu hřivnu, získal docela hodně. Pán se počase vrátil a chtěl vidět, jak s tím naložili. Ti první dva to zúročili, no co zúročili, oni to znásobili. A ten třetí, ten zachoval, co mu bylo svěřeno. Pokud bychom počítali z dnešní inflací, tak to vlastně částečně znehodnotil. I tento příběh je pro mě o modlitbě rozpoznání. Co změnit nemůžeme a naopak o moudrém rozpoznání, co je nám svěřeno, co změnit můžeme. V posledním díle téhle série Myšlenky o církvi bych vám rád představil 5 hřiven, které mi Pán Bůh tak nějak dává na srdce ohledně církve, na které bych se chtěl zaměřit. A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůš vás zdraví od mikrofonu z Rádia 7, z pořadu Klika a budu se těšit zase za týden. Mějte se krásně.

Bylo 20 hodin. Posloucháte Radio 7, posloucháte na něm večerní vysílání a s ním také Kateřinu Fridrichovou, která vás zdraví z brněnského studia Radia 7 ve čtvrtek 21. května. A já doufám, že si užíváte aspoň nějak ty současné květnové dny, že je občas tak teplo, že je vám dobře na sluníčku, anebo že možná se díváte s uspokojením, když vám prší na zahrádku, protože vám to konečně zalije třeba trávník, který si pěstujete. Ať tak či tak jsme rádi, že jste si zároveň naladili Radio 7 a že vám můžeme dělat společnost a samozřejmě vás také zvu k poslechu dnešního pořadu, který uslyšíte v té následující hodině a tím bude další díl pořadu Světem Bible. Tentokrát nás teolog John Vernon McGee provede 8. a 9. kapitolou proroka Zachariáše. Důležitým poselstvím bude fakt, že k božímu lidu jsou nově přizvány i okolní národy. Připomíná vám to něco? No, tak je to starý zákon, ale zároveň tu vidíme, jak tady je možnost, nebo se počítá s tím, že jsou tu další lidé, kteří se připojí k vyvolenému národu. Prostě je to skvělé a nechte si o tom povyprávět od Johna Vernona McGeeho a Pavla Obopaleckého od 8:45.

řekni běž a já půjdu rád. Rozkaž a budu stát v poli, od čeho bych služebníkem

Filip Mana dospíval ve večerním vysílání Rádia 7 píseň, která se jmenuje Dialog. A teď po té následující písni už budeme znovu nahlížet do Bible, tentokrát do Zachariáše 8. a 9. kapitoly.

0: Teolog John Vernon McGee nás v pořadu Světem Bible nyní provede 8. a 9. kapitolou proroka Zachariáše. Důležitým poselstvím bude fakt, že k božímu lidu jsou nově přizvány i okolní národy, které přicházejí s vyznáním: slyšeli jsme, že s vámi je Bůh. K úvaze o naději nás zve Pavel Vopalecký.
1: I stalo se ke mně slovo Hospodina zástupů. Toto praví Hospodin zástupů: půst 4., půst 5., půst 7. a půst 10. měsíce se judskému domu obrátí v radostné veselí a utěšené slavnosti. Jen milujte pravdu a pokoj. Tímto 19. veršem 8. kapitoly Zachariášova proroctví jsme začínali náš minulý pořad, přátelé. Řekli jsme si, že tento verš charakterizuje celou 8. kapitolu Zachariáše. Slyšíme tu konkrétní odpověď na otázku cizího poselstva, které přišlo do Jeruzaléma. Četli jsme o tom v 7. kapitole ve 3. verši. Ta konkrétní odpověď je dvojí. To první, co pán Bůh řekl, je skutečnost, že bohoslužba, a to i ta rituální, nebo chcete-li liturgická bohoslužba, bude trvat i nadále. Jen si připomeňme slova knihy Zjevení Jana, kde apoštol Pavel vidí nebeské zástupy před beránkovým trůnem. Co tam andělé společně se spasenými dělají? Chválí Boha. To druhé, co ze Zachariášových slov slyšíme, je boží příslib, že on sám promění charakter té bohoslužby. Už nepůjde o vnější věci, o liturgii, předpisy, obřady. Zachariáš mluví konkrétně o 4 postních obdobích. Šlo o posty ve výroční dny následujících těžkých událostí Izraele. Počátek obležení Jeruzaléma v 10. měsíci, jeho dobytí ve 4. měsíci, zničení chrámu v 5. měsíci roku a zavraždění Gedaliáše v měsíci 7. A pán Bůh slibuje, že se tyto smuteční dny, smuteční obřady, které slavili svým půstem každý rok po dobu babylonského zajetí, že tyto smuteční slavnosti se promění ve slavnosti radosti a veselí. K tomuto slibu pán Bůh připojuje výzvu: jen milujte pravdu a pokoj.

Když si tyto skutečnosti dáme do souvislosti se vším, co jsme se dozvěděli ze 7. a 8. kapitoly Zachariáše, uvidíme, že Pán Bůh slovy těchto kapitol svůj lid potěšuje a obrací jeho pozornost k podstatným složkám jejich všedního i náboženského života. Hospodin především ujišťuje svůj lid, že Boží rozhodnutí o dobru pro Izrael nebylo zvykláno žádnou nevěrností lidu, žádným odpadnutím v minulosti. Zlo v Izraeli bylo důvodem zajetí, bylo důvodem vyplenění Jeruzaléma i zboření jeruzalémského chrámu. Bylo důvodem Boží výchovy. Ale nebylo důvodem zavržení národa jako celku. Hospodin nikdy nezavrhl svůj lid a nikdy neporušil sliby, které dal praotcům tohoto svého lidu. Na druhé straně to dobré, co na lid v době Zachariášově začíná přicházet, to není důsledkem židovských bohoslužeb a rituálů, ale důsledkem Božího svobodného rozhodnutí a Boží věrnosti. Podmínkou pro uskutečnění dobrých Božích záměrů je ale skutečná proměna lidských srdcí. Pokud si Izrael bude chtít udržet své sobecké a tvrdé srdce, bude ho Pán Bůh muset ještě trestat a ještě vychovávat, dokud se nezmění. Ale Boží záměr o dobrém se nakonec stejně prosadí. Jestliže se lid ukáže připravený k proměně vlastního srdce, pak Pán Bůh začne uskutečňovat své dobro. A bude důvod, aby skončili půsty, aby začal čas radostných slavností připomínajících Hospodinova vítězství, ne ty prohry a tragédie, které si připomínali. Stalo se to v době Zachariáše? Do určité míry ano. Obnova chrámu byla důvodem k radosti, ale plné uskutečnění těchto velkých Božích slibů se nachází až v budoucnosti, nebo dokonce můžeme říci, že je věcí budoucnosti i z našeho pohledu. I věcí budoucnosti při završení času v nebeském Jeruzalémě. Tam skončí všechen žal, všechny půsty, tam se tváří v tvář svému spasiteli, bude Boží lid definitivně a trvale radovat.

Toto praví Hospodin zástupů. Znovu budou přicházet národy a obyvatelé mnoha měst. Obyvatelé jednoho města půjdou do druhého a řeknou, pojďme si naklonit Hospodina, pojďme vyhledat Hospodina zástupů. Já půjdu také. A budou přicházet četné národy i mocné pronárody, aby hledali v Jeruzalémě Hospodina zástupů a naklonili si ho. Toto praví Hospodin zástupů. V oněch dnech se chopí 10 mužů z pronárodů všech jazyků pevně cípu roucha jednoho Judejce a řeknou, půjdeme s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh. Tolik Zachariáš 8. kapitola, verše 20 až 23. Poslední dva prorocké výroky otevírají radostný a nadějný výhled do budoucnosti, kdy se mnohé národy vrátí k Hospodinu. Tato slova nejsou jen výhledem do zaslíbené budoucnosti, ale svým způsobem můžeme být svědky jejich naplňování už dnes. Už dnes nacházíme církev Pána Ježíše Krista v mnoha národech této země. Velmi výrazné to bylo o letnicích, když přicházeli lidé z různých národů tehdy známého světa, ale ovoce to nese i dnes. Lidé nejrůznějších jazyků projevují zájem o Boží slovo, o Boží evangelium. Mnozí přicházejí a ptají se po Božích pravdách. Kéž by církev byla vždycky připravena dávat pravé odpovědi na základě Božího slova. Kdo je to církev? Církev to jsou lidé. Kéž bychom každý z nás byli vždycky připraveni dávat pravou odpověď na základě Božího slova. A k tomu také dávat sami sebe, protože jenom slovy se evangelium často zvěstovat nedá. Boží slovo nezavřeme jen do lidských slov. K jeho zvěstování je potřebný celý lidský život, celek lidského života. Také život obětování sebe sama pro Krista. Mezi zástupci různých národů jsou jmenováni také zástupci mnoha měst. Jednotlivá města, pohanská města v těch pohanských říších, měla své chrámy a ty reprezentovaly různá pohanská božstva. Proto můžeme ve slovech o příchodu obyvatel různých měst slyšet zaslíbení o konečném božím vítězství také nad pohanskými mytologiemi. Kristovo vítězství bude završeno v jeho přijetí příslušníky všech národů.

Těmito slovy jsme, milí posluchači, ukončili 8. kapitolu Zachariášovy knihy. Následující texty budou začínat slovy výnos, anebo kraličtí překladatelé to označovali slovem břímě slova Hospodinova. Tato proroctví dnes tvoří závěr Zachariášovy knihy a také knihu proroctví Malachiášova, i tam najdeme slovo výnos. Doktor McGee ve struktuře svých výkladů respektuje to historické rozdělení závěru knihy Zachariášovy a dělí poslední Zachariášovy kapitoly do dvou větších oddílů. První z nich jsou kapitoly 9 až 11 a podle našeho učitele hovoří především o prvním příchodu Pána Ježíše Krista. Druhý oddíl zahrnuje poslední 3 Zachariášovy kapitoly a podle našeho učitele se soustřeďuje na druhý příchod našeho Spasitele.

Výnos. Slovo Hospodinovo proniklo do země Chadráku. Damašek je místem, na němž spočine. K Hospodinu budou vzhlížet všichni lidé, všechny kmeny Izraele. Proniklo i do Chamátu, do jeho pomezí, do Týru i Sidonu, tak přemoudrého. Týr si vybudoval opevnění, nahromadil stříbra jako prachu, zlata ryzího jako bláta na ulicích. Avšak panovník si jej podrobí, jeho val srazí do moře, bude pozřen ohněm. Spatří to Aškalon a bude se bát. Gáza se bude svíjet v hrozné křeči, Ekron se zklame v tom, več doufal. Z Gázy zmizí král, Aškalon nebude už osídlen, v Ašdodu se usadí míšenec. Tak vyhladím pýchu Pelištejců. Krvavé sousto mu vyrvu z úst, ohyzdné oběti z jeho zubů. Tak bude i on zachován našemu Bohu, stane se v Judsku pohlavárem a Ekron bude jako Jebúsejec. Položím se táborem u svého domu proti vojsku, proti každému, kdo by sem chtěl vtrhnout. Zotročovatel se už nebude přes ně valit. Nespustím je nyní z očí. Tolik, milí posluchači, prvních 8 veršů z 9. kapitoly Zachariášova proroctví. 9. kapitola začíná slovy o božích soudech, a to o soudech nad pohanskými národy, které obklopovali Izrael, nebo spíš obklopovali Středozemní moře. Jsou tu jmenováni zástupci tři hlavních pohanských národů, které žili v sousedství Izraele. Aramejci, Féničané a Pelištejci. Aramejská města Chadrák, Damašek a Chamát byla v době Davidovy říše pod kontrolou židovského státu a víra v Hospodina v nich byla dobře známa. Tak, jak to říká Zachariáš, do této země slovo Hospodinovo už proniklo. Proniklo i do dalších měst, do Pelištejského Týru a Sidonu. Zatímco ale aramejská města nejsou v Zachariášově textu představována jako města nepřátelská, o Týru se to říci nedá. Hospodin hovoří prorokovými ústy o zničení tohoto města. Toto výhodně položené město na ostrově při pobřeží, a proto prakticky nedobytné město, bylo velmi bohaté a bylo považováno za prototyp pýchy. Tato pýcha skončí. Týr bude zničen. Jinou budoucnost vidíme pro druhé fénické město, pro Sidon. Nemluví o něm Zachariáš, ale najdeme ta slova u proroka Ezechiele. Ve 28. kapitole čteme 22. verš, že Hospodin bude po vydání všech soudů v Sidonu posvěcen. Nadějnou budoucnost zná Zachariášovo proroctví i pro Pelištejce, odvěké nepřátelé Izraelitů. V 7. verši jsme četli, tady v 9. kapitole Zachariáše, že i mezi Pelištejci se najde pozůstatek, který bude po dokonání všech soudů zachován pro Hospodina. Boží soudy mají být soudy k prospěchu lidí. Všude tam, kde je to aspoň trochu možné, Pán Bůh svými soudy formuje nové stvoření. Čistí tento svět, nachází si i uprostřed pohanských národů a odvěkých nepřátel božího lidu, ty, kdo se pokoří před Hospodinem a budou ochotni přijmout jeho proměňující milost. S těmito lidmi Pán Bůh začíná své dílo obnovy a úžasného spasení.

8. verši 9. kapitoly jsme četli zvláštní slovo, ve kterém Pán Bůh říká, že se položí táborem u svého domu, a to proti každému, kdo by do něj chtěl vtrhnout. Pozornost se odvrací od pohanských národů a vrací se k Jeruzalému a k obnovenému chrámu. Pán Bůh neslibuje, že chrám a Jeruzalém budou ušetřeny útoků nepřátel. Slibuje ale svoji ochranu. Náš doktor McGee na tomto místě cituje velmi zajímavý oddíl z knihy židovského historika Josefa Flávia Židovské starožitnosti, kde v 8. kapitole 11. knihy čteme zprávu o příchodu Alexandra Makedonského, čili vojevůdce a dobyvatele, který nakonec přišel i do Jeruzaléma. Podle Josefa Flavia měl jeruzalémský velekněz vidění, ve kterém přijal boží pokyn k jednání s přicházejícím dobyvatelem Alexandrem. Alexandr Veliký byl nelítostný dobyvatel, který si v zádech nenechával žádné město, které by jej mohlo vojensky ohrozit, ale všechna města ničil, nebo aspoň tak oslabil, aby mu nemohla být nebezpečná. Tahle pověst ho předcházela při jeho příchodu k Jeruzalému. Velekněz ale jednal na základě božího pokynu. Z té knihy židovských starožitností Josefa Flávia čteme: a když viděl, že on, tedy Alexandr, už není daleko od města, vyšel ven v procesí s kněžími a zástupy obyvatel. Procesí bylo úctyhodné a jeho způsoby odlišné od způsobu jiných národů. Když si Féničané a Chaldejci doprovázející Alexandra mysleli, že dostanou do rukou město k vyplenění a velekněze k umučení, stal se pravý opak. Když Alexandr uviděl z dálky zástupy v bílých rouchách a velekněze v nachovém a purpurovém šatu s mitrou na hlavě a se zlatou deskou s vyritým božím jménem v rukou, sám přistoupil. Uctil to jméno a první vzdal poctu nejvyššímu knězi. Také Židé, všichni společně, obklopili Alexandra a vzdali mu poctu, zatímco syrští králové a ostatní z Alexandrova doprovodu byli překvapeni Alexandrovým skutkem a mysleli si, že se pomátl na rozumu. Alexandrův generál Parmenion se vojevůdce sám ptal, jak se to mohlo stát, že on uctil nejvyššího kněze Židů, zatímco všichni ostatní uctívali vždycky jen jeho samého. Alexandr odpověděl: neuctíval jsem velekněze, ale jeho boha, neboť jsem tutéž osobu ve stejném oděvu viděl ve snu, když jsem byl v Makedonii. Když jsem v tomto snu zvažoval, jak získat nadvládu nad Asií, tato postava mne povzbuzovala, abych neotálel překročit moře, protože bude řídit mou armádu a dá mi panství nad Peršany. Dosud jsem ve skutečnosti nikoho takového neviděl. Nyní v židovském veleknězi rozpoznávám postavu ze svého snu a připomínám si to vidění i radu, kterou mi v něm dal. Věřím, že jsem vedl svou armádu pod božským vedením a že dobudu Daria a zničím moc Peršanů a že všechny věci se podaří tak, jak je to v mé vlastní mysli. Tolik citát z Josefa Flavia. Alexandr poté vstoupil do Jeruzaléma a uctil boha v chrámě. Podle jiné tradice prý velekněz přinesl před Alexandra knihu proroka Daniele a ukázal mu, co je v ní o něm napsáno. Toto proroctví prý pohnulo Alexandra k tomu, aby přišel do chrámu a obětoval Hospodinu.

0: Jaká byla v této věci historická skutečnost, to se už asi nedozvíme. Toto jsou záznamy literátů. A asi to pro nás není až tak důležité. Nad Jeruzalémem sice v té době byla mimořádná boží ochrana, ale netrvala až tak dlouho. Nakonec byl Jeruzalém i nově postavený chrám stejně rozbit a zničen a Židé rozprášení do všech končin světa. Z této skutečnosti vidíme, že i když si určité části proroctví můžeme vztáhnout na konkrétní historickou dobu, jejich plné uskutečnění může být ještě záležitostí posledních dnů, doby, kdy městem pod plnou boží ochranou nebude pozemský Jeruzalém v Palestině, ale nový Jeruzalém, nebeské město věčného krále, krále Pána Ježíše Krista. Milí přátelé, jen znovu připomínám, že pořady k Zachariášovu proroctví pro nás připravuje bratr Petr Raus na základě komentářů doktora McGee. Hlasem vás provází Pavel Vopalecký.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině, ale i dalších jazycích můžete najít také na stránkách ttb.bible.

To byla píseň o tíze světa, zpíval John Foreman. Posloucháte večerní vysílání Rádia 7, pomalu, ale jistě se nám blíží také 21. hodina a po ní nás čeká hudební pořad Interval.

Buďme střízliví, oblečme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přilbu. Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. On zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřelí, žili spolu s ním. 1. Tesalonickým 5, 8 až 10.

Bylo 21 hodin. Ve vysílání Rádia 7 se stále nacházíte ve společnosti Kateřiny Fridrichové. Ta vás zdraví z brněnského studia Rádia 7 a zve vás k poslechu i následující hodiny, kdy nás čeká další díl pořadu Interval. Tentokrát se vracíme k hudebníkovi Jiřímu Smržovi a toho vám představí Lucie Endlicherová, koneckonců také i s tím jeho albem Kořeny.

Dobrý den, tady je další vydání Intervalu, u jehož poslechu vás vítá Lucie Endlicherová. Přiznávám se, že na dnešní vydání jsem se velice těšila. A to nejen od chvíle, kdy jsem se dozvěděla, že písničkář Jiří Smrš vydal novou desku nazvanou Kořeny. Vlastně jsem tenhle pořad nosila v hlavě a v srdci už od chvíle, kdy o nové nahrávce Jiří začal uvažovat. A to bylo už v době, kdy byl tento pořad vlastně ještě v plenkách. Od roku 2007 tedy existuje plán o vzniku CDčka, které si na své uvedení do světa muselo pěkně počkat. Nějaká demonahrávka existovala, ale to, jak nakonec vypadá konečná podoba téhle desky, je velmi překvapivé. Jedním slovem, krása. Tohle CDčko chcete mít doma. Dobře, pokud vám nebude hudba a styl psaní Jiřího Smrže vyhovovat, nejspíš vás nechá tahle nahrávka chladnými. Ale pokud vás jen trošku zaujme, pak dlužno dodat, že nejen obsah placky, ale i vyvedení bukletu a vůbec vše kolem téhle nahrávky stojí za pozornost. Tomuhle se totiž říká, kdo si počká, ten se dočká. Pravda, po této oslavné řeči je třeba říci, že jsou věci, které se nezměnily. Deska Kořeny je bílá s pár barevnými akcenty do fialova, do modra a mírně do zelena, ale bílá převažuje. Možná budete mít v první chvíli pocit, že držíte v rukou trošku přizdobenou sněhovou vločku. Ovšem ve chvíli, kdy nahrávku vložíte do přehrávače, vězte, že vás čekají písně spíše hloubavé, někdy i těžké, náročné, prostě žádná oddechovka. Jiří Smrš je člověk, který svět vidí z úhlu bolesti. V oné bolesti nechybí naděje a výhled do budoucnosti, ale je toho ještě hodně, co je třeba tady na zemi pojmenovat a na co je třeba poukázat. A tak to tenhle písničkář dělá. Ostatně tohle přece odjakživa byl úkol písničkářů, ne? V jedné ze svých nahrávek se Jiří Smrš hlásí k Bulatu Okudžavovi, a možná, že i s ním je možné ho spojovat. Pro palčivost, kterou je možné v jeho slovech zachytit, i pro paprsky slunce, které texty prosvěcují. Takže jak to celé zní?

že se brzo půjdu pást, že otevřená Evropa je předem zaklapnutá pást.

Peníze, sex a chlást. Nemám chuť říkat, kdo maže, ten jede, jen protože nejsem dost mazaný. Že jestli se chceš dopředu dostat, stále musíš nejdřív do strany. Už nemám chuť říkat, to neřeš, ani řešením všeho jsi jen ty. Že každý křiklavý podfuk má své tiché klienty.

nemám chuť říkat každý úsměv, je vždy jen účelový tah, že dnešní politický mírotvůrce je zítřejší hospodářský vrah. Že dnešní zrna jsou všechno plevy, jen protože jsem nezasel, že každý podnikatel, který zbohat, je jistě podvodnikatel. Když se cítím být jeden stejný mezi všemi, kdo ani

život chodit dějinám za školu. Kde se cítím být jeden stejný mezi všemi, kdo ani vlastní

0: písních Jiřího Smrže najdete velmi často nejrůznější vyznání, zvolání, přiznání se k tomu, co je bolavé, pojmenovávání skutečností, pro které najít vhodná slova není úplně jednoduché, a přesto je to potřebné. Tohle je Jiří Smrš. Hudba z hloubky, hudba, která chce zasáhnout až dovnitř, tam, kam je těžké i dohlédnout. Jiří se nebojí jít s tím těžkým a velmi vnitřním ven. Na druhou stranu je slyšet, že stále nechybí jistá dávka ostychu a jakási míra nejistoty. Takový je i při veřejném vystupování, i v osobním kontaktu. Zvláštní kombinace nejistoty a potřeby vykřičet, jak se věci mají. Písně jsou v ich formě a na posluchači je, jak s jednotlivými vyznáními naloží. Takovéto názor si udělejte sami. Stotožníte se nebo ne? Už nemám chuť říkat, že mám nouzi, znělo to před chvílí. Jak zvláštně ladí tahle píseň hned s tou úvodní, která desku otevírá.
1: Otče noci, otče moci, otče superstar a hvězd, otče zaslíbené budoucnosti, otče neprůjezdných měst, otče geneticky upravených potravin, otče sezónních slev, otče větru, otče plev, otče oxidu siřičitého, otče reality show, otče mentální anorexie, žlutého nebe nad Prahou, otče jenž si vše pod jednou střechou, otče výhodných hypoték, otče nesplavných řek, otče výherních automatů, otče radaru, otče který si

Namluvit si, že Bůh je všechno ve všem, úplně ve všem, i v tom, co se někdy člověk ostýchá i vyslovit. Jak bychom si to přáli. Zvláštní úvaha o tom, kde je Bůh, či kde je Bůh v uvozovkách. Přesycenost. To je to slovo, které může předchozí píseň charakterizovat. A ostatně přesycenost, to je to, v čem žijeme. Jak se v tom vyznat, zorientovat, jak do toho Boha pozvat? A jde to vůbec?

Přijde se, uvidím, že jsi to celý čas jen na mě hrál. Že kdyby nikdo snad, tak ty můj táta, že jsi král. Uvidím, že jsi to celý čas jen na mě hrál. Že kdyby nikdo už, tak

ještě jedna na podobné téma. Slyšela jsem v ní kousky bratrů Ebenových, kousky Karla Plíhala a stejně je v tom všem nejvýš rukopis Jiřího Smrže, jeho slovosled, jeho přístup k hudbě, jeho přeryvy v písních, jeho překvapení, krása. Už několikrát to byl Jiří Smrž zmíněn co písničkář. Jak se stane, že se písničkář obklopí tolika skvělými muzikanty a vyrobí nahrávku, která je velmi barevná a hudebně vyšperkovaná? Inu, možná, že zase jen stačí počkat tak, jako to Jiří udělal. A na druhou stranu, věřte, že slyšet všechnu tu palčivost a nejrůznější zvolání na koncertě jen s kytarou, to je teprve poslouchání pro uši a pro duši. Prostě slyšet desku a dostat se na vystoupení Jiřího Smrže jsou dvě zcela odlišné skutečnosti. Deska vám do života kromě písničkáře samotného přivede domů třeba hráče na klávesi a kytaru Jiřího Kováře, baskytaristu Jana Jakubce, bubeníka Miloslava Dvořáčka, zpěvačku Pavlínu Jíšovou, ale taky Vojtěcha Zíchu, Luboše Malinu, Mária Biháriho nebo smyčcový kvartet Michala Rataje. Zajít na koncert znamená dotknout se křehkosti v té nejpravdivější podobě.

Jedu zimní noci, je nás plný autobus. Po nebi v protisměru, prázdný velký vůz. O, v tuhle noční dobu, nejezdí tu jinak nic. O, lásko, miluju tě strašně.

Lásko, miluju tě strašně, ale nemám komu to říct. A taky jsem člověk, co celý život odjíždí brzo, dlouho se nevrací. Kde bere Jiří Smrš tu odvahu tohle všechno otevřít, odhalit a nenechat si to jen pro sebe? A kolik z toho, o čem zpívá, je on sám? A kolik z toho jen nějaká větší či menší míra fabulace? Zajímavé je, že takové otázky stěží budete mít u popových popěvků nebo u humorných textů kapely, která má potřebu dělat si šprťouchlata ze všeho kolem sebe. Zvláštní, že tyhle otázky nastupují až v okamžicích bolestných, plných tápání. S radostí se nám ztotožňuje jednoduše a nemusíme příliš řešit, zda inspirace k ní pochází z vlastního zdroje nebo je jen odpozorovaná. U bolavých věcí je to úplně jinak. Potřebujeme zjistit, zda ji prožil sám autor, zda on sám skutečně bojuje s tím vším, o čem zpívá, anebo je to jenom hudba, jen jeho licence, výmysl, vlastně pohádka. Jenže jak moc na tom záleží? Jak moc jde o to, zda a jak se daný příběh odehrál? A jak moc jde spíše o to, co tenhle příběh dělá se mnou uvnitř?

řekl Mozart Vionovi, tak tu konečně nebudem tak sami. Postav na čaj, jen hlupáky je třeba vítat fanfárami. Prostři ubrus, jak když na Rus zima padá. A čaj ať hřeje,

na milence pod stromy, jejich štěli byla zem celá žhavá. Kam jich nám prostřil, prostřil brus po Gruzínsku na zem. A pošli za Puškinem někoho s tím vzkazem, že přišel Bulat Okudžava. Řekl by on, Bulatočko, než si dolije, pojď, musíš něco vidět. Někdy se kvůli tomu tady všichni před tebou

květy, na milence pod stromy, jejich štěl je zem celá žhavá. Řek Mozart, kam jinam prostřít, prostřil brus po Gruzínsku na zem. A François, pošli už za Puškinem někoho s tím vzkazem, že přišel Bulat o Kudžavem.

0: A ti tři se pak v nebi dívali na nebe přes číšky čaje. A Mozart řekl, tak na arbatu se pořád, pořádná píseň hraje. Aby on na to, člověk by svou bídu neměl vždycky svádět na krále a na stát. Doba je vždycky strupy navrch celkem za to. A bulat po vzdech občas je nelidská, ale vždy stojí za to. Občas je nelidská, ale vždy stojí za to. Člověkem zůstat. Doba je občas nelidská, ale vždy stojí za to. Člověkem zůstat.
1: Na Rádiu 7 posloucháte Interval. Dnes s písněmi Jiřího Smrže z desky Kořeny, která vyšla na sklonku roku 2013. Už tu bylo mnohé řečeno o hudbě i slovech, o tom, jakým způsobem Jiří Smrž nahlíží na realitu kolem sebe a jaké písničky díky tomu vznikají. Možná bychom měli sklon plakat, že nejde o tichou nahrávku s kytarou, v níž by možná ještě více vyzněla palčivost jednotlivých témat a potřebnost úvah, na které chce autor zaměřit naši pozornost. Ovšem po písni, jako je ta, která právě dozněla, Čistý ubrus pro Bulata Okudžavu, je možné jen konstatovat, ještě že byla nahrána tak, jak byla nahrána. Krásné solo na akordeon i hned prozradilo Mária Biháriho, jeho rukopis je prostě čitelný. Ale když budete jen trošku pozorně poslouchat, zaslechnete navíc hudební motivy mozartovské, francouzské i ruské. Prostě píseň jako obraz, píseň jako krajina. Ta jedna stačí na to, aby se duše nasytila a posluchač byl ujištěn v tom, že i když doba je občas nelidská, vždy stojí za to člověkem zůstat. Jak prosté, že? A nebo jak zvláštní? Jak těžce uchopitelné, jak náročné k takovému zjištění se probojovat. Pro někoho nejspíš tak, pro jiného onak. Těžko hodit do jednoho hrnce a najít jednu odpověď. Nejspíš v některých fázích života jednoduché a v jiných náročné. Nejspíš pro někoho s nějakou povahou většinou spíše jednoduché a pro jiného zase většinou spíše náročné. Různé učinil nás Bůh. A dobře tak. Dobré vědět, dobré s tím počítat. Ne každý musí věci vidět tak jako já. Ne každý je bude nahlížet, prožívat tak jako já. Je dobré zaslechnout ve střípcích tónů a slov, že někdo to může mít podobně. Aspoň někdy.
2: Můžeš jít,

Nejprostší píseň na celém albu naspívala spolu s Jiřím Smržem Hana Kopřivová, zpěvačka a písničkářka, jejíž životní příběh je možná v mnohém podobný tomu, který má za sebou Jiří Smrž. Ten totiž vystřídal už spoustu zaměstnání a spoustu míst. A přesto to, co je mu nejvlastnější, ač zároveň v mnohem bolavé, je právě psaní hudby a zpěv. Hana zase, jak jsem se dočetla na internetu, odmala toužila zpívat, ovšem v dětství jí krční lékařka nařídila hlasový klid a zpěv jí v podstatě zakázala. Dnes už je vše zase jinak, ale jistě byly chvíle, kdy bojovat za své místo na pódiu nebylo nejspíš úplně jednoduché. Touhy a jejich naplnění. Téma nade vše.

kde jsem pak nepřišel už skoro na nic víc. Jenže vyhlídky jsou stejně všude stejné, ze všech okenic. Chodil jsem do škol jedné, druhé, třetí, čtvrté. Někdy mám pocit, že neumím do pěti počítat. Tady jsem se oženil, mám

chci jen žít, jak žijí všichni kolem. Nemohu si stěžovat na nedostatek podnětů. V městě je jedno kino, 40 hospod, 6 supermarketů. Jenže dnes ukradl.

jich mám přece víc než dost. Děti jsou malé a chci jim zajistit jistou budoucnost. Věřím, až dospějí a pochopí, že život není chov snů, ale venčení psů za domy, budou dál žít v našich domech stejně šťastné jako my. Jenže dnes ukracen vůz,

0: Závěrečné písně celého alba v sobě skrývají skladby, které je lepší poslouchat vícekrát dokola, stále se k ním vracet, zkoumat to, co je v nich, i to, co je za nimi. Cizí vůz, který právě dozněl, může být stejně tak dobře písní o umírání snů, jako o obyčejné touze po neobyčejném zážitku. Znovu je možné přemýšlet o tom, co všechno v textech je sám autor a co už je fabulace. A právě zde znovu zazní ono, názor si udělejte sami. Nejde o něj, nejde o Jiřího Smrže. Jde o mě samotnou. Nejde o něj, ale o mě. O to, zda jsem ochotna říct, věřím, až dospějí a pochopí, že život není chov snů, ale venčení psů za domy, budou dál žít v našich domech stejně šťastné jako my. Tohle na život stačí? A nebo spíš platí tohle? Porušuju všechny předpisy, jak bych si chtěl holý život zachránit. A nebo je to ještě jinak? Ve chvíli, kdy vám nejspíš hlavou budou vířit otazníky, jak skrumáš sněhových vloček, najednou narazíte na pokračování všech těchto úvah. Najdete ho až v další písni. Bere dech. Jde na dřeň a mluví pravdu.
1: Přišel domů a smál se a zářil, jak kdyby se právě zamiloval. A pak jako když schoří milostný dopis, pat na židli řek, nemůžu dál. Já se ptal, stalo se něco, a on asi už všechno, já, ale to nic, synáčku. Ptal jsem se, můžu ti nějak pomoct, a on, můžeš, táto, sežeň, čist.

jak jsem, vždyť život může být krásný. A on řekl, tak proč není? A já, jsou věci, pro které stojí za to žít snad. On se zasmál, které? A já řekl, láska. A on řekl,

že se mi v pohodě žije, že pohoda jsou věci krásnější a silnější než sám život snad. Já řekl, které, on řekl, láska. A já řekl, tak mě měj rád. Pak se zvedl.

0: do kořenů zpíváš. Deo gratias.
1: To bylo pěkné zakončení dnešního pořadu Interval. A tak to byla také Lucie Endlicherová a Jiří Smrš. Za týden nás čeká zase tato dvojice v pořadu Interval v premiéře ve čtvrtek v 21 hodin. A bude to album Jiřího Smrže, které se jmenuje Nedokončené.

0: Znělka večerního vysílání Rádia 7 ohlásila 22. hodinu. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Fridrichová a přeje vám příjemný poslech toho dnešního večerního vysílání, tedy toho, co z něj zbývá ve čtvrtek 21. května, protože nám už toho nezbývá za stolik, bude tu pořad Klíčové slovo, jeho repríza, kterou uslyšíte teď hned v zápětí, no a poté je tu čtení na pokračování a to nás čeká po hodině 23., ale teď už Kateřina Hodecová a její host.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
2: Vítejte u poslechu pořadu, ve kterém se už tradičně chápeme témat anebo významů slov, které nám mají pomoci pochopit něco v životě víc nebo hlouběji, tak abychom žili pravdivější a vydanější život směrem k Pánu Bohu. Se mnou ve studiu je dnes Václav Umlauf, filozof, teolog, taky publicista, katolický kněz, člen jezuitského řádu a vysokoškolský profesor. Václave, vítej.
3: Děkuji za pozvání a jsem rád, že můžeme společně řešit témata, která jsou nám všem společná a doufám, že i pro posluchače zajímavá a přínosná.
2: To já taky doufám. Dnes se totiž bude

0: budeme věnovat duchovnímu rozlišování. Známe to všichni. Dnes a denně jsme vystaveni nejrůznějším volbám. Někdy je to volba takzvaně malá, každodenní, všední, ale někdy stojíme před závažnými rozhodnutími, které mají potom důsledek do daleké budoucnosti, možná pro celý náš život. Jak se rozhodovat? Jak poznat ty pravdivé zdroje a jak rozpoznat, jestli to, co si myslím, jsou myšlenky od Boha nebo od toho zlého, nakolik Bohu podsouvám svoje představy o budoucnosti a tak dále, o tom všem bychom si dnes měli povídat. Václav je pro mě osobně důležitý člověk v životě, protože mě uvedl do duchovních cvičení a společně také často o tomto tématu mluvíme. Takže ještě jednou, Václave, vítej. Já bych ráda, abychom si na začátek možná ujasnili nějaké dojmy. Když se mluví o nějakém formování zbožnosti, o duchovních cvičeních, často se používají slova jako kontemplace, meditace, rozjímání a tak podobně. Můžeme si ty pojmy nějak definovat?
1: Dnes obecně platí, že všechny pocity mají dominantní roli a nejváženější jsou pochopitelně všichni, kteří dělají s počítači a psychologové. Takže právě duchovní život je zajímavý tím, že není o psychologii a je dost těžké určit anebo dát hranici, kde je něco jako psychický stav anebo kde něco rozlišíme jako duchovní prožívání, anebo duchovní stav dokonce. Stav znamená, že je to nějaká trvalejší hodnota, anebo trvalejší působení. A pak máme vlastně ještě třetí kategorii, a to je něco jako duchovní charakter, to znamená něco, co člověka formuje už celoživotně a po dlouhé, nebo minimálně dlouhé období. A pokud vezmeme rozlišování ve smyslu, jak se kdo k čemu hlásí a jak si sám pro sebe kvalifikuje duchovní zkušenost, tak asi 90% lidi vlastně označuje za duchovní zkušenosti své psychické stavy. Jak něco prožívá, protože mu je dobře, radostně, protože je v situaci, kdy věci vnímá z pohledu světla nebo jasného dne, ať jsme tedy v obrazech. A pak máme jinou situaci, kdy prší, je temno, mlha, nevím kudy kam a mám deprese, protože spousta věcí se mi nedaří. Takže vidíte, že za této situace to pro nás, řekněme, lidi, kteří vedou během duchovních cvičení druhé, aby se to naučili, tak vlastně naším prvním úkolem je, aby vůbec odfiltrovali své psychické stavy. Ne, že je nemají, to nejde. Každý žije s tím rozpoložením, které má. Ale představte situaci tak, jak u Eliáše, že vyšel a to, co měl slyšet, byl vánek, který vanul před jeskyní a ne blesky a hromobití a zemětřesení, které tam bylo. Bible tam říká, a tam Bůh nebyl. Tak jinými slovy, ten Eliáš věděl, kde Bůh není a za té situace měl postihnout ten vánek, kde Bůh je. Tak pokud vezmu tuto základní situaci biblickou, tak to je situace o duchovním rozlišování, že my máme odfiltrovat psychické stavy, ale ty jsou reálné, protože jsou, tak jak je reálné blesk zemětřesení nebo bouře, kde zažíval Eliáš před jeskyní. Ale za této situace měl poznat ten vánek. No, pokud ho poznal a on ho poznal, tak byl prorok, že? Tak to měl jednodušší. Ale naší situací a výzvou je, že proroci nejsme a máme něco rozpoznat.
0: Pojďme tady k těm pojmům, které jsem nastínila, protože s nimi se tady určitě budeme setkávat v rámci toho rozlišování. Když se řekne meditace, tak my to často máme spojené s východní zbožností. Je v tom rozdíl, to, jak se to používá v našem západním křesťanství?
1: Tak tady jsme ne u psychologie, ale u modního zmatení jazyku, protože meditace je modní slovo a prakticky každý, kdo potřebuje nějakou duchovní zkušenost avizovat a prodat a marketingovat, tak má nějaké meditace. Tak zaprvé, co je důležité, tak za sebe tedy mám vážnost před východním světem a ten důvod je jednoduchý, že tam je kontemplativní kultura řekněme 5000 let. Tak když 5000 let je celá civilizace založena v případě buddhismu na nějakém způsobu meditativního vnímání reality, tak je jasné, že ti lidé mají velké zkušenosti a ví, o čem mluví, nebo zkrátka dobře mají životní styl, který tomu odpovídá. A to je, já nevím, například naši turisté jsou nadšení z toho, jaká klidná atmosféra je někde na Bali, nebo jak lidé prostě tam umí žít právě tady tímto klidným způsobem života. Tady je potřeba odlušit, co je technika meditační, které samozřejmě za ty tisíciletí se vyvinuly. A druhá věc je, co je, řekněme, křesťanské, zatím nechci říct slovo meditace, ale minimálně zamyšlení, které nás vede v naší kultuře a v našem smýšlení z víry. A to nás samozřejmě vede úplně jinam. Takže proti sobě stojí svět, který má velmi vyspělou meditační techniku a je to civilizace, která je zvyklá vidět svět z tohoto úhlu pohledu. Tím to imponuje a tím je to silné. Ale zároveň z našeho hlediska je potřeba odlišit jiné vidění světa, které máme jako křesťané a věřící a které tím pádem znamená, že možná, to je právě sporné, do jaké míry a kolik, můžeme použít ty techniky, které jsou tam vyvinuté za ta tisíciletí, stejně jako lidé cvičí jogu, pokud mají nějaké bolesti a potřebují něco udělat s páteří nebo s tělem, tak jim normální terapeut doporučí jogu. A pak je ale druhá věc, jsou meditace, které jsou s tím spojené, protože ty mají jiný charakter, jiný obsah a jiné zaměření.
0: Slyšela jsem takové zjednodušující možná, ale protočitelné srovnání, že východní meditace vede k vyprázdnění, kdežto ta západní nebo středoevropská, tak jak o tom mluvíme, naopak k naplnění Duchem Svatým. Dá se to takhle říct?
1: U východní meditace jsou určité stupně, tak jak v duchovním životě v každém. Jistě na té základní úrovni on se musí zbavit toho, co je to nejá, co tedy ho odvádí od té cesty, řekněme, k nirváně nebo k absolutnu nebo k nějakému naplnění jeho existence, myslím duchovní obecně u hinduismu nebo buddhismu. To je jako první krok. A druhý krok, který je tam důležitý a který z našeho hlediska už pak začíná být problematický, tak to je to, že on jakmile dosáhne toho stavu právě tady toho určitého vyprázdnění, tak on začíná vnímat celý ten kosmos energii a všeho toho, co zase sítí a živí jeho existenci. Takže řekněme, že je to první krok a druhý krok je už pak intenzivní v tom, že on ty energie je schopný ovládat nebo aspoň částečně s nimi je schopný žít a vnímat je a samozřejmě, řekněme, z našeho hlediska je to nějaké rozšířené vědomí, které on dostává nebo které se mu stává vlastním. Ať už je to bdělý stav, což jsou ti vrcholní mistři tam, anebo třeba extáze nebo cokoliv jiného, co mu to vědomí rozšíří. Právě tím se to stalo modním, ten východ, protože v určité části civilizace je to spojené třeba i s nějakými psychotropními látkami, drogami a tak dál, tak pochopitelně západ si první rozšiřuje vědomí přes drogy a přes umělé prostředky, tak tomu se samozřejmě ti mistři smějí, protože k tomu, aby člověk přišel k jejich způsobu poznání a završení, tak potřebuje, tak já bych řekl ironicky, ne jeden život, ale dva. Takže ta cesta jít zkratkou v duchovním životě, nelze jít zkratkou. Tak to jenom k meditaci, která je založená na východním způsobu života a vnímání. Já ji respektuji, ale není to moje cesta, takže zkrátka dobře je potřeba hledat něco jiného.
0: Dobře, jak vypadá tedy meditace v tom křesťanském slova smyslu? Nebo dá se to slovo vůbec použít?
1: Ano, použili jsme slova meditace. Já bych za sebe byl opatrný, kde v jakém prostředí se to slovo používá. Tak příklad, jsem úplně kontemplativní řeholník, žiji v nějakém uzavřeném klášteře, v klášterní komunitě mám složené sliby, mám denní řád, který tomu odpovídá z ora et labora, z prací a s modlitbou. Tak tam slovo meditace patří z jednoho důvodu, že on to má jako součást existence, tomu zasvětil svůj život a tvoří to součást toho, co prožívá, nebo co je každodenní formací a každodenní zkušeností tady, řekněme, toho kontemplativního řádového mnicha nebo mnišky. No ale sami vidíte, že to je způsob života, který v Praze, v Brně, v Londýně anebo v New Yorku vůbec nelze, pokud chodíte do práce.
0: Říkal si kontemplace, to je také slovo, které asi musíme vysvětlit.
1: Pak jsme v situaci, kdy nejsme zavřeni v klášteře, někdo z nás se cítí být povolaný k tomu, aby slyšel ta slova zajít na hlubinu a rozhoď sítě. Tak to zajít na hlubinu, jak říká Ježíš Petrovi, tak tam je moment, kdy řekněme, děláme nějaké činnosti, ať už máme rodinu a staráme se o děti, a chodíme do práce, pracujeme pro sbor, věnujeme se tisíci činnostem a za této situace cítíme, že přede mnou stojí nějaká výzva, které mám dostat a která znamená nějakou ještě další osobní cestu k Bohu, která je mimo tady toto všechno, co jsem říkal. Tak za této cestu se otevírá prostor, který už má kontemplativní charakter, protože minimálně na začátku se člověk musí zastavit a začít vnímat výzvy, které před něho klade tady tento nějaký nový způsob života nebo minimálně nová existence ve smyslu, co bych měl pro to udělat, abych tuto potřebu naplnil a nějakým způsobem ji v sobě udržel živou. Tak pak už začíná první etapa toho, co bych nazval contemplativus in actione, jak se tomu říká. A to je, že jsme kontemplativní a přitom žijeme v našem normálním životě, neděláme si žádný klášter a snažíme se ale něco z toho, co je ta zkušenost pouštět, to je právě důležitý termín, něco z té zkušenosti pouště prožít a zase konvertovat do našeho normálního života.
0: Zkušenost pouště. Z toho, co říkáš, je jasné, že se to nějak dá přenést do života. V čem je to důležité?
1: Mě dal takový příklad a to je ekonomika potřeba, ekonomika daru. Zdánlivě je to úplně o něčem jiném, ale chodíme do práce, dostáváme peníze na také pracovní smlouvy a vykonané práce. Tomu každý rozumí a jedeme v účetnictví, má dáti dal. Pak je ale druhá situace, a to je nebo druhá ekonomika, o které se vůbec nemluví, a to je ekonomika daru. A to je mnohem důležitější, ta se vůbec nedá vyjadřit žádnou pracovní smlouvou, to je, že se starám o děti a věřím, vidíte, ta věta, nebo to slovíčko je, že věřím, že se jednou postarají o mě, až zkrátka na tom budu špatně. Takže když někomu dávám dar, opravdový dar, tak nic na oplátku nečekám, ten dar začíná fungovat v prostoru ekonomie daru a tam je to zajímavé, že to se už nedá jaksi předpovědět, to se nedá manipulovat, ten dar. Vy můžete dát dar manipulativně, ale pak to není v ekonomii daru. A ekonomie daru vlastně tam to začíná, protože něco se dává Bohu navíc, to něco navíc, za to se nechce žádná protihodnota, to bychom byli v pracovní smlouvě. A v momentu, kdy to něco navíc se dá, tak v této situaci je potřeba zbystřit duši a tak nějak se dát na vlnu toho, kde Bůh je, anebo kde mluví, anebo kde začíná jeho, tady to je právě to působení té pouště. Takže ta zkušenost pouště znamená ten první krok dát něco Bohu, nečekat nic naspět hned, zkusit být otevřený Božímu působení právě v tichu a v nějakém klidu a hluk světa se tak snadno odfiltrovat nedá. Takže tady za této situace začíná ten první krok toho stišení a toho, co bychom mohli nazvat kontemplací v běžném životě. Ta zkušenost pouště, podívejme se na úplně jednoduchou věc. Všichni proroci, když byla špatná situace, utíkali na poušť. Ježíš začíná své působení na poušti 40-denním postem a meditací. Pavel v listu Galackým říká, že když se obrátil, tak odešel do Arábie a tam byl sám v poušti. A samozřejmě máme celou tradici egyptských poustevníků od 3. století, kteří byli, anebo dokonce mají ten oficiální název Otcové pouště. Pak ve 4. a 5. století byly sebrané jejich životopisy a to jsou ty krásné aforizmy těch otců pouště. A nebo převyprávěná knížka na západní poměry nebo knížky, které napsal Antonín Melo a vytvořil takový obraz takového východního poustevníka, bych řekl. Takže tady jsme v situaci, kdy jsme už ve stišení a samotě. Proč? Protože jsme si dokázali vytvořit prostor té vnitřní pouště, kterou máme. Čím je ta poušť zajímavá? Že tam není voda. Tak když tam není voda, tak tam všechno, co v tom prostoru existuje, tak bojuje o život. Takže máme situaci, kde je život proti smrti trvale a to je základní biblická situace. Jak je v Deuteronomiu, kladu před tebe život nebo smrt, vyber si, kterou cestou chceš žít, tak my se musíme dostat těch složitých situacích života, kde pořád něco řešíme z miliony následků a nebo nevypočítatelností, tak ta pouš je zajímavá tím, že ona zredukuje ty rozhodovací volby na nějaké elementární věci a výzvy a imperativy, které máme a kterým chceme nějakým způsobem dostat. aby vůbec k tomu došlo, zase se vracím k Eliášovi, tak jsme před jeskyně, máme něco slyšet, co je tichého, co není hned slyšet.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: Ignác Loyoli napsal: nenasytí a neuspokojí duši člověka, jestliže toho mnoho ví, ale zakouší-li věci vnitřně. Zakouší-li Boha vnitřně. A právě o tom, jak rozlišovat, co v našem životě je z Boha, anebo co je od toho zlého, případně co jsme si vymysleli, po čem toužíme a co povyšujeme na nějaké přání Boží. Zkrátka o tomto rozlišování je i dnešní pořad, jehož hostem je Václav Umlauf, filozof, teolog, katolický kněz. A také člověk, který se dlouhodobě, možná celoživotně zabývá duchovními cvičeními. V jejich rámci dochází často právě na rozlišování. Václave, kdybychom se měli tedy věnovat teď té oblasti, jak rozpoznám, co z Boha je a co z Boha není, co je proto základně důležité?
2: To rozlišování není nic ezoterického, protože každý milionář vám řekne, když je na jachtě s doutníkem, že rozlišil dobře, protože zkrátka ty peníze vydělal, a ti jiní, co mezi tím zkrachovali, tak rozlišili špatně. Takže pokud jsme na pohybech burzy a finančních spekulacích, tak vidíte, že tam rozlišují den o denně a tam rozlišují možná 100 000 miliony lidí, kteří hrají prostě burzu jako ruletu, tak jejich úkolem je rozlišovat. Takže rozlišování jako lidská vlastnost nebo schopnost, tak je ceněná minimálně ve finančním světě 100%.
1: A je to o intuici třeba?
2: Částečně určitě, ale já bych to opravil tím, že to je umění. To je právě rozdíl, to není věda. To je umění a v umění jsou pravidla. Každý, kdo se učí kreslit, tak může do jisté míry jít nějakou školou a musí ovládat techniky a musí něco z těch, řekněme, z našeho hlediska pravidel znát. Ale to, co provozuje, tak je jeho vlastní výkon. Tady v tomto případě to není dokonce výkon, který je externě nějak známý nebo viditelný, příklad nemalý obraz nebo nesochám nějakou sochu. Tak tady jsme u toho, že je to umělec, který to dělá, řídí se pravidly, která samozřejmě existují a která staletí nebo možná i tisíciletí v té malbě jsou. A tak to je, řekněme, základní situace, ve které se pohybujeme. Ale skok je v tom, že duchovní rozlišování a tady to vnitřní zakoušení věci se týká stavu existence člověka, ty jsou absolutně individuální, absolutně, co znamená, to je naše niterné já, tam jsem já a Bůh, když to řeknu jednoduše. Takže my nemáme žádný vnější obraz, který bychom vytvořili a který by někdo jiný mohl hodnotit nebo říct, to je dobré, špatné, nebo to nejde. A my sami jsme soudci v té věci, nebo i znalci v té věci, protože se to týká našeho vnitřního života, který prožíváme jenom my. Pak vzniká krapec složitější situace, daná tím, že za A nemám vnější měřítko, protože někomu to můžu sdělit, samozřejmě jsme uvedení duchovního, které existuje, ale zase už je to zprostředkované, ten spirituál nebo ten duchovní vůdce vlastně to dostává už skrze slovo a de facto dostává odvar toho, co člověk prožívá. Tak to je jedna věc, že tam komunikace směrem na venek je složitá. A druhá důležitá věc, která tam je, tak je, že ty pravidla platí, řekl bych, situačně, protože každý je v jiné situaci, každý je schopný z toho pojmout jenom to, co ve své perspektivě vnímá, potřebuje nebo nějak ho to oslovuje. Takže za té situace vidíte sami, že je to jako docela umění, jako ve smyslu ars, jak říkali Římané, nebo techné, jak měli Řekové. Takže pravidla sice jsou, anebo dají se komentovat, ale zároveň nic nenahradí tu realitu duchovního vedení rozhovoru, který vedou dva lidi.
1: Pojďme tedy nejprve k těm pravidlům. Jaká jsou pravidla duchovního rozlišování?
2: Ty pravidla jsou ve skutečnosti velice jednoduchá a právě to je jejich problém, protože platí obecně a není snadné je aplikovat do situací. Tak Ježíš sám říkal, že věci se poznají podle ovoce, tak tím je to dané. Jestliže staví a to, co prožíváme a to, co děláme, vede ke klidu, míru, ke zvýšení naší vazby na Boha, k tomu, co nám pomáhá, co vnitřně cítíme jako rozvoj duchovního života, no prostě zalévám kvítko a je mu dobře a roste, tak je jasné, že jsme v prostředí, kde kde Bůh působí a kde ty dary jdou k dobrému. Pak je složitá situace, kdy se nám nedaří a kdy zkrátka fungujeme tak, že se nám zdá, že Bůh je daleko a vůbec všecko jde od 10 k 5. A tak za této situace zase platí trošku jiná pravidla, ale výsledek je pořád stejný, že máme sledovat cestu duchovního růstu. A ta je daná tím, že kde je řád, tak tam je růst, a kde je neřád, tak tam je binec. Tak za této situace úplně základní pravidlo, které platí, je, jestli se nám daří v sobě a kolem sebe vytvářet prostor, kde lidé se cítí být svobodní, kde ten řád vzniká a kde my sami rosteme i společně s druhými.
1: C.S. Lewis v knížce Rady zkušeného ďábla popisuje situaci, kdy falešné věci člověk začal chápat jako ty dobré a přínosné. Zkrátka se to úplně obrátilo na ruby. Co s tím?
2: Tam je zajímavá věc a to, co ten Lewis píše, je právě už, čemu já říkám, první liga duchovního rozlišování, protože ten mladý ďábel jednoduše odvádí lidi od Boha celkem brutálně a je pyšný na to, že se mu to daří. A ten starý ďábel mu říkal, tak nedělej takové školácké chyby, až budeš mít první ďábelskou ligu, tak budeš postupovat mnohem lépe. Tady máš ženskou, která trápí ostatní a ona žije v tom, že je dobrá křesťanka, že to, co všechno dělá, tak dělá pro jejich dobro a pro jejich spásu. No to je přece ideální, ne? Dělá zlo a vůbec o tom neví, tak i v tom podporuj, to je ideální, ne? To je tak, je potřeba rozlišit omyl a bloudění. V matematice se můžu mýlit, nebo ve fyzice, a nebo i v životě se můžu mýlit, ale člověk je jediný tvor, který může bloudit. To právě řecká tragédie, když vezmete všechny řecké tragiky a Oidipus král a podobné hry, tak ty jsou všechny založeny na tom, že ti lidé jednali ze své vůle a přesvědčení dobře a přitom sloužili zlu a nebo spustili nějaké negativní síly, trestající božské síly, které pak trestali a nejenom je, ale v případě třeba Oidipa a Téby jako celé město. Prostě lidé dřív věděli, že existuje něco jako kolektivní vina a hledali důvod a příčiny té kolektivní viny a těch trestů. Takže teď jsme v situaci, že máme Oidipa nebo tu paní, která trápí služky a je subjektivně přesvědčená o tom, že dělá dobrou věc. A dokonce, že tím slouží Bohu, takže všechno v pořádku. To stejné, jako ve starém zákoně, že když zabili proroky, tak si mysleli, že tím slouží Bohu. Takže pokud vezmeme tady tuto úplně tragickou rovinu, tak z ní je jasné, že to rozlišování bylo tragicky špatné. Příklad, když Ježíš říká farizeum, jak jednají a jak posuzují věci, nebo když učedníci mu říkají, pojď na ten krásný chrám a on říká, nezůstane z toho kamen na kameni, všechno bude rozmetáno. Tak za této situace je vidět jasně, že duchovní rozlišování znamená nějaký ten vnitřní postoj, to je ta zkušenost pouště, toho člověka, který na rozdíl od ostatních pluje proti proudu, je schopný, a teď se vracím k té zkušenosti pouště, že je schopný poznat dobro a zlo v té základní rovině, kde se to sváří. A tady víte, že se to přece v té paní nesváří. Ona si myslí, že je dobrá, dělá zlo a vůbec v tom není žádný konflikt. Ano, ona dělá ty věci pořád stejně a ten starý ďábel říká tomu mladému, ne, nech ji v tom, podporuj v tom, to je výborné, skončí v pekle. Za této situace je vidět jasné, že někde to duchovní rozlišování znamená se zastavit, projít si, revidovat si svoje zkušenosti, odejít na poušť, řekněme to obrazně, a začít aspoň s něčím jinak a lépe.
1: Znamená to prakticky co? Začít se srovnávat s Božím slovem? Vystavit se Božímu působení? Víc se modlit?
2: Na každou asi lidskou situaci je možné najít nějaký biblický ekvivalent, který člověku pomáhá v tom, aby si věci ujasnil. Když jsme staré evangeliky, které jsem si velice vážil, tak tam byla celá biblická kultura. Po celé generaci oni četli kralickou Bibli a byli jakoby nasákli úplně tou biblickou moudrostí ve smyslu, že ji automaticky aplikovali v životě. Tak tady vidíte, že ti by asi těžko se nechali zlákat nějakým takovýmto způsobem tragického bloudění. Ale my už v této situaci nejsme. Ta sekularizace nebo ten svět kolem nás je od Bible hodně daleko. A naším prvním úkolem je vůbec se dostat do roviny, kde Boží slovo slyšíme jako Boží slovo. to není samozřejmá věc. My ho slyšíme od kazatele, my ho slyšíme v kostele, nebo si něco čteme, nebo se díváme na nějaký film, nebo děláme charitu, nebo se věnujeme nějaké aktivní činnosti. Tím vším Bohu sloužíme, ale teď se bavíme zase o té zkušenosti pouště. Tak dostat se na tu úroveň, kde to Boží slovo rezonuje v tom základním tónu A, podle kterého má ladit celý orchestr, tak to A, co ten první houslista dává naladění, tak k tomu je potřeba se dostat. A jestli to Boží slovo má znít v tom základním tónu, tak to není samozřejmé. Tak jako normálně nezní a zní ve všech ostatních tónech. Teď jsme u koncertu jako celku. Tak my většinou v těch církvích sborech nebo v naší činnosti, kterou děláme jako křesťané ve světě, tak my jsme pořád v orchestru. Prostě hrajeme jeden part. Ale duchovní rozlišování je o tom prvním houslistovi s tím tónem A.
1: Pořád jsme u toho. Takže co to znamená prakticky? Odcházet na tu poušť, vystavovat se, setkání s tím prvním houslistou?
2: První houslista není špatný. Pokud je s velkým H, tak je to ještě lépe. Konec konců, ty sama si exercitátorka, tak základní věc, ke které my vyzýváme, je, aby si lidé tady udělali, to je hezké anglické slovo, to retreat je hezké, protože ono znamená, že se odstoupí zpět, že se vlastně člověk stáhne se do nějakého klidu, samoty, aspoň částečně, aby vůbec si vydobil první podmínky pro to, kde tento ná může zaznít a kde to Boží slovo rezonuje v té základní frekvenci. Jak jsem říkal, ten mnich nebo trapista nebo já nevím, tak ty to dělat nemusí, protože oni mají způsob existence, který už sám o sobě fyzicky vyřešil to, aby ten svět byl odfiltrovaný. No u nás to je opačně, tak my se musíme dostat do situace, kdy my odfiltrujeme svět, aspoň na chvíli a dokážeme vnímat věci jinak. A jsme u toho, co jsou tedy duchovní cvičení ve své podstatě, tak minimálně je to, že na několik dní se seberu a jedu někam, kde je klid. Ale nejenom kde je klid, pochopitelně, tak to bychom měli rekreaci. Tak, no a rozdíl mezi rekreací a duchovním cvičením je, že jsem na stejném místě, dokonce může být v vedlejší místnosti, ale dělám duchovní cvičení, které mají jiný charakter.
1: Přiblížíš jaký?
2: Tady základní věc je setkání s Bohem tváří v tvář jako základ. Každý řekne, no tak to přece dělám, tak sloužím bližním a modlím se, čtu Biblii a poslouchám Boží slovo, nebo jsem přece citlivý na to, co mě lidé ve sboru říkají ve smyslu různých darů a nebo charizmat, které mají. To je hezké, ale pokud bych se vrátil k tomu přirovnání, tak jsme v orchestru, ano, pořád. Někde mám slyšet první housle a naladit se do té základní tóniny, tak to právě předpokládá určité stažení do samoty, do klidu. Dneska klid znamená, že o něm musím bojovat. Tak dřív ti lidé z velké části žili, příklad na vesnici, tak kopu brambory, když jsem na Vysočině, tak ten sedlák byl v klidu minimálně 3-4 hodiny fyzicky pořád. Měl jednotvárnou práci a těžkou třeba i, ale vlastně trvale byl v nějakém celkem klidném rozpoložení. Kdo žijeme ve městě a jsme vystaveni tomu tlaku, řekněme jednoduše neoliberální ekonomiky a soutěživosti, tak to je ohubu, abych to řekl jednoduše. Takže za této situace je potřeba najít rovnováhu jinde. Představte si jednoduše lékárnické vážky, tak pokud to jde jedním směrem, tak musíte ťuknout na druhou stranu. Tak ten první krok, právě kterým my ty exercitanty získáváme, nebo vůbec je vybízíme k tomu, aby duchovní cvičení dělali a rozlišování, tak to je to, aby si udělali čas a šli do klidu. On to dneska stojí peníze, musíte mít dovolenou nebo si zkrátka udělat čas a odložit kus práce a telefonovat známým, aby za vás něco vzali. To všechno je potřeba asi dneska udělat, aby se vydobil první čas na poušti.

0: Hostem dnešního pořadu je katolický kněz, teolog a filozof Václav Umlauf, se kterým si povídáme, jak rozlišit v běžném životě, co je boží, co tedy stojí za to a k čemu napřít svoji životní pozornost a úsilí a naopak rozpoznat, k čemu se napřehovat nemá dlouhodobý smysl a efekt. Mluvili jsme o stišování, o nutnosti v současné době a prostředí se alespoň na čas vždycky z toho vymanit a bojovat o to ticho, abychom zaslechli Ježíše Krista, toho houslistu s velkým H, který dává základní tón, od kterého se pak může mnohé v našem životě odvíjet. Ty jsi ale na začátku našeho pořadu také řekl, Václave, že jsou důležité rozhovory s lidmi, kteří to rozpoznání už mají. To dodávám, ale předpokládám.
1: Jsme u toho základního, že duchovní rozlišování já považuji osobně za umění ve smyslu ne, že to je pro vyvolené umělce, ale že je to ars nebo techné a to není věda. Věda znamená, že mám přesně daná pravidla postupy, ve kterých platí nějaká základní kauzalita ve světě, fyzikální, chemická, matematika se svými axiomy. Tak tam všude je příčina a účinek a v nich nebo tady v té základní kategorii, tedy pracují vědecké hypotézy a nebo jejich ověřování. A tady naopak je jasné, že se hledají lidi, kteří mají určitou životní zkušenost, udělali duchovní zkušenost, a jsou schopni rozlišit u druhých jejich stavy, pokud na tu poušť jdou. Teď jsme se dostáváme do situace, že tedy si udělám ten čas volno, jedu do exercičního domu anebo na nějaké místo, kde se ty exercicie, kde se tady to rozlišování nebo ty meditace nebo to duchovní vedení dá dělat. A pak tedy začíná druhé kolo a to je individuální doprovázení, kdy tedy máme exercitátora, který už nějaké zkušenosti má, to znamená to umění nějakým způsobem zvládl na své úrovni, ve které je a vede druhé lidi. A tady sami vidíte, že minimálně ta první etapa, to znamená dostat se do klidu, zase se vracíme k tomu východnímu náboženství, protože je to populární, protože ti lidi potom touží, že platonicky, jako všichni toužíme po nějakém klidu, to východní náboženství řekne nejenom klid, a ještě nabídne i techniku a způsob meditace a tak dál. Tak proto ten první krok je, že jsme tedy minimálně si udělali prostor, ve kterém ty meditace nebo to duchovní vedení můžeme zažívat vzhledem k tomu tónu a vzhledem k tomu, co se děje mezi mnou a Bohem. A pak pochopitelně už jsme v tom druhém kole, to znamená, teď už se rozehrává nějaká jiná dynamika, která už přímo patří k tomu rozlišování, k tomu individuálnímu duchovnímu vedení nebo vůbec k těm exercicím, tak jak po staletí jsou praktikována v různých duchovních komunitách.
0: Václav, řekněme, že teď nás poslouchá někdo, v kom to rezonuje, kdo si říká, jo, potřebuju se uchýlit někam do ticha, potřebuju znova zažít nějaký boží dotek nebo zaslechnout boží hlas ke mně, ne nějaký, v nějaké obecné rovině. Začne se pídit a teď na něho začnou vyskakovat všechny ty nabídky pobytů různě v tichu. Jak se v tom má člověk zorientovat? Co si má vybrat?
1: To je opravdu dobrá otázka, protože kdyby na ní byla jednoduchá odpověď, tak bohužel všichni ostatní by nevydělali. Tak kdo to teda dělá na výdělek, anebo prostě zatím sleduje jakékoliv nějaké jiné sekundární svoje vlastní zájmy, tak bohužel to musí inzerovat a pochopitelně bude inzerovat meditace a já nevím co všechno a hezky to bude mít udělané ty webové stránky. Říkám, je to falešná cesta. Tak já jsem zažil dost lidí, když vezmu exercitanty, které jsem zažil v životě, tak mnozí z nich jako šli tou cestou, jo? Že si něco zaplatili, někde byli, neříkali, že je to špatné, ale nebyli tím nasyceni a dokonce to i dvakrát nebo třikrát absolvovali. Dokonce jsem zažil lidi, kteří byli, tedy si, já nevím, byli v Tibetu až a jinými se vyšli nějakou duchovní cestou, pak přišla období nějaké krize nebo že tu cestu si zpochybnili ve svém vnitru a začali hledat něco jiného. Tak za sebe jednoduše tady existuje nějaká tradice toho duchovního doprovázení, která v našem křesťanském prostředí, to znamená i protestantském, i katolickém, je celkem daná. A ona je daná zajímavě, protože Ona funguje jako charisma. Například já jsem katolický kněz a mám před sebou exercitátorku, která je evangelička. Takže je jasné, že mezi náma jsou prostě rozdíly dané, já nevím, na konfesionální úrovni a nebo na různých jiných. Jiným se v té institucionální církvi je mezi námi relativně, nechci říct propast, to bylo dřív, ale teď minimálně relativně velká vzdálenost. Z toho je jasné, že pokud někdo něco vnímá jako dar a rozvíjí ho a jde na tady tu cestu exercisí a rozlišování a pomáhá druhým, tak jsme v situaci, kdy existuje něco jako křesťanská kultura tohoto rozlišování, tohoto duchovního vedení a existují pochopitelně lidé, kteří tento způsob, nazveme to kontemplace, nabízejí a jsou ochotní pomoct druhým, aby se na tuto cestu dostali.
0: Rozumím, co říkáš, ale stejně bych nevěděla pořád ještě, podle čeho vybírat z těch množství pobytů, které jsou nabízeny, inzerovány různě. Já se teď bojím něco říct, abych náhodou nepoužila název toho, kterého setkání.
1: Tak poznáte je podle ovoce, a tady je to dlouhodobé ovoce a to není jednoduché. A za sebe já jsem schválně udělal oklikou, se mluvilo o té křesťanské kultuře. Tak já si myslím, že tady je trochu výhoda katolíků je v tom, že my duchovní cvičení máme už několik staletí a dělají se různým způsobem, mají je v různých řádech. Kontemplativní řády po celá staletí prostě nabízeli v klášterech místo na kontemplaci, pak to byly jiné řády. My jako jezuité máme dávání duchovní cvičení jako jednu z důležitých věcí. Takže tam je spíš taková nasycenost. Ano, jinými slovy, kdo u nás chce, tak ví, že si může najít domy anebo nějaká společenství řádová, duchovní, jiná, nebo může znát osobně nějaké exercitátory, kteří už jsou známi a kteří už to nějakou dobu dělají. Pokud vezmu tuto situaci za katolíky, tak bych řekl, že tady nabídka, poptávka se dá nějakým způsobem racionálně zjistit. Můžete narazit na někoho, kdo je podvodník, ale řekněme, že zrovna v této oblasti, kde těch lidí tohoto typu není mnoho, kteří opravdu jako exercitátoři působí anebo opravdu jsou, tak bych řekl, že ta možnost toho omylu je menší. Druhá věc je, a teď jsme u situace těch denominací protestantského typu, kterých je hodně, kde teprve se ta tradice tohoto typu rozlišování anebo individuálního duchovního vedení zajíždí, tak tady bych řekl, že je dost důležité sledovat jednoduché pravidlo a to je to, podívejte se, kdo koho zaučil. To je jednoduché, že tak jsme u umění, máme něco jako malířskou školu, tak někdo je mistr malíř, u něho je někdo vyučený a ten někdo, kdo je vyučený, tak pak má další, založil se další školu a vychovává svoje vlastní žáky. Tak máme malířské školy, sochařské školy. Tak tady si myslím, že je to dost podobné, že ta výzva pro křesťanské církve je v tom, že tam, kde to nebyla tradice, tak nebát se a otevřít si novou cestu v tom, co dělám, zjistit si, kde tedy už, řekněme, nějaké zkušenosti má, kdo tedy je zavedený exercitátor a tam začít, protože to jsou lidé, kteří už mohou vykázat tu kontinuitu a určitou tradici a to, jak jsem říkal, něco jako malířskou školu. To bych řekl, že je docela důležitá věc. A pak máte naleštěný dům za velké peníze a v něm prostě guru, a který má výborné webové stránky. Tak nic proti tomu, kdo ty peníze má, tak ať tam jde a ten čas tam věnuje. Třeba nebude úplně ztracený, ale pochybuju, že by dostal nějaké křesťanské exercicie, tak jak my je dáváme.
0: Pojďme tedy zpátky k té disciplíně duchovního rozlišování. Mluvili jsme vlastně o tom, pokusím se shrnout to, co jsme zatím řekli, že je potřeba vyčlenit si a někdy vybojovat čas, ve kterém se uchýlíme do ticha, necháme se vést někým zkušeným, kdo nám v tom pomůže. Možná je to člověk, a teď mě oprav, který umí dávat dobré otázky.
1: Bych řekl, první řadě musí mě dobře naslouchat. Ty otázky dáváte až pak, až dostanete se do situace, kdy vidíte, že ten druhý je na nějaké křižovatce, nebo tam, kde sám si řekne, že něco potřebuje rozlišit, anebo v něčem poradit nebo v něčem najít orientaci, tak pak je jasné, jsou na místě otázky, kterými se projasňuje ta situace. No, to znamená nastup jako exercitant, zvolil jsem si dům, mám čas, začal jsem nějakou formu tady těchto duchovních cvičení, v našem případě řekněme, dejme si krátký termín od čtvrtka do neděle, ne třeba týdenní nebo ty úplně velké exercice, které trvají 30 dní. Takže teď jsme v situaci, kdy jsem si vybojoval své 4 dny volna na dětech, rodině, zaměstnavateli. Takže jsme v situaci, kdy jsme se na tuto cestu dali a máme před sebou někoho, s kým začneme to, o čem jsme mluvili, tedy nějaké rozlišování.
0: Jakou roli v tom hraje Bible?
1: Teď jsme u toho základního rozdílu mezi východem a západem, ať to řeknu jednoduše, nebo mezi křesťanstvím a východem. Tam samozřejmě Bible žádnou roli nehraje, protože nemá jak. A v našem případě je to úplně klíčová věc. Ta struktura rozlišování, kterou my máme, a nebo vůbec exercici, tak jak se dávají, tak jednoduše mají biblický charakter. Jinými slovy, my sledujeme starý zákon, nový zákon, v novém zákoně sledujeme život Ježíše Krista, který je daný tedy jeho veřejným působením, ukřižováním a zmrtvých vstáním a sesláním Ducha Svatého. Takže pokud vezmu všechny tady tyto etapy, tak jak jsem je vyjmenoval, tak ta dynamika exercicí nemůže být jiná než dynamika Božího působení, tak je jeden Bůh a působí skrze dějiny spásy, tak jak jsou dané v Biblii. A to, co je zajímavé na tom rozlišování, je, že vlastně sladí ten můj osobní život, který je nějak vedený a má nějakou formu a někam, nějakou dynamiku někam směřuje, tak my se pokoušíme jako exercitátoři sladit s tím, co je tedy ta Boží forma, kterou známe pochopitelně z Písma svatého.
2: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
0: Výsledkem těch pár dnů mimo civilizaci, ve stišení, ve čtení Bible, v rozjímání biblického textu je co? Hluboký pokoj nebo skutečně se odehraje cosi nového mezi člověkem a Bohem?
1: Ze své zkušenosti hypoteticky mluvím s člověkem, který třeba u mě dělal exercice někdy před 10 lety. Tak dost zajímavá zkušenost je, když vám řekne, no tak pojďte, já jsem si to nějak udělal, protože to se to nabízelo a měl jsem zrovna volno a všechno, tak jsem si to zařídil. A byl jsem s vámi na exercicích, pak jsem měl úplně jiné starosti, protože život šel dál a pak mě postupně začaly napadat některé věci zpětně z toho, co jsem tam zažil a začal jsem se podle nich orientovat. A nebo jsem je vzal jako nějaká vodítka pro sebe. Tak tady vidíte to působení exercicí jako časovanou bombu, protože něco jsem sice zažil přímo a udělal jsem si nějaké duchovní cvičení, ale ty plody a účinky je nemožné nějak předvídat nebo se to nedá řídit. Jsme v té ekonomii daru, takže my jsme něco dali Bohu a během těch exercicí a to, co od něho dostaneme, není jasné kdy a jak a za jakých okolností. To je jakoby jeho věc. Takže z mého hlediska, co je důležité, je, že tam musí být vůle zkusit prožít ten čas poctivě. To je úplně různé, co to je, protože pro každého je to něco jiného. Jako příklad dám exercitanta, který řekl, tak největší boj, co jsem měl, je, že teda ten můj fotbalový klub zrovna hrál důležitý zápas a já jsem chtěl vědět, jestli vyhráli nebo ne, ale tak jsem si řekl, no tak já to zkusím do té neděle, že bych to mohl vydržet, no. Že se teda nepodívám, jak dopadli. Tak vidíte, že on něco Bohu dal, a může teda, někdo může dát víc, nebo se mu to bude zdat směšné, tak co s nějakým fotbalem, ale vidíte, že to je subjektivní, protože z jeho hlediska to bylo velké pokušení se podívat na výsledky a odolal. A tak jsme v této takové základní situaci se vlastně odehrávají ty duchovní cvičení. To znamená, já do toho něco vložím, něco dávám Bohu, nevím, co dostanu hned nazpátek, to vůbec není jasné, ale v tomto prostoru jsem to Bohu dal a čekám, a teď jsme u toho Eliáše u té jeskyně, že stojí před jeskyní, má tam vánek a tento vánek má zachytit a interpretovat a má ho vzít jako nějaké znamení na cestě životem.
0: Směrem k rozlišování tedy takový pobyt v ústraní znamená, že si nějak více připomenu nebo osvojím co je černé, co je bílé, co je dobré, co je špatné, co chci v životě a co nechci?
1: Já se vrátím k radám zkušeného ďábla. Ten základní náš problém jsou sebeklamy a důvod, že my žijeme role, tak všichni hrajeme divadlo, je docela taková známá knížka, protože jsme v různých společenských rolích, s nich nemůžeme vypadnout. Ty role jsou důležité, oni zase ve společnosti tlumí konflikty a zkrátka vedou to, čemu bychom mohli říct civilizovaný život. Takže jsme v situaci, kdy jsme ve společenských rolích a v nich snadno vznikne právě ta forma toho sebeklamu, která pak ten duchovní život de facto likviduje, ani o tom nevím. Ten základní problém je to bloudění, to znamená dostat se někam, kde jsem schopný rozlišovat mezi dobrem a zlem na nějaké základní úrovni. A na této základní úrovni to ve mně začne rezonovat jako důležitá věc. A pokud ta rezonance začne a já ji v sobě objevím, tak pak jsem schopný, a to je právě ta druhá část těch duchovních cvičení, je o tom, že já si dělám retrospektivně zpátky, rekapituluji svůj život, to, jak mě Bůh v životě vedl, to jsou právě ty základní otázky. A protože už mám to na, tak začínám ladit, ano, to, co jsou ty moje housle. Tak pak to ladění je jednodušší, zase jsme u toho, tam ty sebeklamy snadně objevím, anebo to, co jsem nemohl vidět ve všední dní, prostě nemohl, protože tam ta energie je, nebo pozornost je věnovaná jinám a na tisíc věcí, které musím dělat. Takže ten návrat zpět znamená, že si vyladím svoje housle na to na a pak navíc pokračuji tím, že když už to mám vyladěné, tak vemte se, rozsvítili jste baterku, tak už jdete po pokoji a díváte se, kde co je. Tak jsme si rozsvítili baterku a v té komnatě ducha, tedy vlastním já, nebo v tom interním našem životě, který máme s Bohem, tak si to začneme dávat si tam ty škatulky a ty věci na správné místo a dáváme jim správné nálepky.
0: Ty sám dlouhá léta tedy vedeš duchovní cvičení, pomáháš druhým lidem naladit ten základní tón a více se zorientovat a možná usebrat v životě. Co tobě, Václave, pomáhá? Co ti pomáhá být blízko Kristu, slyšet jeho hlas, vnímat jeho vedení a pokyny?
1: Jako exercitátorka sama většinou začínáš tím, že říkáš zachovej řád a řád zachová tebe. Jinými slovy to říkám exercitantům, aby jsme jim připomněli, že ten den, pokud exercicie dělají, tak vlastně dostanou denní řád, pokud je úplně jednoduše, tak někdy musí mít snídaně, oběd, večeře a někdy mají čas na modlitbu a tady na ty body, které jim dáváme na rozjímání, pak mají čas na své rozjímání. Zkrátka ten den má docela jasně daný řád. No. Já za sebe si myslím, že řád je důležitá věc a ten důvod je, že ve světě je spíš neřád. Proti tomu chaosu je potřeba stavět řád. No samozřejmě jednak ve svém životě, aby to nějaký řád mělo. A tam je to právě těžké, protože každou chvíli něco do toho vletí, jak já říkám, nebo jak každý říká, a nejde to snadno. Já za sebe jsem si to nakonec začal řešit tak, že něco považuji za, jak já tomu říkám, denní hygienu, tak pak to dělám. A jinými slovy, abych měl, jako řekněme, nějaký minimální požadavek řádu, který by je dobré a nebo zásadní mít každý den. Pak něco mám jako, řekněme, týdenní řád,

0: protože na všechno už reagují podrážděně, nebo nemám, sám cítím, že nemám dobrá měřítka na to. A zase jsem tam řval na ženu a na děti. A, tak za této situace, já jim všem říkám, tak poslouchejte, udělejte aspoň nějaké minimum. No a minimum je, že chodíte do práce, no chodím, tak vystupte o zastávku tramvaje dřív a běžte pěšky 5 minut. Ale dělejte to pravidelně. Tady vidíte docela dobrý rozjezd jako do toho řádu. No. Já v těch automatických rutinách dne udělám něco, co tam nebylo a co můžu dát Bohu jako dar, a s tím, že to je to těch 5 minut, co jsou jeho a co jsem si teď vybojoval. Třeba někdy to bude víc, ale teď je to těch 5 minut o tu jednu zastávku vystoupení dřív z autobusu nebo z tramvaje.
1: My jsme v závěru našeho pořadu. Václave, mohl bys nějak zrekapitulovat, co je to nejdůležitější na duchovním rozlišování?
0: To nejdůležitější je, že Bůh nás zve na cestu, kterou on šel životem. A nebo Bůh skrze společenství církevní, ve kterých jsme, protože tam působí, nás zve, abychom se podíleli na tom, co on označuje jako Boží království. To znamená, tady je Boží přítomnost ve světě mezi námi, která už teď je účinná, tak jak Ježíš říká, že Boží království je už teď mezi vámi, tak Boží království mezi námi je, ale co jsou jeho formy a podoby, není moc jasné, to je první věc. A pak druhá věc, není to jasné, co je to vzhledem ke mně. Teď nemluvím o tom, že nějaké společenství, které si ujasní, co by mělo dělat za evangelickou práci, nebo jaké činnosti, jakým činnostem by se mělo přednostně věnovat, co má jako dary a kolik má peněz a jak si naplánuje svoji činnost. Tak to všechno je hezké, ale to není o duchovním rozlišování, které je individuální a které je osobní. Tak pak to znamená, že magnetická střelka tak ukazuje na sever, tak já si mám sobě najít zkrátka tady tu magnetickou střelku, která ukazuje na sever. A pokud se mi to daří, ona je rozkmitaná, to je jasné. Aspoň ten základní směr, pokud jsem schopný najít a třeba ji bloudím a pak je potřeba, abych se vrátil zpátky a znova tedy ten kompas si nastavil tak, jak má být, tak toto považuji za hodně dobré duchovní rozlišování, protože dlouhodobě člověka vede na cestu k Bohu, která je jeho osobní a kde ho Bůh chce mít.
1: Říká Václav Umlauf, host dnešního pořadu. Děkuju za tvoje zkušenosti, praktické rady a osvětlení mnoha termínů, se kterými se možná potkáváme, ale ne vždy jim úplně rozumíme. Tak díky za tvůj čas.
0: Tak děkuji. A protože mám kolegyni, která dává exercicie a známe se dlouho a konec konců šlo o formaci, na které jsem se podílel, tak pochopitelně všem exercitátorům na závěr, to znamená těm, kteří exercicie dávají v různé formě nebo vedou pravidelně lidi, to, čemu my říkáme doprovázení ve všedním dni, to znamená mají malé skupinky věřících a společně se modlí, meditují a vedou se životem třeba i vzájemně, tak těm všem přeji, aby se jim to dařilo a aby jim Bůh žehnal a aby je Boží milost provázela na této cestě.
1: Poslední slova Václava Umlaufa, katolického kněze, filozofa a teologa. Od mikrofonu se s vámi loučí také Kateřina Hodecová. Přeji vám pěkný den a těším se někdy příště naslyšenou.

Proletěla kolem nás 23. hodina ve večerním vysílání Rádia 7. Od mikrofonu vás ještě naposledy zdraví dnes, tedy ve čtvrtek 21. května, Kateřina Fridrichová. Proč naposledy? No, protože je před námi poslední hodina dnešního večerního vysílání. Večerního vysílání, kdy ještě uslyšíme pořad, na který se jistě těšíte, jmenuje se Čtení na pokračování a čteme z knihy Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. Tak si nenechte pořad ujít od čtvrt na 12.

Pavla Helena z našeho vysílání jistě dobře znáte. A po následující písni, která nás čeká, a je to od kapely Světlo, jmenuje se Maraton, tak nás také čeká čtení na pokračování z knihy Muzikant na jezeře.

0: My zatím nikam nepospícháme, jsme tam, kde máme být, ve studiu Rádia 7, a z toho vám také vysíláme dnešní večerní vysílání, ale také vás zveme k poslechu té následující povídky Mirka Vostrého, která se jmenuje Muzikant na jezeře, a rozdělili jsme ji do 4 částí. Dnes ji Vladimír Hauser uzavře. V roce 1950 se František pokusil nelegálně přejít hranice. Dostal se až k Američanům. Při převozu do tábora ale došlo k chybě a František byl vydán československé straně. Je brutálně vyslýchán státní bezpečností. Jeho syn Bedřich se za něj přimlouvá u kapitána STB, aby nedostal trest smrti. František byl odsouzen k dlouholetému vězení v uranových dolech. Zjistil, že jeho syn je členem komunistické strany, a přestal s ním komunikovat. Františkova manželka Aneška je vystěhována z domova a žije v chudobě na samotě, kde ji Bedřich tajně podporuje.
1: Konec března 1958.

Drahý Bedřichu, vím, že se zde brzy ukážeš, i kdybych tě nenapsala, ale toto je důležité. Přijeď, prosím, hned, jak to bude možné. Táta se vrátil domů. Tedy ne domů, ale sem, kde už dlouho jsem doma já. Není na tom zrovna dobře. Ta léta ve vězení mu pošramotila zdraví. Jsem si ale jistá, že kdybyste si spolu promluvili, tak mu to pomůže. Zprvu to pro něj nebude jednoduché, ani pro tebe ne, ale jsi jeho syn a musíš to s ním zkusit dát do pořádku. Jsme přece rodina. Já s ním o tom mluvím celé ty dny, co je tady, a věřím, že vy dva to spolu můžete zase napravit. Bedřichu, Béďo, snažně tě prosím. Vím, že to chce odvahu, táta je pruďas, ale přijeď, prosím. Hned. Tvoje maminka. Bedřichovi se třásla ruka, když dopis pokládal na stůl. Zhluboka se nadechl. Nadechl se znovu. Pak psaní vzal, složil ho do kapsy, oblékl si kabát a vyšel před dům. Doma si zapálit nechtěl, když se jde spát, nemá to tu páchnout kouřem. Eva to nesnáší a ani Frantíkovi kouř nedělá dobře. Zapálil si, jen co za sebou zavřel dveře. Kráčel pomalu ulicí a když dokouřil třetí cigaretu, stál na náměstí poblíž zastávky dvojky. Tramvaj se právě vynořila spoza zatáčky a Bedřich musel přidat, aby ji chytil. O pár zastávek dál vystoupil, s další cigaretou v ústech přešel most a zapadl do své oblíbené hospody. Přijeď hned, jak to bude možné. Táta se vrátil. Konečně. Tak dlouho na tenhle okamžik čeká a tak dlouho nemá z ničeho takovou hrůzu. Objednal si krušovické pivo a znovu si před sebe rozložil dopis. Dokáže to? Dokáže, protože musí. Je to přece jeho táta. Má ho rád? Má. Tedy Bedřich tátu opačně už si 8 let není jistý. Je to důležité i pro mámu? Je. Rodina? Rodina. A kdo to celé pokazil? No, kdo?

Duben 1958. Dva týdny. K nevydržení dlouhá doba pro Anešku, která prosila o hned, a příliš krátká pro Bedřicha. Ani rok by nestačil. Naposledy nasněžilo v pátek a v neděli už nebylo po bělostném poprašku ani památky. Slunce na bezmračném nebi od rána naznačovalo, že se rtuť teploměru pokusí vyšplhat možná až k 15 stupňům. Ideální čas na výlet do Povltaví. Po snídani sedl Bedřich do Spartaka, kterého po několika letech čekání nedávno koupil, a vyrazil. Sám. Evu s Frantíkem tentokrát nechal doma. V Nedvězí odbočil ze silnice na prašnou cestu a ta ho přes louku dovedla ke stavení u lesa. Zastavil motor a zůstal sedět v autě. Stáhl okénko a do úst si dal cigaretu. Za chvíli se setká nejenom s mámou, ale i s tátou. Po druhé cigaretě vystoupil a prošel mezi dvěma letitými jabloněmi ke dveřím domu. Nikdy to neklepal. Tentokrát ale pár okamžiků počkal a nerozhodně zabouchal. Pak vstoupil. Ve světnici se mu máma vrhla kolem krku. Bedřichu, Béďo, konečně. Zarazila se, když si všimla, že je sám, ale nezeptala se. Mami, kde je táta? Aneška zvážněla. Není na tom moc dobře se zdravím. Ten kriminál se na něm pořádně podepsal. Co přišel, je jak tělo bez duše a denodenně chodí k vodě s klarinetem. Někdy chce, abych šla s ním. Moc toho ale nenamluví, většinou jen hraje. Teď je tam taky, sformuloval Bedřich otázku do oznamovací věty. Aneška přikývla. Běž za ním. Máte si toho hodně co říct. Myslím, že s tebou nebude chtít mluvit, ale zkusit to musíš. Bedřich na mámu pohlédl a v očích měl prosbu. Nepůjdu, Bedřichu, nepůjdu, tohle je na tobě.

0: Spatřil ho, jakmile prudkým svahem sestoupil k vodě a za zády nechal poslední stromy. Táta seděl ve člunu uprostřed jezera a hrál. Bedřich se rozhlédl a opodál u břehu spatřil pramici. Měl štěstí, majitel, nejspíš rybář z nedaleké chaty, v ní nechal vesla. Sedl do loďky, odvázal se a vyplul směrem k tátovi. Když připlul do Františkova zorného pole, muzika utichla. František něžně položil klarinet na dno člunu a zvedl zrak k synovi. Byli od sebe nějakých 10 metrů.
1: Co tu chceš? Zeptal se tiše.
0: Bedřich chvíli mlčel.
1: To je dobře, že jsi venku, táto. Že už jsi tady. Máma tě potřebuje. Samotné se jí tu žije těžko. Těšila se na tebe. A já taky.
0: František zakroutil hlavou. Nemáme si co říct, my dva. S bolševikama se nebavíme. Zvedl klarinet a přiložil ho k ústům.
1: I František se na tebe, na dědečka, moc těší?
0: Zavolal Bedřich, aby přehlušil tón, který měl přijít. František povolil rty. Tón nezazněl.
1: Pojmenovali jsme ho po tobě. Je to báječný kluk.
0: František najednou nevěděl, jak dlouho vydrží hrát tvrdáka. Oči se mu zaleskly, na tu vzdálenost si toho ale Bedřich nevšiml.
1: Dneska tu se mnou není, ale hned za týden přijedeme všichni. I Eva se ti bude líbit, máma ji má taky ráda.
0: Tím Bedřich vystřílel veškerou munici. Jestli ani na tohle táta nezabere, tak prohrál. František sklopil zrak. Bedřich mu dopřál půl minuty, možná celou.
1: Můžu k tobě?
0: František přikývl a Bedřich zavesloval ke člunu. Přirazil, přestoupil k tátovi a na zádi si sedl na bobek. Další tah nechal na něj. Naklonit se a podat Bedřichovi ruku stálo Františka veškeré úsilí.
1: Tak jo, ty jeden bolševiku, ty kluku zatracená.
0: Na tváři se mu objevil úsměv, i když trochu křečovitý. Bedřich tátovu dlaň stiskl oběma rukama a teprve v tu chvíli si všiml jeho lesklých očí.
1: Tati?
0: Navíc se nezmohl. Františkovi to ale stačilo. Opatrně vstal, aby se člun nerozkýval příliš divoce, u Bedřicha poklekl na dno a objal ho. Vydrželi tak nekonečně dlouho. Pak se František vrátil na lavici.
1: Již, stálo to za velký kulový. Ale už jsem tady, už je dobře.
0: Bedřich přikývl. František viděl, že syn má něco na jazyku, ale nezeptal se. Některé věci se uspěchat nedají, musíš dát člověku čas.
1: Táto, začal po chvíli, potřebuju ti něco říct.
0: Tak do toho, pomyslel si František. Ať je to cokoliv, už je dobře. Jsem venku, jsem s Aneškou a teď už mám zase i syna. Jsme všichni spolu.
1: Prosím tě, táto, poslouchej. Jestli ti to neřeknu teď, tak už to nedokážu. A já ti to povědět musím. Zasloužíš si to. Asi mi to nikdy neodpustíš, ale alespoň si to poslechni, prosím.
0: František zpozornil. Znělo to divně, příliš naléhavě. Bedřich se zhluboka nadechl. Teď nebo nikdy. Musí. Teď.
1: Určitě na to nechceš vzpomínat, ale tenkrát, když jsi přešel hranici a dostal se k Američanům...
0: Na tohle František opravdu vzpomínat nechtěl. Proč to Bedřich nenechá hluboko v zapomnění, kam to patří? A vůbec, co o tom může vědět? Ta hranice byla falešná. A ta americká stanice taky.
1: František se zamračil. Co to ten kluk plácá? Pomátl se snad? Nesmysl. Překročil jsem hranici, byl jsem v Německu.
0: Nebyl, táto. Byla to past. Ta služebná americká nebyla a ani ten hraniční kámen nebyl pravej. Stál 2 kilometry před hranicí.
1: Ale...
0: František zprvu nerozuměl. Nebo spíš rozumět nechtěl. Docházelo mu to jen velmi neochotně.
1: Počkat, takže...
0: Nebyl pravej?
1: Co to... Oni...
0: Jo, táto. Ale to, s čím se ti musím přiznat, je, že to nebyli oni. Byli jsme to my.
1: František pořád ještě nebyl doma, i když nakročeno už měl. Jenže to nejhorší mělo teprve přijít. Bedřich nasucho polkl. Raději by si překousl jazyk, než by pokračoval, už byl ale příliš daleko.
0: Poručík West, ten, co se mu udělalo špatně, pátuješ? Když jsem viděl, že tam sedíš ty, tak jsem prostě nemohl. Poznal jsem tě i zezadu, vždycky bych tě poznal.
1: František cítil, jak mu krev v celém těle tuhne jako malta. Ale teď všechno to bylo americký. Uniformy, mluvili anglicky, všude ty plakáty, časopisy, Coca-Cola, Esther.
0: Bedřich přikývl. Byla to past. Celý to mělo,
1: oči se mu zalily slzami,
0: mělo to vypadat jako skutečný.
1: Františkovi se zatmíval zrak. Chceš říct?
0: Bedřich nedokázal říct nic. Jen neznatelně kývl, jakože má táta pokračovat, i když jediné, co si přál, bylo, aby nepokračoval.
1: Františkovi to konečně došlo v plné hrůze.
0: Já blbec. Tolik jsem jim toho řekl o Jindřichovi a otci Jaromírovi. A Jindřich se na mě u soudu tak díval.
1: Ne, táto, zrovna o nich jsme věděli všechno, neprozradil jsi nic, co jsme nevěděli.
0: Vy svině, zařval František. A skály na břehu to Bedřichovi zopakovali pro případ, že by to snad na poprvé přeslechl.
1: Bedřich neprotestoval. Ano, přesně to jsme. Přesně to jsem já. František už neměl před očima nic než černo a jednoho bolševika svini nebetečnou, které je potřeba zakroutit krkem. Vyskočil a vrazil Bedřichovi jednu poctivou pěstí. Hned na toho chytil pod bradou a pevně stiskl. Bedřich se postavil a pokusil se tátovi ruce odtrhnout od hrdla, jenže František, jakkoliv byl starší a pošramocený léty nucených prací, byl tou samou prací zocelený. Jeho sevření Bedřich uvolnit nedokázal. Člun se pod nimi divoce rozkýval. František Bedřicha nepustil ani ve vodě.
0: Zabít toho hajzla bylo jediné, na co dokázal myslet. Že to je jeho syn, si v tu chvíli neuvědomoval. Byl silnější než Bedřich, ale také starší a nemocný. Voda v plicích brzy udělala své. Stisk povolil a Bedřich se vynořil nad hladinu a konečně se nadechl.
1: Táta!
0: František se bezvládně vznášel, jeho tělo ale začínalo těžknout a zvolna padalo pod hladinu.
1: Nesmím ho pustit! Člun! Musím ho dostat do člunu!
0: Jenže člun byl dnem vzhůru a pramice mezitím odplula příliš daleko. Nezbývalo, než se pokusit doplavat na břeh. S bezvládným Františkem to ale byl téměř nadlidský úkol a čas se krátil. Kdo ví, kolik minut, možná jen vteřin táta má, než z něj vyprchá život.
1: Bedřich ho držel kolem hrudi a zuřivě plaval ke břehu.
0: Zoufale pomalu.

0: 50 metrů je pro vytrénovaného plavce záležitostí necelé minuty. Bedřich sportovec nebyl. Bezvládného tátu táhl ke břehu mnohem déle. Ke konci myslel, že vypustí duši, ale vydržel, protože musel. U pobřežního skaliska Bedřich tátu chvíli držel a dopřál si pár vteřin, aby se vydýchal a sebral zbytek sil. Vysoukal Františka do půlí těla na skalnatý ostroh a sám se vydrápal z vody. Teprve teď ho mohl vyvléct na pěšinu. František nedýchal. Bedřich usilovně vzpomínal, co se v takové situaci má dělat. Cvičit pažemi? Umělé dýchání? Zkusil oboje a při každém výdechu doufal, že se táta nadechne. Několik dlouhých minut se ho pokoušel vrátit do života. Jenže bylo pozdě. František nereagoval. Bedřich toho nechal, až když hrozilo, že sám omdlí. Vytáhl ruce spod tátovy hlavy a opatrně, aby to tátu nebolelo, ji položil na skálu. Najednou František zakašlal a nadechl se. Otevřel oči. Bedřich ještě zhluboka dýchal, když vzal tátovu hlavu do dlaní. Dlouze ho políbil na čelo.
1: Ty jsi mi dal,
0: vypravil ze sebe, šťastný jako nikdy. František se divoce rozkašlal, až málem znovu ztratil vědomí.
1: Jo, myslel jsem, že...
0: vyrážel mezi kašláním.
1: Že už jsem... napravdě boží.
0: Bedřich s úlevou pozoroval, jak se intervaly mezi záchvaty kašle prodlužují. Ta voda táto vydala pořádně zabrat, ale brzo bude v pořádku. Po chvíli se František na syna podíval.
1: Měl bych ti poděkovat. Tak, děkuju.
0: Bedřich se usmál a zavrtěl hlavou, jakože to je přece samozřejmost, to nejmenší, co pro tátu mohl udělat. Kašel konečně povolil úplně a František se posadil.
1: Teď bude lepší, když půjdeš.
0: Bedřich nerozuměl.
1: Odejdi a už se nevracej, upřesnil František.
0: Promočené oblečení Bedřicha studilo, ale tátova slova mrazila jako sprcha, z které prší ledové krystalky. Táto! František na něj upřel pohled, kterým by se dali řezat diamanty.
1: Myslel jsem, že mám syna. Polkl. Jenže nemám.
0: Syn, kterýho jsme s mámou vychovali, by se nikdy nedal k těm...
1: To bych ale už byl ochotnej překousnout, jenže... Můj syn by s nima nehrál tu nejšpinavější hru, jakou kdo mohl vymyslet. Tak už radši jdi.
0: Bedřich zakroutil hlavou a nepřestával na tátu zírat. Teď nemělo smysl mu vykládat, jak hned po tom, co tátu odsoudili, požádal o propuštění od bezpečnosti, protože na tohle neměl žaludek. Jak o tom nechtěli ani slyšet, vždyť od nich se odchází leda do lágru nebo pod kytičky. A přece se mu to povedlo, snad díky Němečkovi, který mu něco dlužil a z nějakého důvodu nevyužil příležitosti ho potopit. Odešel od STB a pracoval na Národním výboru jako řadový člen strany. Kariéra nic moc, ale nechali ho žít a ten jeho vroubek, dost hluboký, si zapamatovali. Jednou se to může hodit. S námahou se zvedl a než odešel, ještě to zkusil. Táto, já
1: neříkej mi táto.
0: Bedřich si tiše vzdychl.
1: Můžeš vstát? Dostaneš se domů?
0: František se díval do země.
1: Nestarej se. Běž už.

Několik týdnů na to našla Eva ve schránce dopis. Razítko na známce bylo z Neveklova, adresát Bedřich Veselka. Když Bedřich k večeru přišel z práce, našel ho na psacím stole. Drahý Bedřichu, táta mi sice neřekl, co se mezi vámi stalo, je si ale jistý, že už nepřijedeš, tak aspoň navštívím já tebe, dám ti vědět. Táta mě poprosil, abych ti napsala, že by rád viděl Frantíka. Prosím, pošli ho s Evičkou na neděli k nám. Oba se na něj moc těšíme. Budu s tátou mluvit, snad se mi podaří ho obměkčit. Chce to čas, ale rodinu musíme dát opět dohromady. Opatruj se, tvoje maminka. Bedřich vstal a ze sekretáře vytáhl lahev vodky. Tohle bude chtít čas, to má máma pravdu. A třeba jednou... Ona přece ví, jak na tátu, vždycky to s ním uměla. Ve dveřích se objevila Eva. Frantíkovi bylo 5 let a ještě chodil brzo spát, a tak měli před sebou celý večer o samotě. Evě neuniklo, jak je Bedřich zamyšlený, poslední dobou byl takhle nesvůj pořád, teď jí ale připadalo, že je úplně bez sebe. Nic neřekla a sedla si vedle něj. Přitulila se. Bedřich se na ně podíval. V sobotu odpoledne si Eva vezme auto a pojede s Frantíkem za babičkou a za dědečkem, kterého Frantík uvidí poprvé. Ještě předtím mu toho o něm ale Bedřich hodně poví. Třeba to, že děda umí ze dřeva vyrobit nejkrásnější nákladák na světě a Frantík se na dědu bude těšit. Škoda, že u toho Bedřich nebude. Nejdřív ale musí všechno povědět Evě. Všechno do puntíku. Nic nevynechat. Zoufale se mu do toho nechtělo, jenže musí. Tak proč ne zrovna teď? Eva vodku nepila. Tak dalšího panáka Bedřich nalil jen sobě a pomalu se pustil do vyprávění.

Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý. Vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl Vladimír Hauser. Hudba Jonathan Kaleta a pokračovat budeme zase zítra ve 12.15. Další z série povídek Muzikant na jezeře.

To bylo a kapela Těleso Vockup, které dospívalo ve večerním vysílání Rádia 7 a téměř nám uzavírá ten dnešní večerní vysílací čas, protože se blíží půlnoc a samozřejmě Rádio 7 tu s vámi bude i po půlnoci. Těší se na vás moje kolegyně Martina Zachrlová. A tak zůstávejte s námi, pokud budete pokračovat v poslechu, tak samozřejmě příjemný poslech. No a pokud půjdete spát, tak vám krásné sny od mikrofonu. Přeje Kateřina Fridrichová.

Přehoupli jsme se přes půlnoc a začal nám pátek 22. května. Od mikrofonu Rádia 7 vás zdraví Martina Zachrlová. Po písničce nás čeká přehled pořadů.

Vítejte u přehledu pořadu. Promění se naše postní dny a období smutku v radostné slavnosti v pokračování výkladu proroka Zachariáše nás teolog John Vernon McGee provede 8. a 9. kapitolou. Hospodin tu odpovídá na lidské otázky po smyslu náboženských tradic. K poslechu o vítězství božího pokoje nad pohanskou mocí vás v cyklu Světem Bible zve za 15 minut Pavel Vopalecký. Koncertino dnes nabídne poslech koncertu pro klavír a orchestr číslo 5 S-dur, který autor Ludwig van Beethoven psal v horkých letech napoleonských válek. Jak se bída té doby propsala do jeho díla, uslyšíte od 1 hodiny. Vztah otce a syna komplikuje politický marast 50. let. Povídka Mirka Vostrého, Muzikant na jazeře, vrcholí dramatem, které se odehraje na hladině rybníka. Vladimír Hauser čte ve 14:45. Jednoho dne prodal obyčejný americký kazatel David Wilkerson televizi a začalo boží dílo, které pomohlo tisícům lidí. Za životem zakladatele organizace pomáhajícím drogově závislým Teen Challenge se vydá rozhovor Broni Procházkové s Jarkem Plevou v pořadu Řeka života po 3. hodině. Láska tvoří podstatu vztahu Boha k člověku. Od ní se vše, co Bůh pro nás udělal a stále dělá, odvíjí. Charles Stanley vytvořil 9-dílnou sérii pořadů Doteky, kde téma lásky rozvíjí. V dnešním dílu se od 4 hodin a 15 minut začne zabývat tím, že jsme Bohem stvořeni z lásky. Bože, dej mi pokoru, abych přijímal věci, které změnit nemohu, odvahu, abych měnil věci, které měnit mohu, a moudrost, abych poznal rozdíl mezi nimi. Tahle, dá se říct slavná, modlitba přináší ve svém důsledku životní postoj či nadhled, která umožňuje dobrá rozhodnutí. Třetí část série zamyšlení Petra Hůště s názvem Myšlenky o církvi dnes s podtitulem Co změnit můžu. Naladíte v klice v 5 hodin. Chytré telefony přestaly na týden existovat. Jaká je to pro vás představa? Právě s ní si totiž v dnešní anglické konverzaci pohrává naše lektorka Elsa. Poslouchejte relaci Live Plus po 17:30.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Teolog John Vernon McGee nás v pořadu Světem Bible nyní provede 8. a 9. kapitolou proroka Zachariáše. Důležitým poselstvím bude fakt, že k Božímu lidu jsou nově přizvány i okolní národy, které přicházejí s vyznáním: slyšeli jsme, že s vámi je Bůh. K úvaze o naději vás zve Pavel Vopalecký.

I stalo se ke mně slovo Hospodina zástupů. Toto praví Hospodin zástupů. Půst čtvrtého, půst pátého, půst sedmého a půst desátého měsíce se judskému domu obrátí v radostné veselí a utěšené slavnosti. Jen milujte pravdu a pokoj. Tímto 19. veršem 8. kapitoly Zachariášova proroctví jsme začínali náš minulý pořad, přátelé. Řekli jsme si, že tento verš charakterizuje celou 8. kapitolu Zachariáše. Slyšíme tu konkrétní odpověď na otázku cizího poselstva, které přišlo do Jeruzaléma. Četli jsme o tom v 7. kapitole ve 3. verši. Ta konkrétní odpověď je dvojí. To první, co pán Bůh řekl, je skutečnost, že bohoslužba, a to i ta rituální, nebo chcete-li liturgická bohoslužba, bude trvat i nadále. Jen si připomeňme slova knihy Zjevení Jana, kde apoštol Pavel vidí nebeské zástupy před beránkovým trůnem. Co tam andělé společně se spasenými dělají? Chválí Boha. To druhé, co ze Zachariášových slov slyšíme, je boží příslib, že on sám promění charakter té bohoslužby. Už nepůjde o vnější věci, o liturgii, předpisy, obřady. Zachariáš mluví konkrétně o 4 postních obdobích. Šlo o posty ve výroční dny následujících těžkých událostí Izraele. Počátek obležení Jeruzaléma v 10. měsíci, jeho dobytí ve 4. měsíci, zničení chrámu v 5. měsíci roku a zavraždění Gedaliáše v měsíci 7. A pán Bůh slibuje, že se tyto smuteční dny, smuteční obřady, které slavili svým půstem každý rok po dobu babylonského zajetí, že tyto smuteční slavnosti se promění ve slavnosti radosti a veselí. K tomuto slibu pán Bůh připojuje výzvu: jen milujte pravdu a pokoj. Když si tyto skutečnosti dáme do souvislosti se vším, co jsme se dozvěděli ze 7. a 8. kapitoly Zachariáše, uvidíme, že pán Bůh slovy těchto kapitol svůj lid potěšuje a obrací jeho pozornost k podstatným složkám jejich všedního i náboženského života. Hospodin především ujišťuje svůj lid, že boží rozhodnutí o dobru pro Izrael nebylo zvykláno žádnou nevěrností lidu, žádným odpadnutím v minulosti. Zlo v Izraeli bylo důvodem zajetí, bylo důvodem vyplenění Jeruzaléma i zboření jeruzalémského chrámu. Bylo důvodem boží výchovy. Ale nebylo důvodem zavržení národa jako celku. Hospodin nikdy nezavrhl svůj lid a nikdy neporušil sliby, které dal praotcům tohoto svého lidu. Na druhé straně to dobré, co na lid v době Zachariášově začíná přicházet, to není důsledkem židovských bohoslužeb a rituálů, ale důsledkem božího svobodného rozhodnutí a boží věrnosti. Podmínkou pro uskutečnění dobrých božích záměrů je ale skutečná proměna lidských srdcí. Pokud si Izrael bude chtít udržet své sobecké a tvrdé srdce, bude ho pán Bůh muset ještě trestat a ještě vychovávat, dokud se nezmění. Ale boží záměr o dobrém se nakonec stejně prosadí. Jestliže se lid ukáže připravený k proměně vlastního srdce, pak pán Bůh začne uskutečňovat své dobro. A bude důvod, aby skončili půsty, aby začal čas radostných slavností připomínajících Hospodinova vítězství, ne ty prohry a tragédie, které si připomínali. Stalo se to v době Zachariáše? Do určité míry ano. Obnova chrámu byla důvodem k radosti, ale plné uskutečnění těchto velkých božích slibů se nachází až v budoucnosti, nebo dokonce můžeme říci, že je věcí budoucnosti i z našeho pohledu. I věcí budoucnosti při završení času v nebeském Jeruzalémě. Tam skončí všechen žal,
všechny půsty, tam se tváří v tvář svému spasiteli, bude boží lid definitivně a trvale radovat.

Toto praví Hospodin zástupů. Znovu budou přicházet národy a obyvatelé mnoha měst. Obyvatelé jednoho města půjdou do druhého a řeknou, pojďme si naklonit Hospodina, pojďme vyhledat Hospodina zástupů. Já půjdu také. A budou přicházet četné národy i mocné pronárody, aby hledali v Jeruzalémě Hospodina zástupů a naklonili si ho. Toto praví Hospodin zástupů. V oněch dnech se chopí 10 mužů z pronárodů všech jazyků pevně cípu roucha jednoho Judejce a řeknou, půjdeme s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh. Tolik Zachariáš 8. kapitola, verše 20 až 23. Poslední dva prorocké výroky otevírají radostný a nadějný výhled do budoucnosti, kdy se mnohé národy vrátí k Hospodinu. Tato slova nejsou jen výhledem do zaslíbené budoucnosti, ale svým způsobem můžeme být svědky jejich naplňování už dnes. Už dnes nacházíme církev Pána Ježíše Krista v mnoha národech této země. Velmi výrazné to bylo o letnicích, když přicházeli lidé z různých národů tehdy známého světa, ale ovoce to nese i dnes. Lidé nejrůznějších jazyků projevují zájem o Boží slovo, o Boží evangelium. Mnozí přicházejí a ptají se po Božích pravdách. Kéž by církev byla vždycky připravena dávat pravé odpovědi na základě Božího slova. Kdo je to církev? Církev to jsou lidé. Kéž bychom každý z nás byli vždycky připraveni dávat pravou odpověď na základě Božího slova. A k tomu také dávat sami sebe, protože jenom slovy se evangelium často zvěstovat nedá. Boží slovo nezavřeme jen do lidských slov. K jeho zvěstování je potřebný celý lidský život, celek lidského života. Také život obětování sebe sama pro Krista. Mezi zástupci různých národů jsou jmenováni také zástupci mnoha měst. Jednotlivá města, pohanská města v těch pohanských říších, měla své chrámy a ty reprezentovaly různá pohanská božstva. Proto můžeme ve slovech o příchodu obyvatel různých měst slyšet zaslíbení o konečném božím vítězství také nad pohanskými mytologiemi. Kristovo vítězství bude završeno v jeho přijetí příslušníky všech národů.

Těmito slovy jsme, milí posluchači, ukončili 8. kapitolu Zachariášovy knihy. Následující texty budou začínat slovy výnos, anebo kraličtí překladatelé to označovali slovem břímě slova Hospodinova. Tato proroctví dnes tvoří závěr Zachariášovy knihy a také knihu proroctví Malachiášova, i tam najdeme slovo výnos. Doktor McGee ve struktuře svých výkladů respektuje to historické rozdělení závěru knihy Zachariášovi a dělí poslední Zachariášovy kapitoly do dvou větších oddílů. První z nich jsou kapitoly 9 až 11 a podle našeho učitele hovoří především o prvním příchodu Pána Ježíše Krista. Druhý oddíl zahrnuje poslední 3 Zachariášovy kapitoly a podle našeho učitele se soustřeďuje na druhý příchod našeho Spasitele.

Výnos. Slovo Hospodinovo proniklo do země Chadráku. Damašek je místem, na němž spočine. K Hospodinu budou vzhlížet všichni lidé, všechny kmeny Izraele. Proniklo i do Chamátu, do jeho pomezí, do Týru i Sidonu, tak přemoudrého. Týr si vybudoval opevnění, nahromadil stříbra jako prachu, zlata ryzího jako bláta na ulicích. Avšak panovník si jej podrobí, jeho val srazí do moře, bude pozřen ohněm. Spatří to Aškalon a bude se bát. Gáza se bude svíjet v hrozné křeči. Ekron se zklame v tom, več doufal. Z Gázy zmizí král, Aškalon nebude už osídlen, v Ašdódu se usadí míšenec. Tak vyhladím pýchu Pelištejců. Krvavé sousto mu vyrvu z úst, ohyzdné oběti z jeho zubů. Tak bude i on zachován našemu Bohu, stane se v Judsku pohlavárem a Ekron bude jako Jebúsejec. Položím se táborem u svého domu proti vojsku, proti každému, kdo by sem chtěl vtrhnout. Zotročovatel se už nebude přes ně valit. Nespustím je nyní z očí. Tolik, milí posluchači, prvních 8 veršů z 9. kapitoly Zachariášova proroctví. 9. kapitola začíná slovy o božích soudech, a to o soudech nad pohanskými národy, které obklopovali Izrael, nebo spíš obklopovali Středozemní moře. Jsou tu jmenováni zástupci tři hlavních pohanských národů, které žili v sousedství Izraele – Aramejci, Féničané a Pelištejci. Aramejská města Chadrák, Damašek a Chamát byla v době Davidovy říše pod kontrolou židovského státu a víra v Hospodina v nich byla dobře známa. Tak, jak to říká Zachariáš, do této země slovo Hospodinovo už proniklo. Proniklo i do dalších měst, do pelištejského Týru a Sidonu. Zatímco ale aramejská města nejsou v Zachariášově textu představována jako města nepřátelská, o Týru se to říci nedá. Hospodin hovoří prorokovými ústy o zničení tohoto města. Toto výhodně položené město na ostrově při pobřeží, a proto prakticky nedobytné město, bylo velmi bohaté a bylo považováno za prototyp pýchy. Tato pýcha skončí. Týr bude zničen. Jinou budoucnost vidíme pro druhé fénické město, pro Sidon. Nemluví o něm Zachariáš, ale najdeme ta slova u proroka Ezechiele. Ve 28. kapitole čteme 22. verš, že Hospodin bude po vydání všech soudů v Sidonu posvěcen. Nadějnou budoucnost zná Zachariášovo proroctví i pro Pelištejce, odvěké nepřátelé Izraelitů. V 7. verši jsme četli, tady v 9. kapitole Zachariáše, že i mezi Pelištejci se najde pozůstatek, který bude po dokonání všech soudů zachován pro Hospodina. Boží soudy mají být soudy k prospěchu lidí. Všude tam, kde je to aspoň trochu možné, Pán Bůh svými soudy formuje nové stvoření. Čistí tento svět, nachází si i uprostřed pohanských národů a odvěkých nepřátel Božího lidu, ty, kdo se pokoří před Hospodinem a budou ochotni přijmout jeho proměňující milost. S těmito lidmi Pán Bůh začíná své dílo obnovy a úžasného spasení.

8. verši 9. kapitoly jsme četli zvláštní slovo, ve kterém Pán Bůh říká, že se položí táborem u svého domu, a to proti každému, kdo by do něj chtěl vtrhnout. Pozornost se odvrací od pohanských národů a vrací se k Jeruzalému a k obnovenému chrámu. Pán Bůh neslibuje, že chrám a Jeruzalém budou ušetřeny útoků nepřátel. Slibuje ale svoji ochranu. Náš doktor McGee na tomto místě cituje velmi zajímavý oddíl z knihy židovského historika Josefa Flávia Židovské starožitnosti, kde v 8. kapitole 11. knihy čteme zprávu o příchodu Alexandra Makedonského, čili vojevůdce a dobyvatele, který nakonec přišel i do Jeruzaléma. Podle Josefa Flavia měl jeruzalémský velekněz vidění, ve kterém přijal boží pokyn k jednání s přicházejícím dobyvatelem Alexandrem. Alexandr Veliký byl nelítostný dobyvatel, který si v zádech nenechával žádné město, které by jej mohlo vojensky ohrozit, ale všechna města ničil nebo aspoň tak oslabil, aby mu nemohla být nebezpečná. Tahle pověst ho předcházela při jeho příchodu k Jeruzalému. Velekněz ale jednal na základě božího pokynu. Z té knihy židovských starožitností Josefa Flávia čteme: a když viděl, že on, tedy Alexandr, už není daleko od města, vyšel ven v procesí s kněžími a zástupy obyvatel. Procesí bylo úctyhodné a jeho způsoby odlišné od způsobu jiných národů. Když si Féničané a Chaldejci doprovázející Alexandra mysleli, že dostanou do rukou město k vyplenění a velekněze k umučení, stal se pravý opak. Když Alexandr uviděl z dálky zástupy v bílých rouchách a velekněze v nachovém a purpurovém šatu s mitrou na hlavě a se zlatou deskou s vyritým božím jménem v rukou, sám přistoupil. Uctil to jméno a první vzdal poctu nejvyššímu knězi. Také Židé, všichni společně, obklopili Alexandra a vzdali mu poctu, zatímco syrští králové a ostatní z Alexandrova doprovodu byli překvapeni Alexandrovým skutkem a mysleli si, že se pomátl na rozumu. Alexandrův generál Parmenion se vojevůdce sám ptal, jak se to mohlo stát, že on uctil nejvyššího kněze Židů, zatímco všichni ostatní uctívali vždycky jen jeho samého. Alexandr odpověděl: neuctíval jsem velekněze, ale jeho boha, neboť jsem tutéž osobu ve stejném oděvu viděl ve snu, když jsem byl v Makedonii. Když jsem v tomto snu zvažoval, jak získat nadvládu nad Asií, tato postava mne povzbuzovala, abych neotálel překročit moře, protože bude řídit mou armádu a dá mi panství nad Peršany. Dosud jsem ve skutečnosti nikoho takového neviděl. Nyní v židovském veleknězi rozpoznávám postavu ze svého snu a připomínám si to vidění i radu, kterou mi v něm dal. Věřím, že jsem vedl svou armádu pod božským vedením a že dobudu Daria a zničím moc Peršanů a že všechny věci se podaří tak, jak je to v mé vlastní mysli. Tolik citát z Josefa Flavia. Alexandr poté vstoupil do Jeruzaléma a uctil boha v chrámě. Podle jiné tradice prý velekněz přinesl před Alexandra knihu proroka Daniele a ukázal mu, co je v ní o něm napsáno. Toto proroctví prý pohnulo Alexandra k tomu, aby přišel do chrámu a obětoval Hospodinu.

0: Jaká byla v této věci historická skutečnost, to se už asi nedozvíme. Toto jsou záznamy literátů. A asi to pro nás není až tak důležité. Nad Jeruzalémem sice v té době byla mimořádná boží ochrana, ale netrvala až tak dlouho. Nakonec byl Jeruzalém i nově postavený chrám stejně rozbit a zničen a Židé rozprášení do všech končin světa. Z této skutečnosti vidíme, že i když si určité části proroctví můžeme vztáhnout na konkrétní historickou dobu, jejich plné uskutečnění může být ještě záležitostí posledních dnů, doby, kdy městem pod plnou boží ochranou nebude pozemský Jeruzalém v Palestině, ale nový Jeruzalém, nebeské město věčného krále, krále Pána Ježíše Krista. Milí přátelé, jen znovu připomínám, že pořady k Zachariášovu proroctví pro nás připravuje bratr Petr Raus na základě komentářů doktora McGee. Hlasem vás provází Pavel Vopalecký.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině, ale i dalších jazycích můžete najít také na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy a také finanční podporu, aby mohl být pořad i nadále vysílán. Pokračování vysíláme ve 20 hodin a 15 minut.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Posloucháte Rádio 7 s Martinou Zachrlovou. Je pátek 22. května a první hodina nás zve do hudebního pořadu Concertino. Dnes s Kateřinou Hodecovou. Krásný poslech.

0: Concertino. Malý nedělní koncert vážné hudby.
1: Vítám vás u poslechu Concertina, pořadu, který nabízí poslech krásné hudby. Dnes se zaměříme na dílo Ludwiga van Beethovena, který ale skladbu, kterou vám za chvíli představím, psal ve velmi napjatém období svého života. V květnu 1809, kdy Napoleonova armáda obsadila Vídeň, už Ludwig van Beethoven ve vojevůdci dávno neviděl stělesnění ideálů Velké francouzské revoluce. Skrýval se tou dobou ve Vídni ve sklepě u svého bratra nebo básníka Castelliho a sledoval, jak napsal svému lipskému vydavateli Gottfriedu Christophu Hartelovi, zničující neuspořádaný život kolem sebe, jen bubny, kanóny a lidské neštěstí ve všech podobách. Právě v této pohnuté době, do prosince téhož roku, napsal svůj poslední a nejrozsáhlejší koncert pro klavír, klavírní koncert číslo 5 S-dur. Skladba byla věnována arcibiskupovi Rudolfu Janovi Habsburskému, který byl Beethovenovým mecenášem a žákem. Měla premiéru v listopadu 1811 v Lipsku a v únoru 1812 pak zazněla ve Vídni. Beethoven ji, na rozdíl od svých předchozích klavírních koncertů, nemohl sám provést kvůli svým problémům se sluchem. Při lipské premiéře tak za klavír usedl Friedrich Schneider a ve Vídni se jako solista představil skladatelův žák Karl Černý. Po hudební stránce se touto skladbou završuje Beethovenovo druhé tvůrčí období, které bývá označováno jako heroické. Skladatel v něm překračuje klasicistní konvence a vydává se směrem k větší individualitě. Skladby jsou často obsáhlejší a dramatičtější, mnohdy zrcadlící mimohudební témata boje a vítězství. Obsáhlá první věta zaujímá téměř polovinu celého koncertu. Oproti běžným žánrovým zvyklostem začíná nikoli orchestrem, který uvede hlavní téma, ale virtuózní kadencí v klavíru, podloženou pouze třemi orchestrálními akordy. Druhá věta probíhá téměř výhradně ve slabé dynamice. Lyrické téma ve smyčcích vstupuje do dialogu s triolovou melodií v klavíru a hudba plyne s neustálým pocitem lehkosti. V závěru klavír nesměle předjímá hlavní téma třetí věty, která se na ní přímo napojuje, a totéž téma nechává zaznít jasně a energicky. Velkolepé pasáže se poté střídají s hravými plochami a po krátké

Tanci v klavíru skladbu uzavírají honosné orchestrální akordy. My si skladbu poslechneme v podání České filharmonie. Na klavír hraje František Rauch. A dobrý poslech vám přeje Kateřina Hodecová.

To byl Ludvík van Beethoven, koncert pro klavír a orchestr číslo 5 S-dur. V neděli v premiéře koncertína v 15 hodin uslyšíte France Schuberta, klavírní kvintet A-dur.

Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

Vašimi společníky při pátku 22. května je Rádio 7 a Martina Zachrlová. Jsou 2 hodiny a za 15 minut nás čeká čtení na pokračování z knihy Muzikant na jezeře, 4. díl.